Vítám vás u poslechu pořadu Na cestě, do kterého jsem dnes oprášila opět jedno ze starších CDček. Jmenuje se 16 dnů od táborových ohňů a jde o písničky, které posluchači vybrali na základě hlasování. Jsou zajímavě zaranžované a nová verze jim sluší. Tak pojďme na to. Klidný poslech přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc Jarka Nosková.

Album 16 dnej od táborových ohňů obsahuje pochopitelně 16 skladeb. Vyšlo před 18 lety v roce 2008. Původně jsem váhala, jestli si ho pořídit, jestli ho vůbec chci, ale protože producentem byl Luboš Malina, který by nic nekvalitního nevydal, CDčko u nás v polici zakotvilo. Další plusové body obstaral Miki Rivola, který zaspíval úvodní Osamělý město neboli Terezu svého bratra Babiho.

A to už dozněl Frenky Dlouhán v podání Franty Nedvěda. Na albu se podílelo 5 zpěváků, takže možná vám budou notoricky známé písničky znít trochu jinak překvapivě. Následující skunkovku Jižní eskadrona zaspívá Babi Daněk.

0: Dvě bluegrassové klasiky Rovnou tady rovnou a Zátoku skvěle zaspíval na albu 16 dnej od táborových ohňů Robert Křesťan. A my si teď obě perly poslechneme i na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Tak

0: Luboš Malina si vybral na album logicky muzikanty, které zná a kteří s ním hrají anebo hráli na různých projektech. Třeba Luboš Novotný s Dobrem, kytarista Emil Forbánek, kontrabas Petr Sury a přizval si taky Karla Markitána z AG Fleku. A samozřejmě ani multiinstrumentalista Luboš Malina na CDčku nechybí. V pořadu Na cestě si teď z alba 16 dnej od Táborových ohňů poslechneme dvě písničky v podání Františka Nedvěda.
1: Jdu s děravou patou, mám horečku zlatou, jsem chudý, jsem slab a nemocen.

Teď na vlnách Českého rozhlasu Olomouc posloucháme písničky z alba 16 dnej od táborových ohňů. Tisíc mil s Vaby Daňkem zaspívala Věra Martinová. A pokračovat bude Miki Rivola se svou bednou od whisky. A že by to v těch zborech byly nezmařím?

tak všechny bedny pod whisky vypitý. Postavil bych malej dům na louce ukrytý. Postavil bych malej dům a z okna koukal ven. A chlastal bych tam s

Mickeyho Rivolu v pořadu Na cestě ještě uslyšíme, protože na albu zaspíval písničky 3. Ovšem pouze jednu jedinou si vystřihl Ivan Mládek. Rutišuty, Arizona, Texas.

0: Tak to byla jediná písnička z alba 16 dnej od táborových ohňů v podání Ivana Mládka. Naopak nejvíc skladeb naspíval Babi Daněk, celkem 5. A v pořadu Na cestě teď zazní další 2. Buráky a 3 kříže.
1: Když sever válčí s jihem a zem jde do války a v polích místo bavlny teď rostou bodláky,

Nevím, nakolik jste obeznámeni s nahráváním alb, ale prý se dají písničky skládat i po jednotlivých taktech, jak praví zlí jazykové. Ovšem o následujících zelených pláních jsem od několika zúčastněných muzikantů slyšela, že Mickey Rivola je naspíval na takzvanou první dobrou a dokonce se oči některých zaleskly.

0: boží, jsem do mých dlaní v té pláni zelení.
1: Dnes jsme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslouchali písničky z alba 16 Nej od táborových ohňů, které produkoval Luboš Malina. Všech 16 skladeb se mi podařilo do pořadu Na cestě vměstnat. Jen jsem si dovolila trochu zpřeházet pořadí písniček. Doufám, že jste se dnes už příjemně prázdninově naladili.

už je v pořadu Na cestě dnes skoro všechno. Zbývá se jenom rozloučit a bude to Rosou na kolejích, tak jako se dřív končívaly festivaly. Od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc se loučí i Jarka Nosková.

0: Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda.
2: Vysíláme, připraveni jsme s ukázkami, telefony v provozu, taky host už přede mnou, Libuška Švormová. Libuško, zdravím a přeju hezký den.
3: Taky přeju krásné naše prostředí, krásný, příjemný člověk proti mně, co víc si můžu přát.
2: Třeba soutěž pro posluchače, a tu máme v červnu, navíc o jednu z knížek a jedna z nich je i ta tvoje, děkovačky, Libuši Švormové.
3: Ta tvoje.
2: Dávali jsme ji dohromady. Stejně tak jako třeba s Nadějou Konvalinkovou, s Uršulou Klukovou, Pepou Dvořákem nebo Jiřím Krampolem. Jednu z těch knížek můžete vyhrát. Celý červen takhle soutěžíme a v pátek navíc dáváme ještě digitální rádio.
0: Humoriáda.

0: Začínáme naplno vysílat Humoriádu dnes s Libuší Švarmovou. Co si vybereš, Libuško, ze seznamu?
1: Já bych dala Pavla Trávnička, jmenuje se to Nevěrník, to já nevím, ale je to z kabaretu U dobré pohody s Dagmar Veškrnovou, kterou já už znám spíš jako Dášu Havlovou.
0: Ano, tak. Ano, tak prostě dvě dámy, jeden pán, manžel, manželka a milenka na jednom gauči v podstatě.
2: Vůbec nic si z toho nedělejte, Katým... Promiňte, Blaničko, já jsem Katinka. Katinka. Poslyšte, Miláčku, ty si to nějak přehodil, víš? A on musí brát kapky. Já mu pro ně skočím, jinak potom bývá agresivní. No. A zapni vzadu, slečně šli. Ano, ona to má rozepnuto, ona tam dozadu nevidí. Než aj mi našli. Co je? Erotomanie. Kdyby to neventiloval pomocí hodných slečen, tak by mohl skončit tragicky. Chodil by do parku, tam by jako... Nějakou neposlušnou by mohl i třeba, no, taky. Neskoušel to na vás?
3: Prosím tě, nevěří. To je podraz.
2: Ano, to je podraz, abys věděl, to je podraz, ano, to je, protože kdyby si to slečně řekl, tak teď nemusela mít šok.
4: Já tedy s dovolením tady být nemusím, to si vyřešte sami. Já jsem tady nikdy nebyla, nebudu tady.
2: Ne, naopak vy tady zůstanete, protože já odcházím a sice odcházím za Ludovou.
3: Cože? Ludva? Jak je Ludva?
2: No, Ludva, no.
3: Cože, moment, promiň, no. Ludva, jak je Ludva?
2: No, můj Ludva.
3: Mě chceš vyprovokovat?
2: Ale vůbec tě
3: moment, buchty, jsi si přivezla buchty a takový buchty peče jenom teta Anča.
2: Ty můj Otelo, takový buchty peče i Ludva, víš, on je cukrář. Ochutnejte, slečno, podívejte se, jsou strašně výborní.
4: On nemá Ludvu, on má buchty, já tady nebudu.
2: Ale budete se sem ráda vracet, víte, že se sem vrátíte.
4: Já se sem vrátím, ale můj jemu někdy.
3: Prosím tě, nevěří ani slov, já nemám slov.
4: Proč by se mi asi tak nevěřila, ty erotomane jeden prolhaný.
3: Kačko,
2: a žádný násilnost.
4: No, věříte, že takovému manželi přejde chuť na buchty i...
2: Na buchty?
0: Manželka Dáša tehdy Veškrnová, dnes Havlová, Milenka Jana Paulová a mezi tím vším Pavel Trávníček. Libuška, se skoro bojím zeptat, ale zeptám se, třeba z toho bude nějaké zajímavé povídání, co ty a Nevěra?
1: No mě právě jednou, jak jsou furt ty rozhovory, tak se mě někdo ptal, jestli bych svému muži eventuálně odpustila Nevěru. A zajímavé je, že já jsem to řekla správně, já jsem řekla, že bych mu ji odpustila, protože když ho miluju a jsme spolu, já nevím, přes 40 let, tak nevím proč, bych mu odpustila. A druhý den vyšel bulvár a tam bylo napsáno, Švormová odpustila svému muži Nevěru. Jak stačilo vynechat to jedno slovíčko, takže si každý říkal, ježišmarja, co on jako udělal.
0: A hned všichni volali a zjišťovali, ne, a litovali a utěšovali. No, by... Taky takovouhle zkušenost tedy máš s bulvárními médii a s těmi tištěnými tedy, že takhle se ozvou. Ty jsi naznačila, že Dášu tehdy Veškrnovou, dnes Havlovou, znáš hlavně jako Havlovou. Potkali jste se v divadle asi na Vinohradech.
1: No potkali jsme se, nehráli jsme spolu teda, ale často jsme se tam vídali a tak jsem ji měla i potom, jsem ji viděla v některých inscenacích, ve kterých hrála, tak jsem ji měla ráda jako herečku.
0: Mimochodem, jak se teď díváš na to, že Vinohradské divadlo čeká rekonstrukce, bude se stěhovat, bude hrát v náhradních prostorech. Teď vlastně na konci června i čeká to poslední představení v té staré budově, ještě po staru před rekonstrukcí.
1: No, to si vůbec nedovedu. Já jsem tam hrála teda naposled asi 7 let v Pygmalionu a tam stěžejní roli hrály právě ty nádherný tahy, které bohužel v tom Radiopaláci nejsou. Tak to bude asi trošku hold jiný, no. Tak co může v Radiopaláci nejsou? Není to, co je v divadlech, že jo? Že
0: vysoké provaziště.
1: Vysoké provaziště a tam to jede na dolů, jde to dolů a je to hned změna okamžitě prostoru a všeho, tak jsem zvědavá, no tak oni tam jsou, tak byli tak skvělí vždycky technikáři na Vinohradech. Já jsem je obdivovala teda, protože oni se dokázali ze všem jako vyrovnat, tak asi se budou muset vyrovnat i s tím. Už jenom ten střídavý repertoár je strašný. Většinou v Evropě a všude v divadlech se hraje třeba 14 dní jeden kus, kdežto tady je, tady se hraje každý den něco jiného, tak to je pro tu techniku strašný záhul, teda to. Oni ještě, když my už jsme skončili, byl aplaus a my jsme šli domů, tak oni teprve je volali, technika na scénu, bourat.
0: Tak jim to snad půjde potom o něco lépe s moderní technikou, pak ve zrekonstruovaném divadle. Libuše Švormová je naším dnešním hostem Humoriády, vybrala si Pavla Trávnička, mimochodem můžeme s ním pokračovat jeho povídání a vzpomínky humorné na babičku, anebo gratulace zelenáčům uslyšíte z úst Jaroslava Štercla, třeba Antonína Pokorného. To nabízím já proti, varianta B. Vy si vybíráte, jako vždycky, je tu telefon do studia 731 800 900, je tu SMS-kové číslo 90 01 04, posílejte humor mezera A nebo B a my budeme vaše hlasy sčítat v pořadu Humoriáda.

0: loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
3: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: Humoriáda, pokračujeme s Libuškou Švormovou, nabíráme hlasy, jak se taky dá říct. Po telefonu 731 800 900 se můžete odstnout ve vysílání a vybrat si z ukázek nabízených. Buď ta s Pavlem Trávničkem, Vzpomínky na babičku, nebo Jaroslav Štercel, Gratulace zelenáčům. Tak telefonní číslo můžete použít, anebo taky SMSky na čísle 90 011 04, humor, mezera A nebo B. Kdo nám volá? Dobrý den, přejeme.
5: Dobrý odpoledne. Andrej Zemník vás zdraví, Patrikovi a paní Šoro, a chtěl bych pokračování.
4: No, s Pavlem Trávničkem, tak děkujeme za to a jdeme za dalším. Dobrý den.
6: Dobrý den. Dobrý den. Já vás zdravím.
4: Poprosím stišit rádio, dělá to tohle neplechu, já to zatím stáhnu.
6: Už po něm.
4: Šáhnu. Ještě ne, tak pojďte.
6: No dobrý, já zdravím Libušku, protože ona, já nevím, jestli bude mít svátek, nebo za chvíli, nebo jak už to bylo, ale...
7: Něco budu. S nějakou Amálí se dělím.
4: Dneska je Milana.
6: Ne, to já si myslím, že ale nějaký den zpátky.
7: V červenci, no.
6: Příště, a takže jako...
4: A co vybíráte? Úplně. To je důležité říct. Ačko nebo Bčko?
6: Já bych chtěl asi Štercla, to je jedno, to jako...
4: Dobře, tak zapisujeme Jardu Štercla, bod pro něj a ještě někdo? Dobrý den po telefonu.
8: Tady Roma Mysovec, Vysoký Patriku, já ji zdravím paní hostů.
4: Ano.
7: Paní Švormovou, ano.
8: A Patriku, je tady strašně horko.
4: Bude ještě hůř. Musíme to přežít, vydržme to a třeba nás rozptýlí teď Pavel Trávníček, Vzpomínky na babičku, protože tahle ukázka to u vás v prvním souboji vyhrála.
9: Moje babička, to byl můj první herecký velký vzor, jo, protože ona byla taková bezvadná, rozená vypravěčka a nejlepší bylo, když už ke konci, jako už byla starší a ty moderní slova už nekapírovala, už je moc nebrala, tak mi právě jednou říkala, Pavlíku, a ona byla z Hané, moje babička hanácky mluvila. Podle toho taky byla lakomá, co si bude říkat, no, tak to jenom tam na okraj. A říkala, Pavlíku, byla jsem ti nadovolený v tom NDR, bylo to tam nádherný u toho Baltu, všude tma, zima, už tam nikdy nepojedu. No nádherný to bylo, nádherný. A tak ti jedeme zpátky, jste dovoleno a spali jsme ti v Pekingu. Já říkám, kde babi? On říká, v kempingu, promiň, už se to mota. Ona byla skvělá vypravěčka a ona ty situace tak tropila, aniž to chtěla, tušila. Ona mě vzala třeba do restaurace, tehdy jsem se strašně styděl, dneska, když si na to vzpomenu. Sedneme do té restaurace, že jo? A ona tou hanáčtinou na toho vrchního, synku, pojď sem, ten se díval, jako já. On říká, no ty synku, na tebe ukazuj, pojď sem. Podívej se, jde mě jídelní lístek, tak jí to dal. Babička si vybrala, samozřejmě to nejlevnější byla, zase já ne, že jo? Tak on dal mu to, on to přinesl za chvilku. Babička se na to jídlo podívá, říká, tož synku, podívej se, toto je nějaký řízek, já přes něho vidím až k nám na Hano, naseber si to, utíkej s tím do kuchyně, anebo počkej, půjdu sama. A už si to metelila do té kuchyně, já jsem říkal, to je mostu, na všichni po nás koukali. A za čtvrt hodiny takhle vylezla z té kuchyně a přes celou tu restauraci na mě volala, Pavlíku, to je dobrá hospoda, vylezila jsem z toho kuchaře sviňáka, 4 masa sem budeme chodit.
4: Pavel Trávníček a jeho babička. Libuško, co tvoje babička je?
7: Já jsem měla dvě babičky, ani bohužel jednoho dědečka, to už umřeli, ale babičky jsem měla obě z obou stran a ta ze strany tatínka, to byla velmi nobl dáma, protože byla v Nymburce a její manžel byl vrchní rada na železnici a my jsme, když jsme babičce psali třeba k svátku nebo k Vánocům, tak jsme museli napsat jméno a vdova po vrchním radovi, to bylo jako její téměř zaměstnání.
4: Ano, no tak to byly vážené funkce v té době, kdo byl na železnici, u pošty, nebo učetnictva, nebo učitel, to byla vážená, pan lékárník taky třeba taky ještě. Ano. Já si pamatuju, že mě babička také kdysi do ciziny, když jsme žili s rodiči část mého dětství v cizině, tak poslala dopis a že máme odpovědět také naší příbuzné a tam byl předepsaný dopis, ta obálka dopisnice a na tom bylo velevážený pán Emil Konvička, ředitel gymnázia toho času ve výslužbě.
7: No to je právě ono, že přece to měli jako povolání téměř. Vdova po vrchním radovi.
4: Ano, přesně. Vážení, teď soutěž přichází na řadu, protože jsme vyčerpali dvě ukázky s Palem Trančkem. V této čase nebudete hlasovat, tady budete bojovat o knížku, jednu z pěti. Jednou z těch pěti knížek jsou i děkovačky Libuše Švormové, ta naše poslední knížka z edice Humoriády. Ale třeba tu je taky ve hře titul Radovánky Nadi Konvalinkové nebo Vylomeniny Jiřího Krampula, Kulišárny Josefa Dvořáka nebo Klukoviny Uršuly Klukové. Odpovídá ten, kdo se dovolá za chvíli, až otevřu linku 731 800 900 jako první a dostane otázku, která se týká dnes hosta. Tak otevírám telefonní linku. Jako vždycky velmi rychlé. Kdo nás přepadá v éteru a ve studiu? Dobrý den.
10: Dobrý den. No tak to je šok, protože já jsem vzala mobil, jednou to zazvonilo a vy jste mi to vzal.
4: No jo.
10: Takže mě to teď překvapilo. Tak to je krásný.
4: Kdo se dovolal? Vaše jméno?
10: Antonie Středová.
4: Antonie, jak nás dlouho posloucháte Humoriádu, Antonie?
10: Ježišmarja, to je druhý, já nevím jak dlouho, možná od začátku, ale skoro každý den.
4: To je dobře. Tohle ještě nebyla soutěžní otázka.
10: Já vím.

0: No, jestli můžu, tak na děnku.
1: Radovánky, dobře. Tak pošleme s podpisem a ještě nám zůstaňte na tom telefonu, ať víme taky kam, ať nadepíšeme i vám tu správnou adresu, když jsme tady o nich mluvili před malou chvílí. A poslouchejte samozřejmě dál Humoriádu a hlavně v pátek, už zítra, protože se bude hrát ještě o digitální rádio, budeme z těch všech výherců losovat, ve hře jste i vy. Mm-hmm. Tak držím palce a ještě jednou velká gratulace. Ať se daří, mějte se pěkně.
2: Naslyšenou Toničko.
0: Pozdravuju.
1: My taky a děkujeme. Poslouchejte dál a vy ostatní nevyšte hlavy. Knížky se dají pořídit přes stránky humoriada.cz.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě jednou gratulace Toničce Antony z Přerova, která vyhrála tedy knížku a vybrala si radovánky. Jenom připomínám, knížky vydala Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu, jsou stále ještě k dostání a ve hře tady u nás ve vysílání až do konce června. Máte tu šanci takhle bojovat a v pátek vždycky losujeme ještě digitální rádio, což je vlastně za dveřmi, to další losování zítra nás to čeká. Teď je a ve čtvrtek s námi Libuše Švormová. Co si vybereme jako ukázku další, Libuško?
2: Tak dáme, kdyby někdo nevěděl, ale jako...

0: Ante, já se tady dívám. Bošek?
1: Pavel Bošek, je
0: Pavel
1: tam.
0: Bošek, no je, tam ve hře. A kdyby někdo nevěděl, jsou to odpovědi na silvestrovské otázky, tak to bude legrace.
2: Jaký je váš vztah k Big Beatu?
3: K Big Beatu můj vztah je vřelej, protože jsem před mnoha lety sám působil v Big Beatu vojenském, který se jmenoval Bodák 1. A v něm zpíval Karel Černoch a to byl zajímavý takový Big Beat. Po letech on ještě trval, protože se pořád obnovoval, že dokonce Šimek s Jirkou Grossmanem, když byli u téhož útvaru po mnoha letech, tak se stejným Big Beatem, ale s jiným osazením dělali. A za mě se ten Big Beat jmenoval The Smokes a za Šimka se jmenoval The Vojsko,
2: tedy
3: The Vojsko. A mně pořád nešlo do hlavy, proč to The Vojsko. A oni mě řekli, že je to útvar technicko-hospodářské evidence.
2: Tady je přímo specializovaná otázka. Chtěla bych být básnířkou, napadají mě totiž myšlenky, ale nedostává se mi rýmů. Co mám dělat?
3: No, já myslím, že to je výborný. Já znám spoustu básníků, kde tedy rýmy se dostavují, ale o myšlenku tedy nezavadíte to.
2: Proč nepíšete o rozkvetlé jabloni?
3: Já jsem někde četl, že lidé, kteří rádi jedí, jsou dobří. Tak si říkám, proč o rozkvetlé jabloni, když štrůdl je štrůdl, že?
2: A zvláště ten, který dělá vaše paní. Chtěl jsem mít sourozence, samotnému je mi smutno. Jak to mám zařídit?
3: No, já jsem se dozvěděl, že přijde doktor Plzák a nesnad, že by to zařídil na místě, ale řekne vám k tomu víc rozhodně.
4: Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak dramatik, organizátor, taky herec příležitostný Pavel Bošek jako součást jednoho silvestrovského pořadu odpovědi na otázky, co a jak tedy zařídit. Tam se mluvilo o básnicích. Ty jsi, Libuško, vždycky měla ráda básníky a
0: no,
1: recitace.
0: Já jsem vlastně na takovém recitování trošku začala vůbec svoji kariéru. No. Já jsem se naučila ráda naspamět spoustu básní, které jsem si říkala třeba doma, mě to těšilo. A takže vlastně potom nějaký profesor češtiny mě řekl, když to slyšel, že prý mám fotogenický hlas, tehdy řekl, a že bych teda se měla věnovat tomuhle povolání. Ale začala jsem opravdu s básničkama. Jsem měla ráda poezii a dodnes ji mám ráda a některý básně přímo miluju. A umím je naspaměť, takže Skácela třeba, takový to miluju, tyhle básníky.
1: Je dnes ještě příležitost takhle někde no, zaujmout něco přednést,
0: když někde
1: pobavit.
0: Přijdu do takový na tu besedu třeba se seniory, tak poznám podle toho, podle skladby a podle jejich reakcí, jestli by se jim tam nějaká malá básnička třeba od toho Skácela hodila. A řeknu ji a oni ku podivu ji velice dobře poslouchají a tleskají, protože třeba se s tím nikdy takhle jinak nesetkají. Tak to se mně někdy podaří tam takhle vetknout.
1: Máš to všechno v hlavě nebo doma i knížky k poezii?
0: No, dřív jsem měla, já teďka už tolik nečtu, protože mám potíže trochu s očima, ale jako ty básničky, které říkám, ty jsem dávno, dávno uměla nazpaměť. No, protože mě to bavilo se je naučit.
1: Libuška Švormová, naším dnešním hostem v Humoriádě, vybrala silvestrovské odpovědi na otázky. Můžeme v nich pokračovat. Už Pavel Bošek naznačil, že záhy by mohl přijít Miroslav Plzák. Jestli přijde do vysílání, je na vás. Pokud mu chcete dát hlas, tak humor mezera A v SMS-kách, nebo prostě řekněte Ačko do telefonu. Nebo se rozmyslete, jestli nevěnujete ten svůj bod a hlas třeba Karlu Šípovi, Jaroslavu Uhlířovi a Luďku Sobotovi. Nabízím já proti scénku rozhovor se slavným diskžokejem. Vybíráte si tedy tedy na telefonním čísle do studia mířícím 731 800 900 pro přímé volání, pro SMS-kaře je tu kombinace 90 011 04. Myslím, že víte všechno, důležité je to na vás.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
5: Ten, kdo nezná hukot vody, lopatkama vířený, jako já, jo, jako já.

se kládal, ublíží, když neměl činu věl. Málo zná, málo zná. Ten, kdo neměl tělo stuhlý, až se nočním chladem pil, ať se na huconský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páro tam hoj, až do pekla se dříve dohrabem.

0: kierowcę zgadną, trzeba zejść brać. Komu je to wsiekną, że jest sam, to jako ja. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hucom spíš jíky najmou ptá. Jo. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo. Jo. Jo.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Zavysílejte si s námi tu dnešní humoriádu a podělte se o své favority. Ačko, Bčko vybíráte na telefonu 731 800 900 a naslouchá a bude se mnou píše dnes ve studiu Libuše Švormová. Kdo tam je?
3: Aranka Plzeň.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím vás, zdravím všechny posluchače, zdravím samozřejmě vás, Pavlíku, a zdravím paní Angeliku Markýzu Andělů a přála bych si šíta.
2: Dobře, píšeme jim bod té trojice, děkujeme za zavolání. Kdo další v této chvíli je připraven? Někdo?
4: Ano, dobrý den, já vás zdravím.
5: Dobrý
4: ano.
5: den.
4: Pana redaktora i váženého hosta paní Švormovou. A chtěla bych Ačko.
2: Píšu Ačko.
5: Dáme.
2: Vy tam máte velký hluk, to se luxuje, nebo někdo jede na ulici? Ne, paní už pověsila, tak se nedozvíme. S kým si popovídáme teď?
6: Dobrý den, Božina, já se zdravím vás, Patriku, a milou paní Libušku Švormovou.
5: Dobrý den.
6: A byla bych pro Ačko a přeju vám krásný den.
2: Dobře, ano. Děkujeme. Nezapomínejte, prosím, také stišit rádio, když se k nám dovoláte. Kdo tam je teď? Ozvěte se nám, prosím, prosím, ve spojení s námi jste. Telefon je přepojen, nikdo nemluví, tak dobře, půjdeme za někým dalším, kdo je rychlejší. Dobrý den.
7: Dobrý den, Brez Martina.
2: Ano.
7: Hlasujem za Bečko a pani Švormová, buďte veselá a zdravá. Prajem vám pohodový deň.
5: Se snažit.
2: Děkujeme moc za to přání pro Libušku. Už můžu říct, že to ve dvou třetinách hlasů vyhráli s převahou, asi bylo jich víc. Karel Šíp, Jaroslav Uhlíř, Luděk Sobota, rozhovor se slavným disc-jockeym.
8: Platilo ve světě rčení, co Čech, to muzikant. Víte, my jsme shodou okolností nedávno byli za hranicemi.
9: V Lipníku nad Bečvou.
8: Ano, to jsme byli taky. To bylo za hranicemi, na Moravě jsme byli v Lipníku. To je kousek, víte, ale já myslím jindy, když jsme byli s Čedokem za hranicemi takhle těch předních dnů a tam jsme zjistili, že tohleto rčení už neplatí. Tak schválně řekni jim, co teď ve světě platí.
10: Dolar.
8: Já myslím to rčení. To rčení, že už neplatí, jo? Teď platí ve světě, co Čech, to... No, to D.
10: Co Čech, to dolar.
8: Ano, tak jistě, taky někdy. V létě, občas, ale já jsem teďka nemyslel naše turisty, kteří chodí po světě s napěchovanými kapsami přízlibem. Já jsem měl na mysli to rčení, že už teďka neplatí ve světě. No, teď přeci platí to rčení, ten napsaný. Platí rčení, no.
10: Co Čech, to disc jockey.
8: Správně, konečně. Přátelé, a my vám teď chceme představit člověka, který má na tom vlastně největší zásluhu. Možná to nevíte, ale minulý týden se v Bruselu konalo mistrovství světa disc jockeyů. No a samozřejmě jsme tam i my měli svého zástupce. Měli jsme tam prostě svoje želízko. Přátelé, to je ono, naše želízko. Disc jockey Pepa Želízko. Vítáme vás, ano.
10: Podle agenturních zpráv se náš reprezentant umístil na velice pěkném místě.
8: Ano.
10: Ovšem, na kolikátem to už agenturní zprávy neuvádí.
8: No ale turnaj to byl náročný a velice obtížný. Mimochodem, ten turnaj byl otevřený pro amatéry i profesionály, takže vlastně open by se dalo říct, že?
5: Co?
8: Open, to cizí, to se otevřený, jako open se to píše, jo? A nebo nebyl ten turnaj open?
5: No byl open.
8: Byl open.
5: Byl, pro amatéry byl open drag. A pro profesionály byl open easy.
8: Ano, byl vlastně open, by se...
10: No, zeptám se jinak.
8: Ano.
10: Podívejte se, vy jste prý při svém soutěžním vystoupení vsadil celé na domácí repertoár. Ne na zahraniční hity, jako někteří, že? To je potěšitelné. Dokonce, když jste začal svoje vystoupení, v sále to prý zašuměl.
8: Lehce jako...
5: No, ta deska zašuměla. Oni totiž ty naše gramofonové desky tak nějak šumějí.
8: Tak víte, tuhle tu výtku byste možná měl adresovat výrobcům našich desek v Loděnicích.
5: Kde? Tady...
8: No, v Loděnicích, tam my vyrábíme gramofonové desky.
5: A kde vyrábíme lodě?
10: Gramofonové desky vyrábíme v Loděnicích, to je název obce u Berouna, ale mě by spíš
8: zvládá... Ano,
5: tam, že on tam ten šum asi prolejzá z Berounky. Jestli oni by přece jenom tam neměli vyrábět ty lodě.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Kombinace tedy šípovského a sobotovského humoru v téhleté ukázce, kde je navíc ještě Jaroslav Uhlíř, rozhovor se slavným disc jockeyem. Jakou první desku třeba měla, nebo si pouštila, pořídila si Libuška Švormová, takovou tu klasickou gramofonovou
11: desku?
2: No,
11: díky tomu, že můj otec byl veliký ctitel vážné hudby, takže moje vlastně většina desek byla vážná hudba, ale naše samozřejmě, Smetana, Dvořák. Já mám dodnes ty desky, já se jich nedokážu zbavit, dokonce jsme si kvůli tomu pořídili nové šasy, takzvané, aby jsme si je mohli pouštět, protože to byly krásné desky, a takže mám Beethovena a tyhle skladatele. Já nějak pop music nějak na deskách moc nemám, člověče. Mně to stačí v rádiu. Já mám celý den puštěný rádio, tak tam se popů dočkám dost.
2: Zpívala jsi i někdy?
11: No, bohužel jsem byla donucena někdy, my jsme hráli takovou hru, Rozmarný duch se to jmenovalo, s Irenkou Kačírkovou, která zpívala výborně, a strašili jsme Václava Vosku, že jsme byli jeho dvě zemřelé ženy, takže jsme ho chodili strašit v takových řízách jako, a já jsem tam teda tím pádem taky musela zaspívat. A vím, že to byl pro mě docela problém, protože já nejsem žádná zpěvačka. A dodnes si ale pamatuju, že jsem té Ireně zpívala: byla krásnější než já, štíhlejší než já, když ti vstříc šla po chodníku, byla kouzelnější než já. To se musela zpívat, si představ.
2: Dobrý. Mimochodem, vzpomínky na tyhle kolegy jsou i v té tvé knížce Děkovačky Libuše Švormové, tak kdo ji nemá, může si ji pořídit, když ji nevyhraje, a nemá možnost si vybrat jako výhru. humoriada.cz, tam je to všechno k dostání. A teď je třeba vybrat poslední ukázku, ať uzavřeme dnešní příjemné setkání a povídání v Humoriádě. Bude to ještě to setkání se slavným disc jockeyem, naším zástupcem Želízkem v ohni v cizí soutěži. A nebo když už to máme Libušku Švormovou, já navrhuju, že by to byl Láďa Županič a povídání o dabingu. Co říkáš, Libuško? Mohlo by být?
11: Může.
2: To je varianta
11: ráda.
2: B. Ačko, Bčko za slovem humor, posíláno v SMSce, anebo volejte přímo na číslo 731 800 900. Taková jsou pravidla a SMSkaři, číslo jenom připomenu, 90 011 04. Je to humoriáda.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Váš oblíbený pořad Humoriáda pokračuje. Vybíráme poslední ukázku, s kým se pobavíme. S Karlem Šípem, s Luďkem Sobotou, s Jaroslavem Uhlířem nebo s Ladislavem Županičem. Rozhodujete vy na telefonu. Čekáme na vaše rozhodnutí s Libuší Švarmovou. Kdo pak tam je?
2: Ano, dobrý den, já vás zdravím. Prosím, já řeknu, co budu chtět, ale chtěla jsem se zeptat, vy prosím jako hosté jezdijou k vám do Brna, jako z Prahy do Brna, jezdijou k vám do studia, prosím?
1: Vysíláme z Prahy.
2: Z Prahy vysíláte, já jsem to nikdy nevěděla, vždycky říkám, musím se jedno v životě zeptat.
1: Ano, tak když se nezeptám, nevím, správně děláte.
2: Ano, a paní Švrmovo pozdravuji, je šikovná, je zdravá, hlava myslí, nohy chodí, prosím vás, jak se učíte ty texty, mnučka, že chce být herečka, ale ona se nechce učit ty štverky na spaměť.
3: No to se musí učit, hlavně
2: no,
3: se musí
2: to
3: učit.
2: To nepůjde.
1: Vlastně se celý život bude učit, pokud
2: bude zubařkou nebo právničkou, nebo ona se to učí.
3: A tě radši zubařkou, těch je málo. Herců je dost.
2: Herců je dost. A obdivuju vás, jaká jste šikouka, jak vám všechno krásně klape. Moc
3: děkuju.
2: Závidím.
3: Děkuju.
2: Chtěla bych taky tak být.
1: Ať to klape i vám. A pro co jste se rozhodla? Ačko nebo Bčko?
2: Ačko, prosím, ano. Mějte se hezký a pěkný den. Nashledanou.
1: Díky. Vám taky, děkujeme moc. Kdo další?
4: Dobrý den, tady je Karel z Krakova, Kolína, a prosím si Ačko a oba vás zdravím, mějte
1: děkujem.
4: Se krásně.
1: Vy taky, ať se daří, děkujeme moc, ještě někdo se přidá.
5: Dobré odpoledne, Honzo z Vlkavy, Patriku, zdravím vás i paní Švarmovou a já bych hlasoval pro pana Županiče.
1: Dobře, píšu mu bod a už se nám to, řekl bych, i rýsuje, asi to nezmění už i dalším hlasy, které bychom nabrali. Zase se posouváme dál, asi zabralo to téma dabing, takže o dabinku bude mluvit Ladislav Županič, náš bývalý kolega.
3: No to jsem zvědavá.
6: Ahoj.
7: Vyzdravě.
6: Tak
7: tady šermoval, já jsem se něco vzpomněl. No. My jsme jednou točili v dabingu takový film, ne že by se v dabingu šermovalo, ale jako ty herci tam šermovali. A byla to nehorázná taková blbost španělská a jmenovala se to Dick Turpin, jo? Takové, ale bylo to romantický. Já jsem mluvil toho Dicka Turpina, toho mýho přítele mluvil Jirka Zahajský. A v tom filmu nám už bylo divný, že ty hoši, co to hrají, tak jsou takový velice štíhlí a mají vykrojený obočí a všichni mají růžové rtíky a tak. A jako jsme si říkali, no tak ono si to patří k tomu koloritu. A teď tam byl takový jako záběr, kdy oni spolu takhle jako šermujou, že jo, a já tam říkám, a takhle musíme naučit šermovat celé Španělsko, aby Španělé vyhnali Francouze ze své vlasti. A jak on se zakecal, tak zapomněl se vykryt a ono trefil do toho, do košile, roztrh mu je, jo. A normální herec, že by udělal takový a jo, a najednou ten herec, co hrál toho Dicka Turpina, udělal takový a. Já jsem říkal, aha, a tak jsme říkali, tak uděláme smyčku pro střižnu, jo, to je taková ta, aby se střihač pobavil, když tam někam co přijde. A namluvíme to takovým zvláštním jazykem, jak bych to řekl, no, jako je jidiš, tak je bizuš. A tak jsme se domluvili tajně, Vítě Olmer to nevěděl, to režíroval a teď, jako já tam přijímám, a celé Španělsko, ať povstane proti Francouzům, a tečlo. 3, 2, 1, klap, a já říkám najednou, říkám, on je pichr, říkám, Ježíši Kriste, ty jsi mě propích celýho, košilku jsi mi roztrh. A ten Zájský říká, já můžu píchat kam chci, čím chci. Bylo to, jako obvykle tyhle kuňárničky, bylo velice perfektně synchronní, dokonce lepší, než pak jsme to natočili normálně, že jo, běželo to dál a pak byla v Olympiku předávka Brandovu a my jsme se tam občas chodili dívat na to, jak jsme to zvedli. A tak jsme tam jako se šel podívat a teď takhle sedím vedle mě ten Vítě Olmer a byla paní z toho Barandova, co si to objednala, jako na schvalování a teď jako ten dubbing opravdu dobrý a teď přichází to místo a on propíchne, a říkám, celé Španělsko musí povstát o ně, píkne, říkám, Ježiši, ty jsi propíchl košilku, já si můžu píchnout, to jsem stuhnul a už to sešlo dál a celé Španělsko povstane, já říkám, Kriste pane, on to si dělal perna, tak on se chtěl pobavit taky, tak tam ve střih, víš, tady tuhle tu svičku a teď já říkám, Kriste pane, co bude, a tak jsme si říkali, no nic nebude. Protože jsme měli, že ten perna to tam jako vystříhne na zpátek, říkám, my budeme dělat, jako že to tam není. A ta paní Já jsem nepověděl, jak se jmenuje. Ona měla tík normálně, jo, takový vždycky. Jo, tam se dělá, teď to skončilo. A my jdem za ní a suverně říká, dobrý dubbing, že jo? A ona říká, no, dobrý. Ale... Vy jste se tam ničeho nevšimli a my jsme říkali, čeho? No, to mi Ježiši Kriste, teď, jak on tam propít, ty hoši začali mluvit, no, já se to až stydím říct. Říká, já? A ten mi tě říká, teď mluvili normálně. Jak my se to pustíme znovu, říká, teď najednou přijde to místo a najednou se znovu zvolal. Ježiši, ty jsi nepropil koši. A my jsme se ještě takhle už smál, protože to bylo divné a ta paní říká, vidíte to? Vidíte to? Já jsem opravdu magor, já to slyším znovu.
8: Já to slyším znovu. Díky.
0: Humoriáda.
1: Silvestrovský kufr, taky úžasný pořad, ze kterého bereme tuhle ukázku v režii Jana Bonaventury. Mimochodem, dramaturka, spolumoderátor tohoto pořadu bude zítra hostem naší humoriády, Aleš Ulm. Libuško, to naše dnešní setkání v rozhlase skončilo.
3: No, dyk, se zase uvidíme.
1: Ano,
3: doufejme.
1: Vysíláme i přes prázdniny.
3: Přeju hezké léto a ne tak moc horké.
1: Ano, zvládněte to a nebo se osvěžte humoriádu každý všední den po 16. hodině. A nezapomeňte, že v červnu navíc to je ještě s výhrou pro některé z vás, kteří se dovoláte a vyhrajete knížku z naší edice humoriádnické. A zítra budeme bojovat ještě o digitální rádio. Tak krásný den, jeho zbytek dnes a zítra se zase těším na slyšenou. Mějte se pěkně.

0: hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Pět hodin.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Meteorologové varují před vysokými a velmi vysokými teplotami. K atletickému stadionu v Plzni na Skvrňanech plánuje město postavit ubytování pro sportovce. Čeští fotbalisté mají ve skupině mistrovství světa první bod. S Jihoafrickou republikou remizovali 1-1. Čekejte jasno nebo skoro jasno a teploty do 34 stupňů. Pěkné ráno přeje Štěpán Gazíková. Dnes a o víkendu budou teploty na většině míst v Česku vyšší než 30 stupňů, varují meteorologové. Podle lékařů by si na vedra měli dát pozor například starší lidé. Ti by měli pobývat ve stínu a ideálně v chlazených prostorech, říká místopředseda Sdružení praktických lékařů Michal Bábíček.
3: Tak, aby nebyli vystaveni jednak přímému slunci a jednak vysokým teplotám, při kterých ztrácí nejvíce tekutin a mohlo by pak dojít k úpalu, popřípadě k úžehu na přímém slunci. Pravidelně, zejména teda během dne, užít tekutiny, nejlépe nesycené, neslazené, tak aby byly zavodnění a mohly těm vedrům čelit při tom zvýšeném pocení.
1: Plzeň by chtěla pokračovat v rozšiřování atletického areálu městského stadionu na Skvrňanech. Po otevření nové tribuny bude další etapou ubytovací zařízení. Sloužilo by například sportovcům, kteří by přijeli na soustředění z jiných měst nebo přímo atletickému klubu Škoda Plzeň, říká radní pro oblast sportu Tomáš Morávek z Pro Plzeň.
4: Měl by být tady v těch místech, kde je kavárna a opět takového oblukovějšího charakteru budova, která by měla mít v sobě ubytovací zařízení a další zázemí pro klub.
1: Policie varuje před novou vlnou podvodných SMS zpráv. Podvodníci se v nich vydávají za státní instituce a snaží se z lidí vylákat peníze za údajné pokuty. SMS vyzývá k zaplacení předepsané částky do 3 dnů s tím, že v opačném případě začne vymáhání pohledávky. Policie informuje, že tímto způsobem nikdy nevyzývá k zaplacení pokut a lidem doporučuje dodržovat několik zásad, říká krajská policejní mluvčí Zuzana Churaňová.
5: Neotvírejte odkazy v podezřelých SMS zprávách. Nikdy nezadávejte své osobní či platební údaje na základě nevyžádané výzvy. Ověřujte si informace z oficiálních zdrojů, například na webových stránkách Policie České republiky nebo příslušných úřadů.
1: V případě pochybností by lidé měli kontaktovat policii nebo zavolat na linku 158, zprávy neprodleně smazat a nereagovat na ně. Česká národní banka varuje, že by se inflace mohla na přelomu roku znovu zvýšit, řekl to její guvernér Aleš Michl. Bankovní rada proto zvýšila základní úrokovou sazbu o 0,25% na 3,75%. Jde o první úpravu měnové politiky po 13 měsících a zároveň o první zvýšení sazeb od roku 2022. Vyšší sazby mohou znamenat dražší půjčky pro domácnosti i firmy, zároveň ale zvyšují zhodnocení peněz na spořících účtech. Sport. Čeští fotbalisté ve skupině světového šampionátu remizovali s Jihoafrickou republikou 1-1. Jediný gól národního týmu dal Michal Sadílek a po 2 odehraných zápasech tak mají Češi bod. V utkání debutoval na mistrovství světa 35-letý záložník Vladimír Darida, který se letos vrátil do reprezentace po 5 letech.
6: Samozřejmě, jako si každý kluk, jsem si to přál, jako všichni ostatní, a je to krásné, ale já doufám, že to nebude končit v Mexiku, že ještě se dostaneme dál a budeme pokračovat ze skupiny.
1: Ve třetím a zároveň posledním utkání ve skupině se Češi za týden představí proti domácímu Mexiku. Švýcarsko porazilo Bosnu a Hercegovinu 4-1 a fotbalisté Kanady porazili Katar vysoko 6-0.
2: Počasí.
1: Čekejte jasno nebo skoro jasno, odpoledne se při přechodně zvětšené oblačnosti mohou vyskytnout přehánky nebo i bouřky, hlavně na horách. Nejvyšší teploty 31 až 34 stupňů, na horách maximálně 30. Povane slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr a biozátěž bude na trojce, tedy vysoká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na silnici 232 v obci Újezd u Svatého Kříže na Rokycansku narazilo osobní auto do plotu ve směru na Liblín. Jeďte tam opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Tolik zprávy Štěpánky Zíkové, které skončily 5 minut po 5. hodině. Přejeme vám hezký pátek, dneska je 19. června 2026. Obezita výrazně zvyšuje riziko rakoviny dělohy. Upozorňuje na to nezisková organizace Onkounie, která podporuje pacienty s onkogynekologickými diagnózami a rakovinou prsu. Víc vám řekneme za pár minut.
2: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: Kdo je to padouch?
1: Zloděj. Pirát.
2: Padouch je ten, kdo třeba krade.
3: Dělá vraždy.
4: Krade z banky.
5: A třeba padouch má to kuklu.
6: Může mít mikinu.
7: Že zlobici kradou.
8: Kradou peníze.
9: A kradou ještě zlato.
10: Policajti zavřou je do klece.
11: Já padou.

0: Tady je Český rozhlas Plzeň, máme 5 hodin a 16 minut.
1: Počasí.
0: V regionu dneska bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne a večer se přechodně při zvětšené oblačnosti můžou výjimečně vyskytnout přehánky nebo i bouřky, zejména na horách. Nejvyšší denní teploty mezi 31 a 34, na horách by mělo být do 30 stupňů Celsia, povane slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní vítr. No a biometeorologická zátěž, promiňte, je dneska vysoká na stupni číslo 3.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Pustíme se do pěstování různých citrusů. Vysvětlíme si, jak se dají jednoduše rozmnožovat včelstva a poradíme s údržbou zahradních bazénů.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
3: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prý je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: smutnou nudu.
1: Tak šup do lesa, dneska třeba i kvůli chládku. 5:21, hezké ráno. Pacientek s rakovinou dělohy v Česku přibývá. Za posledních víc než 20 let vzrostl podle údajů České onkologické společnosti výskyt tohoto onemocnění zhruba o čtvrtinu. Lékaři upozorňují, že jedním z nejvýznamnějších rizikových faktorů je obezita, kterou je přitom možné velmi dobře ovlivnit životním stylem.
2: Čím závažnější ta obezita je, tím vyšší to riziko pro vznik tohoto typu nádoru mám.
3: U žen s vyšším BMI se tedy podle primáře gynekologicko-porodnické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze Michaela Halašky riziko rakoviny dělohy zvyšuje. U těžké obezity může být až několikanásobně vyšší.
2: Na to se používá takzvaný parametr BMI, body mass index. Norma je do 25. Jakmile budu mít až třeba 40-50 BMI, tak to zvýšení toho rizika je až desetinásobné.
3: Za vyšším rizikem nestojí jen samotné číslo na váze. Obezita ovlivňuje hormonální prostředí v těle. Tuková tkáň není jen zásobárna energie, ale aktivně se podílí na tvorbě některých hormonů, hlavně estrogenu. A právě jeho vyšší množství podporuje růst děložní sliznice, což může zvyšovat riziko nádorů.
2: U karcinomu dělohy, což jsou těch 2000 nových případů ročně, tak z těch 75% je právě v souvislosti s nadváhou nebo s nadbytkem toho ženského pohlavního hormonu.
3: Předpokládám, že platí to, že čím dříve na tu rakovinu přijdeme, tím lepší je prognoza.
2: Ano, to je u tohoto typu nádoru velká výhoda. Pokud na ní přijdeme v prvním stádiu, tak tam přežití těchto pacientek dosahuje nebo přesahuje 90%.
3: Nejčastějším varovným signálem je neobvyklé krvácení z pochvy, především po menopauze. Lékaři proto na ženy apelují, aby chodili na pravidelné gynekologické kontroly. Vedle prohlídek lékaři upozorňují taky na význam životního stylu. Zásadní je dostatek pohybu i skladba jídelníčku.
4: Pokud se tady bavíme o obezitě jako takový, nestane se, že pacient, který je obézní, by měl dostatečný příjem vlákniny. Vždycky se tam dostáváme na úplně jako nejnižší možné hodnoty a to nejsou ani ty hodnoty, které by byly průměrné.
3: Podle klinické nutriční terapeutky Terezy Schýbalové bývá problémem především vysoký podíl průmyslově zpracovaných potravin a naopak nízký příjem ovoce, zeleniny nebo celozrnných výrobků. Karolína Burdová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: zprávy.
1: Meteorologové varují před vysokými teplotami. V Plzeňském kraji by dnes mohlo být až 34 stupňů Celsia. Podle záchranářů jsou nejvíce ohroženi lidé s cévním a srdečním onemocněním nebo malé děti. Pozor by si ale měli dát i seniori a diabetici. Dobrou kvalitu vody mají na začátku sezóny venkovní koupaliště v Plzeňském kraji. Mírně zhoršenou jakost, která ale nemá vliv na zdraví plavců, zaznamenali hygienici pouze v plzeňském jezírku Košutka a v rybníku Babylon na Domažlicku. Ostatně sledované koupací plochy v kraji mají podle hygieniků kvalitní vodu. V Nečtinech na severním Plzeňsku na zřícenině hradu můžete dnes večer v 21 hodin zažít můří noc. Akce chce populární formou upozornit na neustálé ubývání hmyzu v souvislosti s rostoucím světelným smogem. Nejvyšší povolené ceny paliv dnes klesnou o další desítky haléřů. Nafta oproti včerejšku zlevní o 51 haléřů na 37 korun a 4 haléře za litr. Litr benzínu řidiči natankují nejvýš za 40 korun 52 haléřů. Je to o 32 haléřů méně než včera, informovalo o tom ministerstvo financí. Policejní hlídky se dnes na silnicích zaměří na alkohol a drogy za volantem. Celodenní akce potrvá do půlnoci a zapojí se stovky policistů z celého Česka. Podrobnosti ve zprávách za půl hodiny. Česká fotbalová reprezentace remizovala na mistrovství světa s Jihoafrickou republikou 1-1. V posledním zápase ve skupině musí porazit Mexiko, aby měla jistou postupu do play-off. České volejbalistky čeká dnes na druhém turnaji Ligy národů na Filipínách Japonsko. Hrát se začne ve 14 hodin našeho času a počasí bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne se mohou výjimečně vyskytnout přehánky nebo i bouřky a nejvyšší teploty do 34 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na silnici 232 v obci Újezd u Svatého kříže na Rokycansku narazilo osobní auto do plotu. Je to ve směru na Liblín. Jeďte tam opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: No a za chvilku už slovíčkaření Romana Stupky, tentokrát o slově hudlař.
3: Tenhle výraz znám ještě z doby, kdy jsem hrával fotbal. Když nám to zrovna moc nešlo, pokřikovali na nás i vlastní fanoušci, že jsme hudlaři, anebo běžte hrát za hudlice.
2: Kde se vzal v jazyce hudlař, uslyšíte za chvilku.
0: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: Slovíčkaření Romana Stupky. Slova známá, neznámá.
1: Hudlař. Tenhle výraz znám ještě z doby, kdy jsem hrával fotbal. Když nám to zrovna moc nešlo, pokřikovali na nás i vlastní fanoušci, že jsme hudlaři, anebo běžte hrát za hudlice. Ale pojďme k tomu, jak se na hudlaře dívají jazykovědci. Skoro by se nabízelo hledat souvislost se slovesem hudlat, tedy hrát na hudební nástroj, obvykle na housle. Ale to je slepá ulička. Tady jde totiž o původně české slovo související s hudbou. Znáte to od Jiráska, jak nouze naučila Dalibora kozujet housti, kdežto náš hudlař z češtiny nepochází. Je v tom zase němčina, konkrétně výraz hudeln, který znamená dělat něco neumělé, dělat něco špatně, ještě zase odvíjí od podstatného jména hudeln, tedy hadr. V tomhle případě tedy rozumějte dělat něco tak, jako když zacházíte s hadrem, který různě ždímáte a vytíráte s ním i tu nejhorší špínu na podlaze.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Dneska bude převážně slunečno s tropickými teplotami, čeká nás jasno nebo skoro jasno, odpoledne a večer se při přechodně zvětšené oblačnosti mohou výjimečně vyskytnout přehánky nebo i bouřky, a to zejména na horách. Nejvyšší denní teplota je mezi 31 a 34, na horách by mělo být do 30 stupňů Celsia, slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu. Máme 5 hodin, 44 minut, do 6 hodiny ještě kulturní tipy.
0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Plzeň.

0: oči.
1: 5:48.
2: Tipy pro volný čas.
1: V Plzni pokračuje festival stepu. V divadle Alfa můžete vidět celosvětový umělecký projekt s názvem Tabam. Začíná v 17 hodin a vystoupí stepař Daniel Borak. V restauraci Za oponou pak můžete od 20 hodin zajít na Tap Jam. Plzeňský festival Pocem na divadlo uvádí francouzskou komedii se špetkou detektivního napětí s názvem Víkend ve výtahu. 4 naprosto cizí lidé uvíznou ve výtahu mezi patry v moderní, dokonale odhlučněné budově. Co všechno se přihodí a jak to dopadne, uvidíte od 19 hodin a 30 minut v malém sále Měšťanské besedy. Jak vypadá skutečný muzikálový konkurs, si můžete přijít vyzkoušet mezi 10. a 17. hodinou do zkušebny nového divadla Jekátila. Konkurs na nečisto tam v rámci muzikálového festivalu Na scénu povedou Radek Valaš, Anet Antošová a Jana Balašová-Trčková. V Blovicích začínají městské slavnosti. Na Masarykově náměstí vystoupí od 16 hodin Václav Žákovec a Anička Vlínová a od 21 hodin tam můžete slyšet a vidět kapelu Puls. Město Planá zve na Grand Opening revitalizované ulice Dukelských hrdinů. Akce začíná v 18 hodin, kdy se ulice promění na kouzelné korzo s akrobaty a pohyblivými světelnými objekty. Vystoupí soubor Posa Theatre. Na zámku v Žinkovech ožije Strašidlo Kentervelské, divadelní komedie Oscara Wilda v režii Jaroslava Kříže. Tam začíná ve 20 hodin a 30 minut. No a na zřícenině hradu Wolfštejn u Černošína můžete od 17 hodin zažít svatojánský večer. Na programu je promítání pohádky a koncert Pavla Houfka. Tak přejeme příjemnou zábavu. Za chvilku od nás další zprávy a Štěpán Kazíková.
2: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: 6 hodin.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Policisté dnes na silnicích kontrolují alkohol a drogy za volantem. Česká obec sokolská pořádá 12. ročník Noci sokoloven. Fotbalová reprezentace remizovala na mistrovství světa s Jihoafrickou republikou 1-1. Bude jasno nebo skoro jasno a teploty do 34 stupňů. Hezké ráno přeje Štěpán Gazíková. Policejní hlídky se dnes na silnicích zaměřují na alkohol a drogy za volantem. Akce potrvá do půlnoci a zapojí se do ní stovky policistů z celého Česka. Kontrolovat budou hlavní tahy, silnice prvních i druhých tříd v okolí větších měst a také na místa, kde se konají velké společenské akce, říká policejní mluvčí Violeta Siřišťová.
3: Důležité je opět připomenout, že alkohol ani drogy za volant nepatří. Řidič, který usedne za volant pod jejich vlivem, ohrožuje nejen sebe, ale i všechny ostatní účastníky silničního provozu. Za takové jednání hrozí vysoká pokuta, zákaz řízení a v závažnějších případech může jít i o trestný čin.
1: Předáním staveniště navazujících komunikací pokračují silničáři na stavbě téměř půl kilometru dlouhého mostu přes údolí v Plasích na severním Plzeňsku. Harmonogram prací potvrdil manažer dobrovolného svazku obcí při silnici číslo 27 na severním Plzeňsku Rudolf Hosman.
4: Nejzásadnější bylo to, že už probíhá stavba jednoho z největších mostů v České republice v Plasích s tím, že navazující komunikace před a za mostem se bude předávat staveniště příští týden.
1: Kolem stovky lidí se přihlásilo do dobrovolnické akce na pomoc přírodě v okolí Sušice na Klatovsku. Zítra se vydají pěšky i na lodích kolem asi 10-kilometrového úseku řeky Otavy a budou na jejich březích vytrhávat invazní rostlinu netýkavku žláznatou. Jak uvedla Dagmar Jíchová ze spolku Destinace Sušicko, projekt je dlouhodobý a počítá se s tím, že houževnatou rostlinu bude třeba průběžně vytrhávat i několikrát za rok po dobu zhruba 5 let. Dnes je Noc sokoloven, už po 12. ji pořádá Česká obec sokolská. Tématem letošního ročníku je poezie. Zapojené jednoty tak vymýšlejí například takzvané limeriky, krátké 5-veršové humorné nebo nonsensové básně s rýmovanou strukturou, říká mluvčí České obce sokolské Jana Taušová.
5: Téma poezie se odráží i v programu zapojených sokolských jednot po celém Česku, ať už jde o básničkové stezky, poetické kvízy, hledání ztracených veršů. Oblíbenou součástí programu bývá každoroční posezení u táboráku, pohybové aktivity, prohlídky sokoloven a také následně přespání v nich.
1: Po celém Česku dnes lidé mohou navštívit 130 sokolských jednot. Zapojí se i některé sokolovny v Plzeňském kraji. Více informací k programu je na webu České obce sokolské.
0: Sport.
1: Čeští fotbalisté remizovali na mistrovství světa s Jihoafrickou republikou 1-1. Do vedení je dostal už v 6. minutě Michal Sadílek, soupeř ale v závěru vyrovnal z penalty. Trenér Miroslav Koubek k hernímu projevu řekl.
6: Spousta mužstev si to uhraje trošku z nižšího postavení. To v tom fotbale přece nehraje vůbec žádnou roli tohleto. Já jsem spokojený s tím, že jsme si vytvořili řadu gólových situací. Tyhle ty držení míče, převaha, dominance, když si obtáčí soupeř, balon dává diagonály, všechno je v podstatě pod kontrolou. Já jsem žádný golový šance neviděl, pár centrů, 2-3 závady, střely vedle, takže ten fotbal má takový tváře.
1: Posledním soupeřem Česka ve skupině bude Mexiko, které porazilo Koreu 1-0. V další skupině vyhrála Kanada nad Katarem 6-0 a Švýcarsko porazilo Bosnu a Hercegovinu 4-1.
0: Počasí.
1: Čekejte jasno nebo skoro jasno, odpoledne se mohou výjimečně vyskytnout přehánky nebo i bouřky, hlavně na horách. Nejvyšší teploty 31 až 34 stupňů a na horách 27 až 30. Povane slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní vítr a biozátěž je na Trojice, tedy vysoká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na dopravní nehodu pozor na silnici 232 v obci Újezd u Svatého kříže na Rokycansku. Osobní auto tam narazilo do plotu, jeďte tam opatrně.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Příjemné ráno, máme 5 minut po 6. hodině. V Ostravě začne o víkendu světový šampionát hokejbalistů, a to i s hráči ze západu Čech. Za jedním z nich, dobřanským obráncem Václavem Šlehofem, se vypravíme za chvilku.
8: Domácí šampionát je jedna z těch největších akcí, která vás může potkat. Samozřejmě je krásný rád v cizině podívat se do jedné země, ale to, že vás při šampionátu může právě navštívit rodina, ať už bližší nebo ta širší, je super. Já se tím rozhodně nenechám svazovat, jsem za to jedině rád.
7: Tak nám dejte chviličku, uslyšíte víc a počkejte si také na dnešní kalendárium. Přejeme hezký pátek.
2: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček. Teď

0: 6 hodin 12 minut, kalendárium.
1: Zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Pátek 19. června. Svátek má Leoš. Jedná se o zkráceninu jména Leopold nebo Leonard. S vámi je Petr Jungmann. Hezký den. První spartakiáda byla v Praze na Maninách zahájena před 105 lety v roce 1921. Jméno vynalezl funkcionář Federace dělnických tělocvičných jednot František Chaloupecký. Nechal se inspirovat jménem vůdce z povory římských otroků Spartakem. Edvard Beneš byl před 80 lety v roce 1946 jednomyslně zvolen prezidentem na další funkční období.
4: Slibuji na svou čest a svědomí, že budu dbáti blaha republiky.
3: Hlavou státu nebyl ani dva roky. Kuvajt vyhlásil nezávislost na Velké Británii před 65 lety v roce 1961. Britským protektorátem byla malá monarchie v jihozápadní Asii 62 let. Dnes díky ropě patří mezi nejbohatší státy světa. Výraz Kuvajt znamená v arabštině pevnůstka. Poslední sovětský voják opustil Maďarsko před 35 lety v roce 1991.
5: Viszontlátásra.
3: A Maďarsko se tak stalo první zemí bývalého východního bloku bez sovětské vojenské přítomnosti. O pouhé dva dny později opustil i naši zemi poslední sovětský vojenský železniční transport.
6: A už se nevracej.
7: Časem se hýbat nedá a nikdy jsem o tom neusil.
3: 85 má dneska bývalý prezident Václav Klaus.
7: Jsme přesně v tomto dni a zůstaňme u něm.
3: A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.
8: Český rozhlas Plzeň,

0: Když vám mám popsat, jak vypadá dnešní ráno v Plzeňském kraji, moc slov k tomu nepotřebuju. Jasno, teploty 13 až 16 stupňů Celsia.
1: Počasí.
0: Čeká nás převážně slunečno s tropickými teplotami, bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne a večer se při přechodně zvětšené oblačnosti můžou výjimečně vyskytnout přehánky nebo i bouřky, zejména na horách. Nejvyšší denní teploty mezi 31 a 34, na horách do 30 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu.
1: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: 6:22. 15 let čeká česká hokejbalová reprezentace na zlato z mistrovství světa. Další příležitost získat bude mít už příští týden. Zítra totiž začíná světový šampionát v Ostravě. Český tým povede jako kapitán opora extraligových Dobřan, obránce Václav Šlehofer.
1: Za sebe osobně říkám, že domácí šampionát je jedna z těch největších akcí, která vás může potkat. Samozřejmě je krásný rád v cizině podívat se do jiné země, ale to, že vás při šampionátu může právě navštívit rodina, ať už blížší nebo ta širší, je super. Já se tím rozhodně nenechám svazovat a jsem za to jedině rád.
2: Těší se na hokejbalové mistrovství světa v Ostravě Václav Šlehofer. Obránce extraligových Dobřan věří, že by národní tým mohl ukončit 15 let trvající čekání na zlato.
1: 15 let čekání je rozhodně dlouhá doba. Aktuálně nám došlo k velké změně v realizačním týmu, kdy se změnil komplet celý realizační tým. Buduje se tak po 8-9 letech něco nového a já čekám, že síla týmu je obrovská a pro tu zlatou medaili si konečně dokážeme dokráčet.
2: Přál by si obránce české reprezentace. Na předchozích šampionátech slavili hráči Kanady a Slovenska. Tentokrát ale může podle Václava Šlehofra triumfovat i některý z dalších výběrů.
1: Si myslím, že by bylo hodně laciný považovat jenom Kanadu a Slováky za aspiranty na zlato. Ta špička hokejbalu se v posledních 10 letech strašně srovnává a vyhrát může kdokoliv, ať už jsou to Američani, Finové nebo například i Švýcaři. Jo, v posledních letech dobrý hokejbal, takže je to hodně složitý a ten manšaft musí být tak mentálně a skvěle připravený pro to, aby dokázal dokráčet až na ten pomyslený vrchol.
2: Myslí si Václav Šlehofer, který bude mít na šampionátu v Ostravě, stejně jako ve svých mateřských Dobřanech na dresu kapitánské C-čko.
1: Což není pro mě cizí role v porovnání s tím, jak hraju v Dobřanech, tak i v tom národním týmu se ode mě očekává, že budu zapracovat mladší kluky, budu jim pomáhat. Možná jediná změna, že v národním týmu se rozprostře ta časová minutáž mezi víc lidí a i sbírání nějakých důležitých branek. Opravdu si myslím, že máme tak strašně vyrovnaný mančat, že je úplně jedno, v jaké léně člověk nastupuje. Gól nebo potažmo nějakou geniální přihrávku může dát kdokoliv z nás.
2: Kromě kapitána Václava Šlehofra bude zastupovat extraligové Dobřany na světovém šampionátu v Ostravě také útočník Matěj Pavlíček. První utkání se hrají Češi v sobotu od 15 hodin proti Finům. Z Dobřan Vladislav Janouškovec, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na jižním Plzeňsku. Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi.

0: je půl sedmé.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: V Plzni na Klatovské třídě u pamětní desky na Borské věznici začne po 8 hodině pietní akt k uctění památky generála Heliodora Píky, popraveného 21. června 1949 v plzeňské věznici. 10 hodin následuje pietní akt u pomníku Píky na náměstí generála Píky. Nový čtyřpodlažní dům se 14 městskými byty začala stavět Plzeň v obvodu Křimice. Hotovo má být do října příštího roku. Podrobnosti ve zprávách za půl hodiny. Policisté budou

0: Mít dnes dopoledne cvičení v prostorách Úřadu práce v ulici Palackého v Rokycanech. Nacvičovat budou obranu proti útoku aktivního střelce. Lidé mohou od 8:30 do 12 hodin v souvislosti se cvičením slyšet střelbu. V Mariánských Lázních se až do neděle koná festival Knižní lázně pro malé nakladatele a jejich čtenáře. Návštěvníkům nabídne autorská čtení, workshopy, hudební vystoupení a diskuze. Věnuje se mimo jiné mediální gramotnosti, dezinformacím a nebo česko-německým vztahům. Největší odborový svaz v Česku KOVO dnes odpoledne volí nové vedení. Třídenní sjezd začal ve středu a o předsedovi rozhodne zhruba 160 delegátů. Sjezdu se účastní i zástupci vlády, senátu a poslanecké sněmovny. Británie poskytne Ukrajině nové zbraně a vojenské vybavení v přepočtu za 21 miliard korun. Oznámila to britská vláda s tím, že pomoc bude zahrnovat 150 tisíc dronů, protiletadlové střely a radary. Drony by měl mít Kyjev k dispozici do konce roku. Podle ukrajinského prezidenta Zelenského zároveň Ukrajina podepsala dohodu o protiraketové obraně s Německem. Další spojence Ukrajiny Zelenský vyzval, aby se připojili k úsilí. Fotbalová reprezentace ani po druhé na mistrovství světa neudržela vedení a s jeho Africkou republikou remizovala 1-1. A dnešní počasí bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne se mohou výjimečně vyskytnout přehánky nebo i bouřky a nejvyšší teploty do 34 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na silnici 3. třídy u Kouta na Šumavě se pracuje na údržbě mostu a platí tam dopravní omezení. Počítejte se zdržením a jeďte tam opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Necháme zpívat Petry Koláře a Nováka a taky Pavla Bobka a za chvilku nám taky doktorka Kateřina Cajdhamlová a Patrik Rozehnal řeknou, co budou řešit v dnešním vydání pořadu Vesele a zdravě po 13. hodině. Je pátek 19. června 2026, na hodinách aktuálně 3 minuty po 6:30.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček. Asi

0: 13. hodině opět otevřeme naši poradnu o zdraví a zdravém životním stylu s Patrikem Rozehnalem a doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Oba teď zdravím a ptám se, jaké téma se dneska bude rozebírat. Hezké ráno.
1: Dobrý den.
2: Hezký poslech Českého rozhlasu, který se bude dnes odpoledne věnovat zdraví.
1: Téma zní světloplachost.
2: Stává se vám někdy, že vás bolí oči při jasném světle? Zavíráte víčka při řízení, když vás míjí auta s rozsvícenými světly?
1: Mhouříte oči přes den, pálí vás v nich nebo řeže?
2: Máte přitom slzy v očích, rudnou vám nebo pálí? Dejte nám o tom vědět.
1: Na tohle se dnes zaměříme a vy už se teď můžete na tyto problémy ptát ve formuláři na stránce veseleazdravie.cz nebo na Facebooku pořadu Veselé a zdravě.
2: Nebo nám hned teď nahrajte svůj vzkaz a popis takových problémů s očima na záznamník s číslem 221 553 770.
1: Ještě jednou vám zopakuji to číslo pro vaše dotazy. 221 553 770.
2: Problémům s mžouráním a pálením očí na světle se budeme věnovat živě dnes odpoledne po 13. hodině v pořadu Vesele a zdravě.
1: Reprízu uslyšíte také dnes po 20. hodině a téma je světloplachost.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: Minutka schází do 6:45.
1: Počasí.
0: Čeká nás převážně slunečno s tropickými teplotami. Dneska bude jasno nebo skoro jasno. Odpoledne a večer se při přechodně zvětšené oblačnosti můžou výjimečně vyskytnout přehánky nebo i bouřky, zejména na horách. Nejvyšší denní teploty mezi 31 a 34, na horách do 30 stupňů Celsia. Připojí se slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr, a to o rychlosti do 4 metrů za sekundu.
1: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen, každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.
0: Staré promítací přístroje, filmové plakáty, fotografie kinařů a také originály filmových týdeníků. Hledáním zašlé slávy venkovských kin se zaobírá výstava Stříbrná plátna severního Plzeňska v muzeu v Mariánské Týnici. No a za chvilku se tam vypravíme.
1: Český rozhlas Plzeň.

0: Zašlou slávu venkovských kin severního Plzeňska zmapovalo muzeum v Mariánské Týnici. Příprava trvala 2 roky, kdy autoři shromažďovali materiály z obcí a zaniklých kinosálů. Těch bylo nakonec tolik, že se do výstavního prostoru ani nevešli. Muzeum tedy k výstavě vydalo i ojedinělou publikaci s názvem Stříbrná plátna severního Plzeňska. Na výstavu se vydala redaktorka Jitka Dobrovová.
1: Začalo to tak, že jsem dostala od kolegů 2 banánové krabice po zrušeném kině v Kožlanech. A když jsme se tím začali prohrabovat, tak jsme vlastně zjistili, že by to bylo docela zajímavé téma a začali jsme mapovat i ostatní kina na našem okrese.
2: Popisuje autorka Hana Tupá.
1: Jenomže jsme si původně mysleli, že jich bude jenom několik, tak 20 až 30 a současná výstava jich obsahuje asi 120. Čerpali jsme z dobového tisku, z Královéckého obzoru, Plasko buduje, pozdější rozvoj, pak se k tomu přidal ještě Plzeňský deník, čerpali jsme v archivech, pak jsme přešli k osobním kontaktům, k telefonickým rozhovorům a dostali jsme se až k těm kinařům, což teda bylo úžasný. Byli velice potěšeni, že si na ně vlastně někdo vzpomněl, protože ty kina opravdu jsou většině obcí zanikla.
2: Jdeme se podívat dovnitř. Hned za dveřmi sedí figurína a vypadá opravdu zcela realisticky.
3: Vstupujete do foaje, kde je pokladna, a v tom foaje byly takové upoutávky, plakáty, fotky. No a my jsme se snažili udělat takovou iluzi toho foaje tím, že jsme tady dali ty panely s informacemi o jednotlivých kinech na severním Plzeňsku.
2: Popisuje další z autorů Jiří Fák. Postupujeme dál.
3: Máme tu promítačku z Kožlanského kina a řadu dalších promítacích strojů, kterými se snažíme přiblížit, zdokumentovat, ukázat promítací techniku, která se v těch venkovských kinech používala.
2: Tady si návštěvníci můžou zblízka ten promítací stroj prohlédnout. Jsou tady i pásky, na kterých ty filmy dřív byly. Tak a vstupujeme do kina.
3: Vítáme vás u nás v našem kině v Mariánské Týnici, kde skutečně promítáme. Jsou tady ukázky z filmových týdenků od 30. let do roku 1968.
4: Prezident Beneš navštívil svoje rodisko na cestě do západu českých Úplňov. Prvé kroky pána prezidenta v rodné obci Vězdy na Cintorín, kde odpočívají jeho rodiče.
2: Tady jsou i původní židle, takové ty sklápěcí, dřevěné.
1: Ty se nám podařilo sehnat z kina z úterý od pana Strádala, který je měl u sebe a věnoval nám je do sbírky muzea.
3: Byla trošku detektivka vůbec najít tu starou hospodu nebo tu místnost, ten dům, v kterém se to kino v těch 50. letech provozovalo. Kino a jenom kino. To tady v tom regionu bylo akorát v Kralovicích, v Kazňově, v Nýřanech. Jinak to byly všechno víceúčelová zařízení. V současné době se vrací převážně ten fenomén letních kin, kdy se v Lékebrské začalo promítat po různých vesnicích.
2: 3. července přijede do areálu pojízdné kino a bude se promítat film Někdo to rád v Plzni. Z Mariánské Týnice Jitka Doubravová, Český rozhlas.
0: Výstava Stříbrná plátna severního Plzeňska potrvá v muzeu v Mariánské Týnici do 9. srpna. 6 hodin 51 minut, počkejte si na zprávy v podání Štěpánky Zíkové.
5: Jsme s vámi i na severním Plzeňsku. Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Přijďte s námi oslavit 90 let výroby trolejbusů Škoda a 85 let provozu trolejbusů v Plzni. V sobotu 20. června vás zveme do areálu Depo 2015 na oslavy trolejbusů plné historie, techniky a zábavy pro celou rodinu. Těšit se můžete na historické i moderní trolejbusy, slavnostní jízdy, soutěže a doprovodný program. Začínáme v 10 hodin. Více informací na www.skodagroup.com.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: Ve spáleném lese u Klatov dnes uctí památku obětí Heydrichiády. Plzeň začala stavět dům se 14 městskými byty v okrajové části Křimice. Čekejte jasno nebo skoro jasno a teploty do 34 stupňů. Dobré ráno přeje Štěpánka Zíková. V Lubech u Klatov dnes připomenou památku obětí Heydrichiády. Pietní akt začne v 11 hodin u památníku ve spáleném lese přímo na místě bývalého popraviště. V roce 1942 tam nacisté během několika týdnů zastřelili 73 lidí, z toho 17 žen. Pokračuje historik Lukáš Kopecký.
4: Tady vůbec nehovoříme o klasické justici, že byste byli vyšetřováni, postaveni před soud, měli nějaké opravné prostředky, vás gestapo zatkne a během několika hodin je schopno pomocí takzvaného dálnopisu vykomunikovat s pražským ústředím rozsudek. Ve většině zní rozsudek smrti. A ti odsouzení se ten rozsudek dozvídají až těsně předtím, než je vykonán až na spáleném lese.
3: Ve spáleném lese se popravovalo od 31. května do 3. července 1942. V plzeňském obvodu Křimice město začalo stavět nový bytový dům. Bude v něm 14 bytů, určených pro seniory nebo sociálně slabé nájemníky. Hotovo by mělo být v říjnu příštího roku, říká mluvčí magistrátu Barbora Hajková.
5: V domě vznikne 11 bytů o dispozici 1+KK a 3 byty 2+KK s vlastním balkonem a sklepní kojí. Všechny byty budou mít základní vybavení, včetně kuchyňské linky, varné desky a trouby. Celý objekt bude bezbariérový s výtahem. V rámci projektu vznikne taky 10 parkovacích míst.
3: Letní kino Plzeňského kraje nabídne letos v létě v 7 obcích novou českou komedii Někdo to rád v Plzni. Promítat se bude vždy v pátek, a to v červenci i v srpnu. Kraj tak navazuje na loňský projekt, kdy bylo mobilní letní kino součástí oslav k 25 letům Plzeňského kraje. Projekce jsou pro návštěvníky zdarma. První promítání bude 3. července v Mariánské Týnici na severním Plzeňsku. Podrobnosti jsou na webu Plzeňského kraje. Stát chce, aby například pachatelé násilí chodili na terapie, na takzvané probační programy pro dospělé, ale nedalo ministerstvo spravedlnosti letos žádné peníze. Pro mladistvé dodatečně v dubnu vypsalo 2 dotace. Organizace tak finance schánějí jinde, nebo programy musí omezovat.
6: V probačních programech je v Česku 250 až 300 lidí, říká ředitelka asociace organizací v oblasti vězeňství Zuzana Tinglová.
7: Těch se vlastně teď týká ta situace, že někteří z nich budou muset je opustit.
6: Pokud program člověk neplní, ale není to z jeho zavinění, soud může hledat alternativu, a to i krajní, říká mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka.
8: Je důležité dodat, že přeměna trestu na výkon trestu odnětí svobody je reálná možnost.
6: V příštím roce chce rezort peníze zajistit, ale jen pro ty programy, které jsou podle něj přínosné. Jak to bude hodnotit, zatím neví. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
0: Sport.
3: Čeští fotbalisté remizovali ve druhém zápase na mistrovství světa v Atlantě s Jihoafrickou republikou 1-1. Reprezentace tak získala první bod a zkomplikovala si šanci na postup do play-off. To mrzelo i jediného českého střelce, záložníka Michala Sadílka, který mluvil o tom, že bylo utkání hodně fyzicky náročné.
9: Dva hráči podle mě dostávali nějaké křeče, takže samozřejmě, že ty síly ubývaly, ale myslím si, že na tom byla podobně i Jihoafrická republika. Je to hrozná škoda, protože teď budeme prostě do Mexika s postavením takovým, že tam musíme vyhrát.
3: V posledním zápase skupiny mistrovství světa nastoupí čeští fotbalisté za týden proti domácím Mexičanům. Ti vyhráli nad Jižní Koreou 1-0 a mají jisté první místo ve skupině i postup. V dalších zápasech Švýcarsko porazilo Bosnu a Hercegovinu 4-1 a Kanada vyhrála nad Katarem 6-0.
0: Počasí.
3: Bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne se mohou výjimečně vyskytnout přehánky nebo i bouřky, hlavně na horách. Nejvyšší teploty 31 až 34 stupňů a na horách maximálně 30. Povane slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr a biozátěž je na trojce, tedy vysoká.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: Na silnici 1/22 u Zavlekova na Klatovsku se pracuje na údržbě mostu. Funguje střídavý jednosměrný provoz. Jeďte tam opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Pátek 19. června na hodinách aktuálně 5 minut po 7. hodině. Co mají společného holub, velbloud a kobra? Jde o jogové pozice. Nejen ty si budete moci vyzkoušet už tuto neděli v Plzni. Podrobnosti připojíme za několik okamžiků.
0: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček. Český rozhlas Plzeň.

Co je těžší, kilo peří nebo kilo železa? Schválně, jak si s tím poradí děti? Poslechněte si to za okamžik v rubrice Ahoj rádio. Kdo od školy stále věří, že by mělo kilo peří vážit míň než kilo kovu, ten ať si dá školu znovu.

0: co je těžší, kilo peří nebo kilo železa?
1: Váží stejně.
2: Kilo železa.
3: Kilo peří, protože to peří, tak má ty pírka trochu těžší.
4: Kilo železa, protože je silnější než péro.
5: Kilo železa je těžší, protože je velký, tlustý a těžký.
6: Kilo železa je nejtěžší a vypadá to jako kamen a jenom solák to umí uníst.
7: Kilo železa?
8: Oboje stejně.
9: Nic. Peří je lehčí.
10: Kilo peří.
11: Když tam dáš takové na něm činky, tak ještě dáš na to peříčko a ono to bude těžký než ty činky.

0: 7 hodin 16 minut. Počasí. Čeká nás teplý den a právě o tom si teď popovídám s meteoroložkou Janou Adamovskou, jak zatím vypadá toto ráno. Hezký den.
1: Dobré ráno, tak zatím je vyjasněné, teploty se pohybují od 15 do 19 stupňů a třeba na Přimdělaní neklesla teplota v noci po 20, takže tam byla tropická noc.
0: Tak a co nás čeká přes den?
1: Dneska nás čeká slunečný den s tropickými teplotami, maxima budou stoupat k 34 stupňům, na Plzeňsku možná bude až 35, na horách bude do 30 a den bude jasný, postupně až polojasný a odpoledne večer se při přechodně zvětšené oblačnosti může na horách objevit nějaká výjimečná přeháňka nebo bouřka, ale ta pravděpodobnost je dnes malá a vítr ten bude foukat jen slabý, proměnlivý.
0: No a jestli v podobném duchu bude pokračovat i víkend, na to se zeptáme v příští hodině. Těšíme se, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Blahopřejeme písničkou. Legendární pořad, který s vámi slaví už od roku 1954. Plníme vaše přání a jsme součástí vašich oslav, narozenin, svátků i promocí. Zahrajte svým blízkým podle jejich hudebního gusta. Od šanzonu přes disco po rockovou klasiku. Blahopřejeme písničkou. V našem vysílání každou sobotu a neděli po 17. hodině. Jak objednat přání, najdete na našem webu. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: blízku.
1: Páteční dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň, 7 hodin a 22 minut. Mezinárodní den jogy v neděli oslaví lidé v Plzni. Společně si vyzkouší něco z jogové praxe, a to v Proluce v Křižíkových sadech od 18 hodin. Cvičení i relaxaci si může přijít užít každý, od úplných začátečníků a dětí až po seniory. Celou oslavou dne jogy bude provázet lektorka z plzeňského yoga studia Vlaďka Procházková. Přeji vám hezké ráno.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání a zdravím i všechny posluchače.
1: Už máte dneska ráno za sebou cvičení, nebo vás to teprve čeká?
2: Teprve mě to dnes ještě čeká.
1: Jak dlouho vám to trvá, jak dlouho cvičíte?
2: Věnuju se józe už 15 let. Pro někoho to může být hodně, pro někoho málo, ale musím říct, že čím déle praktikuji jogu, tak se cítím opravdu zdravější, mám více energie. Vlastně se cítím nejlépe ve svém životě, i když vlastně postupně stárnu.
1: A kolik času denně józe věnujete?
2: No, tím, že jsem instruktorka jógy a provozuji yoga ateliér, tak já se tomu věnuju až třeba 3-4 hodiny denně.
1: A pak 2 hodiny zbývají na úředničinu.
2: No to víc.
1: Ten Mezinárodní den jogy pořádáte ve spolupráci s indickou ambasádou v Plzni se takhle slaví úplně poprvé. Popište nám prosím tu vaši spolupráci.
2: Mm-hmm. Musím říct, že to pro nás je obrovská čest, že vlastně tento projekt oslavy Mezinárodního dne jogy můžeme spolu pořádat podle oficiálního protokolu ministerstva AJUŠ a pod záštitou velvyslanectví Indické republiky v České republice. Vzniklo to celé díky tomu, že jsem se seznámila s panem Kumarem ze společnosti Bihar in Czechia, což je vlastně spolek, který se stará o vlastně indickou komunitu tady v Plzni, potažmo i v Čechách. A prostě tím, že už existuje yoga ateliér, tak se naše cesty setkaly. A možná, že pro někoho ten název ministerstvo AJUŠ je takový ještě neznámý, že se s ním nesetkali, ale v podstatě jde o vládní rezort Indie, který se zaměřuje na rozvoj a propagaci tradičních indických systémů medicíny, jako je yoga právě, ajurvéda, meditace, ale taky i homeopatie. Takže vnímají to jako pilíře pro zdravý životní styl. No a letos teda navážeme na Prahu i Brno a Plzeň se přidá, takže mně to přijde úplně úžasný.
1: Taková otázka do Pranice, přijdou s vámi cvičit nějací Indové nebo ne?
2: Ano, přijdou.
1: Budete tam mít,
2: ale ne, ale ne všichni Indové cvičí jogu, to je třeba taky si říct, že v Čechách je taková představa, že každý Ind je jogín, ale taky to tak jako není. Nicméně je jich tam opravdu mnohonásobně více těch lidí, kteří prostě tu jogu praktikují, je to jejich prostě tradiční záležitost.
1: A co si budeme říkat, ne všichni Indové se taky vejdou do Plzně.
2: Už jsme... Tak, to teda rozhodně ne, protože celá Česká republika má velikost jako jejich jedno město Dili.
1: Přesně tak, přesně tak. Už jsme řekli, že přijít mohou všechny věkové skupiny, ale co je vlastně čeká na místě?
2: No, tak hlavním vlastně tématem letošního ročníku je zdravé stárnutí, takže

0: fakt jednoduchá a přínosná úplně pro každého, bez ohledu právě na věk či fyzickou zdatnost. A budeme tam navíc mít i nějaké drobné občerstvení, budeme tam mít i památeční trika právě z motivy teda letošního Mezinárodního dne jógy. A dokonce máme přislíbenou účast i kulturní ataše paní Račny z indického velvyslanectví v Praze, že přijede.
1: Když už jsem se dotknul té úředničiny, poprosím už jenom krátkou reakci, kolik té úředničiny čeká návštěvníky, jinými slovy řečeno, ti, co by chtěli přijít, musí se nějak přihlašovat a pak mi také řekněte, co by si měli vzít sebou?
0: Tak pokud by někdo vlastně to památeční triko, tak vlastně pro prvních 40 přihlášených, tak ti by se měli vlastně evidovat nebo registrovat na www.yogaatelier.cz, je to psáno s Y, a tam vlastně v sekci novinky je informace o, nebo pozvánka na Mezinárodní den jógy a tam je možnost se registrovat. A zároveň tedy budeme vědět, kolik máme připravit z toho občerstvení. A samozřejmě, kdo se registrovat nechce, tak může prostě přijít jednoduše, není to povinnost. A sebou je potřeba si vzít určitě svoji podložku, nebo taky se říká karimatka nebo yoga matka. Prostě něco, na čem se vám bude dobře cvičit, protože vlastně budeme na trávě. A pohodlné oblečení na sebe, úsměv a těšíme se na setkání.
1: A přejeme hezké počasí. Vlaďka Procházka. Děkujeme, mějte se moc hezky, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Plzeňsku. Český rozhlas Plzeň. Žijeme tu s vámi.

0: půl osmé.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Meteorologové varují před vysokými a velmi vysokými teplotami. Výstraha před horkem platí od dnešního dopoledne do odvolání postupně pro celé Česko. Dnes i o víkendu by mělo být někde až 35 stupňů Celsia. Vodní záchranáři dnes zahájí nepřetržitý provoz na Hracholuské přehradě na severním Plzeňsku. Je to o týden dříve než v minulých letech. Ve stanici první pomoci v kempu Keramika budou sloužit každý den až do konce srpna. Pro zdravotní pomoc si je lidé mohou zavolat prostřednictvím tísňové linky 112 nebo 155. V Plané na Tachovsku se dnes uskuteční slavnostní otevření zrekonstruované ulice Dukelských hrdinů. Celý program začne v 18 hodin. Do půl jedenácté se lidé mohou těšit na show s akrobaty a pohyblivými a světelnými objekty. Podrobnosti jsou na webu kulturavplané.cz. Policejní hlídky se dnes na silnicích zaměřují na alkohol a drogy za volantem. Akce potrvá do půlnoci a zapojí se stovky policistů z celého Česka. Kontrolovat budou hlavní tahy, silnice prvních i druhých tříd v okolí větších měst a také

0: místa, kde se konají velké společenské akce. V Karlovarském kraji začaly jezdit dvě nové vlakové jednotky RegioFox. Obnova vozového parku je součástí dlouhodobé modernizace veřejné dopravy v regionu. Cestující mohou nové vlaky zatím využívat hlavně na Chrebsku, postupně ale zamíří i do dalších částí kraje. Fotbalová reprezentace ani po druhé na mistrovství světa neudržela vedení a s jeho Africkou republikou remizovala 1-1. Národní tým tak bude hrát za týden o postup do play-off proti jistému vítězi skupiny Mexiku, které vyhrálo na Jižní Koreou 1-0. A dnešní počasí bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne se mohou výjimečně vyskytnout přehánky nebo i bouřky a nejvyšší teploty 31 až 34 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 ve směru na Rozvadov u Heřmanovy hutě na severním Plzeňsku pozor na práce na silnici, levý jízdní pruh je uzavřený, jeďte tam opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: U zimního stadionu v Domažlicích přibydou nová sportoviště, v Rokycanech budou mít hřiště na padel, milovníky dechovky opět po roce přivítá Tlumačovský dechovkový festival. Víc k těmto tématům povíme za chviličku v rubrice O čem se píše.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: Pokud i vaše snídaně voní Vysočinou, nechte si chutnat. 7 hodin a 40 minut.
1: O čem se píše?
0: U zimního stadionu v Domažlicích vyroste více účelové hřiště, informuje domažlický zpravodaj. Nyní je v plném proudu dostavba šaten u stadionu, následovat bude výstavba nových sportovišť. Jako první přijde na řadu více účelové hřiště, dále jsou vyprojektována dětská hřiště, skateboardové a fotbalové hřiště. O novinku v podobě hřiště na padel bude rozšířen sportovní areál Jižní předměstí v Rokycanech, který prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Padel to je dynamický sport kombinující prvky tenisu a squashe. Atraktivní jak pro začátečníky, tak pro zkušené kombinující hráče. Hraje se na menším kurtu obklopeném skleněnými stěnami, od kterých se míček může odrážet. To přináší rychlé výměny a napínavé momenty. Přečtete si v Rokycanských novinách. Na chodský svátek dechové hudby Tlumačovský dechovkový festival zavítají kapely vysočanské, slovácké i chodské hudební scény. Milovníci dechovky se můžou těšit na Vysočinku, Vlčnovianku a veselou muziku z Chocka. Každou z nich podrobně představuje hudební portál musicgate.cz. Už 17. ročník festivalu se uskuteční tuto neděli v Amfi Tlumačov.

0: Dneska bude v regionu převážně slunečno s tropickými teplotami. Opatrujte se, bio je na trojce.
1: Počasí.
0: Bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne a večer se při přechodně zvětšené oblačnosti můžou výjimečně vyskytnout přehánky nebo i bouřky, zejména na horách. Nejvyšší denní teploty mezi 31 a 34, na Plzeňsku může být až 35 stupňů Celsia, nejvyšší teploty na horách mezi 27 a 30. Slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu.
1: Český rozhlas Plzeň vás zve na živé vysílání z velkolepé oslavy trolejbusů v Plzni. V sobotu 20. června od 10 do 17 hodin v depo 2015 oslavíme 90 let výroby a 85 let provozu trolejbusů v Plzni. Po celý den vás provede živými vstupy se zajímavými hosty moderátor Richard Jandovský. Celý den si můžete prohlédnout i náš nejmodernější přenosový vůz Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi i na oslavě trolejbusů v Plzni.
2: Vážení přátelé, dovolte mi, abych vás pozval jakožto slovesný umělec k poslechu pořadu, aby řeč nestála. Moderuje to Jirka Bláha, takový skvělý kluk, a já tam budu, jo, a budu tam ještě další herci, taky nějaký imitátor Jablonský, nebo co jak se jmenuje, a bude tam taky Max Behenský, přátelé. Takže poslechněte si to na Českém rozhlase.
1: Aby řeč nestála, poslouchejte tuto neděli po 9. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň.

0: Máme pro vás dva dárkové poukazy na návštěvu plzeňského historického podzemí, tak už držíte v rukou telefon. Číslo do studia je 221 554 222, tak dlouho neváhejte a zavolejte nám. Dostanete se do labirintu chodeb, sklepů a studní, který byl pod městem Plzní budován od 13. století. Během prohlídky poznáte život pod městem a odhalíte tajemství autentických nálezů a zákoutí, která podzemí skrývá. Dozvíte se, jak podzemí vznikalo a poznáte rozmanitost jeho využití. Díky exponátům a vystaveným nálezům proniknete i do historie města a každodenního života středověkých obyvatel města Plzně. No uznejte, že by byla škoda o tohle všechno přijít. Jak hluboko pod zemí ten prohlídkový okruh je? 5 až 7, 10 až 13, anebo 16 až 18. Dejte nám vědět, ozvěte se na čísle 221 554 222 a to tentokrát s vidinou toho, že od nás můžete získat dva dárkové poukazy na návštěvu plzeňského historického podzemí. Hezké ráno přeju, koho tam máme?
1: Máme tady Stáňu a já jenom typuju Bčko.
0: Bčko, 10 až 13. Paní Stáňo, už jste někdy byla v nějakém podzemí, ať už v Plzni nebo kde?
1: No, to už je hodně dávno, hodně dávno.
0: Jaké to bylo? Byly vám na to nějaké vzpomínky?
1: No, byly. I dokonce strašidelný, když jsem tam byla s vnoučaty.
0: Chcete se o ně podělit nebo nebude?
1: Prosím?
0: Jestli se o ně chcete podělit nebo ne, když máte tu příležitost takhle do éteru.
1: No, chtěla bych se o ně podělit. No, tam byly takový ty strašidelný zákoutí a děti se tam bály, když byly malý.
0: Každopádně všichni jste to nakonec přežili ve zdraví.
1: To víte, že jo.
0: Já děkuju moc za tohle hezké popovídání, ale
1: ano,
0: musím říct, že nebude zakončeno fanfárou, což je mi hrozně líto.
1: To byl jenom typ a děkuji
0: ale
1: vám.
0: Je to aspoň příležitost k tomu, abych vám popřál hezký den, tak se mějte pěkně.
1: A já vám přeju taky hezký den, nashledanou.
0: Moc děkuju, nashledanou, budeme se těšit někdy příště. Tohle totiž správná odpověď nebyla. Zdravím vás, dobrý den, kdo tam je?
2: Dobrý den, tady Roman Plzeň.
0: Tak Romane, zkuste to.
2: Myslím si, že to je správná odpověď Cčko.
0: Cčko, 16 až 18.
2: Ano.
0: Víte, co teď udělám s fanfárou?
2: Prosím?
0: Víte, co teď udělám s fanfárou?
2: No, jestli se to odpravíte, tak ji pustíte.
0: Pošlu ji do propadliště dějin, protože správná odpověď je 5 až 7.
2: No, tak to je pěkný, no.
0: Mějte se krásně, budu se těšit někdy
2: příště. Taky hezký den, nashledanou.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi. ČT 1. Karel žije s Kamilou. Eva odjíždí s Jardou a dětmi na prázdniny k Máchovu jezeru. Seriál vyprávěj. ČT 2. Kam utéct před francouzskou mafií? K brazilským indiánům do amazonského pralesa. Dobrodružná komedie Jaguar. A ČT Art uvádí v premiéře velkolepý koncert legendárního rockového kytaristy a skladatele Michal Pavlíček and Friends. Páteční večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Dnešní vysoké teploty mohou podle záchranářů nejvíce ohrozit seniory nebo chronicky nemocné pacienty. Na úřadu práce v Rokycanech je dnes cvičení policie. Lidé mohou slyšet střelbu. Čekejte jasno nebo skoro jasno a teploty do 34 stupňů. Pěkné ráno přeje Štěpánka Zíková. Kvůli dnešním vysokým teplotám až 34 stupňů Celsia záchranáři varují před dlouhým pobytem na slunci nebo v horkém prostředí. Lidé by neměli dělat těžkou práci venku a měli by dodržovat pitný režim. Pro koho je horko nejvíce nebezpečné, řekne plzeňský záchranář Martin Štěpán.
3: Nejrizikovější skupinou jsou seniori, malé děti a chronicky nemocní pacienti, a zejména lidé se srdečními a cévními onemocněními nebo diabetici. A u seniorů navíc často dochází k tomu, že mají vlastně oslabený pocit žízně a proto pí méně, než jejich organismus potřebuje.
2: Policisté dnes mají cvičení v prostorách úřadu práce v ulici Palackého v Rokycanech. Nacvičovat budou obranu proti útoku aktivního střelce. Lidé mohou od 8:30 do 12 hodin v souvislosti se cvičením slyšet střelbu, upozorňuje policejní mluvčí Eva Červenková.
4: Policie České republiky chce předem uklidnit obyvatele města, pokud byste v této době zaznamenali zvuky připomínající střelbu nebo větší počet policejních služebních vozidel, abyste se neznepokojovali, neboť se bude jednat pouze o nácvik našich činností.
2: E-shopy musí podle nových evropských pravidel zavést tlačítka, která zákazníkům usnadní odstoupení od smlouvy. Dosud mohl být postup pro vrácení zboží v některých případech složitý. České internetové obchody jsou většinou na změny připravené, říká Ondřej Malý z Asociace pro elektronickou komerci.
5: Směrnice, respektive ten zákon, předpokládá, že vznikne nějaká funkce pro odstoupení od smlouvy, která má být jasně viditelná a zákazníky nemá hledat dalekosáhlých menu, přes které se musí proklikávat. Ale už celá řada e-shopů tohle dělá.
2: Změny měly platit ode dneška. Asociace pro elektronickou komerci ale upozorňuje, že zákon v Česku ještě poslanci neschválili. Soud ve Splitu poslal do vazby 33-letého prvního důstojníka katamaránu, který se v neděli srazil s plachetnicí s českou posádkou. Důstojník odpovědnost za kolizi odmítá. Vyšetřovatelé ho ale podezírají, že při plavbě neměl zapnutý radar ani výstražný systém.
1: Sport.
2: Čeští fotbalisté remizovali ve druhém zápase skupiny mistrovství světa s Jihoafrickou republikou 1-1 a zkomplikovali si tak boj o postup do play-off. Národní tým totiž má po dvou zápasech jediný bod. Naději na účast ve vyřazovací části turnaje tak pravděpodobně získá jen vítězstvím v posledním utkání ve skupině za týden proti domácímu Mexiku. Kapitán reprezentace Ladislav Krejčí si myslí, že Češi na Azteckém stadionu mohou uspět.
6: Naprosto věřím, jakým stylem se k tomu jsme probojovat, to už si zvolíme, ale jestli někdo nevěří, tak tady nemá co dělat.
2: Duel Česko-Mexiko se bude hrát za týden v noci českého času ze středy na čtvrtek. Právě Mexiko má jistý postup do vyřazovací fáze po výhře nad Jižní Koreou 1-0. Kanada zvítězila nad Katarem 6-0 a Švýcarsko porazilo Bosnu a Hercegovinu 4-1.
1: Počasí.
2: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne se mohou výjimečně vyskytnout přehánky nebo i bouřky, zejména na horách. Nejvyšší teploty 31 až 34 stupňů a na horách maximálně 30. Povane slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní vítr a biozátěž je na trojce, tedy vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Na silnici 1/26 u Ejpovic na Rokycansku se opravují dopravní značky a platí tam omezení. Projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Hezký pátek vám přejeme, dneska je 19. června 2026, za chvilku už se zaměříme na barvu očí. Co o ní rozhoduje? To řekne v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, Martin Písařík.
0: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že barva lidských očí se ustálí až ve věku 3 let? U většiny novorozenat můžeme mít dojem, že mají modré oči, je to však jen optický klam. Barva očí vzniká v duhovce a závisí na množství pigmentu, konkrétně melaninu. Po narození je pigmentu obvykle málo, takže se v bezbarvé duhovce odráží okolní světlo a budí dojem modrých očí. Teprve časem se množství melaninu ustálí a můžeme pak mluvit o finální barvě. Základní škála je dobře známá – hnědá, zelená, modrá, šedá nebo mix. Zhruba 90% lidí na planetě má hnědé oči. Svou roli v tom hraje nejen přirozené množství pigmentu, ale také dědičnost. Hnědá barva má totiž genetickou dominanci. Naopak nejvzácnější barva očí je zelená, která se vyskytuje pouze u 2% lidí. Odstíny oční duhovky se také liší podle míst na Zemi. Například v Latinské Americe jsou nejvzácnější oči modré a jsou považované za ideál krásy. Naproti tomu v zemích severní Evropy převažují oči modré, které má třeba 99% obyvatel Estonska.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Páteční dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň, 8 hodin skoro 16 minut v městském parku ve Stříbře mají vodopády. Už za chvilku vám povíme, kde se u nich dají pořídit ty nejlepší fotky.
1: Počasí.
0: V regionu dneska bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne a večer se při přechodně zvětšené oblačnosti můžou výjimečně vyskytnout přehánky nebo i bouřky, a to zejména na horách. Nejvyšší denní teploty 31 až 34, na Plzeňsku by mohlo být až 35 stupňů Celsia, na horách do 30 stupňů. Slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr, a to o rychlosti do 4 metrů za sekundu. No a co nás čeká o víkendu, to se dozvíme přibližně za půl hodiny.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Čechlovický potok ve Stříbře tvoří v místním městském parku zajímavé kaskády. Dokonce se tomuto úkazu říká Stříbrské vodopády. A ty budou cílem našeho odpoledního turistického typu. Tady je malá ukázka.
1: Vstupujeme do městského parku a pěšinkami míříme k nejfotogeničtějšímu místu, co se týče Stříbrských vodopádů. Konkrétně nás nohy donesly pod Svatováclavskou lávku.
2: Tady máme jeden z těch větších schodů, kdy voda padá do zhruba dvoumetrové hloubky. Přeci jenom mění se samozřejmě ten zážitek toho návštěvníka podle množství vody. Když bude velký průtok, tak samozřejmě tyhle překážky, které voda překonává, se stávají zajímavějšími.
1: Pohled na padající vodu a celkovou přírodní scenérii je příjemně romantický. Jaký potok tvoří Stříbrské vodopády?
2: To, čemu říkáme Stříbrské vodopády, tak je v podstatě taková kaskáda vytvořená vodou Těchlovického potoka tady v tom údolí, které je zaříznuto do starohorních filitických břidlic a filitů. Takovými kaskádami po puklinách tady stéká Těchlovický potok, který směruje svou vodu dolů do řeky Mže.
0: Zajímá vás, jak vypadá další místo Stříbrských vodopádů, odkud je možné padající vodu pozorovat z větší dálky? Poslechněte si krátce po 14:30 celý turistický tip.
3: Jsme s vámi i na Tachovsku. Český rozhlas Plzeň. Žijeme tu s vámi.

0: ráno zvednete hlavu k obloze, my už víme, jestli bude pršet nebo svítit slunce.
1: Povane mírný jihozápadní až jižní vítr.
0: Když jedete do práce, máme pro vás aktuální dopravní zpravodajství.
1: Hlášená překážka na vozovce, projíždějte s maximální opatrností.
0: Když se něco děje v regionu, jsme vždy u toho.
2: Hlásíme se živě, a to s otevřením dětského dopravního hřiště.
0: Český rozhlas Plzeň. Zpravodajství, které dýchá s regionem. Aktuálně, přehledně, spolehlivě. Od rána do noci. A když vy spíte, my hlídáme, co se kolem děje. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi u všeho důležitého. Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Přijďte s námi oslavit 90 let výroby trolejbusů Škoda a 85 let provozu trolejbusů v Plzni. V sobotu 20. června vás zveme do areálu Depo 2015 na oslavy trolejbusů plné historie, techniky a zábavy pro celou rodinu. Těšit se můžete na historické i moderní trolejbusy, slavnostní jízdy, soutěže a doprovodný program. Začínáme v 10 hodin. Více informací na www.skodagroup.com.

0: deváté.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: V Lubech u Klatov dnes připomenou památku obětí Heydrichiády. Pietní akt začne v 11 hodin u památníku ve spáleném lese přímo na místě bývalého popraviště. V roce 1942 tam nacisté během několika týdnů zastřelili 73 lidí, z toho 17 žen. Kolem stovky lidí se přihlásilo do dobrovolnické akce na pomoc přírodě v okolí Sušice na Klatovsku. Zítra se vydají pěšky i na lodích kolem asi 10-kilometrového úseku řeky Otavy a budou na jejich březích vytrhávat invazní rostlinu netýkavku žláznatou. Projekt je dlouhodobý, počítá se s tím, že houževnatou rostlinu bude třeba průběžně vytrhávat i několikrát za rok po dobu zhruba 5 let. Na stavbu roku Plzeňského kraje je nominováno 21 staveb. Komu poputuje cena veřejnosti, rozhodnou lidé hlasující na internetu. Hlasování na webu stavbaroku.cz trvá až do 23. srpna. Všechny nominované stavby jsou na webu soutěže s fotkami, videí, hodnocením poroty i umístěním na mapě. Výsledky soutěže Stavba roku Plzeňského kraje se budou vyhlašovat 14. září. Stát chce, aby například pachatelé násilí chodili na terapie. Na takzvané probační programy pro dospělé ale nedalo Ministerstvo spravedlnosti letos žádné peníze. Pro mladistvé dodatečně v dubnu vypsalo 2 dotace. Organizace tak finance schánějí jinde, nebo programy musí omezovat. Fotbalová reprezentace ani po druhé na mistrovství světa neudržela vedení a s jeho Africkou republikou remizovala 1-1. A dnešní počasí bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne se mohou výjimečně vyskytnout přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 31 až 34 stupňů Celsia.

0: zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na silnici 1/26 v Plzni u kruhového objezdu u Makra bourala dvě osobní auta. Na místo jela policie, projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Když dokážete překonat smrt a podruhé se narodíte, vyhrajete 500. V běžném životě by to znělo jako holý nesmysl, ale na divadelních prknech tam se může stát cokoliv. Počkejte si na příhodu, o kterou se s námi kdysi podělil herec a kaskadér Zdeněk Srstka. Přejeme hezký pátek, 3 minuty po 8:30.
0: Dobré ráno a Vladimír Šťovík.

0: Jaké bude dnes a o víkendu počasí? Za chvilku to budeme zjišťovat od meteoroložky Jany Adamovské. Jinak vám přejeme hezký pátek. Na hodinách máme 8 hodin a 41 minut. Když kdysi do našeho zábavného pořadu zavítal Zdeněk Srstka, tak se pochlubil, že v divadle hrál i po boku Luďka Munzara a Petra Štěpánka. Bylo to v Ibsenově dramatu Nápadníci trůnu. A přišel tehdy o 500. Prohráli v sázce, kterou uzavřel s Luďkem Munzarem.
1: Já teda Munzare, když si ho pak zapíchnu, tam byl takový zasouvací meč. To znamená, že to leze do něj, ale to vypadá jako, ale ono to leze do toho meče, že jo, ten konec. A mě tu pirulku vždycky a ta krev mu tak jako takhle tekla. Já teda čeče, ale když tě tam propíchnu, ty tam zůstaneš vyset na těch schodech a ten Štěpán, když jde k ty korunovaci, tak tě musí překročit a vlastně tam jako nemůžeš se odvalit někam dál. On říkal, no jestli ti to teda vadí nebo nevadí, tak já můžu zase obživnout. A pro teď budeš mrtvý. Podávo 500. No tak jsem ho zapík, ještě jsem do něj kopnul. On udělal, je! A teď mi řekl něco očklivýho, ještě ty, a tak dále. Tak já to Štěpánka uvádím, aby ho překročil a když takhle zvednul, no, tak ten Munzar vlít jako lasička. Z té země obejmul ho a povídá, co jsi mi to, bratře, udělal? A umřel po druhý. Díky. No. A ten Munzar se jaký spálil, protože on tam má takový proslov z začátku, takový pětiminutový. A tam byla věta. Kdo jste? A odkud přicházíte? No takhle to furt fungovalo. Jednou tam byl Šram odzadu, ne? Tam šlo asi 20 lidí, jaký 130-kilový hromotluk. A ten Munzar do toho, jak oni šli, vypálil. Kdo jste? A odkud přicházíte? A ten Frej povídá. My jsme z JZD Rudá záře. A porouchal se nám autobus.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Tropický den před námi, právě teď to rozebereme s meteoroložkou Janou Adamovskou. Nejprve se ale ptám na aktuální stav. Dobrý den.
2: Dobré ráno. Tak teploty nám stoupají, teď se pohybují od 22 do 24 stupňů a máme vyjasněno.
1: No a přes den ty teploty budou chtít ještě povyskočit, je to tak?
2: Povyskočí až k tropickým teplotám, takže v maximech očekáváme 34, případně na Plzeňsku možná až 35 stupňů. Na horách budou stoupat teploty do 30 a den bude jasný, postupně až polojasný. V předpovědi máme na horách výjimečnou přehánku nebo bouřku, ale spíše počítáme s tím, že dneska ještě bude klid a vítr ten bude foukat jenom slabý, proměnlivý nebo od jeho východu.
1: Pořádně potit se budeme i o víkendu?
2: No, to bude, dá se říct, ještě horší. Čeká nás velmi teplé a dusné počasí. Maxima budou po oba dva dny stoupat k 35 stupňům a vzhledem k vysoké vlhkosti vzduchu bude pocitově i více. A ráno a dopoledne o víkendu bude převládat zmenšená oblačnost, odpoledne a večer bude docházet k vývoji kupovité oblačnosti, takže bude oblačno a budou to doprovázet přehánky nebo bouřky. A ty bouřky mohou být i intenzivní s přívalovými srážkami a kroupami. Teď je v platnosti výstraha na vysoké nebo velmi vysoké teploty a dneska budeme upřesňovat tu výstrahu na bouřky.
1: A jaká bude neděle?
2: Ta bude stejná, já jsem to vzala dohromady. Taky 35 stupňů a zase přehánky nebo bouřky.
1: Tak zhodně z jedné vody na čisto. Tak i vy si té vody dopřejete dostatek a mějte se moc hezky, přejeme pěknou službu, naslyšenou.
2: Hezký víkend, naslyšenou.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

Jeden chlap od mikrofonu odchází, aby k němu druhý mohl přijít, tak přeju hezké dopoledne se Stanislavem Jurýkem, zatímco Vladimír Šťovíček se v 8 hodin a 53 minut loučí. Přeju vám příjemný tropický den, hodně pijte a opatrně.

Věděli jste, že v obci Třemešné na Tachovsku stojí zámeček Diana? Založili jej v první polovině 18. století Kolovratové. Zámek byl postaven jako lovecký a proto byl také pojmenován po Dianě, římské bohyni lovu. Rodu patřil s dvouletou přestávkou během druhé světové války až do roku 1948, kdy byl zestátněn. Ve druhé polovině 20. století se majitelem stal Tachovský okresní národní výbor a zřídil v něm domov důchodců. Po sametové revoluci navštívil zámek v roce 1991 jeho předválečný majitel Jindřich Kolovrat Krakovský. Bylo mu v té době 94 let a žil ve Spojených státech. Po roce 1992 se mu podařilo zámek v restitucích získat zpět do rodového majetku.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Nepřetržitý provoz dnes zahájí vodní záchranáři na Hracholuské přehradě na Plzeňsku. České dráhy nasadily do provozu v Karlovarském kraji dva nové motorové vlaky Regiofox. Bude jasno nebo skoro jasno a teploty do 34 stupňů. Dobrý den, přeje Štěpánka Zíková. Vodní záchranáři dnes zahájí nepřetržitý provoz na Hracholuské přehradě na severním Plzeňsku. Je to o týden dříve než v minulých letech. Ve stanici první pomoci v kempu Keramika budou sloužit každý den až do konce srpna. Pro zdravotní pomoc si je lidé mohou zavolat prostřednictvím tísňové linky 112 nebo 155, říká mluvčí vodních záchranářů Tomáš Kopáček.
2: Vodní záchranná služba pokrývá celou oblast vodního díla Hracholusky, včetně vodní hladiny, ale také blízkého okolí. Jedná se o oblasti a objekty zhruba 300 metrů od vodní hladiny. Nejčastěji zasahujeme na Hrázi, na Keramice, v oblasti Radosti, také Nového mostu, Vranova a nebo Butova.
1: Česká obec Sokolská dnes pořádá 12. ročník Noci Sokoloven. Do akce se po celé republice zapojí zhruba 130 sokolských jednot. Letošním tématem je poezie a návštěvníci se mohou těšit například na skládání limeriků, tedy krátkých humorných básní s pevnou rýmovou strukturou. Pokračuje mluvčí České obce Sokolské Jana Taušová.
3: Téma poezie se odráží i v programu zapojených sokolských jednot po celém Česku, ať už jde o básničkové stezky, poetické kvízy, hledání ztracených veršů. Oblíbenou součástí programu bývá každoroční posezení u táboráku, pohybové aktivity, prohlídky sokoloven a také následně přespání v nich.
1: Zapojí se i některé sokolovny v Plzeňském kraji. Podrobnosti o programu jsou na webu České obce Sokolské. V Karlovarském kraji začaly jezdit dvě nové vlakové jednotky Regiofox. Obnova vozového parku je součástí dlouhodobé modernizace veřejné dopravy v regionu, říká náměstek hejtmana pro dopravu Martin Hurajčík z Hnutí ANO.
4: Mnoho tratí v Karlovarském kraji není elektrifikovaných a my chceme právě i do těch vedlejších železničních tratí a do těch obcí přinést moderní dopravu, takže my je určitě budeme střídat a využívat na všech tratích, kam si kraj objednává železniční dopravu a kam nevede elektrifikace. Sport.
1: Čeští fotbalisté remizovali v Atlantě na mistrovství světa s Jihoafrickou republikou 1-1 a zkomplikovali si cestu do vyřazovací fáze. V posledním duelu za týden proti Mexiku musí s největší pravděpodobností vyhrát. Právě Mexiko si zajistilo výhrou nad Jižní Koreou 1-0, první místo ve skupině. Katar prohrál s Kanadou 0-6 a Švýcarsko porazilo Bosnu a Hercegovinu 4-1. Počasí. Čekejte jasno nebo skoro jasno, odpoledne se mohou výjimečně při přechodně zvětšené oblačnosti vyskytnout přehánky nebo i bouřky, hlavně na horách. Nejvyšší teploty 31 až 34 stupňů a na horách 27 až 30. Povane slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní vítr. Rozptylové podmínky budou dobré a biozátěž na Trojce tedy vysoká.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na silnici 27 u kruhového objezdu u Klatov havarovala dodávka. Na silnici 1/26 Plzni u kruhového objezdu u Makra bourala dvě osobní auta. Na místo jela policie. Jděte tam opatrně, přejeme vám šťastnou cestu s Českým rozhlasem Plzeň.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Co pak to bude dneska dobrého? Zeptáme se jako každý pátek po 9. hodině kuchařky Mirky Kuncmanové a odpověď zní kuřecí kapsy se sušenými rajčaty a mozzarellou. To si nemůžete nechat ujít. Přejeme hezké dopoledne.
0: Dobré dopoledne a Stanislav Jurík.

0: vaříte s Českým rozhlasem Plzeň.
1: No a ten dnešní recept začíná slovy, že je to recept letní. Tak nám to vysvětlí Mirka Kuncmanová. Vítám vás, dobrý den.
2: Dobrý den. Tak zaprvé je rychlý, hlavně velmi chutný. A právě jsou tam ta rajčata a tak si myslím, že jako to tak hezky nalodí, navodí tu atmosféru letní.
1: Takhle to je tady za chvilku.
2: No a taky chci říct, že když si tady k tomu receptu, nebo teda k tomu jídlu, který podle toho receptu uvaříme, otevřeme třeba lahvinku dobrého bílého vína, tak můžeme třeba nabít dojmu, že jsme u Jadranu.
1: Aha.
2: Nakonec víme to všichni, že dobré jídlo vytváří spokojeného člověka. No a já bych, jestli dovolíte, ten dnešní úvod tomu receptu bych uzavřela pěkným citátem, jehož autorem je G.B. Shaw. Žádná láska není tak opravdová, jako láska k jídlu.
1: To je něco, teď už se nám zbíhají sliny teda trochu. Já už teda vidím i ten Jadran, vidím to víno a teď k tomuto jídlo tedy. Kuřecí kapsy se sušenými rajčaty a mozzarellou, co budeme potřebovat?
2: Tak si připravíme 4 kuřecí prsíčka zhruba po 120 gramech, dále 100 gramů mozzarelly, 100 gramů sušených rajčat naložených v oleji, 2 jarní cibulky nebo zhruba tak 10 cm porku, 50 gramů slaniny, směs italské bylinky, dále rozmarín, čerstvou petrželku, sůl a polévkovou lžíci másla a polévkovou lžíci oleje.
1: Tak suroviny si zopakujeme, 4 kuřecí prsíčka po zhruba 120 gramech, 100 gramů mozzarelly, 100 gramů sušených rajčat naložených v oleji, 2 jarní cibulky nebo zhruba 10 cm porku, 50 gramů slaniny, směs italské bylinky, rozmarín, čerstvá petrželka, sůl, polévková lžíce másla a polévková lžíce oleje. Tak jak se postupuje?
2: Očištěná kuřecí prsa podélně prořízneme, aby vznikla kapsa. Mozzarelu, sušená rajčata, slaninu a jarní cibulky nebo pórek nakrájíme na drobné kostičky a promícháme s italskými bylinkami a se solí. Touto směsí naplníme maso, otvor sepneme párátky nebo kovovými jehlami. V pánvi rozpálíme olej s máslem a naplněné maso v tuku ze všech stran opečeme. Potom ho přendáme do pekáče nebo zapékací misky, polijeme výpekem a v troubě upečeme do měka. To trvá zhruba asi půl hodiny. Během pečení maso alespoň jednou obrátíme a podle potřeby podlijeme vodou. Upečené maso necháme chvilku vydýchat, pak z něj odstraníme párátka nebo kovové jehly a nakrájíme na řezy o stíle zhruba 1 až 2 cm. Každou porci ozdobíme snítkou rozmarínu a petrželkou. Jako vhodnou přílohu jsou brambory ve všech možných různých úpravách, ale také třeba dušená či grilovaná zelenina. Ta celková doba přípravy je opravdu rychlá, do 50 minut máme hotovo a z tohoto množství máme 4 porce.
1: No to je něco teda, beru to domů teda, nemůžu.
2: Ježíš, to se mě udělala radost.
1: To nejde, jako tady nenechat. Ve studiu to prostě nenechám, beru domů recept, děkuju. Má to nějakou záludnost? Nenapadá mě žádná, je to opravdu
2: vůbec,
1: velmi rychlé.
2: Je to velmi rychlé, je to lahodné.
1: No výborně, tak děkujeme za tenhle ten recept. Nebudu
2: možná,
1: se ptát,
2: pardon, ještě můžu, ano? Možná někdo si řekne, že tam nemám uvedené stupně té trouby, ale to záleží zase na typu trouby, jak kdo se s ní vlastně popasuje, takže to je na každém.
1: A navíc na výsledek se každý podívá na internetové stránky.
2: Přesně tak.
1: plzeň.rozhlas.cz. Tam je fotka, možná i fotografie. Já se tam jdu taky podívat. A Mirce děkujeme, mějte se hezky.
2: Hezký víkend.
1: Za týden. Naschledanou.
2: Naschledanou.

0: úsměv prosím. Humor na vlnách Českého rozhlasu Plzeň.
1: Právník Ivo Jahelka a partnerské vztahy.
2: Soužití manželské přináší někdy problémy a nebývá jednoduché. Obecně můžeme říct, že takové ty důvody, které narušují vztahy mezi partnery, se pořád opakují, takže třeba taková velmi distingovaná, akorátní dáma povolání paní učitelka na adresu svého manžela uvedla u soudu. Manžel je psychicky labilní, egoista, silně zakomplexovaný, mentálně až infantilní a k tomu normální vožrala. Opačně manžel, kterému bylo vytýkáno, že příliš požívá alkohol a pak má problémy v intimním soužití, tak to upřímně líčil slovy. Manželka dělala takový unuděný ksichty, že mě na intimnosti přišla chuť a šel jsem radši na pivo. Tak jsem se stal notorikem. Pokud se manželé nedej Bůh rozvedou, tak přichází na řadu vypořádávání společného majetku, to jsou opravdu léta trvající, nervy drásající spory a platí, že ten majetek se musí velmi přesně popsat v takovém sporu, aby soud o něm mohl rozhodnout. To činí někdy potíže, takže třeba z jednoho takového sporu, kdy rozvedená manželka pořád se nemohla dohodnout s tou soudkyní, o jakou věc vlastně se jedná a nakonec tu věc popsala následovně a takhle to bylo i zapsáno v protokole, uvedla: tyto hodiny jsem nežalovala, žalovala jsem tam ty hodiny, co nejsou těmito hodinami, tam ty žalované hodiny měly takové caplíky. Na dotaz soudu, co jsou to caplíky, uvádí navrhovatelka, jsou to takové caplíky jako takové čudlíky. A úplně stejná situace, opět šlo o to též, specifikaci věci a tentokrát je ta dáma to velmi plasticky učinila slovy: pokud jde o ledničku Kalex, byla velká asi jako já, tedy o obsahu kolem 200 litrů. Někdy ani specifikace nemusí vést ke kýženému výsledku. Svědčí o tom třeba protokolace, kde je obsáno. Navrhovatel sděluje, že do společného majetku patří odborná literatura a obraz originál olej. Odpůrkyně k tomu uvádí, že svou odbornou literaturu, to je jízdní řády ČSD, si navrhovatel odnesl na lokomotivu, obraz nevlastní a vyjetý olej byl vrácen benzíně.
0: Český rozhlas Plzeň.

Chcete nás poslouchat v lepší kvalitě a kupujete nové rádio? Tak vybírejte rádia s funkcí DAB+. Digitální rozhlasové vysílání DAB+ nabízí kromě čistého zvuku a snadného ovládání i další funkce, například program vysílání nebo předpověď počasí na další dny. DAB+, to je kvalitní vysílání a o to nám jde v rádiu především. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Plzně na Skvrňanech kdysi bývalo koupaliště a někteří obyvatelé by ho tam chtěli mít znovu. Návrh na studii vyhrál v participativním rozpočtu, dokud ale obvod nenajde vhodný pozemek, do studie investovat nechce. Podrobnosti uslyšíte od nás za chvíli.
1: Tipy pro volný čas.
0: Plzeňský festival Pocem na divadlo uvádí francouzskou komedii se špetkou detektivního napětí s názvem Víkend ve výtahu. Čtyři naprosto cizí lidé uvíznou ve výtahu mezi patry v moderní, dokonale odhlučněné budově. Co všechno se přihodí a jak to dopadne, uvidíte od 7:30 v malém sále Měšťanské besedy. Jak vypadá skutečný muzikálový konkurs, si můžete přijít vyzkoušet mezi 10. a 17. hodinou do zkušebny nového divadla Jekátyla v Plzni. Konkurs na nečisto tam v rámci muzikálového festivalu Na scénu povedou Radek Balaš, Anet Antošová a Jana Balašová-Trčková. V Blovicích začínají městské slavnosti, na Masarykově náměstí vystoupí od 16 hodin Václav Žákovec a Anička Volínová, od 21 hodin tam můžete slyšet a vidět kapelu Puls. Město Planá zve na grand opening revitalizované ulice Dukelských hrdinů. Akce začíná v 18 hodin, kdy se ulice promění na kouzelné korzo s akrobaty a pohyblivými světelnými objekty. Na zámku v Žinkovech ožije strašidlo kentervilské. Divadelní komedie Oscara Wilda v režii Jaroslava Kříže tam začíná v 8:30. Na zřícenině hradu Wolfštejn u Černošína můžete od 17 hodin zažít svatojánský večer. Na programu je promítání pohádky a koncert Pavla Houfka. V Lázních Kinžvart začíná festival Kinžvartská loutka. Na louce u Balnea uvidí diváci hned tři představení. Od 16 hodin Čuprina a Himalajský horyduch, od 18 hodin Cirkus Barbar a od 8:30 večer Stvoření. V Lokeckém amfiteátru začíná v 18 hodin dvoudenní akce Loket Art. Jedná se o druhý ročník multižánrové umělecké oslavy slunovratu. Návštěvníky čekají koncerty, slam poetry, výstavy děl výtvarných umělců z regionu, autorská čtení, studentské filmy a panelové debaty s tvůrci filmů. První den jsou na programu projekce studentských filmů na téma závislosti. Tolik tipy pro volný čas, jsme 9:58 a zařazujeme písničku, která se k dnešnímu pořadu velmi hodí, totiž na pořadu je dnes tropické počasí, tak proč ne Copacabana? Hezké dopoledne.

0: Před třemi roky si lidé ve třetím plzeňském obvodu přáli v rámci participativního rozpočtu vypracování studie na koupaliště. Návrh vyhrál a obvod na něj vyčlenil 1 milion korun. Studie ale ještě nevypracoval. Nemá totiž pozemek, na kterém by se koupaliště dalo postavit. A proto obvod do studie zatím nechce investovat.
1: Tady dřív býval bazén, ještě za komunismu, určitě by koupaliště jako se hodilo. Tady je to hrozně málo v Plzni.
2: Paní Hedvika je z Doubravky, ale říká, že by chodila se synem na koupaliště i sem na Skvrňany.
1: Je to dobrý nápad i pro ty lidi z jiných čtvrtí, kterým tady chodí děti třeba do školy, vždycky jdu nakoupit, jo, a rovnou, kdyby tady byl bazén, tak se sem půjdeme rovnou koupat.
3: Samozřejmě to koupaliště by se tady uplatnilo.
2: Zastavila jsem pana Pavla, který by koupaliště taky uvítal.
3: Tamhle vlastně, co tam fungovalo ještě, když jsem byl mladý nebo malej, tak tam vlastně z toho udělali stavební firmu, takže to je úplně totálně v dezolátním stavu, ale oni nemůžou najít lokalitu, kam by to tady prostě upíchli. No.
2: Podle starosty třetího plzeňského obvodu Davida Procházky z hnutí ANO zatím obvod vhodný pozemek k umístění koupaliště nenašel.
4: Ten pozemek musí mít parkovací kapacity, musí mít sítě, tak aby prostě tam byla možnost nějakého většího rozvoje, a momentálně takový pozemek prostě ve Škvrňanech není.
2: Jednou možností by mohl být pozemek ve vlastnictví policie České republiky. Obvod teď o něm neformálně jedná.
4: Všechno to záleží samozřejmě i na vůli města, protože byť vlastně ta studie se dostala do participativního rozpočtu, tak je to pořád jenom studie. Z hlediska té vlastní výstavby, tak samozřejmě se musí shodnout vedení obvodu s vedením města a myslím si, že by to měl být jako městský projekt.
2: Najdou se ale i lidé, kteří plánu postavit koupaliště na Skvrňanech moc naklonění nejsou, jako třeba paní Barbora.
5: Myslím, že jsou i jiná hezčí místa, vyloženě koupaliště nepotřebuju tady.
2: Takže vy byste sem nechodila?
5: Neříkám, že bych sem nechodila, jsou jiná místa, kam by šla raději. A pokud by tady koupaliště bylo, tak by ho třeba někde navštívila, ale nevyhledávala by ho přímo.
2: Obvod nechce investovat vyčleněný milion korun do studie pro lokality, kde není vhodné koupaliště vybudovat. Proto je teď hlavní najít takovou lokalitu, která bude technicky, ekonomicky i majetkově reálně využitelná. Z Plzně Julie Suchá, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Tví roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět, chtěl si prachy na mejdan.

0: chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do pěstování různých citrusů. Vysvětlíme si, jak se dají jednoduše rozmnožovat včelstva a poradíme s údržbou zahradních bazénů.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň.

Radem přesně před 17 lety byla v Karlových Varech otevřena nová multifunkční sportovní a kulturní hala. Stalo se 19. června roku 2009. Další výročí přidáme v našem kalendáři za chvilku.

0: má Leoš. Jedná se o zkráceninu jména Leopold nebo Leonard. S vámi je Petr Jungmann, hezký den. První spartakiáda byla v Praze na Maninách zahájena před 105 lety v roce 1921. Jméno vynalezl funkcionář Federace dělnických tělocvičných jednot František Chaloupecký. Nechal se inspirovat jménem vůdce spoury římských otroků Spartakem. Edvard Beneš byl před 80 lety v roce 1946 jednomyslně zvolen prezidentem na další funkční období.
1: Slibuji na svou čest a svědomí, že budu dbáti blaha republiky.
0: Hlavou státu nebyl ani dva roky. Kuvajt vyhlásil nezávislost na Velké Británii před 65 lety v roce 1961. Britským protektorátem byla malá monarchie v jihozápadní Asii 62 let. Dnes díky ropě patří mezi nejbohatší státy světa. Výraz Kuvajt znamená v arabštině pevnůstka. Poslední sovětský voják opustil Maďarsko před 35 lety v roce 1991.
2: Viszontlátásra.
0: A Maďarsko se tak stalo první zemí bývalého východního bloku bez sovětské vojenské přítomnosti. O pouhé dva dny později opustil i naši zemi poslední sovětský vojenský železniční transport.
3: A už se nevracej.
4: Časem se hýbat nedá a nikdy jsem o tom neusiloval.
0: 85 má dneska bývalý prezident Václav Klaus.
4: Jsme přesně v tomto dni a zůstaňme u něm.
0: A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.

Desátá hodina to bude za necelých 5 minut, chystáme pro vás další zprávy a pak už vítáme dnešní dopolední hosty. Téma Noc s operou a muzikál Mamma Mia. Už se to blíží, už příští týden.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: Ve spáleném lese u Klatov dnes uctí památku obětí Heydrichiády. Plzeň nabízí finanční podporu pro budování zelených střech. Čekejte jasno nebo skoro jasno a teploty do 34 stupňů. Pěkné dopoledne přeje Štěpánka Zítková. V Lubech u Klatov dnes připomenou památku obětí Heydrichiády. Pietní akt začne v 11 hodin u památníku ve spáleném lese přímo na místě bývalého popraviště. V roce 1942 od 31. května do 3. července tam nacisté během několika týdnů zastřelili 73 lidí, z toho 17 žen. Pokračuje historik Lukáš Kopecký.
4: Tady vůbec nehovoříme o klasické justici, že byste byli vyšetřováni, postaveni před soud, měli nějaké opravné prostředky, vás gestapo zatkne a během několika hodin je schopno pomocí takzvaného dálnopisu vykomunikovat s pražským ústředím rozsudek. Ve většině zní rozsudek smrti a ti odsouzení se ten rozsudek dozvídají až těsně předtím, než je vykonán až na spáleném lese.
3: Plzeň podpoří budování zelených střech na panelových domech a dalších objektech. Žádat o dotaci je možné na projekty se střechami od 10 do 1000 metrů čtverečních. Město pak podle typu a rozlohy střechy přispěje až částkou 2200 korun na metr čtvereční. Pokračuje náměstek primátora pro dopravu a životní prostředí Aleš Tolar z hnutí STAN.
5: Žádosti bude možno podávat až do 30. listopadu letošního roku. Budou posuzovány průběžně podle pořadí doručení a pochopitelně do vyčerpání té alokace, která je na to určena. Pro letošní rok je to 6 milionů korun, ale podle toho, jaký bude skutečný zájem, pak bude zváženo eventuální pokračování toho programu a navýšení té částky pro další období. Uvidíme, jak ten program bude úspěšný.
3: Dobrou kvalitu vody mají na začátku letní sezony venkovní koupaliště v Plzeňském kraji. Mírně zhoršenou jakost, která ale nemá vliv na zdraví plavců, zaznamenali hygienici pouze v plzeňském jezírku Košutka a v rybníku Babylon na Domažlicku. Ostatní sledované koupací plochy v kraji mají podle hygieniku kvalitní vodu. Česko podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO letos nesplní závazek 2% výdaje na obranu vůči Severoatlantické alianci. Oznámil to na svém Facebooku a napsal, že je nejprve potřeba dát do pořádku veřejné finance. Premiér je zároveň přesvědčený, že příští rok Česká republika 2% hrubého domácího produktu na obranu vydá. Generální tajemník NATO Mark Rutte ve středu uvedl, že Česko svůj závazek nesplnilo ani loni, stejně jako Albánie a Slovinsko.
2: Sport.
3: České volejbalistky dnes čeká na druhém turnaji Ligy národů na Filipínách Japonsko. Pátý celek světového žebříčku zatím po 5 zápasech drží neporazitelnost, zatímco bilance Češek jsou 3 výhry a 3 porážky. Utkání na Filipínách začne ve 14 hodin našeho času.
2: Počasí.
3: Bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne se mohou výjimečně při přechodně zvětšené oblačnosti vyskytnout přehánky nebo bouřky, hlavně na horách. Nejvyšší teploty 31 až 34 stupňů a na horách maximálně 30. Povane slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní vítr a biozátěž je na Trojce, tedy vysoká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: Na silnici 191 v Žinkovech na jižním Plzeňsku počítejte dnes s uzavírkou. Důvodem jsou oslavy městice. Provoz je vedený po objízdné trase. Přejeme vám šťastnou cestu s Českým rozhlasem.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Noc s operou na Lhotinském amfiteátru se kvapem blíží, muzikál Mamma Mia roztančí diváky hned 3x a budou u toho i naši dnešní hosté, Lumír Olšovský a Viktorie Tandlerová. Jaké role a úkoly mají, co všechno je ještě, se musí ještě do premiéry naskoušet, vylepšit, vyřešit, poslouchejte náš rozhovor už za chvilku.
1: Dobré dopoledne a Stanislav Jurík.

0: Dnešní dopolední hosté přišli v souvislosti s blížící se nocí s operou. Velká akce na Lochotnickém amfiteátru. Lumír Olšovský, Viktorie Tandlerová, vítejte, dobrý den.
1: Dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne.
0: Já bych se zastavil nejdřív u Viktorie, protože tu posluchači znají, Lumír se neurazí trochu méně a Viktorie se taky neurazí.
1: Neurazit, když mi nechotíte.
0: Vy jste sice samozřejmě spojená s divadelní scénou v Plzni, ale studovala jste sportovní gymnázium.
2: Ano, já jsem v Plzni studovala sportě.
0: Jak to jde dohromady?
2: Já jsem totiž odmala tancovala hrozně ráda a k tomu jsem dělala jako mamka volejbal. No a pak jsem hledala školu, která by se nějakým způsobem dala trošku skloubit s divadlem. A nejdřív jsem chtěla na Masarykáč, tam bylo hodně matiky, ale byla by to asi víc jako divadlo nebo škola. A tak jsem si vybrala nějakou prostřední cestu.
0: Takže prostřední cesta byla sice gymnázium, ale sportovní, ale potom ta cesta k divadlu musela být poměrně klikatá, jestli tomu dobře rozumím.
2: Já to totiž mám od 12 jako brigádu. Já vlastně jsem začínala v Plzni, v plzeňské Bonnie a Clyde, pak jsem tak zkoušela v Plzni v Praze a vlastně to tak hrozně hezky s tou školou šlo souběžně až do dneška.
1: No a vlastně ten vrcholový sport dělala takhle v tom divadle Josefa Kajetána Tyla.
2: Přesně, já jsem totiž zpívala na vyhlášení nejlepšího sportovce roku. Vždycky jako ten jeden jediný jejich kulturní článek, tak já jsem vždycky pak šla a před všechno jsem zpívala.
0: Napadlo mě, jestli jste třeba ještě nepřehazovala nějaký míč přes síť třeba v nějakém představení, to asi. Ne,
2: zatím ne. Zatím jsem nemusela.
1: Ale máte šikovná je teda moc.
0: Děkuju za tu pochvalu. Já jsem rád, že to nemusím říkat, že to říká Lumír, My Fair Lady, Elizabeth, něco schnilého a tak dále. To máte všechno za sebou a teď před sebou Mamma Miu, k tomu se za chvilku dostaneme. Lumír ten je v pohodě, usmívá se tady, sluchátka na uších. A říkám si, když se podívám na vaše sociální sítě, že vlastně ani skoro neskoušíte, ne?
1: To no, je pořád nějaké herci.
0: Brno, Ostrava, pohoda.
1: Ne, já jsem dospěl k tomu, že opravdu ti herci tam běhají, skáčou, usmívají se na sebe, rozčilou se, zpívají. Je to prostě nádherný být toho svědkem a potom je nádherný po té zkoušce vyjít ven na ulici a nadechnout si čerstvého vzduchu, což jsem teda do loňského června neznal, jelikož jsem šéfoval.
0: V souvislosti s funkcí tedy šéfa. Je to svobodné pro vás, svobodnější?
1: Nesrovnatelně svobodnější. Opravdu soustředit se jenom na tu práci. Uvidíme teda v neděli 28., kdy bude po všech těch představeních lochotínských a já vlastně zjistím, že mám před sebou prázdniny a nic. Prostě, já si mě lidi ptají, co budeš režírat příštím roce. Nic. Nic. Prostě nic. Já budu jezdit si po té v Praze, Ostravě, v Brně, občas dostanu nějakou cenu nebo něco takového. Ne, jako představuju si, že se trošku zregeneruju, ale je to hrozně příjemný teda na těch zkouškách sedět. Zase se vracím zpátky k Mamma Mia, jak jste říkal, noc s operou, přesto jsme tady my z muzikálu.
0: Je pravda, že je ta typovka možná v tomto týdnu trošku vyšší? Jak se blíží ty premiéry, nebo se pletu?
1: Pletete. Já jsem úplně klidnej.
0: Opravdu?
1: No, opravdu. Ne, já správně jste si pozvali Viktorku, protože to je, já musím říct to, co jsem jí včera řekl, že mám poprvý dojem, že to je opravdu příběh o Sofii. Jakože opravdu Viktorka je tahoun týhletý inscenace, že ano, máme výborný dony, výborný tatínky, výborný tety, ale ta Sofie opravdu řeší problém a u nás, jak jsem viděl všechny ty inscenace v České republice a samozřejmě mám rád filmovou, ale kam se hrabou na plzeňskou Mamma Miu?
0: Jak se vám to poslouchá, Viktorko?
2: Je to krásný, zároveň mám respekt. Ale hrozně se na to těším, protože mě to strašně baví.
0: Ano.
2: Je to, můžu tam být vlastně relativně hodně já, můžu být střeštěná, můžu být nepříjemná, můžu být veselá, bláznivá, můžu být všude, můžu tam chvilku se někde schovat, můžu si dělat cokoliv a Lumírovi se to líbí, takže mám rád ty hosty.
0: Takže je to v pořádku.
2: Jo.
0: Já jsem tu měl před několika týdny Terezu Bebarovou, to je jedna z těch don, a ta se tak těšila. To byla úplně nakažlivá. A připomíná mi to ten váš výraz.
2: Hraje mi mamku, my to máme v rodině.
0: Přesně tak.
1: A je to moje spolužečka z Ostravy a říkala v několika rozhovorech, jakože se těší na první naši spolupráci. Ale já jsem včera zjistil, proč spolu budeme partneřit v sobotu 27. Já tam budu hrát toho jednoho z tatínků. Ale ona se trošku plete, protože zapomněla na naši dabingovou jako velkou kariéru rodinou, protože jednak je to moje žizel z Kouzelný romance a taky Grace se seriálu Will a Grace a myslím, že jsme si toho docela zažili už jako partneři.
0: Ona vyprávěla v tom rozhovoru ten telefonát, nám tady přeříkávala, jak jste jí volal. Mm-hmm. Já je Lumír, hele, co chce? Mamma Mia, no tak jasně.
1: No takhle jednoduchý to nebylo, trošku to zvažovala, ale říkala tak, jak takovejhle výjimečný projekt, že přijedu a jednou si zahraju hru, takže to musím zkusit. A podobně k tomu přistupují i Marek Němec, Martin Písařík, Markéta Pešková, Lucka Zvoníková. Zahraju si to jednou a konec. Teďka tady na vrátnici se mě taky paní ptala, no a není to škoda, jako když se to naučíte, tak ta energie do toho vložená, já říkám, pro 20 000 diváků to není škoda.
0: Lumír Olšovský, Viktorie Tandlerová jsou našimi hosty. Co čert nechtěl, máme tady Abu.

0: Lumír Olšovský a Viktorie Tandlerová se tady tak pochupují do rytmu písničky Aby. Tahle písnička v tom muzikálu Mamma Mia nezazní, to nevadí, zazní tam spousta jiných. Zajímá mě, a posluchače to bude určitě zajímat taky, já jsem jako avízo na ten dnešní rozhovor dával do toho textu upoutávky, že se zeptáme na to, v jaké to je fázi aktuálně, protože je do premiéry opravdu pár dní, tak se mě samozřejmě dere otázka na mysl, jestli už to všechno umíte, Viktorko, jak to je?
1: Já myslím, že nějaký základ už tam je. Mm-hmm. Že už vlastně teď od příštího týdne nás čeká amfiteátr, takže se musíme zžít s tou scénou. A jinak jako herci už víme, co od sebe čekat, i když tím, že máme i hosty, kteří třeba ne vždycky na těch zkouškách často jsou, tak oni přinesou nějakou novou energii a pořád se to vyvíjí. Ale to je nějaký přirozený proces, jinak si myslím, že základ už do nás Lumír dal někdy k začátku. Texty už všichni umíme, písničky umíme, choreografie už většinou taky a tím pádem už to teď jako začíná spíš ožívat svým životem.
0: Už to jde skloubit dohromady, dá se říct. Už by to třeba odehráli skoro od začátku do konce.
1: Už určitě, my už to hrajeme.
2: To se několikrát děje, to jako Viktorka opravdu přehání, jakože nějaký základ. Jako Viktorka je zrovna člověk, který jako asi měsíc tu hru umí, jo, takže můžeme si opravdu dovolit celou hru projet, podívat se na to, kde, ve kterých scénách je nějaký jako energetický propad nebo něco takového, na to je upozorním třeba, ale jo, ze které strany se otočit, aby na ně dobře bylo vidět na kamerách, protože na Lochotíně budou obrovský obrazovky, kde se bude promítat. No a teďka řešíme prostě včera poprvé kostýmy, byli jsme vlastně poprvé na scéně, ale už večerní zkoušku jsem mohl přenechat choreografovi na čištění choreografií, protože nebylo potřeba nic zkoušet herecky. Jo, takže teďka fakt technické věci, kostýmy, potom na Lochotíně to bude všecko úplně jinak, protože tam je to asi třikrát větší než naše dosavadní zkušebny.
1: No a já vlastně jsem to taky myslela, že ten základ, že to máme už vlastně celý v kuse. Máme to jako hotovou věc, která teď už se jenom šperkuje.
0: Už se to perlí.
1: Jo.
0: Lumír by nám mohl říct, jak ten proces celý je dlouhý. To je otázka týdnů, měsíců, jak dlouho se to vlastně zkouší. I ten od toho nápadu. Kdy to přišlo, jakože by se hrála Mamma Mia na Lochotině a teď se musí sehnat nějaká určitě licence, možná české texty a tak dále?
2: Máte pravdu, vlastně první myšlenka, co mě napadlo, že vám odpovím, že to samozřejmě každý ví, ale pak mi došlo, že vlastně nikdo to neví a mají pocit, že se týden předtím sejdeme, řekneme si, jako kdo má jakou roli, tady dostaneš deníček, ten se nauč, ale ono je opravdu v povědomí spousta omylů a všichni si myslí, že nejtěžší je se naučit text. Nejtěžší je spousta jiných věcí, které vám hrozně těžko budu teďka vyprávět, ale to shánění licencí, to je tak 3 roky zpátky. Vůbec uvažování o tom, jako dramaturgický plán a takhle to s Pavlem Bárem jsme dělali vždycky jako hodně dopředu, no a asi není tajemstvím, že jsme velice usilovali o provedení Bídníků na Lochotín v tomhletom termínu, jenomže to se nám bohužel nakonec nepodařilo vyjednat a Mamma Mia byla záložní řešení, nicméně daleko šťastnější se ukázalo. A myslím si, že si to strašně moc užijem, zvlášť v tomhletom parným počasí. Takže 3 roky předtím uvažování a žádosti o licence. Rok dopředu rozhodně příprava výtvarné stránky, to znamená scéna a kostýmy. Obrovský bylo uvažování o tom, jak ten Lochotín tentokrát postavit, protože Noc s operou měla tradičně jednu scénu a my jsme trošku s Ondrou Brýnou, výtvarníkem, začali vymýšlet, aby se ten Lochotín proměnil v řeckou vesnici nějakým jiným způsobem. No tak uvidíte, no, jaký změny proběhly. Nicméně ta práce je denodenní, zvlášť teda pro inscenační tým nebo pro chudáka režiséra, tak jako minimálně tak 1,5 roku dopředu.
0: Jak dlouho třeba řešíte dopředu obsazení? Přece jenom herci mají i itineráře taky plné? Zvlášť
2: externí. Jak dlouho před premiérou jsme ti volali? To bylo asi ta doba, kdy jsme to dávali dohromady.
1: To je nějaký 3/4 rok? 3/4 rok? Kdy to je?
2: Já myslím, že to musí být skoro k roku.
0: Takže herec dopředu, dejme tomu rok, ví, že prostě v některých termínech těch 3 představení bude hrát.
2: Naštěstí v Plzni máme výhodu z velice silného souboru, že jo, kterým jsme si mohli dovolit, tak ty příští měsíc zkoušíš tuhle tu hlavní roli a ten zaměstnanec samozřejmě byl velice šťastný. Ale jak Viktorka zmínila několik hostů, kteří přijdou sem tam na zkoušku, ona řekla teda někdy, že chybí, ale ono je opravdu, jsme se domluvili a záměrně, já to mám rád tyhle ty adrenalíny, záměrně jsme se domluvili třeba s Markem Němcem nebo Martinem Písaříkem, že přijedou třeba na 4 zkoušky. Teda už tam byli na 5, jo, ale že víc jim jakoby nedovolím, jo, ale přesto ač to bude jenom takový koření, tak jsme si s těma dle osobnostmi samozřejmě museli to, ten termín domluvit hodně dopředu. Mm.
0: Ještě mě zajímají texty. České texty k Abě. Mm. Kdo to má na starosti? Kdo to spáchal?
2: Překlad je dílem Adama Nováka a samozřejmě vychází z originálu, takže když se nás lidi ptají, proč tam není text Zdeňka Borovce, který všichni znají od Heleny Vondráčkové, tak je to proto, že v originále opravdu se zpívá o vítězi a poraženým, ne o tom, jako já tě nezvu dál, co když někdo spí tam, třeba i tvůj syn. To tam opravdu není v tom originále. Takže ty texty jsou odpovídající originálu a myslím, že diváci určitě budou rádi a nejenom, že se budou jako my tady pohupovat, ale doufám, že i vstanou a že nám trošku zatančí.
0: K té samotné inscenaci se dostaneme za chvilku. Našimi hosty zůstávají Lumír Ošovský, Viktorie Tandlerová.

0: Život je fajn, život je jako jahoda, co tě na šlehačku daj.
1: Tak, jahodu na šlehačce možná budeme mít i dneska na konec toho našeho dnešního povídání s hosty. Mňam, to bude... Teda nepodáváme tady v rozhlase dezerty, ale... V každém případě teď bych rád posluchače uvedl do takové představivosti. Vstoupím do amfiteátru Lhotinského příští týden, takhle večer. Ještě se ani nesetmí a bude to v den konání jednoho z těch tří představení. Co tam toho návštěvníka čeká? Ohromí ho něco hned na první pohled? Bude tam něco jinak? Vy jste říkal něco o řecké vesnici, že to nebude jenom na jednu scénu. Můžete něco prozradit, Lumíre?
2: No tak když říkáte, že tam vstoupíte, teda nejdřív se asi podíváte na nocoperou.cz, pokud nemáte vstupenku, dokonce i z Prahy je tam možnost si koupit jízdu autobusem, protože opravdu skončíme o půlnoci, tak i do Prahy se lze dostat zpátky, ale nocoperou.cz, koupíte vstupenku, vejdete už v 6 hodin, můžete do toho amfiteátru vejít, do toho prostředí, doufám, že rozjásanýho, protože máme objednanou řeckou kapelu, která nám tam bude naživo hrát a myslím si, že tak hodinku se tak ty lidi můžou naladit. Doufám, že tam bude k sehnání nějaký úzo nebo nějaký gyros nebo něco takového. Prostě naladit se na krásný prázdninový letní den. No a potom přijdou krátkej proslov ve 20.30 a pak spustíme prostě krásný představení.
1: Máte to nějak změřené, jak to bude trvat dlouho, kolik je tam písniček a takovéhle, lidi jsou někdy jaksi rýpaví, řeknou si, no tam nebyla tahle ta písnička, to jsem čekal, že tam bude a tak.
2: No, oproti filmu je tam pár písniček navíc, ale přesný počet mi je jedno, protože je důležitý, jestli to v tom ději člověk chce nebo nechce slyšet a myslím si, že opravdu, jako diváci musí být nadšený. Já jako kolikrát na zkouškách brečím dojetím nebo štěstím, co všechno se tam jako děje a jak nádherně vlastně energicky to pulzuje.
1: Viktorko, jste nervózní? Čekáte plný amfiteátr, to je jasné, je to takřka vyprodáno, dá se říct. Hrála jste někdy před tolika lidmi?
3: Já jsem byla párkrát, jak se jezdil Drákula 30 po těch zimních stadionech, tak trošku vím, jak to vypadá, když na nás fakt kouká hodně lidí. Myslím si, že to ale bude úplně jiný zážitek tím, jak to bude venku, tím, že ten muzikál vlastně hned otvírám. Takže určitě nervózní budu. Já mám výhodu, že já jsem tam asi prvních 6 scén v kuse, takže si myslím, že to ze mě pak spadne a už jenom budu tam s těma lidma a budu si to užívat. Ale samozřejmě přijdou mi rodiče, přijde mi babička, bydlím tady, takže spousta kamarádů, na každý to představení znám třeba 100 lidí, kteří řekli, že přijedou i třeba z Prahy se podívat. Takže respekt budu mít veliký, ale myslím si, že to bude někde mezi tím nervózní, ale ne tolik, aby mě to nezničilo a abych to mohla rozjet.
2: Na to nebude čas, myslím, na tu nervozitu.
1: Přesně tak. Jestli je tam třeba nějaká stresová chvilka v zákulisí, kdy se musíte třeba rychle převléct nebo rychle něco s technikou udělat a tak dále. Máte tam někde takový moment, anebo je to v pohodě?
3: My tím, že spíš než zákulisí máme obrovské to jeviště a bude úplně plné lidí, tak já jsem zrovna dnes

0: Dneska říkala Lumírovi, že já tam budu mít jeden stresový moment, kdy já tam mám probíhat těma davama těch lidí. A doteď, když z nás bylo jenom pár na test na tom jevišti a zkoušeli jsme jenom základní skupina lidí, tak jsem musela ten stres hrát. A najednou teď k nám přišli baleťáci, přišel k nám
1: hosté
0: z konzervatoře a ještě příští týden se přidá kompars, což je obrovské množství lidí, tak já pak už vlastně nebudu to muset hrát, protože najednou ten stres bude tam a já nikomu nechci ublížit. A aby někdo nebuchně, takže si myslím, že to bude nervozita hodně jako tam.
1: Zrovna mluvíš o scéně, kde momentálně je něco kolem 50 lidí na tom jevišti, ale v tom Lochotíně budeš běhat mezi 240 účinkujícími.
2: Aha,
0: to je přesně.
1: 240.
2: To je celá vesnice.
1: A jeden osel.
2: No, tak aby vám to neskazil.
1: No, já myslím, že to může jenom vylepšit.
2: Výborně. No tak obsadíte amfiteátr už vlastně na začátku příštího týdne, to už bylo řečeno, a budete zkoušet denně v tom prostoru, abyste si zvykli na to pódium.
1: Chápu, ano, máme tři dny, pondělí, úterý, středa.
2: Pondělí, úterý, středa. A potom se vlastně čtvrtek, pátek, sobota hraje.
1: Ano. No, a pak je konec. Takže pojďte konec. Opravdu, a jestli můžu doporučit posluchačům, pojďte se podívat ve čtvrtek. Budete mít chuť se podívat ještě v pátek a ještě v sobotu. A myslím si, že to bude stát za to.
0: Každý večer bude úplně jiný.
1: Jo.
2: Můžu ještě jednu technickou? Mě to zajímá jako profesně. Jak se slyšíte na tom pódiu? Tam přece nemůžou být žádné odposlechy a tak dále. Máte in-eary, máte něco ve sluchátkách, nebo jak to tam je?
0: To musíme si ještě přesně vyzkoušet.
2: Vyzkoušíte, dobře.
0: Protože zatím zkoušíme na jevišti,
2: ano.
0: A vím, jak sportama to funguje, mm-hmm. Ale mám i scénu, kdy pak jdu mezi diváky a já vlastně nevím, kde se mi přetne kontakt, jestli budu ještě pořád slyšet. To všechno musíme zjistit příštím týdnem.
1: No, ale je to opravdu velice nepohodlný na tom jevišti. Včera jsme zkoušeli a dokonce tanečníci potřebují taky slyšet dialogy, protože na to dělají nějaký akce a zvukař pochopitelně nemůže všechny zvuky pustit do odposlechu, protože by to začalo houkat šíleně jako vyvádět. Takže opravdu je to velká, těžká technická práce.
2: Na jakou písničku chcete Lochotinský amfiteátr roztančit?
1: Dancing Queen?
2: Že jo?
1: No samozřejmě.
2: Jednoznačně.
1: Dancing Queen. Ano, to musí vstát celý Lochotín. I lidi s berlema.
2: No povídalo by se ještě, ale já už vám jenom držím palce, musíme končit a jsem rád, že jste se tady zastavili uprostřed toho té nízké tepovky, jak řekl Lumír.
1: Ne, rozhodně přijďte, protože tohle to bude, zažijete štěstí.
2: Lumír Olšovský, Viktorie Tandlerová. Hodně štěstí přeju, ať se to povede. Mějte se hezky.
1: Na viděnou.
2: Na shledanou.
0: Na shledanou.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio Vaš.

0: zasažen.
1: Naše další téma v dopoledním programu. V Karlovarském kraji vyjeli na koleje nové vlaky Regio Fox. Dvě motorové soupravy začnou jezdit na Chebsku a doplní stávající flotilu vlaků Regio Shark. Víc uslyšíte za chvilku.

0: Karlovarský kraj pokračuje v obnově vozového parku regionálních vlaků. Na tratě vyjeli dvě nové motorové jednotky Regiofox. Cestující je můžou zatím využívat hlavně na Chebsku, postupně ale zamíří i do dalších částí kraje. Nové soupravy doplní dosavadní vlaky Regio Shark.
1: Vážení cestující, vítáme vás ve vlaku jménem národního dopravce České dráhy.
2: Takové hlášení uslyší cestující ve dvou nových soupravách Regiofox, které začaly jezdit v Karlovarském kraji. Oproti svým předchůdcům vlakům RegioShark se liší v několika detailech. Podle strojvedoucího Karla Trojáka, který mě vlakem provází, je například snazší už samotné nastupování.
3: Jednotka Regiofox má dva vysouvací schůdky v nástupním prostoru, takže tam potom není ta mezera mezi podlahou vozu a nástupištěm a pro cestující je to velmi pohodlné pro ten nástup.
4: Procházíme vlakem a kousek od dveří je toaleta.
5: Oproti RegioSharku, tak vstupní dveře na WC mají pouze ruční pohon. U RegioSharku tím pohybuje elektromotor.
4: Což mohlo být chvílemi i otravné.
5: Otravné určitě.
4: Jdeme dále do vozu.
5: Zde máme běžný podvozek pod námi. A ta jízda zde je daleko těžší oproti tomu, když tam pod námi je hučí motor. Takže ten, kdo má rád větší klid, doporučuji sedat si sem.
4: To je tedy doprostřed vlaku.
5: Doprostřed vlaku, ano.
4: Teď jsme v prostoru pro kočárky a kola.
5: Je větší i co se týká na jízdních kolech, protože ve starém RegioSharku byly umístěny háky na kola, které kola se umisťovaly svisle do vzduchu. Zde na RegioFoxu máme takový připínací popruh, pás, chcete-li.
2: Obě soupravy stály dohromady více než 230 milionů korun. Pokračuje náměstek hejtmana Martin Hurajčík z hnutí ANO.
6: Tyto dva vlaky RegioFoxy jsou pořízeny společností České dráhy na objednávku Karlovarského kraje. Jsou určeny právě pro modernizaci vlastně vozového parku na železnici v Karlovarském kraji.
2: Nové motorové soupravy jsou určené především pro tratě bez elektrifikace.
6: Budou jezdit na různých tratích, například z Chebu do Lubu nebo do Merklína. My samozřejmě máme ještě 9 jednotek RegioShark, předchůdce vlastně těchto RegioFoxů, takže my je určitě budeme střídat a využívat na všech tratích, kam si kraj objednává dopravu a kam nevede elektrifikace.
2: Na železnici v Karlovarském kraji letos přibudou ještě dvě nové elektrické soupravy Regio Panther, které budou jezdit na hlavních tratích. Z Karlových Varů Václav Malý, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi.

Žádný strach, naše zpravodajská redakce to zvládne, chystá další zprávy, a to na 11. hodinu za 3,5 minuty. A my přejeme hezké dopoledne. Teď Madonna, Open Your Heart.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Meteorologové varují před vedry, ohroženi jsou seniori a malé děti. V Plzni přibydou další sdílená elektrokola, v provozu jich bude celkem 450. Plané na Tachovsku dnes slavnostně otevřou zrekonstruovanou ulici Dukelských hrdinů. Čekejte přechodně až polojasno, teploty do 34 stupňů. Dobré dopoledne přeje Štěpánka Zíková. Meteorologové varují před vysokými a velmi vysokými teplotami. Výstraha před horkem platí do odvolání postupně pro celé Česko. Dnes i o víkendu by mělo být někde až 35 stupňů Celsia. Podle lékařů by si měli dávat pozor hlavně seniori, chronicky nemocní lidé a malé děti. S těmi by rodiče měli chodit ven jen při nižších teplotách, tedy přibližně do 10. hodiny dopoledne a po 3. odpoledne, říká předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost Ilona Hilejová.
2: Aby samozřejmě nebyly děti na přímém slunci, to znamená tady i si musí dávat pozor na to, aby v kočárku případně nezakrývali nějakou plenou nebo něčím tu korbičku, protože o to víc tam pak stoupá ta teplota, samozřejmě dostatečná hydratace.
0: Před pobytem na přímém slunci by se všichni měli namazat opalovacím krémem. Plzeň rozšíří flotilu sdílených elektrokol o 150 strojů. Kola budou přibývat postupně 50 v červenci, 50 v září a stejný počet i příští rok na jaře. Celkem tak bude v provozu 450 elektrokol. Dál se bude rozšiřovat také síť výpůjčních stanovišť, říká mluvčí plzeňského magistrátu Barbora Hajková.
3: Nová nebo posílená stanoviště vznikla v Liticích, Černicích, Újezdu a Křimicích. V Račicích a Hradišti aktuálně probíhá povolovací proces a nová stanoviště budou zprovozněna v nejbližší době. Rozšíření sítě umožní lepší dostupnost sdílených kol a větší flexibilitu při plánování cest.
0: Ulice Dukelských hrdinů v Plané na Tachovsku je po kompletní rekonstrukci. Na dnešní podvečer tam proto připravili slavnostní otevření ulice, včetně kulturního programu. Pokračuje starostka Plané Martina Němečková z Hnutí STAN.
4: Dnes máte jedinečnou možnost zažít tuto ulici bez aut a měla by se stát kouzelným korzem s akrobaty, pohyblivými a světelnými objekty, hudbou a občerstvením. Tato revitalizace byla největší stavbou za posledních 16 let.
0: Program slavnostního otevření ulice Dukelských hrdinů v Plané na Tachovsku začne v 18 hodin. Policejní hlídky se dnes na silnicích zaměřují na alkohol a drogy za volantem. Akce potrvá do půlnoci a zapojí se do ní stovky policistů z celého Česka. Kontrolovat budou hlavní tahy, silnice prvních i druhých tříd v okolí větších měst a také místa, kde se konají velké společenské akce. Jak uvedla policejní mluvčí Violeta Siřišťová, důležité je opět připomenout, že alkohol a drogy za volant nepatří.
1: Počasí.
0: Dnes bude jasno, odpoledne přechodně polojasno, nejvyšší teploty 31 až 34 stupňů a na horách maximálně 30. Povane slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní vítr. Rozptylové podmínky budou dobré a biozátěž na Trojce tedy vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Plané na Tachovsku v ulici Dukelských hrdinů počítejte dnes s uzavírkami, důvodami pořádání kulturní akce. Objízdná trasa je vyznačena, jeďte tam opatrně, přejeme vám šťastnou cestu s Českým rozhlasem Plzeň.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Počasí, to je jedno z ústředních témat dnešního dopoledne a celého nadcházejícího víkendu. Řekneme vám, jak bude o víkendu a co se čeká napříč západními Čechami od dneška až do nedělního večera, a to už za okamžik. Chybět nebude páteční rubrika Místopis západních Čech, dneska se s ní vydáme do Mirošova na Rokycansku, no a Babské rady poradí, jak udržet řezané květiny ve váze déle čerstvé. No a my vám přejeme hezký den.
1: Český rozhlas Plzeň a Stanislav Jurík.

0: 11 hodin a 11 minut.
1: Počasí.
0: Jak bude o víkendu? Začneme dnešním odpolednem, kdy bude jasno, odpoledne přechodně až polojasno, nejvyšší teploty 31 až 34 a na horách 27 až 30 stupňů Celsia. Povane slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní vítr a rostylové podmínky budou dobré, aby zátěž na trojce, tedy vysoká. Takový je pátek, pojďme se podívat na sobotu. V noci na sobotu bude jasno až polojasno, nejnižší teploty 20 až 17 stupňů a rostylové podmínky většinou mírně nepříznivé. Přes den pak čekejme i nadále tropické teploty a s odpoledními a večerními přeháňkami nebo i bouřkami. Bude nejprve skoro jasno až polojasno, odpoledne bude oblačnosti přechodně přibývat na oblačno a místy se vyskytnou přeháňky či bouřky, ojediněle i silné. Nejvyšší teploty 32 až 35, na horách 27 až 30 stupňů Celsia. Opavané slamí, proměnlivý vítr, v přeháňkách a bouřkách přechodně zesílí. Rostylové podmínky budou v sobotu většinou dobré, ráno a večer místy mírně nepříznivé. Zbývá neděle, i nadále povládnou tropické teploty s odpoledními a večerními přeháňkami nebo i bouřkami. Zpočátku bude tedy skoro jasno až polojasno, během neděle pak postupně až oblačno a na řadě míst se vyskytnou přeháňky nebo bouřky, ojediněle i silné. Nejnižší noční teploty 20 až 16, nejvyšší denní 30 až 34 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu, v přeháňkách a bouřkách přechodně zesílí. Toliko počasí na nadcházející víkend, ať se vám víkend povede bez ohledu na to, jak bude. Elvis Presley.

Mirošov na Rokycansku si letos připomíná 660 let od první písemné zmínky. Co stojí ve městě za pozornost a jaký je tam spolkový život? I na to odpovíme už za chvilku v našem seriálu Místopis západních Čech. Přejeme hezké dopoledne, teď i s kapelou Opět a Radeček.

0: loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Hlas západních Čech. Seriál o životě v obcích se zajímavými názvy.
1: Seriál nás dnes zavede do města na Rokycansku, které si letos připomíná 660 let od první písemné zmínky. Město je takovou vstupní bránou do Brd a najdeme v něm i zámek. Možná už jste správně typovali, že dnešní zastávkou je Mirošov. S teorií o původu názvu města nás seznámí tamnější kronikář Pavel Žižka.
2: Mirošov se pravděpodobně jmenuje podle dvoru nějakého Miroše nebo Mireše. Mirošov je v podstatě zkrácení. Zajímavější možná je, že Mirošovu na Rokycansku se neříká Mirošov, ale Mirošovi. Oficiálně je Mirošov, ale třeba poblíže Číčov, takže se říká v Číčovech, Míšov je v Míšovech a Mirošov je v Mirošovech.
3: První písemná zmínka o Mirošově pochází z roku 1366. Letos si tedy Mirošov připomíná 660 let od této události.
2: Ta první písemná zmínka souvisí s tím, že dobrohost z Ronšperka tak věnoval plzeňskému klášteru plat z právě statků v Mirošově za zádušní mši za sebe a za svého otce Nachvala z Osvračína. Takže první písemná zmínka je spojená s Ronšperky.
3: V Mirošově stojí za pozornost tvrziště, které zde bylo po zaniklé tvrzi Dvorec. Někdy se můžete setkat také s názvem Dvořec. Tvrz byla založena ve 14. století a v průběhu husitských válek zanikla. Na vrcholu tvrziště dnes stojí kaplička Panny Marie Lurdské.
2: To tvrziště je dneska krásně vysekané, takže je vidět opravdu ten val, který tam byl, a člověk si to docela pěkně představí. Na vrcholku toho tvrziště vedle té kapličky roste nádherná památná lípa.
3: V Mirošově najdeme také zámek.
2: Zámek je v tuhle chvíli v soukromých rukách, je veřejnosti přístupný v podstatě na domluvu, že bych zval turisty na zámek, pokud jim stačí podívat se zvenku, tak určitě ano. Pokud by se chtěli podívat dovnitř, tak bohužel. Na katastru našeho města leží zaniklá ves Chylice. Chylice je lokalita mezi Hrádkem a Mirošovem. Na Chylici je jednak krásný historický gotický kostel, samozřejmě prošel mnoha úpravami. Kolem něj je hřbitov, který patří jak k Mirošovu, tak k Hrádku. A je to jedna z nejvýznamnějších asi pamětihodností, kterou u nás máme.
3: Jaký je ve městě spolkový život?
2: U nás je Sokol, který má skvělou a nejen sportovní minulost, ale i sportovní současnost. Super se o mládež i dospělé starají fotbalisté. Na Janově funguje Slovan Janov, tenisový oddíl, turistický oddíl. Vedle toho ale máme menší spolky, jako je třeba Spolek ochránců přírody Ledňáček. Je super, že vznikají úplně nové spolky. Například před rokem vzniklo mezigenerační a komunitní centrum Mirošov, které dělá spoustu zajímavých kulturních akcí pro všechny generace. A nemůžu nezmínit kulturní komisi. Kulturní komise z logiky věci samozřejmě jako všude jinde je politický orgán. Nicméně u nás funguje jako parta lidí, která pořádá spoustu kulturních akcí, trhy, akce pro děti a v podstatě funguje také jako další spolek. No a samozřejmě hasiči jako všude zachraňují nás a pořádají pro nás spoustu zajímavých akcí.
3: Představuje spolkový život ve městě kronikář Pavel Žižka. Pro turisty může být Mirošov takovou vstupní bránou do Brd. Leží totiž na kraji brdských lesů. Pokud místo procházek holdujete spíše kolu, tak na kolech můžete vyrazit ven z Mirošova právě do okolí Padrdských rybníků. Anděla Blašková, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi i na Rokycansku.

0: 6 minut po půl 12. zamíříme do spáleného lesa v Lubech u Klatov. Právě v tuto chvíli je tam tradiční pietní akt za 73 lidí popravených v době Heydrichiády. Po atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha v květnu 1942 tam nacisté během zhruba jednoho měsíce zastřelili 73 českých vlastenců, často celé rodiny. Jejich památku si přímo na místě připomínají desítky lidí a na místě máme i reportérku Jitku Englovou, které přeji dobré dopoledne.
1: Dobrý den. Tady na tom dlouhém památníku jsou uvedena jména všech popravených, pocházeli z jeho západu Čech, hlavně z Klatovska, Táborska, Písecka a dalších. Nejčastějším důvodem rozsudku smrti bylo schvalování atentátu na říšského protektora a taky pomoc parašutistům. Mezi těmi 73 popravenými bylo 17 žen. Nejmladší obětí byl 16-letý Jiří Viktora z jeho českého Věšína, který tady byl v jeden den popravený společně se svým otcem, matkou i 19-letou sestrou. Rozsudek smrti se přitom lidé dozvěděli přímo až tady na místě, tedy jen krátce předtím, než je popravčí četa zastřelila. Ty popravy tady byly od 31. května do 3. července 1942 a jak už jsme řekli, během této doby tady skončil život pro 73 lidí.
0: Jakým způsobem si lidé památku těch popravených připomínají?
1: Tak sem každoročně přicházejí a přijíždějí desítky lidí, třeba z obce Bernardice u Tábora, která tady má nejvíc popravených spoluobčanů, ale jezdí sem i z ostatních obcí, a to nejen představitelé nebo zastupitelé, ale i příbuzní těch obětí. Byli tady i zástupci armády, policie, bývalí političtí vězni, skauti a další spolky. On ten pietní akt před chvílí skončil, ale vždy vlastně vypadá tak, že zazní nějaké projevy, hymna, a pak lidé stojí ve frontě, aby položili věnce a poklonili se památce těch vlastenců.
0: A pravidelně se toho pietního aktu účastní i školáci. Předpokládám, že tam jsou nebo byli i letos?
1: Ano, to je pravda. Tady je vždy několik tříd ze základních klatovských škol a z Plánice, letos taky. A ono, jak jsem mluvila s učiteli i s některými dětmi, tak je úplně jiné, když se o Heydrichiádě učíte ve třídě z učebnice. A něco úplně jiného pak je, když přijdete sem na to místo. Čtete ta jména na památníku a uvědomujete si, že ti lidé opravdu zemřeli přímo tady a že to byly rodiny, jako jsou ty naše. Takže je to opravdu takový silný prožitek, který vede i k trochu jinému vnímání té historie, což mi tedy potvrdili i sami děti.
0: Říká Jitka Englová, děkujeme za informace a naslyšenou.
1: Přeji krásný den a těším se naslyšenou.
2: Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi i na Klatovsku.

jak žít do 100 let a jak žít co nejzdravěji, kam pokročila věda a které babské rady fungují? Hledejte odpovědi společně s doktorem Miroslavem Šutou v rubrice Zdraví v cajku. Každé úterý po 9. dopoledne na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Plzeň, rádio.

Za okamžik bude 11:45. Přejeme hezké dopoledne, pokud právě obědváte, tak dobrou chuť. Babské rady, ty nás dneska naučí, jak udržet řezané květiny ve váze déle čerstvé. Pomůže prý cukr, správný řez i výběr místa. Jarka Vykoupilová dostane za okamžik slovo.

0: Babské rady.
1: Řezané květiny po odstřižení od kořenového systému postupně ztrácejí schopnost přijímat vodu a živiny. Správná péče však jejich životnost výrazně prodlužuje. Po přinesení domů je vhodné stonky zkrátit ostrým nožem asi o 1 až 2 cm. Řez by měl být šikmý, protože zvětšuje plochu pro příjem vody. Květiny nikdy nestříhejte tupými nůžkami a úpravu stonků dělejte vždy pod tekoucí vlažnou vodou, aby se do nich nedostal vzduch. Listy, které byly ponořené ve vodě, je nutné vždy odstranit, protože ve vodě rychle zahnívají a podporují množení bakterií. Vodu ve váze je doporučeno měnit každý druhý den. Domácí výživu lze připravit z malé špetky cukru, který slouží jako zdroj energie, a několika kapek citronové šťávy. Ta omezuje růst bakterií. Květiny umístěte na chladnější místo mimo přímé slunce a hlavně daleko od misky se zralým ovocem.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

O lidskosti se často mluví hlavně ve chvílích, kdy začne chybět. Když někdo projde kolem člověka v nouzi, když se lidé k sobě chovají hrubě, sobecky nebo lhostejně, jenže vedle toho pořád existují i obyčejné situace, které člověku vrátí víru v lidi. Někdo podrží dveře, jiný pomůže s těžkou taškou, zastaví u nehody nebo zůstane vedle člověka ve chvíli, kdy je mu nejhůř. Noční linka dnes otevírá téma o lidskosti a na vaše názory se těší hodinu před půlnocí moderátor Honza Macoun. To bude ale až za docela dlouho, daleko blíž jsou dnešní polední zprávy a teď už je tady ještě předpolednem známá akordová kombinace pro kytaristy D-dur, G-dur, D-dur, G-mi. Jestli pak víte, o jakou písničku se jedná? No přece o stánky.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Radioservis představuje
2: knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
3: Hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: Tropické teploty naplno udeřily, v Plzni vyráží do ulic kropící vůz. Divadlo, hudbu i řemesla nabídne letos tradiční folklorní festival Výhledy v Klenčí pod Čerchovem. První důstojník katamaránu z nehody u chorvatského spletu jde do vyšetřovací vazby. A dnes bude jasno, přechodně až polojasno, teploty do 34 stupňů. Dobré páteční poledne, zprávy pro vás má Kateřina Jiřincová. Vlna tropických veder dorazila i na západ Čech. Například v centru Plzně se můžou lidé osvěžit na několika místech z mlžítky nebo upítek s pitnou vodou. Na plzeňském náměstí Republiky je i náš redaktor Pavel Hala.
4: Já jsem teď u jedné ze tří kašen s proudící vodou, kterou houfně obklopují lidé, aby se alespoň trochu schladili a osvěžili. Do ulic kolem historického centra také vyjel kropicí vůz, který bude skrápět rozpálené ulice každý den s teplotou nad 30 stupňů Celsia mezi 11. až 18. hodinou. Aktuálně je tu 32 stupňů. Z Plzně Pavel Hala, Český rozhlas.
3: Klenčí pod Čerchovem se zítra uskuteční tradiční folklorní festival Výhledy 2026. Letošní ročník je věnovaný 150. výročí narození místního rodáka, hudebníka a skladatele Jindřicha Jindřicha. Festival nabídne kromě hudby také ukázky lidových řemesel nebo soutěž o nejdobrejší koláč. Součástí je také dnešní divadelní představení, potvrzuje starosta Jan Bozděk z Hnutí ANO.
5: Večer v 8 hodin začínáme divadle Máj, Máchův Máj, jsou to ochotníci ze Gdyně a druhý den potom na Staré poště začínáme v 18 hodin, areál se otevírá už v 17 hodin. Tím hlavním programem samozřejmě budou z našeho okresu teda folklorní soubory a pak to budou také hostující folklorní soubory z Mariansko-Lázinska. Ten hlavní program tedy bude asi 3,5 hodiny, vyroženě jenom folklor a zaspíváme si určitě společně všichni.
3: Hlavní festivalový program začne zítra od 18 hodin v areálu Staré pošty v Klenčí pod Čerchovem. Soud v chorvatském Splitu poslal do vazby prvního důstojníka z katamaránu, který se v neděli srazil s plachetnicí s českou posádkou. Zůstat ve vazbě má nejméně měsíc. Vyšetřovatelé 33-letého muže podezírají, že neměl zapnutý radar a nepřizpůsobil rychlost plavidla hustotě provozu. Píše to deník Jutarní list. Plachetnice se po nárazu potopila. Při nehodě přišli o život 4 z 8 českých občanů na palubě.
6: Ředitel Úřadu pro námořní bezpečnost Siniša Orlič potvrdil chorvatské stanici HRT, že ministerstvo dopravy zavede změny ve zkouškách potřebných ke získání oprávnění pro řízení plavidel na Jadranu, včetně těch rekreačních. Podle Orliče chystané změny nesouvisí přímo s nedělní tragickou nehodou a úřady prý vnímají současný systém jako zastaralý už nějakou dobu. Vyšetřovatelé se mezi tím připravují na vyzvednutí potopené plachetnice z mořského dna. Zadržený první důstojník vinu odmítá a podle své hájkyně plně spolupracuje s úřady. Z Chorvatska Téa Veseláková, Český rozhlas. Sport.
3: Motocyklový jezdec Filip Salač vstoupil do domácí velké ceny České republiky v Brně druhým místem v úvodním tréninku kategorie Moto 2. Jediný český účastník mistrovství světa skončil za lídrem průběžného pořadí seriálu Manuelem Gonzálezem ze Španělska. Druhý trénink kategorie Moto 2 odstartuje po 14. hodině.
0: Počasí.
3: Dnes bude jasno, přechodně až polojasno, nejvyšší teploty 31 až 34 stupňů Celsia, na horách 27 až 30. Povone slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní vítr. Rozptylové podmínky dobré a biozátěž na trojce tedy vysoká.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: S omezením provozu počítejte na silnici 1/27 mezi Borovy a Červeným Poříčím na jižním Plzeňsku. Probíhá tam údržba zeleně podél vozovky. Projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.
7: Oblíbený písničkový pořad je tady, telefonní číslo nezměněno 221 554 222. Stanislav Jurík přeje hezký poslech, posíláme Xindla X a další písničky

seber si to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdní, až se chce řvát.

0: Sebe raz si to sama. Přeber si to sama.
1: Z Nepomucka volá paní Jindra, vítejte, dobrý den.
2: Dobrý den, já bych touto cestou chtěla popřát mé sestře Haně Kusové k narozeninám. Tak milá Hani, přeji ti k narozeninám dnešní hodně zdraví, štěstí, pohody, mnoho úspěchů na zahrádce a mnoho hub, jestli porostou. Ti přeji sestry Jitka a Jindra s rodinami. Já vám moc děkuju a přeji všem hezký den.
1: I vám hezký den, naslyšenou.
2: Naslyšenou, děkuju.

0: Naše posluchačka paní Alča je z Vysočiny, ale chalupu má v Tymákově, jsem si poznamenal. No, vítám vás, kde jste právě teď? Dobrý den.
1: Teď jsem právě doma na Vysočině.
0: Ano, ano. Tak vás vítáme ve vysílání Českého rozhlasu Plzeň. Komu budeme hrát?
1: A já zdravím všechny v rozhlase, pracovníky, je super rádio. A písničku, kterou jsme spolu vybrali, by letěla do Předeně za paní Drahuškou Rádlovou, která má dneska narozeniny. Milá Drahuško, všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a pohody ti přeje Alča a Fanda. A vám, pane Fando, děkuju za zahrání.
0: Taky děkujeme. Hezký den na Vysočinu. Naschledanou.
1: Naschledanou.

Ani v dnešních písničkách nechybí písemná přání. To první přišlo ke krásným kulatým narozeninám. Prosím o zahrání písničky pro paní Emilie Nesnídalovou z Hořehled u Spáleného Poříčí, která dnes slaví krásné 90. narozeniny. Přichází chvíle nade vše hezká, kulaté výročí slavíš dneska, proto ti přejeme hodně sil, štěstí a zdraví velký díl. Léta jako voda běží, proto zůstaň stále svěží, smích ať pokrývá tvůj red a to nejmíň do 100 let. Milá babičko, k tvým krásným narozeninám ti přejeme štěstí a zdraví, které nejvíc potřebuješ. Děkujeme ti za všechno, co jsi pro nás kdy udělala a stále ještě děláš. Přeje vnučka Jana s celou rodinou a prosí o písničku Děti z Pirea. Tak písničku samozřejmě posíláme a přejeme všechno nejlepší k 90. nám.

0: Vážení přátelé, dovolte mi, abych vás pozval, jakožto slovesný umělec, k poslechu pořadu, aby řeč nestála. Moderuje to Jirka Bláha, takový skvělý kluk, a já tam budu, jo, a budu tam ještě další herci, taky nějaký imitátor, Jablonský, nebo co, jak se jmenuje, a bude tam taky Max Behenský, přátelé. Takže poslechněte si to na Českém rozhlase.
1: Aby řeč nestála, poslouchejte tuto neděli po 9. hodině v našem vysílání. Výtah mimo provoz. Mimo provoz. Jak se rodila sídliště v západních Čechách? Kdo je navrhoval a kdo stavěl? Dokumentární seriál Českého rozhlasu sleduje vznik a koncepci sídlišť v našem regionu. Výtah mimo provoz. V premiéře každý čtvrtek před 11:30. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.

0: telefonu už čeká paní z Třemešné pod Přimdou a je to naše pravidelná posluchačka paní Jarka. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane redaktore, zdravím. A chtěla bych zahrát písničku, na které jsme se domluvili. Mm-hmm. Bylo by to pro pana Hrejmyho Hikyše z Rýžan, který dnes slaví narozeniny. Takže milý dědo a pradědo, přeji ti hodně štěstí, zdraví, pohody a i co tě daří ven zahrádce. Jarka.
0: Děkujeme za tohle přání. Mějte se krásně, hezký den i vám.
1: Vám taky. Děkuji. Naschledanou.

0: posloucháte páteční písničky pro vás Českého rozhlasu Plzeň. Pan Vilda se ozval od Zbyroha, tak ho vítám ve vysílání. Dobrý den.
1: Dobrý den, přeju i vám a všem posluchačům. A já jsem se jenom tak jako včera vzpomněl, nebo spíš uvědomil,

0: že včera bylo výročí dopadení parašutistů ze skupiny Anthropoid, která spáchala atentát na Heydricha v roce 1942 a 18. června byli všichni vlastně dopadeni v kostele Cyrila a Metodě v Reslově ulici v Praze 5 a nikdo z nich se nevzdal a všichni spáchali sebevraždu. Tak bych chtěl jenom připomenout toto hrdinství těchto parašutistů.
1: Děkujeme za tu připomínku, byl to hezký den i vám a posíláme celkem patřičnou písničku, si myslím, Battle Dress a Honzu Vyčítala.
0: Ano, děkuju.
1: Díky, nashledanou.
2: Zapnu vzpomínkovou frézu romantiky Battle Dressů a najednou je mi 16 let. Když jsem byl do čundru Janek, dřív nespíval Vaby Daněk, když jsem našel celtovaný svět. Strašně jsem chtěl, než ze stárnu Battle Dress mít i usárnu. A pak jsem stál na nádraží i já. Zabalený saky paky, na sobě tu bundu kraky, s domovenkou Čekoslovakia. Silver A, Silver B, pak poslední

Te a potom celá motorizní u kostela, v kterém sedm stínů tají dech. Už se vojsko staví do řad, Jidášové žijí pořád a už salvy duní na schodech.

0: Yannis Tenganu doráží kresovkou kráčím dolů ke Smíchovskýmu nádraží. Silvej.
1: Český rozhlas Plzeň vás zve na živé vysílání z velkolepé oslavy trolejbusů v Plzni. V sobotu 20. června od 10 do 17 hodin v depo 2015 oslavíme 90 let výroby a 85 let provozu trolejbusů v Plzni. Po celý den vás provede živými vstupy se zajímavými hosty moderátor Richard Jandovský. Celý den si můžete prohlédnout i náš nejmodernější přenosový vůz. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi i na oslavě trolejbusů v Plzni. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.

0: Paní Jarmila volá z Plzně do písniček na přání, do písniček pro vás. Vítám vás, dobrý den.
1: Dobrý den všem v rozhlase a všem poslouchajícím. Chtěla bych dnes popřát písničkou svému letitému spolupracovníku, kamarádovi a přeju mu ještě dodatečně od všeho nejlepší, Jarmila.
0: Jarmilo, ještě aspoň křestní jméno oslavence, abychom věděli, komu...
1: Docen Mudr Václav Rýznar.
0: Tak, dobře, teď už je to kompletní. Tak vám děkujeme a posíláme písničku. Mějte se hezky. Naschledanou.
1: Také děkuju, také.

0: No a teď už se k nám dovolala paní Mirka z Plzně. Zdravím vás, dobrý den.
1: Krásný den, pane Sando, vám i všem posluchačům. A protože jsem se dlouho nedovolala, tak to bude trochu delší. Tak bude písnička, nebudu jmenovat, ale oni to ví, posílám do Soběku, do Horní Rukavice, do Přeštic, do Dobřan, do Plzně, do Vejprnic, do Vochova, do Konstantinek Podjedli a do Sokolova. A panu Kopejtkovi bude písnička a paní Mirce Kunzmanový, potom ještě pro sousedy na chalupu, aby si užívali. A ještě jsem na někoho zapomněla.
0: To já nevím.
1: No, to je něco. No, tak snad se to vyjmenovala všechno.
0: Tak snad je to všechno.
1: Tak se mějte všichni dobře, opatrujte se a užívejte si krásných dnů.
0: Děkujeme.
1: A nezapomeňte na pitný režim. Jo, zapomněla jsem, včera měli svátek Milanové a Milánkové. Tak písnička i pro ně.
0: Dobře.
1: Mějte se hezky, pane Sando.
0: Díky.
1: A těším se.
0: Hezký víkend. Mějte se hezky, nashledanou.

No a skončíme vzkazem od Honzy Sklatov, ten si přeje písničku, kterou jsem tady osobně dlouho neslyšel. Dobrý den, prosil bych Mr. President a Jojo Action. Bude to písnička pro všechny posluchače, podepsán s pozdravem Jan Sklatov. No tak děkujeme za tenhle vzkaz a písničku posíláme. Stanislav Jurík přeje hezký den a taky příjemný víkend. Naslyšenou.

0: Zasmějte se s námi. S humorem a nadhledem zpovídáme herce, zpěváky, sportovce a další atraktivní hosty. Neočekávaný dýchánek s Petrem Jančaříkem. Aby řeč nestála s Jirkou Bláhou. A otázky Tondy Procházky. Zasmějte se s námi každou neděli po 9. hodině na vlnách rádia vašeho kraje.
1: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: Na Masarykově třídě v Plzni na Doubravce přibude zeleň i cyklostezka. V Karlových Varech začala jednání o převodu mezinárodního letiště z Karlovarského kraje na Českou armádu. A dnes bude jasno, přechodně až polojasno, teploty do 34 stupňů. Pěkné odpoledne vám přeje Kateřina Jiřincová. Plzeň výrazně promění Masarykovu třídu na Doubravce. Jako první se bude revitalizovat zhruba 200-metrový úsek mezi křižovatkami s Rokycanskou a Těšínskou ulicí. Práce začnou za úplné uzavírky v pondělí 29. června. Jak se Masarykova ulice promění, upřesňuje náměstek primátora Aleš Tolar z Hnutí STAN.
4: Oprava komunikace, rozšíření prostoru pro pěší, přibude samostatná smíšená cyklostezka pro pěší a cyklisty. Významně se ta ulice ozelení a i díky novému mobiliáři se poliští. Ulice tohodle významu, jak místně pro Doubravku, tak vlastně celoplzeňsky, si takovouhle proměnu zaslouží.
3: Obchodní centrum na Doubravce také v budoucnu doplní stánky pro celoroční i sezónní prodej. Sokolské hnutí dnes veřejnosti otevře na 150 historických prostor svých Sokoloven. Tématem 12. ročníku Noci Sokoloven je poezie. Například na Rokycansku si můžou lidé prohlédnout objekt v kamenném újezdě. Pokračuje Miroslav Kroc, nezávislý starosta Břas a zároveň starosta Rokycanské župy Sokolské.
5: Dnešní ročník je zaměřen na poezii a tak se návštěvníci mohou těšit na klasické básně, ale hlavně na sportovní poezii plnou pohybu a sokolského ducha. Přijďte se podívat třeba do kamenného újezda na Rokycansku a užít si jejich připravený program.
3: Ministerstvo obrany dnes začalo jednat se zástupci Karlovarského kraje o podmínkách budoucího převzetí mezinárodního letiště v Karlových Varech Olšových Vratech. Areál chce armáda od kraje jako současného vlastníka bezúplatně získat do konce letošního roku. Obě strany se musí dohodnout na budoucím provozu letiště, kde by měl zůstat i civilní provoz. V areálu by také měla začít pracovat základna letecké záchranné služby. Armáda by měla zajistit i nákladnou rekonstrukci vzletové a přistávací dráhy. Začátek vzájemných schůzek obou stran dnes potvrdil při návštěvě Karlových Varů ministr obrany Jaromír Zuna za SPD.
6: V tuto chvíli jde o usnesení vlády. To usnesení vlády nám dá legitimní zadání. To usnesení vlády bude přijato tento měsíc. A na základě toho o tom se opřeme jedna i druhá strana a další strany a začneme na tom pracovat. Sport.
3: Fotbalovou Spartu posílil maďarský brankář Christian Hedi. 23-letý gólman přichází z West Hamu. Naposledy ale působil na hostování v klubu MTK Budapešť. Pražané o příchodu bývalého maďarského mládežnického reprezentanta informovali na svém webu.
2: Počasí.
3: Dnes bude jasno, přechodně až polojasno, nejvyšší teploty 31 až 34 stupňů Celsia, na horách 27 až 30. Povane slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní vítr. Rozptylové podmínky dobré a biozátěž na trojce tedy vysoká.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: Dvě osobní auta se srazila v Plzni na Rokycanské třídě ve směru z centra u křižovatky s Jateční ulicí. Na místě je policie a probíhá tam vyšetřování. Počítejte se zdržením, může se tam tvořit kolona. A nehodu motorky máme hlášenou na Rokycansku mezi Kamenným újezdem a Veselou. Tam zasahují všechny záchranné složky, projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Vesele a zdravě.
8: Jsme tu zase po týdnu a těším se na vás i na doktorku Kateřinu Cajdamovou. Patrik Rozehnal.
9: Mám tu stejně, těšila jsem se velmi na vás i na Patrika Rozehnala. Dobrý den.
8: Dobrý den a valí na mě oči paní doktorka nikoliv, že by jem žourala.
9: No, ale trošku jsem světloplacha, protože tady máme teďko úplně naplno puštěné zářivky, abyste nás pěkně viděli a trošku mi to svítí do brejlí.
8: Když už jsme tady u těch očarů, jak se říká, pane doktore, stárnu a už na mě není nic v pořádku. Podívám se do zrcadla a vidím tu trosku. Uspokojte se, paní, určitě máte v pořádku aspoň zrak.
7: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: o světle a očích si budeme vyprávět dnes a povídat i radit v pořadu Veselé a zdravě. Někteří lidé mohou světlo vnímat velmi nepříjemně. Může zatím být třeba migréna, nošení kontaktních čoček, ale třeba taky úzkostná porucha. O světloplachosti si povídala naše redaktorka Veselé a zdravě Bára Kvapilová s oční lékařkou Lucí Frantijovou z očního centra Praha.
1: Světloplachost obecně, řekněme, je nějaká přecitlivělost na světlo sluneční paprsky.
2: Ve filmech světloplachost trápí hlavně upíry. Pánové temnoty proto nevycházejí bez slunečních brýlí.
3: Mně se točí hlava. Ten váš strýc má místo krve brandy.
2: I u nás smrtelníků se ale projevuje slzením očím, žouráním či poruchami soustředění.
1: Musíme rozlišovat, zda se jedná o světloplachost z důvodu, že to je světlejší typ člověka, má světlejší fototyp, světlé oči a je obecně citlivější na světlo, a nebo zda se bavíme o světloplachosti jako průvodním příznaku nějakého onemocnění, jako může být nějaký zánět spojivek, syndrom suchého oka například. A v takovém případě jsou ty příznaky samozřejmě dočasné.
4: Může nám ublížit, když se budeme dívat přímo do slunce?
1: Může. V takových extrémních případech může vzniknout i poškození sítnice, centrální části sítnice, to se nazývá solární makulopatie, a je to stav, který nám může i zhoršit zrakovou ostrost.
4: Můžeme si ty oči poškodit nějakým překvapivým způsobem?
1: Co se týče světla, můžeme si způsobit závažné onemocnění rohovky, pokud se díváme na horách přímo na sníh. Protože odrazem světla od sněhu může vzniknout takzvaná sněžná slepota, což je docela vážný zánět rohovky.
4: Vy vlastně v běžném životě spíš tedy než s tím ostrým odrazem světla od sněhu se setkáme s počítačovou obrazovkou. Ta má asi velký podíl na tom, že máme unavené oči a mžouráme do světla.
1: Tam je zásadním faktorem i to, že si způsobujeme takzvaný syndrom suchého oka. Když se díváme dlouho do toho monitoru, méně mrkáme, ten slzný film není tak dobře obnovován, navíc často sedíme v nějaké klimatizované místnosti, takže si pěkně zakládáme na problémy spojené právě se syndromem suchého oka.
4: Když je někdo světloplachý, dá se to léčit?
1: Pokud by se jednalo o příznak nějakého zánětu nebo právě syndromu suchého oka, tak samozřejmě tam máme způsoby, jak pacientovi ulevit. Pokud se jedná o nějakou, řekněme, zvýšenou citlivost na světlo, doporučujeme kvalitní sluneční brýle, a to samozřejmě i z důvodu ochrany sítnice, a potom eventuálně aplikaci takzvaných umělých slz pro takovou úlevu těm očím.
5: Veselé a zdravě.
6: No, já bych jenom dodala, moc děkujeme paní doktorce za krásné vysvětlení, že vlastně světloplachost, ta takzvaná fotofobie, nesnášenlivost světla, je relativně častý příznak a může to být úplná banalita, nějaká drobnost, ale může to být něco docela vážného. A paní doktorka mluvila o tom, že nemáme koukat do slunečního světla.
0: Ano.
6: My to denní vidění, fotopické vidění je barevné, zajištěné hlavně čípky a vnímáme jas od 100 kandel na metr čtvereční. A maximum pro to, abychom to oko nezatěžovali, je zhruba 1000 kandel na metr čtvereční, čili 10x víc.
0: A teď co vydává takovýhle jas?
6: Například televizní obrazovky nebo nějaké to světlo, co jste tady teďko na mě svítili. Ale sluneční světlo v poledne v létě může být až 100x vlastně víc. To znamená, je to nějakých 10 000 kandel na metr čtverečních a to už vypálí tu makulu.
0: To je 100x víc, než jsme schopni unést.
6: Než začínáme vidět denní vidění.
0: Aha.
6: Protože noční vidění, které je zajištěné pouze tyčinkami, tak vnímá jas 10^-3 kandel. To znamená, to je jako, kolik to je, 10^4, čili 10 000x méně, než vnímají ty naše čípky, ale vnímá to jenom v noci a to vidění je černobílé. A tudíž, když nás například oslní protijedoucí auto, tak vlastně dojde k tomu, že můžeme si poškodit sítnici.
0: Když říkáte, že v noci vidíme jen černobílé,
6: no,
0: Znamená to, že to je díky těm tyčinkám, které to jsou schopny zajistit, je možné, že tma je barevná?
6: Je možné, že tma je barevná, ale my vidíme viditelné světlo vlastně v určitých vlnových délkách, což je 400 až 700 něco, čeho to je nanometrů, takže to je ta oblast viditelného světla. Ale samozřejmě jako určitě různobarevná může být a ty upíři tam možná jsou, co my víme.
0: Doktorka Kateřina Cajdamlová, pořad Vesele a zdravě. Dnes se tedy na téma světloplachost a rozebereme to i za malou chvíli v našem vysílání.
5: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Vysíláme pořad Vesele a zdravě na téma světloplachost. Připomeneme si to i s posluchači, našimi básníky.
1: Zdraví Mirek z Mladé Boleslavy. Prifokální nitrooční čočky v očích mám. Radostí se jimi na krásy světa dívám. Nevadí mi ostré světlo ani mírné stíny. Svět je pro mě jiný jasný dní.
2: Zdraví Petr. Záznamník se rozcá strachy, že bude též světloplachý. Oprávněný strach má věru. Stále žije jenom v šeru.
3: Moc děkujeme oběma básníkům, zejména panu Petrovi, za to, že vlastně oslovil naše téma krásně a dokonce nám řekl jednu z malých příčin světloplachosti, což může být, že člověk odvykne. A já to velmi často slyším.
0: To není, že by si ulevoval, aby to přežil, ale on si odvykne tím, že je v šeru.
3: No, třeba lidé, co mají noční služby často, tak opravdu bývají v denním světle světloplaší častěji. Čili náš záznamník klidně může být světloplachý. Jak jsem říkala, jde o relativně častý příznak světloplachost. Ta mírná se projevuje, že přimhouříme oči při pobytu v silně osvětlených prostorách, zatímco u těch závažnějších se mohou objevovat migrény, různá onemocnění očí se takhle projevují, ale také vážné věci jako onemocnění mozku. Čili nejenom k očnímu, ale i k neurologovi by bylo dobré.
0: Může to být, že v současnosti třeba i těch problémů přibývá právě proto, že na sebe svítíme nejenom skrz ty obrazovky, ale jsou to osvětlené reklamy, ano. Přesvětlené výlohy, obchody, ano. Zastávky, ano. Taková prostě, že tím budeme trpět víc a víc.
3: Patriku, říká se tomu, že jsme obklopeni světelným smogem, který je i v noci. Dřívější doby, kdy jako jediný, co člověka budilo ze spaní, bylo úplňkové světlo, které vlastně bylo jako zvýšená světlost. Mimochodem je to velmi zajímavé, protože to je odražené sluneční světlo. A my, kdybychom koukali z vesmíru na slunce, takový kosmonaut, kdyby se kouknul jako na sluníčko z okna bez filtru, tak okamžitě oslepne, protože my jsme říkali, že naše čípky jsou citlivé od 10 na druhou kandel na metr čtvereční a to slunce má 10 na devátou kandel. To znamená, že my tím, jak vlastně se snaží ty reklamy a všichni tyhle připoutat naší pozornost, tak můžeme mít taky zrakovou únavu. A víc bohužel trpí lidé modroocí, jak říkala paní doktorka, čili to je fakt problém, protože proto v té Africe mají všichni oči tmavohnědé, protože aby do té sítnice a přes sklivec nešlo tolik toho ultrafialového záření, no tak to tělo se brání. Že?
0: Jsou nějaké stupně té světloplachosti? Klasifikujete si to?
3: Dobrá otázka, tak já nejsem oční lékař, ale já jsem žádné stupně nenašla. A pravděpodobně ta světloplachost je subjektivní příznak a u těch subjektivních příznaků ta objektivní měřitelnost na to prostě nemáme dost těch zkoumaných.
0: A co teď dělat? Máme se uklidit do šera, do tmy, nevycházet na slunce, brát se brýle? Co dělat, když jsme takto citliví?
3: Zaprvé by bylo fajn zjistit, proč to máme, protože, jak jsem říkala, může to být onemocnění očí, to říkala i paní doktorka, to je zánět spojivek nebo abraze neboli nějaké poranění rohovky nebo nějaký problém s bělimou nebo se sklivcem, ale může jít o centrální problém, to znamená zánět mozku nebo zánět mozkových plen a v tom nejhorším případě teda krvácení do vlastně těch plen. A to je velký problém, to znamená, když se světloplachost objeví náhle a ještě spojená s bolestmi hlavy, tak honem rychle k doktorovi, klidně do nejbližší nemocnice. Protože to může být banalita, ale může to být závažná věc. A u migrén je světloplachost jedním z diagnostických příznaků.
0: Na problémy takové, to kdy mžouráte oči a jste citliví na to světlo, tak jste se ptali i dopředu přes stránky veseleazdravie.cz. Využili jste i telefonního záznamníku a my se těmto dotazům budeme věnovat už za malou chvíli a později i těm, které položíte živě v našem vysílání.
4: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
5: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
4: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
6: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
4: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Doktorka Kateřina Cejnulová, Patrik Rozehnal ve studiu. Veselé a zdraví a dnes téma světloplachost. Na tohle téma jsme vyhlásili i možnost položit otázku, o svém problému pohovořit nebo něco napsat. Využili jste i stránky veseleazdravie.cz. Co jsme tam tedy našli, paní doktorko?
1: Ano, paní Jana píše, světloplachost mám 5 let po operaci šedého zákalu. Při slunci nosím kvalitní sluneční brýle, při denním světle brýle bez dioptrií s mírným zastíněním. Samozabarvující nevyhovovaly, vysvětlím proč. Kapala jsem umělé slzy, je to jako když nekapu, oči neřežou, jako by v tom světle plavali. No, paní Jano, tohle je bohužel někdy důsledek výměny té čočky, protože v okamžiku, kdy my máme šedý zákal, tam taky záleží, jak dlouho vlastně vy jste ho měla, tak ta sítnice na chvilku odvykne tomu jasu,
0: ano,
1: a proto se někdy doporučuje do té vyměněné čočky si nechat udělat žlutý filtr. Takže to už teďko nejde, protože už to máte vyměněno, takže ty brýle, a je logické, že ty samozabarvující nevyhovovaly, protože tam je vlastně, jako kdybyste byla víc citlivá na to světlo tím, že tam chybí ten filtr. Ona totiž, ta stará čočka, na sebe nachytává bílkovinu z toho sklivce, takže je sama taková zažloutlá, a čím jsme starší, tak tím víc vlastně filtruje to světlo.
0: Aha. No. Operaci šedého zákalu asi prodělal, zdá se, posluchač, který nám nechal dotaz na záznamníku.
2: Dobrý den, tady posluchač z Mariánských Lázní. Prosím vás, já mám problém s očima. Před 6 měsíci jsem byl na operaci šedého zákalu a po 6 měsících mám pořád nejasný rozmazaný pohled. Večerně bolí oči a pálí. A doktorka

0: problém mírná abraze rohovky, to znamená jako trošku poškrabání, protože jakmile se dělá ta operace, tak ta rohovka se musí vlastně narušit a musí se tam šahnout pro tu, do toho pouzdra, pro tu čočku. Pak by to mohlo být taky to, že tam nemá ten žlutý filtr. To teda doporučuji všem, kdo půjdou na operaci šedého zákalu, tak se přesně informovat a radši si trošku připlatit, protože se tím výrazně omezí světloplachost poté. Jo. Oni ne vždycky to říkají, já bohužel mám taky udělanou operaci a neřekli mi to a tak nemám ten žlutý filtr. A trošku toho lituju, protože vidím všechno víc do fialová. Jako mě to jenom změnilo barevnost vidění, ale takže doporučuji.
1: Jakou mám barvu,
0: tohle,
1: paní doktorko?
0: No, takovou do fialová. Avatar trošku, no. Ne, dělám si legraci, já už jsem si zvykla, ale mám ty zabarvené brýle s tou vlastně filtrací, no. Tady bych opravdu doporučila zajít na to pracoviště a zeptat se jich, protože oni vědí, s čím tam ti lidé chodí a co s tím.
1: Ptát se můžete samozřejmě dál i vy. Teď otevíráme naši telefonní linku sem do studia, kdy budeme řešit právě vaše problémy se světloplachostí, s tím, že mžouráte oči, není vám dobře na přímém světle nebo intenzivním světle. Ptejte se, využijte toho, linka je vám k dispozici.
2: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Bony M. ve vysílání Českého rozhlasu. Vesele a zdravě pořad, který dnes řeší světloplachost. S vámi po telefonu připomínám tu linku sem pro vaše dotazy. 731 800 900 a někdo tam je teď s námi. Dobrý den.
1: Dobrý den, posloucháme.
2: Dobrý den, zdravím vás, paní doktorko, zdravím samozřejmě pana Rozehnala.
0: Děkuju.
2: A prosím, mám takový dotaz. Já mám degenerativní onemocnění sítnice, říká se tomu lidově pigmentoza, degenerativní pigmentoza.
1: Jasně,
2: nebo tak,
1: ano.
2: Jak se to jmenuje. A ještě navíc se mě udělal na středu, kdy už mám jenom zbytkové vlastně téměř maličko vidění, ještě se mě vytvořil šedý zákal. A
1: jasně.
2: Navíc ještě občas se mě dělá cistojní makulární edem na sítnici. Ano. Já jsem chtěla poprosit, protože když jdu ven, tak já musím mít, prostě strašně mě vadí slunko, velký světlo. A já jsem se ptala na ty zabarvovací brýle a oni mi řekli, že existuje nějaký rychlo zabarvovací, ale zase jsem to nemohla nikde sehnat. Prosím, neměla byste nějakou radu, jak zmírnit moje problémy, abych aspoň trošinečku si uchovala ještě to nic, co vidím.
1: No,
2: od vám děkuji za odpověď.
1: Tak
2: moc
1: já
2: děkuji.
1: Mám s dovolením pár ještě doplňujících dotazů. Můžu se zeptat,
2: ano.
1: Jestli váš oční lékař doporučoval něco na léčbu těch dvou situací, to znamená na tu léčbu toho šedého zákalu a na tu léčbu té degenerace pigmentózní?
2: Tak na tu degeneraci to mě říkají, že nic neexistuje.
1: Ano.
2: Takže
1: to já si taky myslím, to zatím, no,
2: ano,
1: bohužel.
2: Ano, chodila jsem na infuzní léčby a to byly jenom podpůrné léčby,
1: jo.
2: Ale nebylo to, že by se to jako vyléčilo.
1: A na ten edem té makuly, tam vám dávali nějaký laser nebo něco?
2: Ne, ten edem se objeví, pak se zase jakoby ztratí, tak já nevím, jestli je to na reakci třeba nějakého imunitního systému, nebo
1: to by
2: nevím,
1: mohlo
2: čím,
1: být.
2: To, že se prostě, že se objeví a pak zase prostě tam není.
1: Jo. Vy jste nevypozorovala, kdy se objeví a co to může způsobit?
2: Já to nepoznám. Já
1: dobře.
2: To nepoznám, když kdo se mě podívá na tu sítnici, když mě dělají třeba OCT vyšetření,
1: ano.
2: Nebo i tak je to prostě vidět, že tam ten
1: jasně,
2: otok je,
1: jasně.
2: Ale takhle pouhým okem, jako když se dívám, tak nepoznám vlastně
1: rozumím.
2: Rozdíl, kdy tam je a není.
1: Kdy není, jasně. A s tím zákalem říkali, co tedy?
2: No, pan doktor mi říkal, že je možný, že teď vlastně nic, protože já už mám ten zrak opravdu moc špatný, ale říkal, že do budoucna během nějaký výhled nějakého 2-3 let, že možná budu muset podstoupit prostě to odstranění toho zákalu, protože by mě vlastně potom bych měla větší podstatně problémy, než mám teď, abys mě to nespecifikoval, tak já vlastně
1: jo.
2: Nevím.
1: Mě by zajímalo, proč vlastně se na to čeká. Tady úplně tomu nerozumím, protože v dnešní době, když se dělá výměna čočky, tak se vlastně spíš to dělá rychleji. Čili já bych možná doporučila zajít si na druhý názor, na nějaké pracoviště, kde se dělají operace katarakty a nechat se vyšetřit tam, aby oni se svými zkušenostmi s operacemi vám řekli, jestli jste na to vhodná nebo ne.
2: Ano.
1: Jo.
2: Zkuste paní doktorko, děkuji.
1: Držím palce a ty rychle samozabarvovací zase do nějakého většího města bych se zeptala.
0: Doporučuje tedy doktorka Kateřina Cajdamlová. Přešaltujeme na další telefonát číslo 731 800 900. Kdo tam je? Kdo se v této chvíli tedy ptá v pořadu Vesele a zdravě
1: dobrý
0: na problémy
1: den.
0: Se světloplachostí? Dobrý den.
3: Dobrý den, paní doktorko.
1: A někdo má puštěné rádio.
0: My vás přerušíme a poslouchejte, prosím.
1: Neslyšíme, když je tam ozvěna z rádia.
0: Vypněte si rádio.
1: Dobrý.
3: Prosím vás, dobrý den, tady Ludmila Uherské Hradiště. Prosím vás, pěkně, mám jeden dotaz. Já jsem byla na operaci šedého zákalu,
1: ano.
3: Ale je to rok a půl, ale teďka se mě krásně jsem viděla, protože jsem měla 6
1: a zase se to zhoršilo. Jasně.
3: Teď mám 2,5, ale ne, já vám chci říct, že já jenom čistě při čtení, když čtu jeden řádek, druhý, už na tom druhém řádku se mě ty čísla, ty slova spojují prostě.
1: Jo, chápu.
3: Písmena špatně vidím, se něco rozdvojuje.
1: S dovolením doporučuju, prosím. Protože po operaci šedého zákalu se někdy zjizví pouzdro té čočky a velmi jednoduchou laserovou operací, která je opravdu, to udělá bz a je pokoj, se rozruší ty vlastně jizvy, co se tam udělaly. To znamená, já bych první zašla na to pracoviště a řekla bych jim, dobrý den, mám tenhle problém, koukněte, jestli náhodou není potřeba rozrušit ty...
0: Oni už by věděli.
1: Oni už budou vědět.
0: Tak zkuste tak to řešení, jo? Jsem rád, že i tady jsme mohli, nebo byli schopni trochu poradit snad. A nasměrovat snad.
1: Ano.
0: Dál se můžete ptát i vy ostatní na telefonním čísle 731 800 900. Dnes řešíme světloplachost.
4: Vesele a zdravě. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Ocitáte se opět i ve vysílání se svými dotazy na telefonním čísle 731 800 900 a ptáte se na problémy s očima, kdy vám přílišné světlo třeba vadí, žouráte oči a tak podobně. Ptáte se doktorky Kateřiny Cajtamové. Kdo teď?
1: Dobrý den, tady posluchačka z Prahy a já jsem takhle jenom chtěla říct, že jsem byla taky na operaci šedýho zákalu, je to teda 11 let, ale vidím pouze zbytky vidění na jedno oko. 41 let nevidím na pravé oko a taky mě operovali šedý zákal. Měla jsem minus 19 a teď nosím brýle minus 2.
2: Jo, to znamená, že oni vám dělali korekční čočku, dali vám čočku s dioptrickou korekcí?
1: Ano.
2: Jasně. No, samozřejmě to, že se vám výrazně zlepšil zrak, je velký pozitivní efekt, ale samozřejmě ne všechno jde úplně jako zlepšit. Já jsem se snažila tady vysvětlovat i během písničky, že krátkozrakost je vlastně problém, kdy je větší bulbus než běžný a tam může být víc trošku komplikací, bohužel. No.
1: Ale no, ještě mám operaci glaukomu, no, ale to je v roce 80.
2: Zelenej, jasně.
1: Ano,
2: no,
1: ano.
2: A kapete si.
1: Kapete. Motol, nebo tak,
2: no, jo, tak moc držíme palce, aby ten zrak vydržel. No, zrak 70% našich věmů, to je strašně důležitá věc. No.
0: Další dotaz, telefoní v našem pořadu Veselé a zdravě k tématu světloplachost. Vítejte.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Jana z Prahy. Prosím vás, já jsem po operaci šedýho zákalu na obou očích, to mi vydrželo roka 3/4, tak jsem byla znova, pak jsem měla pořád záněty ve očích. Prosím vás, chci vám dát radu všem, teda studený obklad na oči. Několikrát za den džínku namočit třeba nebo na 2 minuty do lednice, úplně nádherná úleva fakticky. Venku teda chodím s brýlemi, tmavými, ale je to bezvadný.
2: Ale ty a nemáte zánět spojivek? Protože takhle studené výrazně pomáhá při zánětu spojivek.
3: Já jsem měla ty záněty, to bylo hrozný, kapky mi nezabíraly.
2: Aha.
3: Já jsem byla po druhý, teda to bylo na podzim.
2: Ano.
3: A do ledna, do února jsem pořád měla záněty, vůbec mi to nepomáhalo.
2: Helejte, a nějaká antibiotika neskoušel vám někdo dávat
3: ano,
2: jako celkově?
3: Ano, antibiotika jsem měla, zvlhčovací ty kapky, jo. Ty slzy a všechno
2: nejde
3: možný.
2: To.
3: Ale ten obklad
2: Dobrá.
3: Na ty oči úplně bezvadný.
2: Dobře.
3: Několikrát za den a je to zadarmo.
2: No tak děkujeme za radu a všem doporučujeme vyzkoušet.
0: Další telefon, další dotaz. Dobrý den.
4: Dobrý den.
2: Dobrý den.
4: Já bych se chtěla zeptat paní doktorky, jestli by tak hodná, že jsem po operaci obou očí šedej zákal, pravý oko je ještě předtím operovaná sitnice protržená a chtěla bych se zeptat na takovou věc, kterou vlastně mi nikdy nikdo nevysvětlil. V roce 2019 jsme jeli v noci s manželem autem a proti nám jeli auta a já viděla normální světlo od auta. Před Frýdkem se stalo to, že normálně z ničeho nic, když to jelo další auto, tak jsem viděla obrovské světla.
2: Mm-hmm.
4: A zůstalo mi to od toho roku 2019 pořád, že večer nemůžu jako třeba zjezdit autem nic, protože ty světla jsou obrovské.
2: No jo, ten problém vlastně, když nás oslňují ty světla proti jedoucích aut, tak ten problém je, že vlastně ono se večer začne dělat jiné vidění, než je přes den a v okamžiku, kdy nám to osvítí to protijedoucí auto, tak se zapojují čípky, které normálně v noci jako nekoukají, ale nemusí se zapojit tak úplně rychle a může dojít vlastně k oslnění té sítnice. To je to, jak říkala paní doktorka, nedívat se do slunce.
0: A může se to
2: ale
0: takhle nějak změnit, intenzivnit? Třeba
2: no může,
0: věkem?
2: No, může. Jako, že je to vlastně jako vypálení trošku té sítnice, no, je to průšvih, je to no.
0: A může se to stát tady?
2: Může, no, je to, já nevím, co s tím, já jednak nejsem oční, nikde jsem to úplně nenašla, ale nejste první, kdo si na něco podobného stěžuje. Prostě není úplně dobře, když nejsme řidič, tak vlastně koukat do těch světálach, jo.
0: Nejčastější chyby při světloplachosti nebo jak se léčí a co dělat, to ještě doufám stihneme probrat s doktorkou Kateřinou Cejdamovou v závěrečném povídání, které nás čeká za malou chvíli.
5: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen, každý všední den, od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Závěrečné povídání ve Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamovou na téma světloplachost. Ty nejčastější chyby s tím spojené, paní doktorko?
1: No, co se chyb týče, tak nejčastější chyba je, že dlouho koukáme do monitorů a nemrkáme. To velmi často vede k světloplachosti, syndromu suchého oka. Paní Markéta se ptá, že dcera má migrénu, takže tady je důležité konzultovat neurologa, protože světloplachost je u migrén velmi častým příznakem a někdy je potřeba i psycholog, aby ten člověk vlastně se nebál. Jinak teda brýle, které by vlastně stlumovaly obojí jas, to je velký problém. Slyšeli jsme, že paní to nemůže sehnat, schání dlouho vlastně ty, co se rychle samozabarvují, čili tady je důležité pátrat, ptát se v optikách, zkoušet různě, zajít na různá pracoviště a zkoušet to. Jinak oční kapky na zmírnění zánětu, antibiotické kapky pomáhají proti těm zánětlivým situacím, umělé slzy proti syndromu suchého oka. A v okamžiku, kdy to nepomáhá nebo to vzniklo naráz, tak utíkat nejenom na oční, ale zajít klidně na neurologii, protože zánět mozkových blan, zánět mozku nebo krvácení, zejména ve starším věku, může vést k akutní světloplachosti a je důležité to teda řešit s neurologem.
0: Preventivní nějaký opatření, aby to vůbec nepřišlo? Dá se to podědit?
1: No, asi moc ne, pokud teda máme ty modrý oči, tak to snad jediné by bylo, co se dá jako podědit, ale je důležité vlastně dbát na hygienu kolem očí, pozor na různé líčení složité, protože to může vést k zánětům spojivek, což vede k světloplachosti. No a vyhnout se samozřejmě kontaktům s lidmi, kteří nějaké takovéhle potíže mají, abychom se od nich nenakazili. No.
0: Radí na závěr dnešního setkání tady v Českém rozhlase v pořadu Veselé a zdravě doktorka Kateřina Cajdamlová. Její rady i z těch předchozích dílů najdete na webu veseleazdravie.cz. Můžete být i našimi fanoušky na Facebooku, ať vám nic neunikne, víte všechno dopředu a navíc rady ještě další a další navrh k tomu, co řešíme ve vysílání, tedy facebook.com/veseleazdravie. Paní doktorko, děkuji, ať se daří, hezký víkend.
1: Vám taky a nekoukejte do sluníčka, má být strašně silné.
0: Ano, poslouchejte rozhlas.
2: Veselé a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Dnešní vysoké teploty můžou podle záchranářů nejvíc ohrozit seniory nebo chronicky nemocné pacienty. Plzeňské hejtmanství podpoří filmovou tvorbu v kraji dosud nejvyšší částkou. Policie v Evropě provedla akci proti teroristům napojeným na Islámský stát, zasahovala i v České republice. A zítra bude zpočátku skoro jasno až polojasno, během dne přibývání oblačnosti, místy přeháňky nebo bouřky, teploty do 35 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv přeje Kateřina Jiřincová. Kvůli dnešním vysokým teplotám záchranáři varují před dlouhým pobytem na slunci nebo v horkém prostředí. Lidé by neměli dělat těžkou práci venku a měli by dodržovat pitný režim. Pro koho je horko nejvíc nebezpečné, vysvětluje plzeňský záchranář Martin Štěpán.
2: Nejrizikovější skupinou jsou seniori, malé děti a chronicky nemocní pacienti, a zejména lidé se srdečními a cévními onemocněními nebo diabetici. A u seniorů navíc často dochází k tomu, že mají vlastně oslabený pocit žízně a proto pí méně, než jejich organismus potřebuje.
1: Podle meteorologů dnes můžou teploty v plzeňském kraji vyšplhat až na 34 stupňů. Plzeňský kraj letos rozdělí mezi filmaře 9 milionů korun. Podporu získá 22 filmů a televizních seriálů. Podle hejtmanství zájem tvůrců o natáčení v plzeňském kraji stále roste. Například první snímky komedie Expedice Galejník tu začaly vznikat už v květnu, říká mluvčí plzeňského kraje Eva Mertlová.
3: Zajímavostí letošního ročníku je také studentský film Tvůj největší fanoušek z pera Pavla Sýkory a Viktora Horáka, který obdržel podporu 900 tisíc korun od kraje. Dalším výrazným projektem je čtyřdílná televizní minisérie Listopad. To je podle románu Aleny Mornsteinové a snímek získal 900 tisíc korun podpory.
1: Policie v 7 evropských státech, včetně Česka, provedla operaci proti aktivitám teroristické organizace Islámský stát Chorásan. Tato odnož hnutí Islámský stát působí převážně ve střední Asii. Policisté během akce identifikovali lidi podezřelé z teroristické činnosti pocházejících z Čečenska nebo středoasijských zemí. Několik jich také pozatýkali. Informovala o tom Evropská policejní agentura Europol. Působení lidí napojených na Islámský stát v Evropě označila za zásadní bezpečnostní riziko. Na akci se podílel i americký federální úřad pro vyšetřování FBI. Sport. Na fotbalovém mistrovství světa pokračuje druhé kolo základních skupin. V 21 hodin českého času nastoupí Spojené státy americké proti Austrálii. O půlnoci se utkají Skotsko a Maroko, ve 2 hodiny a 30 minut ráno Brazílie a Haiti a program uzavře od 5 ráno duel Turecka s Paragvají.
0: Počasí.
1: V noci bude jasno až polojasno, nejnižší teploty 19 až 16 stupňů. A zítra čekejte zpočátku skoro jasno až polojasno, během dne přibývání oblačnosti, místy přeháňky nebo bouřky i silné. A to hlavně ve východní polovině kraje, kde se můžou objevit i silný vítr a kroupy. Večer se zase vyjasní, nejvyšší teploty 32 až 35 stupňů Celsia, na horách 27 až 30. Slabý proměnlivý vítr v přeháňkách a bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky je většinou dobré, ráno a večer místy mírně nepříznivé, aby jo na trojce tedy nejvyšší stupeň zátěže.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Nehoda dvou vozidel komplikuje provoz v Plzni na Rokycanské třídě ve směru z centra u křižovatky s Jateční ulicí. Na místě je policie, projíždějte opatrně. A porouchaný karavan stojí na dálnici D5 kolem 43. kilometru ve směru na Plzeň, nedaleko sjezdu na Cerhovice. I tam projíždějte se zvýšenou opatrností.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Krásné páteční odpoledne přejeme teď krátce po 14. hodině. Jsme rádi, že vám společnost dělá právě odpolední vysílání Českého rozhlasu Plzeň. Věděli jste, že barva lidských očí se ustálí až ve věku 3 let a tipli byste si, kteráže barva dominuje a která je naopak nejvzácnější? Povíme vám to už za chvilku. Také vás vezmeme ke Stříbrským vodopádům, což je krásná přírodní scenérie, která doslova hladí po duši. No a přidáme také něco praktického. I dnes otevřeme rozhlasové tržiště. Také se vám pěkně poslouchá, přejeme pohodové odpoledne.
0: Český rozhlas Plzeň a Michaela Vondráčková.

0: Okay. Sí.
1: Český rozhlas Plzeň, písnička.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že barva lidských očí se ustálí až ve věku 3 let? U většiny novorozenat můžeme mít dojem, že mají modré oči. Je to však jen optický klam. Barva očí vzniká v duhovce a závisí na množství pigmentu, konkrétně melaninu. Po narození je pigmentu obvykle málo, takže se v bezbarvé duhovce odráží okolní světlo a budí dojem modrých očí. Teprve časem se množství melaninu ustálí a můžeme pak mluvit o finální barvě. Základní škála je dobře známá. Hnědá, zelená, modrá, šedá nebo mix. Zhruba 90% lidí na planetě má hnědé oči. Svou roli v tom hraje nejen přirozené množství pigmentu, ale také dědičnost. Hnědá barva má totiž genetickou dominanci. Naopak nejvzácnější barva očí je zelená, která se vyskytuje pouze u 2% lidí. Odstíny oční duhovky se také liší podle míst na Zemi. Například v Latinské Americe jsou nejvzácnější oči modré a jsou považované za ideál krásy. Naproti tomu v zemích severní Evropy převažují oči modré, které má třeba 99% obyvatel Estonska.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Kdy hledáme signál?
1: Dnes večer v České televizi. ČT1. Karel žije s Kamilou. Eva odjíždí s Jardou a dětmi na prázdniny k Máchovu jezeru. Seriál vyprávěj. ČT2. Kam utéct před francouzskou mafií? K brazilským indiánům do amazonského pralesa. Dobrodružná komedie Jaguar. A ČT Art uvádí v premiéře velkolepý koncert legendárního rockového kytaristy a skladatele. Michal Pavlíček and Friends. Páteční večer s Českou televizí.
2: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: tipy pro volný čas.
1: Dnes máme pátek 19. června a v Plzni pokračuje festival Stepu. V divadle Alfa můžete vidět celosvětový umělecký projekt s názvem Tabam. Začíná v 17 hodin a vystoupí stepař Daniel Borak. V restauraci Za oponou pak můžete od 20 hodin zajít na Tab Jam. Plzeňský festival Pojď sem na divadlo, tak ten pro změnu uvádí francouzskou komedii se špetkou detektivního napětí s názvem Víkend ve výtahu. Čtyři naprosto cizí lidé uvíznou ve výtahu mezi patry v moderní, dokonale odhlučněné budově. Co všechno se přihodí a jak tohle dopadne, uvidíte od 19.30 v malém sále Měšťanské besedy. V Glovicích začínají městské slavnosti. Na Masarykově náměstí vystoupí od 16 hodin Václav Žákovec a Anička Volínová. A od 21 hodin tam můžete slyšet a vidět kapelu Pulse. Město Planá zve na grand opening revitalizované ulice Dukelských hrdinů. Akce začíná od 18 hodin, kdy se tahle ulice promění na kouzelné korzo s akrobaty a pohyblivými světelnými objekty. A na zřícenině hradu Wolfštejn u Černošína můžete od 17 hodin zažít svatojánský večer. Na programu je promítání pohádky a také koncert Pavla Houfka.

0: tebe.
1: A v pátečním odpoledním vysílání teď pro vás máme ještě jeden turistický tip a dnes vás vezmeme do Stříbra. Městem protéká řeka Mže, do které vtéká potok, který tam tvoří zajímavé kaskády. Na stříbrské vodopády se vydala redaktorka Anděla Blašková společně s ředitelem Městského muzea ve Stříbře Miroslavem Šimkem.
2: Vstupujeme do městského parku a pěšinkami

0: míříme k nejfotogeničtějšímu místu, co se týče stříbrských vodopádů. Konkrétně nás nohy donesly pod svatováclavskou lávku.
1: Tady máme jeden z těch větších schodů, kdy voda padá do zhruba dvoumetrové hloubky. Přeci jenom mění se samozřejmě ten zážitek toho návštěvníka podle množství vody. Když bude velký průtok, tak samozřejmě tyhle překážky, které voda překonává, se stávají zajímavějšími.
0: Pohled na padající vodu a celkovou přírodní scenérii je příjemně romantický. Jaký potok tvoří stříbrské vodopády?
1: To, čemu říkáme stříbrské vodopády, tak je v podstatě taková kaskáda vytvořená vodou Těchlovického potoka tady v tom údolí, které je zaříznuto do starohorních filitických břidlic a filitů. Takovými kaskádami po puklinách tady stéká Těchlovický potok, který směruje svou vodu dolů do řeky Mže.
0: Popošli jsme od svatováclavské lávky směrem k řece Mži a zastavili jsme se na dalším místě, odkud pozorujeme padající vodu, ale k samotnému vodopádu se nedostaneme.
1: Došli jsme do takového sevřeného kaňonu, který už je kousíček od řeky Mže a tady opravdu se potok zařezává přes pukliny a padá zhruba do 6-metrové hloubky. Bohužel ta cestička, kterou jsme přišli, tak je o dost metrů výš. Sledujeme to ze zhora, protože přes křoví a takové sutiny se špatně člověk dostane až na to samotné místo, tak sledujeme z výšky asi to největší převýšení, ten největší stříbrský vodopád.
0: Do parku chodí jak místní na různé vycházky, tak samozřejmě i turisté. Někdy se parku říká také lesopark.
1: Byť tedy je udržován městem, dokonce i má odbornou péči od odborníků, arboristů a podobně, ale přeci jenom je to už takový přechod do volné přírody. Jsme v údolí, které může být pro někoho trošku už fyzicky zatěžující zde chodit. Na druhou stranu není to žádný extrém a jsou tady příjemné cesty. Určitě i třeba v horkých dnech se tady člověk může schladit v tom prostředí stínů a stromů.
0: Park je nedaleko historického jádra, které určitě stojí za pozornost. V centru města je totiž řada krásně zachovalých a zrekonstruovaných budov.
1: V tom centru města je k vidění kromě renesanční radnice Morového sloupu na náměstí, tak zde máme i městské muzeum v bývalém minorickém klášteře, kde samozřejmě jsou vidění bohaté sbírky nebo třeba aktuální výstavy. Dole u řeky máme kamenný most s mostní bránou, odkaz na bohaté 16. století a odkaz na éru, kdy klasické kupecké cesty nuceně procházely z rozhodnutí krále přes Stříbro směrem potom z vnitrozemí Čech na Norimberk, na Řezno a podobně.
2: Seznamuje s dominantami města Stříbra, ale také s jeho historií ředitel Městského muzea ve Stříbře Miroslav Šimek.
3: Jsme s vámi i na Tachovsku. Český rozhlas Plzeň. Žijeme tu s vámi.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Rozhlasové tržiště vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovy Šrot, republice ocel.
2: Český rozhlas Plzeň, rozhlasové tržiště.
3: 221 554 222, tak to je linka sem k nám do studia. Právě teď otevíráme rozhlasové tržiště a začínáme. Vítejte. Dobrý den.
4: Dobrý den, já bych rád koupil bubnovou sekačku nebo lištovou MF70 a dále bych koupil svahové tvárnice starší, takový účka a hoblovku s protahem, kdyby někdo měl nějakou 20-30. Telefonní číslo je 737 163 425 a dojedu si.
3: Tak vaše číslo je 737 163 425 a říkáte, že dojedete kamkoliv, tak máme zapsáno.
4: Děkuji.
3: Mějte se hezky naslyšenou, tržiště pokračuje, teď máte slovo vy, dobrý den.
5: Dobrý den, prosím pěkně, já bych prodala Hyundai Getz třídveřovou, má to nový pneumatiky na elektronech. Je to na číslech, ale je to beztechnický, takže je tam porucha, nebo je potřeba oprava nápravnice. Je to benzín a celý bychom to prodali za 16 000 na telefon 777 73 7345.
3: Tak 777 737 345, bylo to takhle správně?
5: Ano.
3: Tak
5: ano, ano.
3: Vás jsme zapsali a držíme palce, ať pořídíte, naslyšenou.
5: Ano, děkuji, naschledanou.
3: V tržišti vás vítáme, dobrý den.
6: Dobrý den, prosím vás pěkně, já bych rád prodal rádiem řízení model elektroletadla TriStar Ascent, včetně vybavení, původní cena 6,5 tisíce, nyní za 3,5, 3 týdny od zakoupení. Rozpětí křídel 140 cm, průměr vrtule 30 cm. Je to Berounsko a telefonní číslo 704 048 097. Děkuju.
3: Ještě jednou vaše číslo 704 048 097. I vám přejeme hezký den.
6: Ano, já vám moc děkuji.
3: Není zač. Naslyšenou. A ještě pokračujeme. Vítejte v tržišti. Dobrý den.
7: Dobrý den, já volám na inzerci, je možno?
3: Ano, posloucháme vás.
7: Už jsme ve vysílání?
3: Ano,
7: nebo?
3: Posloucháme vás, jste ve vysílání, tak můžete
7: Výborně.
3: Říct ten váš inzerát.
7: Takže já nabízím k prodeji plastovou skříň na plynoměr, rozměr 62 x 64 x 25. Původní cena je 5900. A nová je 4000. A je to na je nepoužitá teda.
3: Ano.
7: A je to na telefon 724 919 a 30.
3: Vaše číslo je 724 919 a 000. Tak to máme
7: ano,
3: zapsáno.
7: Souhlasí.
3: Mějte se hezky, naslyšenou.
7: Naschledanou.
3: A v tržišti teď vítáme vás, dobrý den.
8: Dobrý den, tady posluchačka z Plzně a já nabízím k prodeji, mám čerstvou šalvěj krásnou a pak mám různý sušený bylinky a domácí džemy bych měla v nabídce, kdyby někdo chtěl a je to na telefon 777 809 418 a je to Plzeň.
3: Je to Plzeň a vaše telefonní číslo 777 809 418. Máme také zapsáno.
8: Ano, děkuji. Naschledanou.
3: Není zač, mějte se krásně, naslyšenou. No a tím už dnešní rozhlasové tržiště končí. Další otevřeme zase po víkendu, tedy v pondělí ve stejném čase.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Rozhlasové tržiště vám přinesla firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech. Sudovy Šrot, republice ocel.

0: Pojďte s námi oslavit 90 let výroby trolejbusů Škoda a 85 let provozu trolejbusů v Plzni. V sobotu 20. června vás zveme do areálu Depo 2015 na oslavy trolejbusů plné historie, techniky a zábavy pro celou rodinu. Těšit se můžete na historické i moderní trolejbusy, slavnostní jízdy, soutěže a doprovodný program. Začínáme v 10 hodin. Více informací na www.skodagroup.com. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: V Čechách hrozí o víkendu silné bouřky. Nepřetržitý provoz dnes zahájili vodní záchranáři na Hracholovské přehradě. A zítra bude zpočátku skoro jasno až polojasno. Během dne přibývání oblačnosti, místy přeháňky nebo bouřky. Teploty do 35 stupňů. Příjemné odpoledne. Zprávy připravila Kateřina Jiřincová. V Čechách se můžou v sobotu i v neděli odpoledne a večer objevit bouřky. Vyplývá to z výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu. Doprovodí je přívalový déšť, kroupy a vítr. Pokračuje meteorolog Miloš Dvořák.
2: V sobotu a v neděli se v odpoledních a večerních hodinách budou zejména v Čechách místy vytvářet silné bouřky, doprovázené přívalovými srážkami kolem 40 mm, ojediněle i více, nárazy větru kolem 75 km za hodinu a kroupami.
1: Kvůli velké vlhkosti bude zároveň dusno. Meteorologové už dříve vydali výstrahu před vysokými teplotami. Ty by na většině Česka měly přesáhnout 31 stupňů Celsia a někde až 34 stupňů. Vodní záchranáři dnes zahájili nepřetržitý provoz na Hracholovské přehradě. Je to o týden dřív než v minulých letech. Ve stanici první pomoci v kempu Keramika budou sloužit každý den až do konce srpna. Pro zdravotní pomoc si je lidé můžou zavolat prostřednictvím tísňové linky 112 nebo 155, říká mluvčí vodních záchranářů Tomáš Kopáček.
3: Vodní záchranná služba pokrývá celou oblast vodního díla Hracholusky, včetně vodní hladiny, ale také blízkého okolí. Jedná se o oblasti a objekty zhruba 300 metrů od vodní hladiny. Nejčastěji zasahujeme na Hrázi, na Keramice, v oblasti Radosti, také Nového mostu, Vranova a nebo Butova.
1: V Nečtinech na severním Plzeňsku na zřícenině hradu můžete dnes večer od 21 hodin zažít můří noc. Akce pořádaná západočeskou pobočkou České astronomické společnosti ve spolupráci se Západočeským muzeem v Plzni, Českou entomologickou společností a obcí Nečtiny chce populární formou upozornit na neustálé ubývání hmyzu v souvislosti s rostoucím světelným smogem. Pokračuje koordinátorka projektu Radka Žáková.
4: Při pozorování nočního hmyzu bude na pozorovacím stanovišti připraven entomolog Západočeského muzea v Plzni Jan Walter s různými světelnými lákadly na hmyz. Malí i velcí si tam budou moci prohlédnout nejen můry, ale i jiný noční hmyz a možná i jeho housenky. Děti i dospělí se mohou zdržet hodinu nebo až do půlnoci.
1: Policie vyhlásila pátrání po primátorovi Karviné Janu Wolfovi, upozornila na to Česká televize. Wolf čelí obvinění v korupční fotbalové kauze. Podle jeho náměstka Lukáše Rašika ze SocDem je Wolf na dlouhodobě plánované dovolené. Podle policie se primátor podílel na ovlivňování fotbalových zápasů. Etická komise fotbalové asociace v pondělí rozhodla, že nesmí působit 12 let ve fotbale a uložila mu 3milionovou pokutu. Wolf obvinění z korupce opakovaně odmítá a nechtěl se vzdát ani křesla primátora. V komunálních volbách chtěl naopak svou funkci znovu obhajovat. V únoru ukončil členství v sociální demokracii, nestotožňoval se prý se směřováním strany.
0: Počasí.
1: V noci bude jasno až polojasno, nejnižší teploty 19 až 16 stupňů. A zítra čekejte zpočátku skoro jasno až polojasno, během dne přibývání oblačnosti a místy přeháňky nebo i bouřky, a to i silné. Hlavně ve východní polovině kraje, kde se můžou objevit i silný vítr a kroupy. Večer se zase vyjasní. Nejvyšší teploty 32 až 35 stupňů Celsia, na horách 27 až 30. Slabý proměnlivý vítr v přeháňkách a bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky většinou dobré, ráno a večer místy mírně nepříznivé, aby jo na trojce tedy nejvyšší stupeň zátěže.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: pozor dejte na dálnici D5 kolem 66. kilometru ve směru na Rozvadov u sjezdu na Ejpovice a Plzeň. Policisté a hasiči tam zasahují u nehody osobního auta. Levý jízdní pruh je neprůjezdný, aktuálně je tam zhruba kilometr dlouhá kolona, počítejte se zdržením.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Hodin a 4 minuty, s vámi je odpolední vysílání Českého rozhlasu Plzeň. Už jste o tom možná slyšeli. Česká televize a Český rozhlas omezí v pondělí své vysílání. Zaměstnanci obou médií budou totiž stávkovat proti plánovanému zrušení koncesionářských poplatků. Jak konkrétně bude stávka vypadat a co na ní říkají vládní politici, řekneme vám za pár minut. Pěkné odpoledne.
0: Český rozhlas Plzeň,

0: Zaměstnanci České televize a Českého rozhlasu budou v pondělí stávkovat. Chtějí tak vyjádřit nesouhlas s plánovaným zrušením koncesionářských poplatků a převedením financování médií pod státní rozpočet. Ke stávce se přihlásili stovky lidí z České televize a přes 1000 z rozhlasu.
1: Celoplošné, regionální i digitální stanice se několikrát během dne propojí k jednotnému vysílání. Stávka se dotkne různých pořadů, které budou vypadat jinak, než jsou posluchači běžně zvyklí.
2: Popsal zástupce stávkového výboru Jan Herget. Stávka se projeví ve vysílání všech stanic, kromě dětských, tedy Rádia Junior a stanice Déčko. Podle dalšího člena iniciativy veřejnoprávně Jana Moláčka neměli zaměstnanci jinou možnost, než vstoupit do stávky.
3: Hrozí masivní propouštění. V ohrožení jsou taky každodenní podmínky pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Především jejich pracovní autonomie, tedy možnost pracovat bez politických i jiných vlivů.
2: Moláček zopakoval, že obě média neporuší zákon ani kodexy. Návrh zákona, který má zrušit koncesionářské poplatky, schválila vláda v pondělí. Současný systém je podle ní neefektivní a chybí mu dostatečná kontrola. To odpoledne zopakoval i premiér Andrej Babiš z hnutí ANO.
4: Přece když celá Evropa a všude šetří všichni, tak si myslím, že by měly i tyhle dvě instituce.
2: Na média by podle něj měl taky dohlížet nejvyšší kontrolní úřad.
4: My jsme nikdy se nesnažili zasahovat do obsahu.
2: Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy ke stávce řekl, že ji respektuje.
5: Já to hlavně vnímám jako nesouhlas s výší částky, která byla předložena v zákoně.
2: Podobně se vyjádřil taky ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů.
6: Management by se měl pokoušet hledat úspory na provozu, na externích smlouvách, na nejrůznějších penězích, které se vydávají z Českého rozhlasu a České televize, a veřejnost mnohdy, protože jsou zcela začerněné, neví komu a za co.
2: Vedení obou médií reagovalo, že jejich zaměstnanci mají na stávku právo. Přesto je podle generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala potřeba vysílání zajistit.
7: Naší povinností jako vedení Českého rozhlasu je zároveň ale zajistit, aby Český rozhlas i v den stávky v co nejvyšší možné míře plnil své zákonné poslání vůči posluchačům.
2: Česká televize by měla podle návrhu přijít o 1 000 000 000 Kč ročně, Český rozhlas o 400 milionů. Podle odhadů ředitelů by to znamenalo rušení některých pořadů a stanic a propuštění celkem až 700 zaměstnanců. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: 15 hodin a 20 minut v našem odpoledním vysílání čas pro dnešní soutěž. A dnes pro vás máme krásnou knihu, román Pařížské noci z vydavatelství Kazda. Je to romantický a dojemný příběh o lásce, která vzniká tam, kde by ji nikdo nehledal. A také o dvou lidech, kteří možná konečně najdou sami sebe. Podtitul knihy Paříž, město, kde se i hra na lásku může stát skutečností. Tak nevím, jestli už jste někdy Paříž navštívili, v každém případě právě Paříže se bude týkat naše soutěžní otázka. Hlavním symbolem Paříže je samozřejmě Eiffelovka, tedy La Tour Eiffel. Stavba této věže probíhala v letech 1887 až 1889. Mimochodem, věděli jste, že Pařížané tuto stavbu nejprve nenáviděli? Třeba spisovatel Guy de Maupassant pravidelně navštěvoval v ní umístěnou restauraci s tím, že je jediným místem v Paříži, odkud se na věž nemusí dívat. No ale v současnosti je věž významným turistickým cílem, na který jsou Pařížané náležitě hrdí a který ročně navštíví několik milionů lidí. No a soutěžní otázka, tak ta zní takto. Věděli byste nebo tipnete si, jak je Eiffelovka vysoká? Je to 200, 250 anebo 300 metrů?
1: Český rozhlas Plzeň. 221, 554, 222.
0: Soutěžíme dnes o knížku Pařížské noci, romantický a dojemný příběh. A nějakého zájemce o tuhle knihu už máme na telefonu. Dobrý den.
2: Dobrý den, Marie.
0: Paní Marie, už jste někdy byla v Paříži?
2: Ne, já nikdy.
0: A Eiffelovku asi znáte, Eiffelovu věž.
2: Ano, určitě.
0: Jak myslíte, že je vysoká? 200, 250 anebo 300 metrů?
2: Já řeknu těch 300 metrů.
0: Říkáte 300 metrů a říkáte to úplně správně. Je to tedy 300,65 metrů úplně přesně a pokud bychom ovšem počítali i anténu, tak je to zhruba asi 330 metrů. V každém případě vám gratulujeme, protože právě teď jste získala román Pařížské noci z vydavatelství Kazda. Čtete ráda?
2: Ano. Mě už nic jiného nezbývá.
0: Tak čtení, to je krásná záležitost, tak ať se vám knížka líbí, gratulujeme vám a nezavěšujte naslyšenou.
2: Děkuji vám, naschledanou.

0: Vážení přátelé, dovolte mi, abych vás pozval jakožto slovesný umělec k poslechu pořadu, aby řeč nestála. Moderuje to Jirka Bláha, takový skvělý kluk, a já tam budu, jo, a budu tam ještě další herci, taky nějaký imitátor Jablonský, nebo co, jak se jmenuje, a bude tam taky Max Behenský, přátelé. Takže poslechněte si to na Českém rozhlase.
1: Aby řeč nestála. Poslouchejte tuto neděli po 9. hodině v našem vysílání.
2: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Proč slzíme při krájení cibule?
1: Že to hodně pálí.
2: Protože cibule je taková, když si je dáš do očí, tak to strašně pálí.

A teď jedno, řekněme, letní téma. Před 3 roky si lidé ve 3. plzeňském obvodu přáli v rámci participativního rozpočtu vypracování studie na koupaliště. Návrh vyhrál a obvod na něj vyčlenil 1 milion korun.

0: Studii ale ještě nevypracoval. Nemá totiž pozemek, na kterém by se koupaliště dalo postavit. A proto obvod do studie zatím nechce investovat.
1: Tady dřív býval bazén, ještě za komunismu. Určitě by koupaliště jako se hodilo. Tady je to hrozně málo v Plzni.
2: Paní Hedvika je z Doubravky, ale říká, že by chodila se synem na koupaliště i sem na Skvrňany.
1: Je to dobrý nápad i pro ty lidi z jiných čtvrtí, kterým tady chodí děti třeba do školy, vždycky jdu nakoupit, jo, a rovnou, kdyby tady byl bazén, tak se sem půjdeme rovnou koupat.
3: Samozřejmě to koupaliště by se tady uplatnilo.
2: Zastavila jsem pana Pavla, který by koupaliště taky uvítal.
3: Tamhle vlastně, co tam fungovalo, ještě když jsem byl mladý nebo malej, tak tam vlastně z toho udělali stavební firmu. Takže to je úplně totálně v dezolátním stavu, ale oni nemůžou najít lokalitu, kam by to tady prostě upíchli. No.
2: Podle starosty 3. plzeňského obvodu Davida Procházky z hnutí ANO zatím obvod vhodný pozemek k umístění koupaliště nenašel.
4: Ten pozemek musí mít parkovací kapacity, musí mít sítě, tak aby prostě tam byla možnost nějakého většího rozvoje, a momentálně takový pozemek prostě ve Škvrňanech není.
2: Jednou možností by mohl být pozemek ve vlastnictví policie České republiky. Obvod teď o něm neformálně jedná.
4: Všechno to záleží samozřejmě i na vůli města, protože byť vlastně ta studie se dostala do participativního rozpočtu, tak je to pořád jenom studie. Z hlediska té vlastní výstavby, tak samozřejmě se musí shodnout vedení obvodu s vedením města a myslím si, že by to měl být jako městský projekt.
2: I Davidu Procházkovi se záměr vybudovat koupaliště líbí, a to i vzhledem k tomu, že kdysi na Skvrňanech malé koupaliště bylo.
4: Takováto atrakce je prostě vodná, ale na druhou stranu si skutečně musíme dneska říci, že ten pozemek, který vybereme, musí odpovídat tomu, abychom vybudovali něco opravdu ve standardu, aby to bylo tak, jak říkám já, wow. A samozřejmě musíme najít nejenom ty peníze na to vybudovat, ale zároveň taky najít peníze na to, abychom ho mohli provozovat.
2: Najdou se ale i lidé, kteří plánu postavit koupaliště na Skvrňanech moc naklonění nejsou, jako třeba paní Barbora.
5: Myslím, že jsou i jiná hezčí místa, vyloženě koupaliště nepotřebuju tady.
2: Takže vy byste sem nechodila?
5: Neříkám, že bych sem nechodila, jsou jiná místa, kam by šla raději. A pokud by tady koupaliště bylo, tak by ho třeba někde navštívila, ale nevyhledávala by ho přímo.
2: Obvod nechce investovat vyčleněný 1 000 000 korun do studie pro lokality, kde není vhodné koupaliště vybudovat. Proto je teď hlavní najít takovou lokalitu, která bude technicky, ekonomicky i majetkově reálně využitelná. Z Plzně Julie Suchá, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do pěstování různých citrusů. Vysvětlíme si, jak se dají jednoduše rozmnožovat včelstva a poradíme s údržbou zahradních bazénů.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: 15 hodin 50 minut a teď ještě zamíříme do kuchyně. Jak už víte, letošní rok je už 10. pochoutkovým rokem. U příležitosti tohoto jubilea spolu s vámi hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Výherci z jednotlivých let zabojují o cenu desetiletí a my si jejich recepty připomínáme týden co týden. Ovšem pozor, už je nedělají oni sami. Všech 36 výherních receptů připravuje porota spolu s našimi profesionálními kolegy. V neděli bude péct mírně změněné miletinské modlitbičky, tedy jakési perničky spojené nádivkou z mandlí a marmelády od Lenky Hagerové z Klecan u Prahy, tedy vítězný recept posluchačů roku 2022, šéfkuchař Roman Paulus. Patrik Rozehnal zjistil, že je to vlastně takové větší cukroví.
1: Když se dotknu toho cukroví, pečeš cukroví doma?
2: Ano. V rámci jako dobrý vánoční atmosféry si určitě takových 4-5 druhů vždycky doma uděláme.
1: A v čem bude ta změna Romana Pauluse?
2: Změna bude trošku v tom tvaru. A druhá změna, kterou jsem si říkal, že udělám, že na zdobení jsou použitý mandle a do náplně vlašské ořechy, tak jsem si řekl, že použijeme taky mandle.
1: Jak asi tušíte, když se dělají perníčky, těsto se musí zadělat s předstihem.
2: Takže teďko bych vám popřál dobrou noc a uvidíme se ráno.
1: A pak přišlo na řadu vykrajování a tady velký problém. Roman Paulus totiž doma nemá ten tvar kartičky, který se používá na miletinské modlitbičky. Vybral jinou.
2: Já bych ti řekl popravdě, já úplně přesně nevím, co to je. A tady to mně připadá jako jakýsi hradby.
3: Ne, prosím tě, to jsou miletinské modlitbičky, to nepoznám.
2: Ano, no, když.
3: Jinak je to vagónek. Máš to vzoru nohama.
2: Jo, tak. Já musím říct, že mě tady to pečení opravdu bavilo.
3: Je to takový malý perníkový sendvič.
2: Ořechový.
3: No, to cukrový to rozhodně není to velikosti.
2: Jak by řekl náš kamarád Jarda Sapík, samý zdravý věci.
0: Perníčky, tedy miletinské modlitbičky, se opravdu povedly. Vždyť také šéfkuchař Roman Paulus peče rád. Jak se mu to přesně povedlo, si můžete poslechnout už tuto neděli po 10. hodině v pořadu Pochoutkový rok. Ovšem recept najdete už teď třeba na našem Facebooku nebo Instagramu a později i na stránce www.pochoutkovirok.cz. No a původní miletinské modlitbičky budou spolu s těmi dalšími výherními recepty z předchozích ročníků soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let.
4: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Věděli jste, že v obci Třemešné na Tachovsku stojí zámeček Diana? Založili jej v první polovině 18. století Kolovratové. Zámek byl postaven jako lovecký a proto byl také pojmenován po Dianě, římské bohyni lovu. Rodu patřil s dvouletou přestávkou během druhé světové války až do roku 1948, kdy byl zestátněn. Ve druhé polovině 20. století se majitelem stal Tachovský okresní národní výbor a zřídil v něm domov důchodců. Po sametové revoluci navštívil zámek v roce 1991 jeho předválečný majitel Jindřich Kolovrat Krakovský. Bylo mu v té době 94 let a žil ve Spojených státech. Po roce 1992 se mu podařilo zámek v restitucích získat zpět do rodového majetku.
1: A teď už směřujeme k 16. hodině, kdy se po zprávách rozjede Humoriáda. Dnes bude nabízet scénky a ukázky z pořadů televizní dramaturg, moderátor a zpěvák Aleš Ulm. Pěkný pátek i celý víkend vám přeje a loučí se Michaela Vondráčková. Naslyšenou.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Na Masarykově ulici v Plzni na Doubravce přibude zeleň i cyklostezka. Plané na Tachovsku dnes slavnostně otevřou zrekonstruovanou ulici Dukelských hrdinů. A zítra bude zpočátku skoro jasno až polojasno. Během dne přibývání oblačnosti, místy přehánky nebo bouřky, teploty do 35 stupňů. Dobré odpoledne přeje Kateřina Jiřincová. Plzeň výrazně promění Masarykovu ulici na Doubravce. Jako první se bude revitalizovat zhruba 200-metrový úsek mezi křižovatkami s Rokycanskou a Těšínskou. Práce začnou za úplné uzavírky v pondělí 29. června. Jak se Masarykova ulice promění, upřesňuje náměstek primátora Aleš Tola z hnutí STAN.
2: Prava komunikace, rozšíření prostoru pro pěší, přibude samostatná smíšená cyklostezka pro pěší a cyklisty. Významně se ta ulice ozelení a i díky novému mobiliáři se poliští. Ulice tohohle významu, jak místně pro Doubravku, tak vlastně celoplzeňsky, si takovouhle proměnu zaslouží.
1: Ulice Dukelských hrdinů v Plané na Tachovsku je po kompletní rekonstrukci. Na dnešní podvečer tam proto připravili slavnostní otevření ulice, včetně kulturního programu. Pokračuje starostka Plané Martina Němečková z hnutí STAN.
3: Dnes máte jedinečnou možnost zažít tuto ulici bez aut a měla by se stát kouzelným korzem s akrobaty, pohyblivými a světelnými objekty, hudbou a občerstvením. Tato revitalizace byla největší stavbou za posledních 16 let.
1: Program slavnostního otevření ulice Dukelských hrdinů v Plané na Tachovsku začne v 18 hodin. Ceny pohonných hmot v Česku o víkendu klesnou. Nafta se po několika měsících dostane pod 37 korun. Cena za litr klesne o 43 haléřů a řidiči ho tak natankují maximálně za 36 korun a 61 haléřů. Benzín také mírně zlevní. Čerpací stanice ho budou moc prodávat maximálně za 40 korun a 41 haléřů. To je o 11 haléřů méně než dnes. Informovalo o tom ministerstvo financí. Opatření proti vysokým cenám pohonných hmot platí zatím do konce června. Sport. Tenistka Marie Bousková postoupila poprvé v kariéře na okruhu WTA do semifinále na travnatém turnaji. V Nottinghamu porazila Němku Mariovou po setech 7-5 a 6-0. V Berlíně si pak o postup do finále zahraje Linda Nosková, která vyřadila Španělku Badosovou poměrem 2-0 na sety. Počasí. V noci bude jasno až polojasno, nejnižší teploty 19 až 16 stupňů. A zítra čekejte zpočátku skoro jasno až polojasno, během dne přibývání oblačnosti, místy přehánky nebo bouřky, a to i silné. Hlavně ve východní polovině kraje, kde se můžou objevit i silný vítr a kroupy. Večer se zase vyjasní. Nejvyšší teploty 32 až 35 stupňů Celsia, na horách 27 až 30 stupňů. Slabý proměnlivý vítr v přehánkách a bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky většinou dobré, ráno a večer místy mírně nepříznivé, aby jo na trojce, tedy nejvyšší stupeň zátěže.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Odklízení následků dopravní nehody komplikuje provoz na dálnici D5 kolem 66. kilometru ve směru na Rozvadov u sjezdu na Ejpovice a Plzeň. Počítejte i s možným zdržením v koloně. A další nehodu na dálnici D5 máme hlášenou kolem 33. kilometru ve směru na Plzeň. Tam zasahují všechny záchranné složky.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Humor Jáda.
5: Tak už je to zase páté vydání tohoto týdne, to znamená, že budeme rozdávat dárky hned dva dnes na konci týdne, jeden knižní, jeden rozhlasový pro lepší příjem třeba i našeho pořadu, abyste příště lépe slyšeli, tedy někdo z vás, i Aleše Ulma, který na vás teď promluví a pozdraví. Dobrý den, Aleši.
6: Dobrý den, dobrý horký den teda, protože jako chodit venku s nepokrytou hlavou, to je nebezpečné.
5: Ano, tak se ukryjeme do stínu studia.
6: Ano, my jsme ukryti.
5: Ano, a osvěžíme
6: se humorem. Teď už jsme nabiti
5: a můžeme
6: lánem a humorem.
5: Výborně. Budeme soutěžit, soutěžní téma Aleš Ulm, knížky 1 z 5 z té edice Humoriády a digitální rádio taky připraveno.
0: Humoriáda.

0: Co by si přál jako první ukázku v Moriádě tedy, Aležu?
1: No já bych si vzpomněl na Honzu Vodňanského a Petra Zkoumala, s kterými jsem jako mladý člověk se seznámil a jako jsme si tykali a chodili jsme, ne spolu na pivo, ale chodili jsme na vystoupení různá, jsme se střetávali, prolínali, já jsem byl na jejich představení a tak dále, takže ty bych rád po čase slyšel, a zvlášť to je o komentování opery Figaro, což jsem neslyšel asi.
2: Beží nám už 35. minuta vzrušujúcej opery skladateľa Rossiniho Barbier Sevilský, ktorého v Čechách poznajú ako lazobníka. Bol to Talian, tento chlapec Rossini, a treba povedať, veľmi talentovaný. Teraz treba už sa pozrieť na scénu. Rosina spieva, teraz Figaro, opäť Rosina. Figaro! Figaro sem, Figaro tam. A treba povedať, veľa sa spieva v tejto opere. Aria miniariu, a tak to má aj v ozajstnej opere vyzerať, pravda? Teraz nazdáva sa, že Figaro odchádza. A už aj prichádza Bartolo. Aj, to bol pekný bodiček. Pekný bodiček, hoci tvrdý, predsa len čisto nasadený, no Figaro sa im nepresadil proti tomuto robustnému chlapcovi, ktorý sa volá Bartolo. Možno povedať, Bartolo je rovnako fyzicky, ako aj psychicky dobre pripravený pre tento dnešný boj, ktorom zatiaľ nie je rozhodnuté, lebo Grof Almaviva sa zatiaľ márne snaží aj s pomocou rýchleho Figara, márne sa snaží preniknúť do domu doktora Bartola a kontaktovať sa s Rosinou.
3: Teraz sa aj Rosina objavuje, zaspievaj volačo, zaspievaj. Chcela by chcela, no už nemôže. Hrá sa ostro, no treba povedať čisto, bojuje sa o každú áriu. Aj to temperamentné talianské publikum pozbuzuje svojho Figara, teší Almavivu, no vie aj objektívne oceniť brilantné árie Bartolové a Bazileové. Zatiaľ, čo som hovoril, Bartolo skončil svoju áriu, odchádza zo scény, odchádza aj Rosina a teraz neviem, čo sa bude robiť.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Hlasovat se bude za malou chvíli, až k tomu dojdeme.
1: Ano.
0: Nějakou operní árii zpíval jste, Aleši, někdy?
1: No, prosím vás, já jsem samozřejmě si tak prospěvoval Nessun dormi doma, ale jako ne v té tónině Pavartyho,
0: ano.
1: A v té originální teda. A nebo v autě taky, když jsem jel do kopce třeba, tak, ale to jsem...
0: Do kopce?
1: No náhodou, pač je to tak jako vždycky tak...
0: Jakože stoupáte k výškám, no, tak jako to...
1: Vinčeru? ale...
0: To mě nenapadlo jako
1: ale
0: podle terénu.
1: Pak, no, není to dobrý, pojď člověk vyjede na obrubník hned jedna, dvě.
0: Jo.
1: Ale jako já jsem zpíval kdysi nějakou něco, já jsem měl takový začátek, že jsem chodil k paní profesorce a pak dědeček, který měl předválečné styky v Národním divadle, tak mě poslal, já nevím, jestli už jsem to neříkal, ale...
0: Mně asi
1: to,
0: ne.
1: Vám asi ne, takže to opakuju. Do Národního divadla ke sbormistrovi. A sbormistr mě vyslechl a já jsem mu zpíval to, co mě naučila ta profesorka, nebo co jsme měli v repertoáru. Když mě stará matka... což je, myslím, Dvořák, si vzpomínám, Antonín.
0: Ano.
1: A zpívat učívala, že slzy se mu koulily po tvářích a tak dále.
0: A co na to řekli?
1: Snědé tváře, že mučí. No a ještě něco dalšího. A takovou antickou árii se tomu říkalo, ale to jsem měl radši. Tuhle tu jsem moc jako necítil, jak si prostě moc tak nějak, to téma mě nezajímalo prostě nějak, ale...
0: Ano, a úrovni zpěvu řekli co? Jako radši jděte zpívat popinu nebo...
1: Ne. Ten dirigent řekl, že to je na třetí ročník konzervatoře.
0: Ole.
1: Kde jsem vůbec nebyl. Takže...
0: Nebylo třeba.
1: Ne, já jsem pak chodil na Lidovou konzervatoř, ale tady tohleto, no tak a jsem mohl... Malinko mě dělilo od toho, abych se věnoval ty klasice, což asi by šlo, poněvadž v italštině se zpívá úplně jinak než v češtině.
0: Tak možná byste dnes býval měl společný koncert třeba se Štefanem Margitou.
1: No, nosil bych tu bílou vestu tadyhle.
0: Ano, ano, ano. Zpíval árie.
1: Ale, no třeba jo, já nevím.
0: To by
1: ale...
0: se zase nepotkali v Moriáně.
1: No, to asi ne. No, proč ne? Tak je to možný. No, ale nicméně jediná drobná věc se stala, že on odjel, ten zbormistr odjel se sborem do Itálie, zbor se vrátil, ale on tam zůstal. Takže...
0: Takže
1: já jsem se pak věnoval, jsem udělal ty zkoušky na tu lidovou konzervatoř a tu jsem udělal celou.
0: A kariéra se nasměrovala jinam.
1: A ono se to nasměrovalo takhle. A už jsme hráli country pak a...
0: Tak inspirováno předváděním, tedy komentování jakoby sportovního utkání opery Figaro v podání Jana Vodňanského a Petra Zkoumala. S Janem Vodňanským můžeme pokračovat, varianta A. A proti nabídnu Zdenu Hadrobolcovou a Lubomíra Lipského, netradičně tuhle dvojici ve scénce ze Silvestra roku 1960. Vybíráte si vy jména, interprety, ukázku na telefonním čísle 731 800 900 anebo v SMS-kách na čísle 90 01 04. Humor mezera A nebo B.

0: obrovském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
3: Kdo se provolá, ten, kdo využije telefonního čísla 731 800 900, tak do humoriády. Aleš Ulmy naším hostem a na viewer máte Jana Vodňanského, varianta A, ukázka B, pak Zdena Hadrbolcová, Lubomír Lipský. Kdo tedy je na telefonu a vybírá si?
4: Dobrý den, Karel Zbojkovič. Zdravím pana tak. Ulma i vás, pane Patriku.
5: A taky zdravíme.
4: Já bych si přál pokračování.
3: Dobře, zapisuju. Taky děkujeme. Mějte se krásně. Kdo další?
6: Dobrý den přeji. Dobrý horký den. Dobrý.
3: Ano. Osvěžující.
6: Zdravím vás, chlapci, oba dva.
5: Ano,
6: a chtěla bych říct panu Ohumovi, vašemu hostu, že vždycky se mě děvčata spolužačky ptali, že slyšela jsem, že tvůj brácha je pěkný. Jak je pěkný? Já říkám tak, jak Aleš Ulm. A slouží v Praze u Hradní stráže. My to bojí. Že pro tak to bude fešák. Jo.
5: Ano, bývávalo.
6: Jo, a šípkový čaj, pane Ulm. Ano. Vařím do dneška.
5: Pozdrav, výborně, to děláte dobře, ten je zdravý.
6: Ta písnička jako krásná.
5: Já to vím.
3: Ano.
5: Já
6: to vím, ano. Jasně, děkuju. A šípkový čaj, céčko si vaříme celý život.
3: Tak.
6: Ano. Manžel, děkuju tak. Pěkně.
3: Počkejte.
6: A chtěla bych Bčko.
3: Ano, tak ano. Jo. Víme, že si vaříte Cčko a nevěděli jsme A nebo B. Už víme, děkujeme moc. Mějte
5: díky,
3: se krásně.
5: Díky.
3: Kdo ještě? Dobrý den.
7: No, dobrý den, tady Jana, zdravím vás, oba pánové, a dala bych Bčko.
3: Dala byste Bčko, stejně jako většina těch, kteří věnovali hlasy a díky ním vyhrála varianta B, tedy jak byl soudruh Pipka odměněn. No, se jmenuje scénka z roku 1960, se hrají Zdena Hadrbolcová, Lubomír Lipský.
8: Tak, Helenko, papír do stroje, pár úderů od kraje, Helenko. No počkej, to je moc. No, znova, jo? Tak znova, ne, to je zase málo. To je málo. Tak asi doprostřed, jo? Tak a teď píš. No. Soudruh Josef Pipka je... Ukaž? A hele, Josef se teď píše s F?
9: Pipka je
8: vedoucím nad střediskem 22.
9: Vedoucím střediska 22, ne?
8: Jo, 22. Je to obětavý pracovník. Máš covník?
9: Ano.
8: Jo, covník. Neváhající plnění úkolů, nasazení.
9: Neváhající nasadit, ne?
8: Jo, neváhající nasadit. Jeho osobní volno.
9: Své osobní volno, ne?
8: Ano, dobře, ano. Tak své osobní volno. Jeho středisko překračuje
9: pravidelně
8: o 2-3%.
9: Ano.
8: Tak počkej, píšeš to na válec už. Pamatuj se.
9: Pardon.
8: Tak dál. Tečka. Mezi zaměstnancema je oblíben pro svou veselou povahu.
9: Mezi zaměstnanci.
8: No dobrý, ne, mezi tři. Zaměstnanci, jo. Tím je člověče legrace, s tím by si se uchechtala.
9: No.
8: S Pipkou, tak
9: povahu.
8: Dál. No. Povahu, tam je čárka. Povahu, ano. Čárka, pro ano. Svou, počkej, jak se to teď řekne, když se jde s ostatníma třeba na pivo?
9: Družnost.
8: Jo.
9: Smysl pro kolektiv.
8: Dobrý, ano. Tak napiš družnost, čárka.
9: Tak.
8: Čárka, máš?
9: Ano.
8: Hrdinství.
9: Ano. Co?
8: Co? No hrdinství napiš, hrdinství.
9: Co pak je Pipka nějaký hrdina?
8: Ano, dobře, já vím, ale já chci jenom říct to, že třeba jako včera řekl na schůzi starýmu, že jim přijde vždycky jen vynadat a když něco potřebují, takže se ukáže, víš? Tak to je hrdina.
9: No tak Tak třeba pro svou upřímnost.
8: No, tak.
9: Pro kritický přístup k práci, no. Pro svou přímost,
8: no, dobrý,
9: ne?
8: Dobrý, přímost, píš přímost. Přímost, čárka. Pro kritický přístup k práci.
9: No.
8: Počkej, jak bychom to teď napsali? Jako když ostatní říkají, že to nejde, že je praštěnej a on na to, že to půjde a nakonec to jde.
9: Že je houževnatý, ne?
8: Jo, houževnatý, tak napiš houževnatost. No, a ještě tam napiš, že skrz to doporučujeme, aby Pipka tu odměnu dostal.
9: Aby Pipka tu odměnu
8: dostal. Prosím, hrdina u telefonu.
10: Kdy dostanu ty návrhy, hrdina?
8: Je, už to dopisujeme soudruhu řediteli, už to dopisujeme. Ona byla soudruhu řediteli včera ta schůze, víte? Jinak to už bylo ráno soudruhu řediteli.
10: Jo, hrdina,
8: jo.
10: Ten Pipka mi ale včera naštval. A... Slyšel jsi ho, ne?
8: Ono jej, soudruhu řediteli.
10: No, já si ho ale podám. Já si ho podám, hrdina, toho si teda podám. Hele, tak mi sem hoď ty návrhy, hrdina, jo?
8: Ano, hned to bude, soudruhu řediteli, čestěte. Tak, Helenko, a honem nový papír.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Stena Hadrbolcová, tedy ano. Lubomír Lipský, netradiční dvojice, dání dohromady takhle v naší rozhlasové scénce. Oba jste někdy měl ve svém pořadu Aleši?
5: Určitě jsem měl nejen v pořadu, ale znal jsem se s nima ještě jako když jsem zpíval a jezdil s kytarou nebo s kapelou nějakou, tak jsme se potkávali na těch estrádách takzvaných a já jsem měl tu čest si s oběma tykat jako na jejich výzvu, takže jsem k ním měl jako takový blížší vztah, třeba k lidem, který jsem vůbec se s nima nesetkal a zval jsem je třeba do Kufru, myslím, že i Lipan byl v Kufru, nevzpomínám si teď, jestli Zdenička byla v Kufru, ale vím, že Lipan určitě jako host pak tam seděl v tom Silvestru a tak dále. Já jsem je měl dokonce, jsem měl Lipskýho jako do jednoho pořadu a teď si nevzpomenu, který to byl, ale dělali jsme tam jaksi staré filmy a takhle něco, zmínku. A to bylo takové číslo tam, který bylo, myslím, že to bylo o nejlepší film nebo tak něco, takže to bylo jakoby programový takový legrace taková, že jsme tam pozvali ty prince. To byla princezna se zlatou hvězdou, tuším, nebo Pyšná princezna.
3: Myslíte tři prince, takže ano. Mirek Horníček a Miloš Kopecký.
5: Horníček,
3: ano.
5: Lubomír Lipský
3: a Miloš Kopecký.
5: Ano. A ten dělal toho bojovnýho Kopecký,
3: ano.
5: Teda Lipan.
3: Ano.
5: A měl tak ty černý vlasy a to oni mu dali všechno na ty kníry a oni, když přišli do toho, myslím, že ten Kopecký tam nebyl, ale někdo jiný.
3: Takhle jako i místo. Po letech na líčení?
5: Po letech, ano, přesně. Oblečený a takhle, ano. A i ten technicky i ty kameramani udělali
3: Přenesli jsme se zpátky do 50.
5: Protože to bylo úplně naprosto stejný u toho Lipskýho.
3: Škoda, takovéhle setkání už se bohužel neodehraje. Všichni
5: no tak
3: už jsou
5: máme to natočený.
3: Pryč, ale máte to natočený, tak to je dobře.
5: Třeba se to pustí někdy.
3: Vážení, čím budeme pokračovat? Vybrali jste si předtím změnu, načali jsme scénku z roku 1960 se Zdenou Hadrbolcovou a Lubomírem Lipským. Můžeme ji dokončit, budete-li chtít, Ačko, v tom případě, anebo zkusím nabídnout něco novějšího taky. Tak Halina Pavlovská, už 21. století a ukázka povídání o její postavě o židli, když byla hostem v jednom z našich rozhlasových pořadů a udílení. Tak vybíráte vy na telefonním čísle 731 800 900, SMS-kou na čísle 90 011 04, humor, mezera A nebo B, taková jsou pravidla a jdeme do toho.
11: Znáš mě?

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Ještě klidně volejte, čas vám dáváme, není uzavřen výsledek druhého souboje. Proti sobě Zdena Hadrobolcová s Lubomírem Lipským na jedné straně, na té druhé zatím osamocená Helena Pavlovská. Kdo to vyhraje podle vás? Dobrý den, po telefonu přejeme s Alešem Ulmem.
2: Tak dobrý den, tady je Roman Prostějová a přál bych si Ačko.
1: Píšeme Ačko, děkujeme moc. Kdo další?
3: Haló?
1: Ano.
3: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy. Já bych si přála Halinu Pavlovskou.
1: Dobrá, bude mít radost, dostala bod. Bod, dobrý den.
4: Dobrý den, tady je Anna Písek a prosila bych pokračování. Mějte se hezky,
1: taky, máme to na střídačku. Kdo se teď ozve?
5: Haló?
1: Ano.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den.
5: My jsme tady sponikli a hlasovali jsme pro ní. Halinu Pavlovskou.
1: Pro Halinu Pavlovskou, jo. Hezky se nám to střídá. Do Poniklé, do Podkrkonoší. Zdravíme. Kdo teď?
3: Jana Dolní Němčí volá. Já vás zdravím, Patriku, zdravím pana Ulma. A přála bych si tu perfektní Halinu Pavlovskou.
1: Dobře. Ano. Tak jo, děkuji.
6: Děkujeme.
1: Ať se
3: tak,
1: daří.
3: Hezké pole.

0: Dobrý večer, paní Halino.
1: Dobrý večer.
2: Dobrý večer.
3: Dobrý večer. Spočítali jsme dobře TT. Tři jsme říkali.
1: Já jsem byla tak soustředěna na ty schůdky tady, no, že jsem vás vůbec neposlouchala. Jestli jste řekl tři, tak to bylo správně. Tak
3: řekla to Lada, kdyby to bylo špatně.
1: Lado, ale... správně, ne, protože to... ten Google mě ochuzuje a neustále píše, že dva. Všichni to opakují.
3: Všichni to ale víme, že tři.
1: Tři, ano. No. Sice myslím, že dramaturg brněnské televize mi to TT odnes k sobě domů. Ale já vím, že byly tři.
3: Byly tři, původně byly tři. Paní, jste byla na větvi, nám řekněte ještě, než když já teda...
1: Já jsem teď byla hrozně na větvi právě z těch schůdků. To posluchači si neumí představit, co jsem musela zdolat. Ale hlavně musela jsem, já nevím vůbec, jak je to s tou etiketou, zády se otočit k publiku, ale u mě... Ta záda nehrajou tak velkou roli, že jo? Já tam mám daleko podstatnější části. A,
3: musím to popisovat, posluchačům, stačí ten YouTube kanál.
1: Já právě mám takovou zásadu, že se nikdy k nikomu netočím zásadně ze zadu a ani ze strany to nemám. Takhle já nejsem blázen, já vím, že ani ze předu nic moc, ale...
0: No, já si myslím, když... že Mirek je z vás na větvi, to musím říct.
1: Ne, ale když mluvím, že tak odvádím pozornost, mávám rukama, používám slova a tak, ale pak najednou se otočit ze zadu a... No, to můj muž mě viděl poprvé zezadu asi až 5 let po svatbě, to je jako...
0: Slibujeme, že tady za chviličku budete tady v křesle, než se k němu posadíte.
1: No to křeslo, to taky ono má jenom jednu nohu, já jsem z toho úplně... To já už vidím, že to dopadne hrozně. Celou dobu na nic jiného nemyslím, promiňte. Taky, víte, ostatní mají 4 nohy třeba.
3: My vám to
1: pan
3: tady...
1: Špaček má 4 nohy, ale já jednu, že?
0: Paní Halino, co pro vás ta rozhlasová práce? Kdy jste se s ní naposled nebo na poprvé potkala?
1: Já myslím, že z celého mého dnešního projevu musí být jasné, že pro mě na rozhlase původně bylo nádherné to, že tam nejsem vidět. Jo? Jakože tam můžu tak sedět pohodlně, ležérně a vlastně soustředit se opravdu na to, co chci říct. A já slova mám ráda. Ráda se soustředuju na to, co chci říct. Když to třeba v televizi, trošku mě deprimuje, že k tomu ještě musím úhledně nějak kráčet a teď ti režiséři, oni chtějí vždycky, aby v člověku byla dynamika, jo? Takže vlastně nutí toho představitele, aby chodil nesmyslně rychle sem a tam,
3: no, no.
1: Což ale vůbec s tou myšlenkou nesouvisí, jo? A to mě teda deprimuje. Takže já, když jdu do rozhlasu, já jsem šťastná.
3: No tak, to my jsme šťastní, že jdete ráda do toho rozhlasu, proto vznikají tak dobré pořady. Víte, proč vás také podle nás sladou mají lidi rádi? Vy na sebe totiž jste schopná prozradit úplně všechno.
1: No to ne.
3: Aha, tak ne.
0: Ne, ale upřím nás té, to vám nelze upřít. A bavíte tím druhé. Málo která žena některé věci na sebe poví, spíš to tají, ukrývá. Vy ne?
1: Já to tajím, ale...
0: No, ale s noblesou to sdělíte, alespoň něco maličko, z čehož tedy jsme rádi a čeho si moc ceníme u vás.
1: Děkuju.
0: Ty pořady na větvi s Halinou, ty už mají tedy několik let za sebou. Byla nějaká osobnost, která vás tam hodně okouzlila z těch, které jste si pozvala?
1: Já jsem tam vlastně pořád okouzlená. Já ještě jsem neměla jediného hosta, který nějak by mě deprimoval nebo byl mi nepříjemný. To je taky taková zásada, že si zvu hosty, které mám ráda nebo které obdivuju, kterých si vážím. Ale fakt je, že když tam byl ten Vojta Dyk.
3: No, že jo.
1: To teda. Ten by stal za hřích. No.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
5: Co se v hlavě objeví teď, když takhle slyšíme Halinu Pavlovskou? Aleši Ulmovi tady v hlavě, co se objeví?
6: No já mám hlavně, jak mluvila o té židli, tak já jsem se vzpomněl spíš v té spojitosti na postel. Protože nečekejte žádný
5: pikantnosti,
6: to ne, ale Halina o tom vyprávěla bezvadně, jak ona umí, jak s manželem, když jeli na dovolenou nebo i doma, takže měli takový problém, že ona,

0: když tak jemně sedala, když on už tam ležel, a on se vymrštil vždycky, že ho to vyhodilo, jak ona si sedla.
1: Ano.
0: A já ten týž problém mám, ale opačně, že ne, já když si sedám, tak moje přítelkyně, se kterou jezdím několik, asi 20 let na dovolenou, tak prostě vždycky si odsouvá postel, protože tvrdí to též, že jako nemůže, že ten jeden, když se vrtí a to, tak ten druhý to vymrští.
1: Vy jedete spolu na dovolenou.
0: Ano, ano.
1: Abyste pak stali každý v jiné
0: posteli. Co je první? Co myslíte při příchodu na pokoj?
1: Šoupete nábytek,
0: jo? Zaprvé zjistíme, jestli je tam balkón, jestli je tam to moře.
1: Co děláte, když je jedna velká madrace a jedna společná?
0: To není možný.
1: Ne?
0: Ne.
1: Ne?
0: To já už dopředu mám zařízení vždycky. To jako pak není dobrý tohle to zkoušet, protože ono se to pak vyřizuje na místě a to už.
1: Jo, jo.
0: Není
1: to jste schopný odjet i domů zpátky.
0: Ne, já to tam mám napsaný přímo.
1: Jo.
0: U té kanceláře mám jako, že to mají být mít double.
1: Aha, prostě, to je to speciální kolonka, speciální přání a poznámky.
0: Ano, ano. No ne, ono to, ale
1: chceme oddělené postele na jednom pokoji.
0: Člověk vám řekne, že to opravdu se nerušejí pak ti dva.
1: Jo.
0: Jako když
1: takže na sebe voláte přes pokoj.
0: Ne, přes mezeru.
1: Každý na jiné straně přes
0: mezeru. To zase není tak veliký pokoj.
1: Aleš Ulm je naším hostem.
0: Ano.
1: A Halinu Pavlovskou jste si vybrali. Vyberete ještě po druhé. Zkusím proti nasadit zase silné jméno, ať máte nad čím přemýšlet. Vladimíra Menšíka s Jiřinou Bohdalovou. Varianta B. Halina Pavlovská. Dál jako návštěva v šarmantní osobnosti u Lady Klokočníkové a Mirka Vaňury. A nebo Vladimír Venčík s Jiřinou Bohdalovou. Přemýšlejte, ale ne zas dlouho, ať to stihnete s hlasováním. 731 800 900, SMS-kové číslo 90 011 04, humor mezera A nebo B. Humoriáda.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Vyhraje to v dalším souboji Helena Pavlovská nebo Jiřina Bohdalová s Vladimírem Menšíkem. Rozhodujete vy na telefonu 731 800 900, kde si vybíráte v Humoriádě a dohlíží dnes na to tedy Aleš Ulm se mnou. Dobrý den.
2: Dobrý den,
3: tady je Helena, zdravím vás oba a prosila bych s Bohdalovou s Menšíkem.
1: Dobře, děkujem. My vás taky zdravíme, jsme rádi, že jste zavolala. A kdo další je tu?
4: Dobré odpoledne, Honza Zlokavý, zdravím vás Patriku i pana Ulma a já dávám též hlas paní Bohdalové s panem Menšíkem. Hezký víkend, díky.
2: Hezký víkend taky.
1: Ať se vám daří. Dobrý den.
3: No,
1: můžete, klidně. Tak, teď už můžete nahlas. Potichu i řvát.
3: Dobré odpoledne, tady zdraví Zena ze Sadský.
1: Ano.
3: A pane Ulme, já vás moc zdravím.
2: Už
3: je to strašně dávno. Máte ještě chalupu v Hradišku?
2: No jo, to víte, že jo.
3: Já jsem totiž paní Krejčíková, to byla moje kamarádka, mi vás ukazovala, jak tam chytáte ryby a já jsem se teda styděla vás poslovit, nechtěla jsem obtěžovat, ale jako na to do smrti nezapomenu, že jsem vás potkala u vody.
2: To je úžasný, ale já si nepamatuju, že jsem tam chytal ryby. Teda,
1: možná lelky.
2: Ale jo, ale to byla taková nějaká...
3: To
2: je dávno, ale že? To je dlouho.
3: Jestli
2: jsem koukal do vody, ale to jo, to já tam jsem...
1: Přemýšlel. Vymýšlel.
2: Ano.
3: Tak vy vás moc zdravím.
2: Děkuju.
1: Komu dáte
3: bod? A prosím teda to Bčko.
1: Dobře,
3: děkuju.
1: Rozhodnuto, bude to Bčko, bude to změna zase.
2: Pro vás, a tak, díky.
1: Odklad, nebo odchod do opery, Jiřina Bohdalová, Vladimír Menšík.
5: Ty mě neslyšíš, Boženko?
6: Ale já tě slyším. Ale hlavně tě slyším.
5: No, co to je za výrazy, co dělám? Co já dělám? Já hulákám.
6: Jsi slyšel, hulákáš?
5: Kde jsi to řekla?
6: Jsem řekla, hulákáš.
5: Promiň.
6: Prostěme, kdybys mi mohl zapnout ten zip.
5: Ta zbyla dvě hodiny, to jsi mohla sama snad, ne?
6: To jsem nemohla, nejsem chobotnice. Tak.
5: Jsi sedni, jak tomu můžu. No jo, ty máš.
6: Co?
5: Moc velký knoflík, tam nemá žádnou hodinku, prosím tě. Boženko, podívej se, já ti něco povím. Já bych... A musíš jít v šatech? Já bych nebyl tak nervózní. Do bijáku je to něco jiného, ale jdeme do opery.
6: No,
5: když do opery přijít pozdě, tak tam radši nejdu vůbec.
6: Víš co, to je taky nápad. Tak tam nepůjdeme vůbec.
5: Hrdo, kolikrát to budu povídat tohleto? Já tam nejdu kvůli sobě. Já tebe chci vyvíst.
6: No.
5: A udělám si laskavě. Pan Puccini.
6: No.
5: Ten genius!
6: Yeah.
5: Ten...
6: No.
5: Ital!
6: No.
5: Se smolil a šmudlil s tou operou 5 let a teď to... Proč jí nepůjí dírce a knoflíku?
6: Poučíne mi nikdy nic neříkal.
5: Ty jsi nevzdělaná. Já ti mám něco říkat, Puccini, že už je 500 nebo 600 let mrtvej. A i kdyby byl mrtvej. Hudebník něco říká, ten se vyjadřuje hudbou.
6: No tak, že on je cizinec, mrtvej, já ještě nemluvá, já nikam nepůjdu.
5: Boženko.
6: Nepůjdu.
5: Boženo!
6: Půjdu!
5: No
6: ale až se podíváš na tu pračku.
5: Proč tě mohla bych naskavně říct? Co? Proč si pořád jednu věc podmíněš druhou?
6: No.
5: Já přiběh, zase si vrátím domů, budu dělat v noci.
6: No to...
5: Babiša jsem přišla místo drbů ve Sláví, nám bude hlídat děti a já s pračkou, co s pračkou, proč s pračkou, prosím.
6: Ne, nerozčuluj mě, kolikrát už jsem ti říkala, že ta pračka probíjí.
5: A co mám jí?
6: Babička dotkne, tak má po celém těle brnění. Moje maminka.
5: Roba tě, prosím, aspoň tohle to neříkej před svým manželem, před textilním inženýrem. No. To jde nesmysly. To už je za každý dítě ví, co je to elektrický proud, no. Kdyby ta pračka probíjela. Tak to s babičkou už vyhne.
6: No,
5: nebude brnět. Babička brní, to si přiznej, páč už má leta. Někdo jako moje maminka. Leta má chřadne tvoje brní. No.
6: Tak to si někdo brní, ale jak jsi to ty a celá tvoje rodina, rozumíš? A kvůli tomu, že se šlídej se podívat na tu pračku, tak ještě z mý maminky vlastní nebude dělat mrzáčka.
5: Proč jsem přišla, maminka? Proč jsem přišla, maminka? Aby nám hlídala děti.
6: No
5: tak nejí, proč mi brala prádlo?
6: Nebude dneska prát babička, budeme muset zítra prát my.
5: To je pravda.
6: Vyjedám.
5: Jak bychom to udělali? No to nestihnu, tohle to, nebude opery.
7: A já mám nápad. Hele, já v celém bytě vypnu proud, to je hned a babičce se nemůže nic stát.
6: Nebo nacpe babičku do skříně děti, do kotníku, to je taky hned. Ty vrahu!
7: Děkuju ti, Otelo, že jsi mi ukázala cestou, že teď už to nestihnu.

0: herecký koncert tedy Jiřiny Bohdalové a Vladimíra Menčíka.
1: Hezké to bylo.
0: Stále odsouváme tu soutěž, já jsem čekal na okamžik, kdy třeba bude prostor, aby jsme nemuseli blokovat hlasování, co ovšem tomu se nevyhneme, ale soutěž musíme dát, aby jsme taky věděli, jestli budeme hrát ještě o Rádio Dnes a komu ho tedy dáme. Budeme hrát. Tak pozor, teď o knížky. A soutěžní otázka se bude týkat Aleše Ulma. Jste připraven, Aleši?
1: Vy
0: nebudete odpovídat,
1: doufám,
0: vy budete potvrzovat správnou odpověď. Takže otevíráme linku 731 800 900 pro toho, kdo by chtěl soutěžit, tak kdo se dovolá jako první od této chvíle, kdy uvolním tedy telefonní číslo, dostane pak soutěžní otázku a když dobře odpoví, tak jenom poprosím stišit rádio, ať si dobře rozumíme, pokud tak rychle neuděláme, tak budeme se přepojit na dalšího. Kdo tam je? Dobrý den.
2: Dobrý den, Petr Třinec.
0: Petře, já vás zdravím. Mám na výběr jenom dopředu knížky, je pět. Jsou to Klukoviny, Kulišárny, Vylomeniny, Radovánky a Děkovačky. A můžete mít jednu z těch knížek, když budete vědět, pozor, Aleš Ulm dělal kdysi arbitra slavné soutěže Kufr. Soutěžící postupovali přes několik kol. Ty kola byly předměty, slova. Co bylo ve třetím kole? Za A pantomima nebo za B kreslení?
1: No.
2: Jak to bylo myšleno?
0: Byly soutěžní kola, kde se v prvním hádali předměty, pak se hádala slova a ve třetím kole ve slavné televizní soutěži Kufr se dělalo dalšího něco. Buď to byla pantomima, anebo kreslení. Co myslíte?
2: Pantomima.
0: Aleši?
1: Ano, je to tak.
0: Výborně. Jak říkal Pavel Zenček,
1: pantolína.
0: Ano. Je to tak. No znamená to, že si můžete vybrat z těch knížek, která to bude z edice Humoriády.
2: Paní Libušku Švarmovou.
0: Měla by radost. Děkovačky, naše poslední knížka je vaše s podpisem. No a napíšeme si ještě adresu, ale to už mimo vysílání. Tak nám ještě chvilku vydržte. A pozor, pak poslouchejte, jestli k tomu nepřibude ještě rádio. Moc gratulujeme. Děkuju moc, co se daří.
2: To dřív začne třetí světová válka.
0: A zároveň vyhlašuji poslední hlasování. Buď si ještě poslechneme tedy Jiřinu Bohdalovou s Vladimírem Menšíkem nebo Jitku Moravcovou. Přemýšlejte 731 800 900 a pustíme si písničku Aleše Ulma. Schválně si ji pozná.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Vzpomněl jste si, Aleši?
2: No teda, koukám, jako blázen. Samozřejmě jsem si vzpomněl, ale
1: Říšek
2: dost mi to dalo.
1: No.
2: Protože to jsem dlouho neslyšel.
1: No jo.
2: A není to špatný.
1: Není to špatný, dá se tam vstupit teď, krásně, výborně.
2: Se.
1: Tak, no. Vážení, a skoro už víme, jak to dopadlo, jenom rychlý hlas od vás. Komu dáte bod? Dobrý den.
3: Dobrý den, kdybyste mi to mohl ještě zopakovat jednou, prosím.
1: Halina Pavlovská, tedy pardon, Jiřina Bohdalová, Vladimír Menšík nebo Jitka Molavcová?
3: Tak Jiřinku bych chtěla.
1: Vyhrála to i s Vladimírem Menšíkem. Tak to dojedeme.
4: Děkujem. Já se přece nebudu prosit, abych tě dovzdělával. Já půjdu sám. Ty si tu byť a já co půjdu, já pojedu sám.
5: Ty a operance nedělej. Tam jde stejně, protože tam jde ředitel. To je velká klika, že některý z tvých vedoucích nedělá do parašutismu, jinak by byl už na placu.
4: Nazvedni, ahoj.
5: Co? Co je?
4: Otevři pusu. Já nemám klíče.
5: Ale...
4: Já nemám od garáže a od autáku klíče, jak to?
5: No to tak nikam nechoď. Koupíme si lahvinku a zpíváme si doma, no.
4: Prosím, nevyrožuj, nevyrožuj, buď tak laskavá.
5: Emile, ty jsi ty klíče ztratil třeba?
4: Jak já můžu ztratit
5: věc? Já tam třeba.
4: Ne, no. Ty bys mohla třeba ztratit klíče. Ale já ne.
5: Já všechno.
4: Protože já mám systém, 10 let. Z jednoho saka vyndávám a rovno do druhého dávám. Když je to v létě, tak do košil. Vyndá jsem kapesík, mám ho tady. Peněženku mám i tady. Lístky na opel má. Lístky já musel mít ty klíče v ruce. Pak jsem mi dal do kapsičky, kde jsem nepatrně nějaký starý lístek od čatničky. No.
5: No a ten lístek tam máš?
4: Ten lístek tam taky nemám.
5: No ten lístek tam totiž mít nemůžeš.
4: Ale tam byl ten lístek.
5: No, ten lístek mám totiž já. Víš?
4: To znamená, že máš taky moje klíče, tak
5: nejde. No to taky.
4: Povídat nejby ti moje klíče.
5: Ani mě nenapadne, nejprv mi vysvětlíš, jak to, že ten lístek, jakoby od šatny, je od parkoviště na Hradčanech a řekneš mi, já se ptám, co dělal náš vůz 10. 11. od 15. do 19. u hradu na parkovišti. Mi teď řekneš, že je to.
4: Tak. To nemyslíš vážně.
5: No to myslím vážně.
4: Boženko, co tak asi může auták dělat na parkovišti? Stavit si z něho láka?
5: No
4: parkovat
5: asi
4: ne?
5: Ale to vím taky, na to se neptám. Já se ptám na to, co jsi tam dělal ty. To by mě zajímalo.
4: Jsem zaparkoval z úhradu.
5: No.
4: A chtěl jsem ti ten hrad Jiříšku koupit. Ale teď už ti ho nekoupím, až jsem to nebyl překvapení, ty. Hloupá.
5: Jseš podvodník.
4: Boženko, kontroluj se.
5: Neříkej mi, Boženo, pro vás otrubo jsem už zasjen, slečna biskupová.
4: Miláško, posaď se. Já ti to říkám, ty máš něco, buď se Eustachovou klubicí nebo s hlavou. Až takovýhle nesmysle bys mě nemohla pořád do nekonečna říkat. No přece já si můžu svý auto zaparkovat, kde chci, nebo ne? Já si tě budu přát, nebo co?
5: Ale to bys nesměl mít napsáno v diáři, že jsi hrál v Kobylicích od... Teď jsi papaj, od 15 do 20 šachový turnaj v Kobylicích.
4: No, je to hotový, no tak jsem hrál šachový turnaj, no. A co má být, se šachista, tak si tu zahrál šachový turnaj, no, tak co?
5: Takže ty jsi hrál v Kobylicích turnaj a parkoval si na Hradčanech, to si povídej někomu jinému. Prosím tebe, tak padla na hlavu, já nevím. Ale trápím.

0: Memoriáda.
1: A zbývá nám s Alešem Ulmem ještě vylosovat toho výherce digitálního rádia. Ve hře jsou 4 výherci tohoto týdne, zatočme osudním a vytáhněme nějaké číslo, ať víme,
2: vidím to tady.
1: Kolik tam máme. 2, to je úterý, věnovali jsme Kulišárny Josefa Dvořáka Vladimíru Novotnému a právě on vyhrává dnes ještě digitální rádio. Velká gratulace, radost budeme dělat i příští týden. Černová soutěž samozřejmě pokračuje, takže více i na stránkách humoriada.cz. Kdo knížku nezískal, nevyhrál, může si ji tam i objednat. Aleši, děkuju, hezký víkend a zase někdy příště. Hezké léto.
2: Patryku, bylo to bezva.
1: Bylo to bezva, jako vždycky i s vámi, posluchači. Mějte se krásně a užívejte si čas s Českým rozhlasem. Na závěr ještě jedna písnička a další pořady.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: Plzní budou zítra jezdit historické trolejbusy z několika českých měst. Plzeňské hejtmanství podpoří filmovou tvorbu v kraji dosud nejvyšší částkou. Propad rozpočtu České televize by kvůli vládnímu návrhu mohl v příštím roce dosáhnout až 1,75 miliardy korun. A zítra bude zpočátku skoro jasno až polojasno. Během dne přibývání oblačnosti, místy přeháňky nebo bouřky, teploty do 35 stupňů. Pěkné odpoledne, jsou tu zprávy a s nimi Kateřina Jiřincová. Plzeňské dopravní podniky slaví 85 let provozu trolejbusů ve městě. Hlavní program se uskuteční zítra v areálu Depo 2015. Připravená bude výstava historických a provozních trolejbusů, ukázka dynamického dispečingu PMDP nebo například zóna pro děti. Po celý den pak budou Plzní jezdit historické trolejbusy, říká mluvčí PMDP René Vávro.
4: Největším lákadlem budou určitě vozy Škoda 9 TR, které do Plzně dorazí z Českých Budějovic, Pardubic a Teplic. Tyto vozy budou doplněny ještě o historické trolejbusy ze Škoda Bus Klubu. Trolejbusy budou jezdit po trase Depo 2015, vozovna Karlov, Gétova, hlavní nádraží Depo 2015 v intervalu 10 minut a přeprava na této lince bude po celý den zdarma.
3: Atmosféru zítřejších oslav přiblíží Český rozhlas živým vysíláním, a to od 11 do 12 hodin. Plzeňský kraj letos rozdělí mezi filmaře 9 milionů korun. Podporu získá 22 filmů a televizních seriálů. Podle hejtmanství zájem tvůrců o natáčení v plzeňském kraji stále roste. Například první snímky komedie Expedice Galejník tu začaly vznikat už v květnu, říká mluvčí plzeňského kraje Eva Mertlová.
5: Zajímavostí letošního ročníku je také studentský film Tvůj největší fanoušek z pera Pavla Sýkory a Viktora Horáka, který obdržel podporu 900 tisíc korun od kraje. Dalším výrazným projektem je čtyřdílná televizní minisérie Listopad. To je podle románu Aleny Mornsteinové a snímek získal 900 tisíc korun podpory.
3: České televizi by se kvůli plánovaným změnám a financování mohl příští rok rozpočet propadnout až o 1,75 miliardy korun. Česká televize o tom informovala na svém webu. Po přesunu financování z poplatků na státní rozpočet přejde televize o 1,3 miliardy a dostane se tak na úroveň příjmu z roku 2024. Tehdy ale ještě mohla využít skoro 0,5 miliardy korun ze svých rezerv, které příští rok už nebude mít k dispozici. V roce 2027 také končí zákonem garantovaná úprava pro média veřejné služby na odpočet DPH. To by pak v roce 2028 prohloubilo výpadek financí televize ještě o dalších 400 milionů. Vláda chce Českou televizi a Český rozhlas financovat ze státního rozpočtu od ledna. Obě veřejnoprávní média proto varují, že kvůli nižším příjmům nebudou moct plnit svou službu jako doposud. Omezení by se podle jejich ředitelů dotklo všech oblastí vysílání i stanic.
6: Sport.
3: České volejbalistky na turnaji Ligy národů na Filipínách prohrály i ve svém třetím zápase. Po porážkách s Italkami a Američankami podlehly 0-3 na sety i Japonkám. Turnaj v Manale uzavřou reprezentantky v neděli proti Dominikánské republice.
6: Počasí.
3: V noci bude jasno až polojasno, nejnižší teploty 19 až 16 stupňů. A zítra čekejte zpočátku skoro jasno až polojasno, během dne přibývání oblačnosti, místy přeháňky nebo bouřky i silné, a to hlavně ve východní polovině kraje, kde se můžou objevit i silný vítr a kroupy. Večer se zase vyjasní. Nejvyšší teploty 32 až 35 stupňů Celsia, na horách 27 až 30. Slabý proměnlivý vítr v přeháňkách a bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky většinou dobré, ráno a večer ještě místy mírně nepříznivé, aby jo na trojice, tedy nejvyšší stupeň zátěže.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: Tři osobní auta se srazila v Chocenicích na Jižním Plzeňsku na hlavním průtahu obcí. Jeden jízdní pruh je tam uzavřený, dejte pozor. A nehodu došetřují policisté na dálnici D5 kolem 66. kilometru ve směru na Rozvadov u sjezdu na Ejpovice a Plzeň. I tam projíždějte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
0: Je pátek 19. června, Mezinárodní den rovnosti mužů a žen. Příjemné odpoledne z Českého rozhlasu Plzeň přeje Ondřej Kapic. Jaké události dnes probereme? Ve spáleném lese v Lubech u Klatov si dnes lidé na tradičním pietním aktu připomněli oběti Heydrichiády a kruté nacistické popravy z roku 1942. Podíváme se také do plzeňského Lochotínského amfiteátru, kde už za týden vypukne noc s operou s muzikálem Mamma Mia. O detailech z příprav promluví Lumír Olšovský a Viktorie Tandlerová. To ale není vše, co vás do 18. hodiny čeká. Kromě písniček si nenechte ujít rozhovor s meteorologem o víkendovém počasí a hned po Václavu Neckáři máme pro vás přehledný souhrn dnešních hlavních událostí.
2: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Plzeňském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Ve studiu Kateřina Jiřincová.
2: Dobré odpoledne. Do Čech dorazí o víkendu silné bouřky, varuje před nimi Český hydrometeorologický ústav. Doprovodí je přívalový déšť, kroupy a vítr, který může mít v nárazech kolem 75 km za hodinu. Bouřková výstraha platí v sobotu a v neděli od 12 hodin do půlnoci. Meteorologové už dříve varovali také před vysokými teplotami. Ty na většině území přesáhnou 31 stupňů Celsia. V Plzeňském kraji můžou vystoupat až k 35 stupňům. Výstraha před horkem platí ode dneška do odvolání. Ve spáleném lese v Lubech u Klatov si lidé dnes na pietním aktu připomněli oběti Heydrichiády. V květnu roku 1942 tam nacisté popravili desítky mužů, žen i mladistvých. Šlo o přímou a krutou reakci okupantů na atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha.
3: Na památníku jsou uvedena jména všech popravených, pocházeli z jihozápadu Čech, hlavně z Klatovska, Táborska, Písecka a dalších. Nejčastějším důvodem rozsudku smrti bylo schvalování atentátu na říšského protektora a taky pomoc parašutistům.
2: Podrobnější informace přinese naše reportérka Jitka Englová už za pár minut. Obyvatelé plzeňských Skvrňan by si přáli obnovit koupaliště, které v této lokalitě kdysi fungovalo. Návrh na vypracování studie vyhrál už před 3 lety v participativním rozpočtu a třetí plzeňský obvod na něj tehdy vyčlenil 1 000 000 korun. Radnice ale s investicí do studie stále vyčkává. Důvodem je chybějící vhodný pozemek. Víc poví starosta obvodu David Procházka z hnutí ANO.
4: Ten pozemek musí mít parkovací kapacity, musí mít sítě, tak aby prostě tam byla možnost nějakého většího rozvoje a momentálně takový pozemek prostě ve Škvrňanech není.
2: Víc k tématu uslyšíte v našem vysílání zhruba za půl hodiny. Plané na Tachovsku dnes slavnostně otevřou zrekonstruovanou ulici Dukelských hrdinů, která se od 18 hodin promění v kulturní korzo. Město o tom informuje na svém webu. Návštěvníky čeká bohatý program plný hudby, sousedského posezení a gastronomických zážitků. Diváci se můžou těšit na dechberoucí akrobacii, obří svítící objekty, velké loutky a modely vesmírných těles. Revitalizovaná ulice tak poprvé představí svou novou tvář, která kombinuje moderní relaxační zóny s nově vysázeným stromořadím a obnovenými historickými vodními prvky.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Plzeňském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: 17:17, posloucháte Český rozhlas Plzeň. Ve spáleném lese v Lubech u Klatov si dnes na tradičním pietním aktu připomněli oběti Heydrichiády. V reakci na atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha tam v květnu 1942 nacisté popravili desítky mužů, žen i mladistvých. Na místě byla i reportérka Jitka Englová.
1: Tady na tom dlouhém památníku jsou uvedena jména všech popravených, pocházeli z jihozápadu Čech, hlavně z Klatovska, Táborska, Písecka a dalších. Nejčastějším důvodem rozsudku smrti bylo schvalování atentátu na říšského protektora a taky pomoc parašutistům. Mezi těmi 73 popravenými bylo 17 žen. Nejmladší obětí byl 16-letý Jiří Viktora z jihočeského Věšína, který tady byl v jeden den popravený společně se svým otcem, matkou i 19-letou sestrou. Rozsudek smrti se přitom lidé dozvěděli přímo až tady na místě, tedy jen krátce předtím, než je popravčí četa zastřelila. Ty popravy tady byly od 31. května do 3. července 1942 a jak už jsme řekli, během této doby tady skončil život pro 73 lidí. Každoročně sem přicházejí a přijíždějí desítky lidí, třeba z obce Bernardice u Tábora, která tady má nejvíc popravených spoluobčanů, ale jezdí sem i z ostatních obcí, a to nejen představitelé nebo zastupitelé, ale i příbuzní těch obětí. Byli tady i zástupci armády, policie, bývalí političtí vězni, skauti a další spolky a taky několik tříd ze základních klatovských škol a z Plánice. A ono, jak jsem mluvila s učiteli i s některými dětmi, tak je úplně jiné, když se o Heydrichiádě učíte ve třídě z učebnice. A něco úplně jiného pak je, když přijdete sem na to místo. Čtete ta jména na památníku a uvědomujete si, že ti lidé opravdu zemřeli přímo tady a že to byly rodiny, jako jsou ty naše. Takže je to opravdu takový silný prožitek, který vede i k trochu jinému vnímání té historie, což mi tedy potvrdili i sami děti.
2: Český rozhlas Plzeň, Den v kraji.

0: od 10 do 17 hodin v Depo 2015 oslavíme 90 let výroby a 85 let provozu trolejbusů v Plzni. Po celý den vás provede živými vstupy se zajímavými hosty moderátor Richard Jandovský. Celý den si můžete prohlédnout i náš nejmodernější přenosový vůz Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi i na oslavě trolejbusů v Plzni.
1: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Za 3,5 minuty bude 17:30.
2: Počasí.
1: Meteorologové varují před extrémním víkendem. Česko mají zasáhnout tropické teploty přesahující 34 stupňů. V odpoledních a večerních hodinách prý mají přijít silné bouřky s přívalovými dešti a krupobytím. Jak to bude přesně v našem regionu, o tom si teď popovídám s meteoroložkou Janou Adamovskou. Dobrý den.
3: Hezký podvečer.
1: Pojďme se podívat nejdříve na dnešní noc. Přijdou nějaké bouřky?
3: Ne, dnešní noc bude klidná, jasná, poměrně teplá, ty minima budou klesat k 19 až 16 stupňům.
1: Takže žádná tropická noc se nebude odehrávat. Stupínek tak chybí, jeden stupeň.
3: Spíš v těch vyšších polohách, třeba na přímě už byla dneska, nebo jako ze čtvrtku na pátek, ale v těch nižších to asi ještě ne.
1: Za to zítřek, ten bude peprný.
3: Ten bude dneska, ale dneska už ty teploty stoupaly k 35 stupňů.
1: No, tak je to bylo hezké, ano. A jak to bude zítra? Máme se připravit ještě na větší nebo na vyšší teploty?
3: Tak na zítřek už máme vyšší stupeň výstrahy, tedy hlavně na to Plzeňsko. Teploty budou stoupat 35, možná i teda 36 stupňů vzhledem k dnešku. A ještě bude vysoká vlhkost vzduchu, takže ten pocit dusna taky nebude úplně příjemný.
1: A nějaký větřík, který by nás aspoň trošičku občerstvil, dočkáme se?
3: To ne, bude vát slabý proměnný vítr, jenom nějaké případné přehánice nebo bouřkách ten vítr zesílí, tak to potom pocítíme.
1: A nějaké tedy ty silnější bouřky, máme s nimi počítat?
3: Tak ráno bude, já to tak zhrnu, ty oba dva dny. Ten víkend bude totiž podobný, ráno bude skoro jasné, během nebude oblačnost přibývat, takže naskáče nám ta kupovitá oblačnost a odpoledne a večer se přidají přeháňky nebo bouřky, které mohou být i intenzivní s přívalovými srážkami, kroupami, případně i nárazy větru. A co se týče soboty, tak ta výstraha neplatí pro západ Plzeňského kraje, tohle neznamená, že se tam nějaká bouřka nemůže vyskytnout. V neděli už platí pro celé území, ta nedělní se určitě bude ještě, nebo obě dvě se můžou ještě zítra upřesňovat ty výstrahy a zítra to vypadá, že ty nejsilnější bouřky by se objevovaly tak na tom jihu, jihovýchodě kraje.
1: To budou tedy ty bouřky z tepla, ještě jenom můžeme zopakovat, že zítřejší maxima očekáváte i u 36 stupňů. To budou rekordy určitě padat.
3: Tak já myslím, teď nevím přesně, ale myslím si, že tam dneska nebylo i 38 nebo
1: je, tak. To jsou úplně astronomická čísla.
3: Mohou být vyšší teploty.
1: Tak snad to zítra všichni přežijeme ve zdraví. Samozřejmě to je na stupni 3, tedy nejvyšší stupeň zátěže. Měli bychom se určitě všichni zítra šetřit, hlavně co se týče nějaké té aktivity.
3: To určitě.
1: Děkuji za rozhovor meteorologce Janě Adamovské a přeji pěkný pátek a klidný víkend.
3: Naslyšenou, hezký víkend.
2: Den v kraji.

0: našich hostů ptal moderátor Stanislav Jurík.
1: Tak ten proces celý je dlouhý, to je otázka týdnů, měsíců, jak dlouho se to vlastně zkouší? I ten od toho nápadu, kdy to přišlo, jakože by se hrála Mamma Mia na Lochotině a teď se musí sehnat nějaká určitě licence, možná české texty a tak dále.
2: Máte pravdu, vlastně první myšlenka, co mě napadlo, že vám odpovím, že to samozřejmě každý ví, ale pak mi došlo, že vlastně nikdo to neví a mají pocit, že se týden předtím sejdeme, řekneme si, jako kdo má jakou roli, tady dostaneš deníček, ten se nauč. Ale ono je opravdu v povědomí spousta omylů a všichni si myslí, že nejtěžší je se naučit text. Nejtěžší je spousta jiných věcí, které vám hrozně těžko budu teďka vyprávět, ale to schánění licencí, to je tak 3 roky zpátky. Vůbec uvažování o tom, jako že dramaturgický plán a takhle to s Pavlem Bárem jsme dělali vždycky jako hodně dopředu, no a asi není tajemstvím, že jsme velice usilovali o provedení Bídníků na Lochotín v tomhletom termínu, jenomže to se nám bohužel nakonec nepodařilo vyjednat a Mamma Mia byla záložní řešení, nicméně daleko šťastnější se ukázalo. A myslím si, že si to strašně moc užijem, zvlášť v tomhletom parným počasí. Takže 3 roky předtím uvažování a žádosti o licence. Rok dopředu rozhodně příprava výtvarné stránky, to znamená scéna a kostýmy. Obrovský bylo uvažování o tom, jak ten Lochotín tentokrát postavit, protože Noc s operou měla tradičně jednu scénu a my jsme trošku s Ondrou Brýnou, výtvarníkem, začali vymýšlet, aby se ten Lochotín proměnil v řeckou vesnici nějakým jiným způsobem. No tak uvidíte, no, jaký změny proběhly. Nicméně ta práce je denodenní, zvlášť teda pro inscenační tým nebo pro chudáka režiséra, tak jako minimálně tak 1,5 roku dopředu.
1: Jak dlouho třeba řešíte dopředu obsazení? Přece jenom herci mají i itineráře taky plné. Zvláště externí.
2: Jak dlouho před premiérou jsme ti volali? To bylo asi ta doba, kdy jsme to dávali dohromady.
3: To je nějaký 3/4 rok? 3/4 rok? Kdy to je?
2: Já myslím, že to musí být skoro k roku.
1: Takže herec dopředu, dejme tomu rok, ví, že prostě v některých termínech těch 3 představení bude hrát.
2: Naštěstí v Plzni máme výhodu z velice silného souboru, že jo, kterým jsme si mohli dovolit, tak ty příští měsíc zkoušíš tuhle tu hlavní roli a ten zaměstnanec samozřejmě byl velice šťastný. Ale jak Viktorka zmínila několik hostů, kteří přijdou sem tam na zkoušku, ona řekla teda někdy, že chybí, ale ono je opravdu, jsme se domluvili a záměrně, já to mám rád tyhle ty adrenalíny, záměrně jsme se domluvili třeba s Markem Němcem nebo Martinem Písaříkem, že přijedou třeba na 4 zkoušky. Teda už tam byli na 5, jo, ale že víc jim jakoby nedovolím, jo. Ale přesto, ač to bude jenom takový koření, tak jsme si s těma dle osobnostmi samozřejmě museli to ten termín domluvit hodně dopředu.
1: Ještě mě zajímají texty. České texty k Abě. Kdo to má na starosti? Kdo to spáchal?
2: Překlad je dílem Adama Nováka a samozřejmě vychází z originálu, takže když se nás lidi ptají, proč tam není text Zdeňka Borovce, který všichni znají od Heleny Vondráčkové, tak je to proto, že v originále opravdu se zpívá o vítězi a poraženým, ne o tom, jako já tě nezvu dál, co když někdo spí tam, třeba i tvůj syn. To tam opravdu není v tom originále.
0: Celý rozhovor s Lumírem Olšovským a Viktorií Tandlerovou o muzikálu Mamma Mia si můžete poslechnout v našem internetovém audioarchivu na adrese plzeň.rozhlas.cz. Pojďme k dalšímu tématu. V Plzni na Skvrňanech kdysi bývalo koupaliště a někteří obyvatelé by ho tam chtěli mít znovu. Návrh na studii vyhrál v participativním rozpočtu. Dokud ale obvod nenajde vhodný pozemek, do studie investovat nechce. Detaily už za chvíli.
4: Den v kraji.

0: Za 4,5 minuty bude 6:15. Před 3 lety si lidé ve 3. plzeňském obvodu přáli v rámci participativního rozpočtu vypracování studie na koupaliště. Návrh vyhrál a obvod na něj vyčlenil 1 000 000 korun. Studii ale ještě nevypracoval. Nemá totiž pozemek, na kterém by se koupaliště dalo postavit. A proto obvod do studie zatím nechce investovat.
1: Tady dřív býval bazén, ještě za komunismu. Určitě by koupaliště jako se hodilo. Tady je to hrozně málo v Plzni.
2: Paní Hedvika je z Doubravky, ale říká, že by chodila se synem na koupaliště i sem na Skvrňany.
1: Je to dobrý nápad i pro ty lidi z jiných čtvrtí, kterým tady chodí děti třeba do školy. Vždycky jdu nakoupit, jo, a rovnou, kdyby tady byl bazén, tak se sem půjdeme rovnou koupat.
3: Samozřejmě to koupaliště by se tady uplatnilo.
2: Zastavila jsem pana Pavla, který by koupaliště taky uvítal.
3: Tamhle vlastně, co tam fungovalo ještě, když jsem byl mladý nebo malej, tak tam vlastně z toho udělali stavební firmu. Takže to je úplně totálně v dezolátním stavu, ale oni nemůžou najít lokalitu, kam by to tady prostě upíchli. No.
2: Podle starosty 3. plzeňského obvodu Davida Procházky z hnutí ANO zatím obvod vhodný pozemek k umístění koupaliště nenašel.
4: Ten pozemek musí mít parkovací kapacity, musí mít sítě, tak aby prostě tam byla možnost nějakého většího rozvoje, a momentálně takový pozemek prostě ve Škvrňanech není.
2: Jednou možností by mohl být pozemek ve vlastnictví policie České republiky. Obvod teď o něm neformálně jedná.
4: Všechno to záleží samozřejmě i na vůli města, protože byť vlastně ta studie se dostala do participativního rozpočtu, tak je to pořád jenom studie. Z hlediska té vlastní výstavby, tak samozřejmě se musí shodnout vedení obvodu s vedením města a myslím si, že by to měl být jako městský projekt.
2: Najdou se ale i lidé, kteří plánu postavit koupaliště na Skvrňanech moc naklonění nejsou, jako třeba paní Barbora.
5: Myslím, že jsou i jiná hezčí místa, vyloženě koupaliště nepotřebuju tady.
2: Takže vy byste sem nechodila?
5: Neříkám, že bych sem nechodila, jsou jiná místa, kam by šla raději. A pokud by tady koupaliště bylo, tak by ho třeba někdy navštívila, ale nevyhledávala by ho přímo.
2: Obvod nechce investovat vyčleněný 1 000 000 korun do studie pro lokality, kde není vhodné koupaliště vybudovat. Proto je teď hlavní najít takovou lokalitu, která bude technicky, ekonomicky i majetkově reálně využitelná. Z Plzně Julie Suchá, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

0: Přírodní scenér je stříbrských vodopádů pohladí po duši. Spolu s námi se tam můžete vydat už za chvíli.
1: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
1: Den v kraji.

0: Téměř za 10 minut bude 18 hodin, posloucháte Páteční den v kraji. Stříbrem protéká řeka Mže, do které se vlévá potok, který tam tvoří zajímavé kaskády. Na stříbrské vodopády se vydala redaktorka Anděla Blašková společně s ředitelem Městského muzea ve Stříbře Miroslavem Šimkem.
1: Vstupujeme do městského parku a pěšinkami míříme k nejfotogeničtějšímu místu, co se týče stříbrských vodopádů. Konkrétně nás nohy donesly pod svatováclavskou lávku.
2: Tady máme jeden z těch větších schodů, kdy voda padá do zhruba dvoumetrové hloubky. Přece jenom mění se samozřejmě ten zážitek toho návštěvníka podle množství vody. Když bude velký průtok, tak samozřejmě tyhle překážky, které voda překonává, se stávají zajímavějšími.
1: Pohled na padající vodu a celkovou přírodní scenérii je příjemně romantický. Jaký potok tvoří stříbrské vodopády?
2: To, čemu říkáme stříbrské vodopády, tak je v podstatě taková kaskáda vytvořená vodou Těchlovického potoka. Tady v tom údolí, které je zaříznuto do starohorních filitických břidlic a filitů, takovými kaskádami po puklinách tady stéká Těchlovický potok, který směruje svou vodu dolů do řeky Mže.
1: Popošli jsme od svatováclavské lávky směrem k řece Mži a zastavili jsme se na dalším místě, odkud pozorujeme padající vodu, ale k samotnému vodopádu se nedostaneme.
2: Došli jsme do takového sevřeného kaňonu, který už je kousíček od řeky Mže a tady opravdu se potok zařezává přes pukliny a padá zhruba do 6-metrové hloubky. Bohužel ta cestička, kterou jsme přišli, tak je o dost metrů výš. Sledujeme to ze zhora, protože přes křoví a takové sutiny se špatně člověk dostane až na to samotné místo, tak sledujeme z výšky asi to největší převýšení, ten největší stříbrský vodopád.
3: Den v kraji.

0: Na Doubravce v Plzni vznikne městský bulvár. Informaci v patřičných detailech rozebere Katka Jiřincová v dalších zprávách Českého rozhlasu Plzeň. 5,5 minuty před 18. hodinou končí páteční vydání Dne v kraji. Zítra vás během dne pozveme na několik akcí. Na oslavě 90 let výroby a 85 let provozu trolejbusů v Plzni. Tam budeme i s přenosovým vozem a mezi 11. a 12. hodinou vám zprostředkujeme tamní atmosféru. Žinkovi slaví 850 let založení i odtamtud se do našeho vysílání přihlásí naše reportérka a vezmeme vás i do Ejpovic na Rokycansku na mistrovství České republiky v dorostenecké házené. I zítra poslouchejte Český rozhlas Plzeň. Ondřej Kapic přeje pěkný večer a příjemný víkend.
1: Český rozhlas Plzeň, Den v kraji.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Hodin.
3: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: V Plzni Doubravce začne přeměna Masarykovy ulice na Městský bulvár. Zbrojské slavnosti předvedou spolky i produkty mikroregionu. A zítra bude zpočátku skoro jasno až polojasno, během dne přibývání oblačnosti, místy přehánky nebo bouřky, teploty do 35 stupňů. Hezký podvečer. Zprávy pro vás má Kateřina Jiřincová. V plzeňské čtvrti Doubravka začne v pondělí první etapa obnovy Masarykovy třídy a její přeměny na živý městský bulvár. Letos se práce dotknou prvního asi 200-metrového úseku mezi křižovatkami s Rokycanskou a s Těšínskou ulicí. Práce budou probíhat za plné uzavírky a objízdná trasa povede obousměrně přes Rokycanskou, Jateční, Těšínskou a Masarykovu. První etapa potrvá do 31. listopadu. Na ní v příštím roce budou následovat další části, včetně úprav kolem obchodního domu Centrum a také modernizace přestupního uzlu autobusu a trolejbusu na Zábělské ulici. Náklady na všechny tyto práce budou kolem 220 milionů korun. Část by měly pokrýt dotace EU, řekli to představitelé obvodu a města. Ve Zbyroze na Rokycansku se v sobotu odpoledne uskuteční zbyrožské slavnosti. Připomenou mikroregion 12 obcí, jeho spolky, ale i regionální produkty. Pokračuje nezávislý starosta Zbyroha Josef Štícha.
4: My tady pořádáme kulturní akci. Už je po třetí a jsme rádi, že všechny obce společně, 12 obcí, starostové anebo zástupci obcí představí všechny ty svoje činnosti v těch obcích a v průběhu toho odpoledne se všechny obce prezentují.
2: Zbyrožské slavnosti začnou zítra ve 14 hodin. 19 zemí Evropské unie, včetně Česka, požaduje přísnější migrační politiku. Vyplývá to z dopisu, který členské státy předložily předsedovi Evropské rady Antoniu Koštovi a šéfce Evropské komise Ursule von der Leyenové. Podepsali ho představitelé všech zemí Visegrádské čtyřky, ale i například Dánska, Švédska, Řecka a Itálie. Za Česko připojil podpis premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Po ukončení summitu zopakoval, že vláda odmítá migrační pakt Evropské unie, který vstoupil v platnost minulý týden.
5: Protože není realizovatelný a samozřejmě problém je v tom, že stále přichází do Evropy ilegálně 800 tisíc migrantů, i když ta migrační vlna je podstatně nižší než předtím, ale nedaří se ta repatriace.
2: Migrační a azylový pakt má například zpřísnit kontroly na hranicích, přinést jednotná azylová pravidla a digitální monitorování ilegálních migrantů. Sport. V semifinále travnatého turnaje v Nottinghamu se utkají dvě české tenistky. Marie Bousková do něj postoupila po výhře 2-0 na sety nad Němkou Mariovou a Karolína Plíšková stejným poměrem zdolala Australanku Gibsonovou. Mezi nejlepší čtyři hráčky v Berlíně pak prošla Linda Nosková, která po setech 6-1 a 6-3 vyřadila bývalou světovou dvojku Španělku Badosovou. Počasí. V noci bude jasno až polojasno, nejnižší teploty 19 až 16 stupňů. A zítra čekejte zpočátku skoro jasno až polojasno, během dne přibývání oblačnosti, místy přehánky nebo bouřky i silné, a to hlavně v jižní polovině kraje, kde se můžou objevit i silný vítr a kroupy. Večer se zase vyjasní. Nejvyšší teploty 32 až 35 stupňů Celsia, na horách 27 až 30. Slabý proměnlivý vítr v přehánkách a bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky většinou dobré, ráno a večer místy mírně nepříznivé, aby jo na trojce, tedy nejvyšší stupeň zátěže.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Pozor dejte v Kolinci na Klatovsku, na kruhovém objezdu se tam srazila motorka s osobním autem. Na místě zasahují všechny záchranné složky, projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Český rozhlas Plzeň. Muziky, muziky.
6: Dobrý podvečer na vlnách rádia vašeho kraje. K poslechu pořadu Muziky muziky vás vítá a přeje příjemný poslech Antonín Bulka. Dnes popřejí muzikanti a zpěváci pošumavské dechovky Úhlavanky svému kapelníkovi Janu Červenému k jeho 70. narozeninám vše nejlepší písničkami, které má rád. S Úhlavankou zaspívají Barbora Břečková, Ivana Zbořilová, Jan Šimůnek a Jiří Škvára.

Kapelník pošumovské dechovky U Hlavanky Jan Červený pochází z obce Pečetín, o které se zpívalo v původní písni a kterou jsme s textařem Františkem Kratochvílem věnovali stejně jako následující valčík kapelníku náš nejen kapelníkovi, ale také celé U Hlavance.

Jan Červený se narodil 9. června 1951 v Klatovech. V Lidové škole umění v Plánici navštěvoval výuku akordeonu a trubky. V roce 1979 začal zpívat s dechovou kapelou Uhlavankou a za půl roku se stal jejím kapelníkem. Soubor úspěšně vede již 50 let. Následuje lidová píseň Dívám se na střemchy bíle v úpravě Ladislava Kubeše.

Kromě vedení uhlovanky byl Jan Červený také činný ve sportu. V mládí byl fotbalovým rozhodčím. 25 let vykonával funkci předsedy okresního fotbalového svazu a byl delegátem rozhodčích první a druhé fotbalové ligy. Následují dvě skladby. Nejprve zazní polka Antonína Pelce Smutná milenka, která je již evergreenem a vím, že patří mezi oblíbené písně Jana Červeného. Následovat bude lidový valčík Malý hošík černovlasí. Na jeho přání jsem tuto písničku upravil pro CDčko Uhlavanky v roce 2015 věnované k jeho sedmdesátinám.

Klatovská pošumavská dechovka Úhlavanka pod vedením Jana Červeného rozdává radost svým posluchačům nejen na koncertech a tanečních zábavách, ale také na rozhlasových vlnách a CD zvukových nosičích. Od roku 2015 pravidelně natáčí pro Český rozhlas Plzeň skladby ze zlaté éry české dechovky, skladby současných autorů a úpravy lidových písní. Jan Červený už solově s Úhlavankou nespívá. Zpěv přenechal mladším profesionálům. Můžeme si ho však poslechnout v nahrávce lidové písně To byla kočka, kterou upravil William Béreš.

Mezi oblíbené písničky Honzy Červeného patří polka Antonína Borovičky a Jiřího Voldána Vyhrávala kapela. Nahrávka Úhlavanky z roku 2015 byla vyhodnocena jako nejlepší nahrávkou této skladby po stránce interpretační a zvukové.

Závěrem pořadu bych chtěl spolu se zvukovým mistrem Michalem Žákem popřát Honzovi Červenému k jeho 75. narozeninám vše nejlepší, pevné zdraví a ještě hodně té pravé české dechovky. Naslyšenou na vlnách rádia vašeho kraje při poslechu pořadu Muziky se těší a přeje hezký zbytek dnešního dne Antonín Bulka.

0: Vážení přátelé, dovolte mi, abych vás pozval, jakožto slovesný umělec, k poslechu pořadu, aby řeč nestála. Moderuje to Jirka Bláha, takový skvělý kluk, a já tam budu, jo, a budu tam ještě další herci, taky nějaký imitátor, Jablonský, nebo co, jak se jmenuje, a bude tam taky Max Behenský, přátelé. Takže poslechněte si to na Českém rozhlase.
1: Aby řeč nestála, poslouchejte tuto neděli po 9. hodině v našem vysílání.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

Krásný dobrý večer, cvočky, hřeby, pifle, nýty a háky. Ano, to vše bývala kdysi práce cvočkařů. Co tohle řemeslo obnášelo a dostalo se i do lidových písniček, o tom bude řeč v dnešním špalíčku lidových písní. U jeho poslechu vás vítá

Tak tedy ještě jednou dobrý večer. Slyšeli jste už o cvočkařské výrobě. Šlo o rukodělnou výrobu cvočků, ale i dalších drobných výkovků, jako třeba hřebíků, skob a nebo nýtů, která byla charakteristickou řemeslnou, manufakturní a domáckou výrobou v oblasti Podbrdska. V tomto kraji byl dostatek surovin, tedy železné rudy a vápence, ale i dřeva a vodní síly. Rozkvět zaznamenala cvočkařská výroba od konce 18. století do 40. let 19. století a vydělila se vlastně jako specializace v kovářství.

dnešním špalíčku si povídáme o cvočkařské výrobě. Ta se provozovala v dílnách, jejichž majitelé byli označováni jako mistři. Za takzvaný poplatek z ohně dovolovali dvěma až čtyřem cvočkařům, aby v jejich dílně u výhně pracovali. Nářadí si výrobci přinášeli a odnášeli do dílny sami. Tvořilo ho kladivo s čvercovou ploskou a různé druhy kleští a také zvedák zvaný pufťák. Ten cvočkařům sloužil k vysunování hotových výkovků z formy. A zda se i cvočky a cvočkaři dostali do lidových písniček? No, poslechněte si sami.

Na vlnách Českého rozhlasu posloucháte Špalíček lidových písní, dnes věnovaný takzvané cvočkařské výrobě. Cvočkaři zhotovovali velké množství různých výkovků a jejich názvy byly různorodé. Šerky, cvočky, pifle, hřeby, nýty, háčky, rákosníky a další. Výrobky cvočkaři odváděli takzvaně na váhu. Cvočkařství bylo jedním z nejtvrdších řemesel, obnášelo denně až 40 tisíc úderů kladivem, což za týden nadělalo asi 10 tisíc hřebíků. Těžká práce, kterou cvočkaři vykonávali, se podepisovala i na jejich zdraví. Práce s kladivem počasem skřivila prsty, cvočkař mýval schrbená záda a bušení do kladiva také znamenalo zhoršení sluchu nebo jeho úplnou ztrátu.

Největší cvočkařská dílna vznikla v továrně Ferum, dnešním Podbrdském muzeu v Rožmitále pod Třemšínem, kde pracovalo 180 cvočkařů. Dnes si v muzeu můžete sami vyzkoušet vykovat vlastní cvoček, seznámíte se se cvočkařským řemeslem i jeho historií a součástí muzea je také funkční verštat neboli dílna, ve které se kovářské řemeslo předvádí. Tak třeba si tam můžete naplánovat některý z vašich výletů. Dnešní špalíček lidových písní je u konce, pěkný večer vám přeje a brzy se opět naslyšenou těší Michaela Vondráčková.

0: Zajímají vás výsledky a výkony týmů a sportovců z Plzeňského a Karlovarského kraje? Poslouchejte Sportovní minuty, souhrn víkendového sportovního dění na západě Čech očima Vladislava Janouškovce. Sportovní minuty. Každé pondělí po 15. hodině.
1: Chcete nás poslouchat v lepší kvalitě a kupujete nové rádio? Tak vybírejte rádia s funkcí DAB+. Digitální rozhlasové vysílání DAB+ nabízí kromě čistého zvuku a snadného ovládání i další funkce, například program vysílání nebo předpověď počasí na další dny. DAB+, to je kvalitní vysílání a o to nám jde v rádiu především. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Zhruba desetina měřících stanic v Česku hlásí rekord. Nejtepleji bylo v Doksanech. Na Šumavě dnes kvůli vyčerpání turistů zasahovali hasiči. A zítra bude zpočátku skoro jasno až polojasno. Během dne přibývání oblačnosti, místy přeháňky nebo bouřky, teploty do 35 stupňů. Pohodový páteční večer vám přeje Kateřina Jiřincová. V Česku dnes padly teplotní rekordy na zhruba desetině stanic měřících přes 30 let. Vyplývá to z údajů Českého hydrometeorologického ústavu. Nejtepleji bylo v Doksanech na Litoměřicku, kde naměřili 630 stupňů Celsia. V Plzeňském kraji bylo nejtepleji v Plzni na Mikulce, kde bylo nad 35 stupňů. Rekordní hodnoty naměřili například v Domažlicích, a to 34,5 stupně. Nad 30 se budou teploty pohybovat i o víkendu. V Plzeňském kraji můžou dosahovat až 35 stupňů. Výstraha meteorologů před horkem platí ode dneška do odvolání. Hasiči dnes pomáhali na Šumavě vyčerpaným turistům, jak uvedl mluvčí krajských hasičů Petr Poncar. Jednoho muže dobrovolná jednotka z Kašperských hor odvezla z blízkosti hradu Kašperk do domovské obce. Hasiči z Železné Rudy pak transportovali jednu dospělou osobu a tři nezletilé do kempu v Prášilech. V tomto případě nezvládl fyzicky vyšlap jeden mladiství. V obou případech nebyl nutný zásah záchranářů. V Nečtinech na severním Plzeňsku na zřícenině hradu můžete dnes večer od 21 hodin zažít můří noc. Akce pořádaná západočeskou pobočkou České astronomické společnosti ve spolupráci se Západočeským muzeem v Plzni, Českou entomologickou společností a obcí Nečtiny chce populární formou upozornit na neustálé ubývání hmyzu v souvislosti s rostoucím světelným smogem. Pokračuje koordinátorka projektu Radka Žáková.
3: Při pozorování nočního hmyzu bude na pozorovacím stanovišti připraven entomolog Západočeského muzea v Plzni Jan Walter s různými světelnými lákadly na hmyz. Malí i velcí si tam budou moci prohlédnout nejen můry, ale i jiný noční hmyz a možná i jeho housenky. Děti i dospělí se mohou zdržet hodinu nebo až do půlnoci. Sport.
2: Na fotbalovém mistrovství světa pokračuje druhé kolo základních skupin. V 21 hodin českého času nastoupí Spojené státy americké proti Austrálii. O půlnoci se utkají Skotsko a Maroko, ve 2 hodiny a 30 minut ráno Brazílie a Haiti a program uzavře od 5 ráno duel Turecka s Paraguají.
0: Počasí.
2: V noci bude jasno až polojasno, teploty 19 až 16 stupňů. A zítra čekejte zpočátku skoro jasno až polojasno, během dne přibývání oblačnosti a odpoledne a večer se místy vyskytnou přeháňky nebo bouřky. I silné s možností přívalových srážek, a to zejména na jihu kraje. Později večer se zase vyjasní. Nejvyšší teploty 32 až 35 stupňů Celsia, na horách kolem 28. Slabý proměnlivý vítr v přeháňkách a bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky většinou dobré, ráno a večer místy mírně nepříznivé, aby jo na trojce tedy nejvyšší stupeň zátěže.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Dvě osobní auta se srazila v Plzni v Sukově ulici na úrovni Area Bory. Na místě je policie a probíhá tam vyšetřování. A pozor, dejte na dálnici D5 kolem 144. kilometru ve směru na Německo. V pravém jízdním pruhu tam leží kus nějakého plastu, i tam projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Člověk by řekl, že Google ví všechno a naprosto správně a že co tam převažuje, to je správné, ale ono to tak docela nebude. No, přiznejme si, když něco nevíme, dnes už nesaháme po encyklopediích, většinou zadáme to do Google, třeba když nevíme, jak se co píše, a ono nám to ukáže, co je častější, jestli třeba ližiny s tvrdým i nebo ližiny s měkkým i, ale Google není všemocný.
2: Máte pravdu, že málo kdo dneska má k dispozici papírové knihy nebo tištěné publikace, v kterých by ověřoval například pravopis. A vzhledem k tomu, že spousta lidí sedí hlavně u počítače, tak proč by ho nevyužila? Otázka je, jaký zdroj tam využít. To googlování, obecně se tak říká, používání jakýchkoliv vyhledávačů. Ten Google byl první a je vlastně nejpropracovanější. To googlování není úplně vhodná metoda pro ověřování pravopisu. Můžeme tam hledat spousty věcí, ale zjistit, jaký je český pravopis u některých slov, je taková legrační metoda, ale já jsem zjistila, že se používá, proto jsem to sem dnes přinesla jako téma, protože lidé, kteří o tom mluví na různých blozích, četech a tak dál a mluví o tom, jak zjistili správný pravopis, tak tam zároveň říkají, že používají kvantitativní metodu, neboli četnost výskytu toho daného slova s tím daným pravopisem je přesvědčí o tom, že je to správně.
1: No a právě ty ližiny, vy jste si to tak vyzkoušela, tam zadala Dagmar Magincová s tvrdým i, pak s měkkým i a ono jí to ukázalo, že
2: ližiny s měkkým i po L mají 19 400 výskytů, zatímco ližiny s tvrdým i po L mají 111 000 výskytů. Takže suverénně naprosto převažují ližiny s Y.
1: No ale to je špatně.
2: Takové slovo v češtině ani není, protože pravděpodobně analogicky se slovem liže, které se musíme učit ve vyjmenovaných slovech a tak dál, tak nám tam to Y automaticky naskočí, ale výraz ližiny, který znamená nějaký trámec, který se užívá k posunování břemen, a nebo původně ještě to znamenalo jenom dřevo, na kterém něco leží, tak to slovo ližiny, ližina je odvozeno od slova líha, které dnes už pravděpodobně nikdo nezná a tam se psalo vždy měkké i, takže i ližiny musí být s měkkým i.
1: Mimochodem stejný případ nastane, když tam zadáme shlédnout a zhlédnout, i když tam jsou možné oba tvary.
2: To je jeden z těch mála případů v praxi, tedy užívaných, kdy to ta předpona s a z je významotvorná. A shlédnout znamená se s, znamená dívat se
1: dolů
2: od někud zhora.
1: A zhlédnout film.
2: A zhlédnout film, zhlédnout z něco. Ale to z se velice málo používá.
1: A ještě jedna zajímavá dvojice. To možná teď mnohé překvapíme, co je správně.
2: Myslíte tady tu dvojici protěžovat, protežovat. Protěžovat, to je takové české slovo, odkazuje k čemu si jako těžký a tak dál. Protežovat je pro češtinu velmi atypické už tou výslovností.
1: Někoho upřednostňovat.
2: A ve významu někoho upřednostňovat, někoho ochraňovat, je to z francouzského protéže, takže všechny kodifikační příručky uvádějí jako jedinou možnou správnou variantu protežovat.
1: No a my zatím píšeme většinou protežovat, vidíte, nebo říkáme. No, tak jsme zase o něco chytřejší, díky Dagmar Magincové. Děkuju vám.
2: Já děkuju vám.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Magincovou. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že barva lidských očí se ustálí až ve věku 3 let? U většiny novorozenat můžeme mít dojem, že mají modré oči. Je to však jen optický klam. Barva očí vzniká v duhovce a závisí na množství pigmentu, konkrétně melaninu. Po narození je pigmentu obvykle málo, takže se v bezbarvé duhovce odráží okolní světlo a budí dojem modrých očí. Teprve časem se množství melaninu ustálí a můžeme pak mluvit o finální barvě. Základní škála je dobře známá – hnědá, zelená, modrá, šedá nebo mix. Zhruba 90% lidí na planetě má hnědé oči. Svou roli v tom hraje nejen přirozené množství pigmentu, ale také dědičnost. Hnědá barva má totiž genetickou dominanci. Naopak nejvzácnější barva očí je zelená, která se vyskytuje pouze u 2% lidí. Odstíny oční duhovky se také liší podle míst na Zemi. Například v Latinské Americe jsou nejvzácnější oči modré a jsou považované za ideál krásy. Naproti tomu v zemích severní Evropy převažují oči modré, které má třeba 99% obyvatel Estonska.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do pěstování různých citrusů. Vysvětlíme si, jak se dají jednoduše rozmnožovat včelstva a poradíme s údržbou zahradních bazénů.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
2: Česká republika podle premiéra Andreje Babiše ani letos nesplní investice do obrany ve výši 2% HDP. V Jihomoravském kraji od podzimu vznikne nový institut na podporu duševního zdraví. A počasí zítra slunečno, později hlavně v Čechách, místy přehánky i bouřky mohou být silné a maxima vysoká až kolem 34 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Česká republika podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO ani letos nesplní závazek výdajů na obranu ve výši 2% HDP. Podle něj je nejdříve potřeba dát do pořádku veřejné finance. Naposledy Česko výši svého příspěvku do Severoatlantické aliance dodrželo v roce 2024. Předtím ho téměř 20 let neplnilo. Premiér Andrej Babiš je přesvědčený, že 2% HDP dosáhnou výdaje na obranu v příštím roce.
3: My za to nemůžeme. My říkáme, procenta nejsou svaté. Je to o tom, že chceme budovat armádu, chceme navyšovat počet vojáků, chceme samozřejmě budovat protivzdušnou obranu, protidronovou obranu. Nejtěžší úkol naší vlády je sestavit rozpočet na příští rok a vyjednat víceletý finanční rámec.
2: V České republice dnes padaly teplotní rekordy zhruba na desetině stanic, které měří více než 30 let, upřesnil to Český hydrometeorologický ústav. Nejtepleji, a to 36 stupňů, dnes bylo v Doksanech na Litoměřicku. Rekordní hodnoty měly například také v Domažlicích nebo v Brodě nad Dýjí na Břeclavsku, kde bylo kolem 34 stupňů. Vedro bude také zítra. Hlavně na jižní Moravě a v severní polovině Čech mohou teploty často překračovat 34 stupňů Celsia. Jihomoravský kraj chce spustit nový institut mysli, který má propojit zdravotní, sociální a krizové služby v péči o duševní zdraví. Potřeba lepší koordinace roste i kvůli přibývajícím případům psychických problémů. Institut má hlavně pomáhat odborníkům vyhodnocovat data a rozvíjet nové služby v regionu. Upřesní Pavla Kovářová, která by se měla stát ředitelkou nové organizace.
4: Jihomoravský institut mysli by měl fungovat hlavně jako platforma pro další koordinaci péče o duševní zdraví v Jihomoravském kraji. Schválení institutu bude probíhat v pondělí 22. června na jednání zastupitelstva Jihomoravského kraje a já doufám, že ta reálná práce bude nejpozději někdy od podzimu.
1: Sport.
2: Fotbalovou pražskou Spartu posílil maďarský brankář Christian Hedi. 23-letý golman přichází z anglického West Hamu, naposledy ale působil na hostování v týmu MTK Budapešť. Pražané o příchodu bývalého maďarského mládežnického reprezentanta informovali na svém webu.
1: Počasí.
2: V noci na sobotu čekáme v České republice převážně jasno až polojasno, ranní minima nezvykle vysoká mezi 21 až 16 stupni. A zítra přes den opět jasno až polojasno, během dne ale přechodně až zataženo. A postupně místy, zejména v Čechách, přehánky nebo bouřky mohou být i silné. Maxima zítra mezi 31 až 36 stupni. Vítr převážně slabý, na Moravě až mírný od jihu, bude v bouřkách přechodně zesilovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 za Prahou směr Brno stále ještě počítejte s kolonou od sjezdu na Velké Popovice. Táhne se z 15. kilometru stále asi 20 až 30 minut do omezení na mostě u Šmejkalky na kilometru 24. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Teď už je tu repríza pořadu Vesele a zdravě. Přejeme dobrý večer a příjemný poslech.
1: Vesele a zdravě.
5: Jsme tu zase po týdnu a těším se na vás i na doktorku Kateřinu Cajdamovou. Patrik Rozehnal.
6: Mám to stejně, těšila jsem se velmi na vás i na Patrika Rozehnala. Dobrý den.
5: Dobrý den a valí na mě oči paní doktorka nikoliv, že by jem žourala.
6: No, ale trošku jsem světloplacha, protože tady máme teďko úplně naplno puštěné zářivky, abyste nás pěkně viděli a trošku mi to svítí do brejlí.
5: Když už jsme tady u těch očařů, jak se říká, pane doktore, stárnu a už na mě není nic v pořádku. Podívám se do zrcadla a vidím tu trosku. Uspokojte se, paní. Určitě máte v pořádku aspoň zrak.
1: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: o světle a očích si budeme právě dnes a povídat i radit v pořadu Veselé a zdravě. Někteří lidé mohou světlo vnímat velmi nepříjemně. Může zatím být třeba migréna, nošení kontaktních čoček, ale třeba taky úzkostná porucha. O světloplachosti si povídala naše redaktorka Veselé a zdravě Bára Kvapilová s oční lékařkou Lucí Frantijovou z Očního centra Praha.
1: Světloplachost obecně, řekněme, je nějaká přecitlivělost na světlo sluneční paprsky.
2: Ve filmech světloplachost trápí hlavně upíry. Pánové temnoty proto nevycházejí bez slunečních brýlí.
3: Mně se točí hlava. Ten váš strýc má místo krve brandy.
2: I u nás smrtelníků se ale projevuje slzením očím, žouráním či poruchami soustředění.
1: Musíme rozlišovat, zda se jedná o světloplachost z důvodu, že to je světlejší typ člověka, má světlejší fototyp, světlé oči a je obecně citlivější na světlo, a nebo zda se bavíme o světloplachosti jako průvodním příznaku nějakého onemocnění, jako může být nějaký zánět spojivek, syndrom suchého oka například. A v takovém případě jsou ty příznaky samozřejmě dočasné.
4: Může nám ublížit, když se budeme dívat přímo do slunce?
1: Může. V takových extrémních případech může vzniknout i poškození sítnice, centrální části sítnice, to se nazývá solární makulopatie, a je to stav, který nám může i zhoršit zrakovou ostrost.
4: Můžeme si ty oči poškodit nějakým překvapivým způsobem?
1: Co se týče světla, můžeme si způsobit závažné onemocnění rohovky, pokud se díváme na horách přímo na sníh. Protože odrazem světla od sněhu může vzniknout takzvaná sněžná slepota, což je docela vážný zánět rohovky.
4: My vlastně v běžném životě spíš tedy než s tím ostrým odrazem světla od sněhu se setkáme s počítačovou obrazovkou. Ta má asi velký podíl na tom, že máme unavené oči a mžouráme do světla.
1: Tam je zásadním faktorem i to, že si způsobujeme takzvaný syndrom suchého oka. Když se díváme dlouho do toho monitoru, méně mrkáme, ten slzný film není tak dobře obnovován, navíc často sedíme v nějaké klimatizované místnosti, takže si pěkně zakládáme na problémy spojené právě se syndromem suchého oka.
4: Když je někdo světloplachý, dá se to léčit?
1: Pokud by se jednalo o příznak nějakého zánětu nebo právě syndromu suchého oka, tak samozřejmě tam máme způsoby, jak pacientovi ulevit. Pokud se jedná o nějakou, řekněme, zvýšenou citlivost na světlo, doporučujeme kvalitní sluneční brýle, a to samozřejmě i z důvodu ochrany sítnice, a potom eventuálně aplikaci takzvaných umělých slz pro takovou úlevu těm očím.
5: Veselé a zdravě.
6: No, já bych jenom dodala, moc děkujeme paní doktorce za krásné vysvětlení, že vlastně světloplachost, ta takzvaná fotofobie, nesnášenlivost světla, je relativně častý příznak a může to být úplná banalita, nějaká drobnost, ale může to být něco docela vážného. A paní doktorka mluvila o tom, že nemáme koukat do slunečního světla.
0: Ano.
6: My to denní vidění fotopické vidění je barevné, zajištěné hlavně čípky a vnímáme jas od 100 kandel na metr čtvereční. A maximum pro to, abychom to oko nezatěžovali, je zhruba 1000 kandel na metr čtvereční, čili 10x víc.
0: A teď co vydává takovýhle jas?
6: Například televizní obrazovky nebo nějaké to světlo, co jste tady teďko na mě svítili, ale sluneční světlo v poledne v létě může být až 100x vlastně víc. To znamená, je to nějakých 10 000 kandel na metr čtverečních a to už vypálí tu makulu.
0: To je 100x víc, než jsme schopni unést.
6: Než začínáme vidět denní vidění.
0: Aha.
6: Protože noční vidění, které je zajištěné pouze tyčinkami, tak vnímá jas 10^-3 kandel. To znamená, to je jako kolik to je 10^4, čili 10 000x méně, než vnímají ty naše čípky, ale vnímá to jenom v noci a to vidění je černobílé. A tudíž, když nás například oslní protijedoucí auto, tak vlastně dojde k tomu, že můžeme si poškodit sítnici.
0: Když říkáte, že v noci vidíme jen černobílé,
6: no,
0: Znamená to, že to je díky těm tyčinkám, které to jsou schopny zajistit, je možné, že tma je barevná?
6: Je možné, že tma je barevná, ale my vidíme viditelné světlo vlastně v určitých vlnových délkách, což je 400 až 700 něco, čeho to je nanometrů, takže to je ta oblast viditelného světla. Ale samozřejmě jako určitě různobarevná může být a ty upíři tam možná jsou, co my víme.
0: Doktorka Kateřina Cajdamlová, pořad Veselé a zdravě. Dnes se tedy na téma světloplachost a rozebereme to i za malou chvíli v našem vysílání.
5: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Vysíláme pořad Vesele a zdravě na téma světloplachost. Připomeneme si to i s posluchači a našimi básníky.
1: Zdraví Mirek z Mladé Boleslavy. Prifukální nitrooční čočky v očích mám. S radostí se jimi na krásy světa dívám. Nevadí mi ostré světlo ani mírné stíny. Svět je pro mě jiný jasný dní.
2: Zdraví Petr. Záznamník se rozcá strachy, že bude též světloplachý. Oprávněný strach má věru. Stále žije jenom v šeru.
3: Moc děkujeme oběma básníkům, zejména panu Petrovi, za to, že vlastně oslovil naše téma krásně a dokonce nám řekl jednu z malých příčin světloplachosti, což může být, že člověk odvykne. A já to velmi často slyším.
0: To není, že by si ulevoval, aby to přežil, odvykne. Ale on si odvykne tím, že je v šeru.
3: No, třeba lidé, co mají noční služby často, tak opravdu bývají v denním světle světloplaší častěji. Čili náš záznamník klidně může být světloplachý. Jak jsem říkala, jde o relativně častý příznak světloplachost. Ta mírná se projevuje, že přimhouříme v oči při pobytu v silně osvětlených prostorách, zatímco u těch závažnějších se mohou objevovat migrény, různá onemocnění očí se takhle projevují, ale také vážné věci jako onemocnění mozku. Čili nejenom k očnímu, ale i k neurologovi by bylo
0: dobré. Může to být, že v současnosti třeba i těch problémů přibývá právě proto, že na sebe svítíme nejenom skrz ty obrazovky, ale jsou to světelné reklamy, ano. Přesvětlené výlohy, obchody, ano. Zastávky, taková prostě, že tím budeme trpět víc a víc.
3: Patriku, říká se tomu, že jsme obklopeni světelným smogem, který je i v noci. Dřívější doby, kdy jako jediný, co člověka budilo ze spaní, bylo úplňkové světlo, které vlastně bylo jako zvýšená světlost. Mimochodem je to velmi zajímavé, protože to je odražené sluneční světlo. A my, kdybychom koukali z vesmíru na slunce, takový kosmonaut, kdyby se kouknul jako na sluníčko z okna bez filtru, tak okamžitě oslepne, protože my jsme říkali, že naše čípky jsou citlivé od 10 na druhou kandel na metr čtvereční a to slunce má 10 na devátou kandel. To znamená, že my tím, jak vlastně se snaží ty reklamy a všichni tyhle připoutat naší pozornost, tak můžeme mít taky zrakovou únavu. A víc bohužel trpí lidé modroocí, jak říkala paní doktorka, čili to je fakt problém, protože proto v té Africe mají všichni oči tmavohnědé, protože aby do té sítnice a přes sklivec nešlo tolik toho ultrafialového záření, no tak to tělo se brání.
0: Jsou nějaké stupně té světloplachosti? Klasifikujete si to?
3: Dobrá otázka, tak já nejsem oční lékař, ale já jsem žádné stupně nenašla. A pravděpodobně ta světloplachost je subjektivní příznak a u těch subjektivních příznaků ta objektivní měřitelnost na to prostě nemáme dost těch zkoumaných.
0: A co teď dělat? Máme se uklidit do šera, do tmy, nevycházet na slunce, brát si brýle? Co dělat, když jsme takto citliví?
3: Zaprvé by bylo fajn zjistit, proč to máme, protože, jak jsem říkala, může to být onemocnění očí, to říkala i paní doktorka, to je zánět spojivek nebo abraze neboli nějaké poranění rohovky nebo nějaký problém s bělimou nebo se sklivcem, ale může jít o centrální problém, to znamená zánět mozku nebo zánět mozkových plen a v tom nejhorším případě teda krvácení do vlastně těch plen. A to je velký problém, to znamená, když se světloplachost objeví náhle a ještě spojená s bolestmi hlavy, tak honem rychle k doktorovi, klidně do nejbližší nemocnice. Protože to může být banalita, ale může to být závažná věc. A u migrén je světloplachost jedním z diagnostických příznaků.
0: Na problémy takové, to kdy mžouráte oči a jste citliví na to světlo, tak jste se ptali i dopředu přes stránky veseleazdravie.cz. Využili jste i telefonního záznamníku a my se těmto dotazům budeme věnovat už za malou chvíli a později i těm, které položíte živě v našem vysílání.
4: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
5: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
4: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
6: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
4: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Doktorka Kateřina Cejdnulová, Patrik rozehnal ve studiu Veselé a zdraví a dnes téma světloplachost. Na tohle téma jsme vyhlásili i možnost položit otázku, o svém problému pohovořit nebo něco napsat. Využili jste i stránky veseleazdravie.cz, co jsme tam tedy našli,
1: paní doktorko? Ano, paní Jana píše, světloplachost mám 5 let po operaci šedého zákalu. Při slunci nosím kvalitní sluneční brýle, při denním světle brýle bez dioptrií s mírným zastíněním, samozabarvující nevyhovovaly, vysvětlím proč. Kapala jsem umělé slzy, je to jako když nekapu, oči neřežou, jako by v tom světle plavali. No, paní Jano, tohle je bohužel někdy důsledek výměny té čočky, protože v okamžiku, kdy my máme šedý zákal, tam taky záleží, jak dlouho vlastně vy jste ho měla, tak ta sítnice na chvilku odvykne tomu jasu,
0: ano,
1: a proto se někdy doporučuje do té vyměněné čočky si nechat udělat žlutý filtr. Takže to už teďko nejde, protože už to máte vyměněno, takže ty brýle, a je logické, že ty samozabarvující nevyhovovaly, protože tam je vlastně, jako kdybyste byla víc citlivá na to světlo tím, že tam chybí ten filtr. Ona totiž, ta stará čočka, na sebe nachytává bílkovinu z toho sklivce, takže je sama taková zažloutlá, a čím jsme starší, tak tím víc vlastně filtruje to světlo.
0: Aha. Operaci šedého zákalu asi prodělal, zdá se, posluchač, který nám nechal dotaz na záznamníku.
2: Dobrý den, tady posluchač z Mariánských Lázní. Prosím vás, já mám problém s očima. Před 6 měsícima jsem byl na operaci šedého zákalu a po 6 měsících mám pořád nejasný a rozmazaný pohled. Večerně bolí oči a pálí. A doktorka mi tvrdí, že oči mám v pořádku, ale furt nevidím. No, špatně vidím. Je mi 74 let. A tak začínám už být z toho tak nějak lehce vlastně řečeno smutnej. Jestli by mi řekla asi zhruba, co mě čeká, jestli se to zlepší ještě nebo nezlepší, nebo jak to bude pokračovat.
1: Tak vzhledem k tomu, že pán říká, že to je 5 roku po té operaci, tak já bych ještě zašla na to pracoviště, které tu operaci dělalo, a zeptala bych se na to. Někdy může být problém mírná abraze rohovky, to znamená jako trošku poškrabání, protože jakmile se dělá ta operace, tak ta rohovka se musí vlastně narušit a musí se tam šahnout do toho pouzdra, pro tu čočku. Pak by to mohlo být taky to, že tam nemá ten žlutý filtr. To teda doporučuji všem, kdo půjdou na operaci šedého zákalu, tak se přesně informovat a radši si trošku připlatit, protože se tím výrazně omezí světloplachost poté. Jo. Oni ne vždycky to říkají, já bohužel mám taky udělanou operaci a neřekli mi to, a tak nemám ten žlutý filtr. A trošku toho lituju, protože vidím všechno víc do fialová. Mě to jenom změnilo barevnost vidění, ale takže doporučuji.
0: Jakou mám barvu, paní doktorko?
1: No, takovou do fialova. Avatar trošku, no. Ne, dělám si legraci, já už jsem si zvykla, ale mám ty zabarvené brýle s tou vlastně filtrací, no. Tady bych opravdu doporučila zajít na to pracoviště a zeptat se jich, protože oni vědí, s čím tam ti lidé chodí a co s tím.
0: Ptát se můžete samozřejmě dál i vy. Teď otevíráme naši telefonní linku sem do studia, kdy budeme řešit právě vaše problémy se světloplachostí, s tím, že mžouráte oči, není vám dobře na přímém světle nebo intenzivním světle. Ptejte se, využijte toho, linka je vám k dispozici.
3: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Bonny M. ve vysílání Českého rozhlasu. Veselé a zdravě pořad, který dnes řeší světloplachost. S vámi po telefonu připomínám tu linku sem pro vaše dotazy. 731 800 900 a někdo tam je teď s námi. Dobrý den.
1: Dobrý den, posloucháme.
2: Dobrý den, zdravím vás, paní doktorko, zdravím samozřejmě pana Rozehnala.
0: Děkuju.
2: A prosím, mám takový dotaz. Já mám degenerativní onemocnění sítnice, říká se tomu lidově pigmentoza, degenerativní pigmentoza.
1: Jasně,
2: nebo tak,
1: ano.
2: Jak se to jmenuje. A ještě navíc se mě udělal na středu, kdy už mám jenom zbytkové vlastně téměř maličko vidění, ještě se mě vytvořil šedý zákal. A
1: jasně.
2: Navíc ještě občas se mě dělá cistojení makulární edem na sítnici. Ano. Já jsem chtěla poprosit, protože když jdu ven, tak já musím mít prostě strašně vadí slunko, velký světlo. A já jsem se ptala na ty zabarvovací brýle a oni mi řekli, že existuje nějaký rychlo zabarvovací, ale zase jsem to nemohla nikde sehnat. Prosím, neměla byste nějakou radu, jak zmírnit moje problémy, abych aspoň trošinečku si uchovala ještě to nic, co vidím.
1: No,
2: moc vám děkuji za odpověď.
1: Tak
2: moc
1: já
2: děkuji.
1: Mám s dovolením pár ještě doplňujících dotazů. Můžu se zeptat, ano. Jestli váš oční lékař doporučoval něco na léčbu těch dvou situací, to znamená na tu léčbu toho šedého zákalu a na tu léčbu té degenerace pigmentózní?
2: Tak na tu degeneraci to mě říkají, že nic neexistuje.
1: Ano.
2: Protože to
1: takže to já si taky myslím, to zatím, no,
2: ano,
1: bohužel.
2: Ano, chodila jsem na infuzní léčby a to byly jenom podpůrné léčby, jo. Ale nebylo to, že by se to jako vylečilo.
1: A na ten edem té makuly, tam vám dávali nějaký laser nebo něco?
2: Ne, ten edem se objeví, pak se zase jakoby ztratí, tak já nevím, jestli je to na reakci třeba nějakého imunitního systému, nebo
1: to by
2: nevím,
1: mohlo
2: čím,
1: být.
2: To, že se prostě, že se objeví a pak zase prostě tam není.
1: Jo, vy jste nevypozorovala, kdy se objeví a co to může způsobit?
2: Já to nepoznám. Já
1: dobře.
2: To nepoznám, když kdo se mě podívá na tu sítnici, když mě dělají třeba OCT vyšetření,
1: ano.
2: Nebo i tak je to prostě vidět, že tam ten
1: jasně,
2: otok je,
1: jasně.
2: Ale takhle pouhým okem, jako když se dívám, tak nepoznám vlastně
1: Rozumím. Rozdíl,
2: kdy tam je a není.
1: Kdy není, jasně. A s tím zákalem říkali, co tedy?
2: No, pan doktor mi říkal, že je možný, že teď vlastně nic, protože já už mám ten zrak opravdu moc špatný, ale říkal, že do budoucna během nějaký výhled nějakého 2-3 let, že možná budu muset podstoupit prostě to odstranění toho zákalu, protože by mě vlastně potom bych měla větší podstatně problémy, než mám teď, abys mě to nespecifikoval, tak já vlastně nevím.
1: Mě by zajímalo, proč vlastně se na to čeká. Tady úplně tomu nerozumím, protože v dnešní době, když se dělá výměna čočky, tak se vlastně spíš to dělá rychleji. Čili já bych možná doporučila zajít si na druhý názor, na nějaké pracoviště, kde se dělají operace katarakty a nechat se vyšetřit tam, aby oni se svými zkušenostmi s operacemi vám řekli, jestli jste na to vhodná nebo ne.
2: Ano.
1: Jo.
2: Moc vám, paní doktorko, děkuji.

0: Držím palce a ty rychle samozabarvovací zase do nějakého většího města, bych se zeptala.
1: Doporučuje tedy doktorka Kateřina Cajdemlová. Přešaltujeme na další telefonát číslo 731 800 900. Kdo tam je? Kdo se v této chvíli tedy ptá v pořadu Veselé a zdravě na problémy se světloplachostí? Dobrý den.
2: Dobrý den, paní doktorko. Tady...
0: A někdo má puštěné rádio.
1: My vás přerušíme. Poslouchejte, prosím.
0: Neslyšíme, když je tam ozvěna z rádia.
1: Vypněte si rádio.
0: Dobrý.
2: Prosím vás, dobrý den, tady Ludmila Uherské Hradiště. Prosím vás, pěkně, mám jeden dotaz. Já jsem byla na operaci šedého zákalu.
0: Ano.
2: Ale je to rok a půl, ale teďka se mě krásně jsem viděla, protože jsem měla 6
0: a zase se to zhoršilo. Jasně.
2: Teď mám 2,5, ale ne, já vám chci říct, že já jenom čistě při čtení, když čtu jeden řádek, druhý, už na tom druhém řádku se mě ty čísla, ty slova spojují prostě.
0: Jo, chápu.
2: Ty písmena špatně
0: Promiňte.
2: Vidím, se mě to rozdvojuje.
0: S dovolením doporučuju, protože po operaci šedého zákalu se někdy zjizví pouzdro té čočky a velmi jednoduchou laserovou operací, která je opravdu to udělá bz a je pokoj, se rozruší vlastně jizvy, co se tam udělali. To znamená, já bych první zašla na to pracoviště a řekla bych jim, dobrý den, mám tenhle problém, koukněte, jestli náhodou není potřeba rozrušit ty...
1: Oni už by věděli.
0: Oni už budou vědět.
1: Tak zkuste tak to řešení, jo? Jsem rád, že i tady jsme mohli, nebo byli schopni trochu poradit
0: snad.
1: A nasměrovat snad.
0: Ano.
1: Dál se můžete ptát i vy ostatní na telefonním čísle 731 800 900. Dnes řešíme světloplachost.
3: Vesele a zdravě. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Snad jsem

0: Ocitáte se opět i ve vysílání se svými dotazy na telefonním čísle 731 800 900 a ptáte se na problémy s očima, kdy vám přílišné světlo třeba vadí, žouráte oči a tak podobně. Ptáte se doktorky Kateřiny Cajtamlové, kdo teď?
1: Dobrý den, tady posluchačka z Prahy a já jsem takhle jenom chtěla říct, že jsem byla taky na operaci šedýho zákalu, je to teda 11 let, ale vidím pouze zbytky vidění na jedno oko. 41 let nevidím na pravé oko a taky mě operovali šedý zákal. Měla jsem minus 19 a teď nosím brýle minus 2.
2: Jo, to znamená, že oni vám dělali korekční čočku, dali vám čočku s dioptrickou korekcí?
1: Ano.
2: Jasně. No, samozřejmě to, že se vám výrazně zlepšil zrak, je velký pozitivní efekt, ale samozřejmě ne všechno jde úplně jako zlepšit. Já jsem se snažila tady vysvětlovat i během písničky, že krátkozrakost je vlastně problém, kdy je větší bulbus než běžný a tam může být víc trošku komplikací, bohužel. No.
1: Ale no, ještě mám operaci glaukomu, no, ale to je v roce 80.
2: Zelenej, jasně.
1: Ano,
2: no,
1: ano.
2: A kapete si.
1: Kapete. Motol, nebo tak,
2: ne, jo, tak moc držíme palce, aby ten zrak vydržel, no, zrak 70% našich věmů, to je strašně důležitá věc. No.
0: Další dotaz, telefoní v našem pořadu Veselé a zdravě k tématu světloplachost. Vítejte.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Jana z Prahy. Prosím vás, já jsem po operaci šedýho zákalu na obou očích, to mi vydrželo roka 3/4, tak jsem byla znova, pak jsem měla pořád záněty ve očích. Prosím vás, chci vám dát radu všem, teda studenej obklad na oči. Několikrát za den džínku namočit třeba, nebo na 2 minuty do lednice, úplně nádherná úleva fakticky. Venku teda chodím s brýlemi, tmavými, ale je to bezvadný.
2: Ale ty a nemáte zánět spojivek? Protože takhle studené výrazně pomáhá při zánětu spojivek.
3: Já jsem měla ty záněty, to bylo hrozný, kapky mi nezabíraly.
2: Aha.
3: Já jsem byla po druhý, teda to bylo na podzim.
2: Ano.
3: A do ledna, do února jsem pořád měla záněty, vůbec mi to nepomáhalo.
2: Helejte, a nějaká antibiotika neskoušel vám někdo dávat,
3: ano,
2: jako celkově?
3: Ano, antibiotika jsem měla, zvlhčovací ty kapky, jo. Ty slzy a všechno
2: nejde
3: možný.
2: To.
3: Ale ten obklad
2: Dobré.
3: Na ty oči úplně bezvadný.
2: Dobře.
3: Několikrát za den a je to zadarmo. No.
2: No tak děkujeme za radu a všem doporučujeme vyzkoušet.
0: Další telefon, další dotaz. Dobrý den.
4: Dobrý den.
2: Dobrý den.
4: Já bych se chtěla zeptat paní doktorky, jestli by tak hodná, že jsem po operaci obou očí šedej zákal, pravý oko je ještě předtím operovaná sitnice protržená a chtěla bych jsem se zeptat na takovou věc, kterou vlastně mi nikdy nikdo nevysvětlil. V roce 2019 jsme jeli v noci s manželem autem a proti nám jeli auta a já viděla normální světlo od auta. Před Frýdkem se stalo to, že normálně z ničeho nic, když to jelo další auto, tak jsem viděla obrovské světla.
2: Mm-hmm.
4: A zůstalo mi to od toho roku 2019 pořád, že večer nemůžu jako třeba zjezdit autem nic, protože ty světla jsou obrovské.
2: No jo, ten problém vlastně, když nás oslňujou ty světla proti jedoucích aut, tak ten problém je, že vlastně ono se večer začne dělat jiné vidění, než je přes den a v okamžiku, kde nám to osvítí to protijedoucí auto, tak se zapojujou čípky, které normálně v noci jako nekoukají, ale nemusí se zapojit tak úplně rychle a může dojít vlastně k oslnění té sítnice. To je to, jak říkala paní doktorka, nedívat se do slunce.
0: A může se to
2: ale
0: takhle nějak změnit, intenzivnit? Třeba
2: no může,
0: věkem?
2: No, může. Jako, že je to vlastně jako vypálení trošku té sítnice, no, je to průšvih.
0: Je to nepříjemné,
2: no.
0: A může se to stát tady?
2: Může, no, je to, já nevím, co s tím, já jednak nejsem oční, nikde jsem to úplně nenašla, ale nejste první, kdo si na něco podobného stěžuje. Prostě není úplně dobře, když nejsme řidič, tak vlastně koukat do těch světel, ach jo.
0: Nejčastější chyby při světloplachosti nebo jak se léčí a co dělat, to ještě doufám stihneme probrat s doktorkou Kateřinou Cajdamovou v závěrečném povídání, které nás čeká za malou chvíli.
5: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen, každý všední den, od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Závěrečné povídání ve Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamovou na téma světloplachost. Ty nejčastější chyby s tím spojené, paní doktorko.
1: No, co se chyb týče, tak nejčastější chyba je, že dlouho koukáme do monitorů a nemrkáme. To velmi často vede k světloplachosti, syndromu suchého oka. Paní Markéta se ptá, že dcera má migrénu, takže tady je důležité konzultovat neurologa, protože světloplachost je u migrén velmi častým příznakem a někdy je potřeba i psycholog, aby ten člověk vlastně se nebál. Jinak teda brýle, které by vlastně stlumovaly obojí jas, to je velký problém. Slyšeli jsme, že paní to nemůže sehnat, schání dlouho vlastně ty, co se rychle samozabarvují, čili tady je důležité pátrat, ptát se v optikách, zkoušet různě, zajít na různá pracoviště a zkoušet to. Jinak oční kapky na zmírnění zánětu, antibiotické kapky pomáhají proti těm zánětlivým situacím, umělé slzy proti syndromu suchého oka. A v okamžiku, kdy to nepomáhá nebo to vzniklo naráz, tak utíkat nejenom na oční, ale zajít klidně na neurologii, protože zánět mozkových blan, zánět mozku nebo krvácení, zejména ve starším věku, může vést k akutní světloplachosti a je důležité to teda řešit s neurologem.
0: Preventivní nějaký opatření, aby to vůbec nepřišlo? Dá se to podědit?
1: No, asi moc ne, pokud teda máme ty modrý oči, tak to snad jediné by bylo, co se dá jako podědit, ale je důležité vlastně dbát na hygienu kolem očí, pozor na různé líčení složité, protože to může vést k zánětům spojivek, což vede k světloplachosti. No a vyhnout se samozřejmě kontaktům s lidmi, kteří nějaké takovéhle potíže mají, abychom se od nich nenakazili. No.
0: Radí na závěr dnešního setkání tady v Českém rozhlase v pořadu Veselé a zdravě doktorka Kateřina Cajdamlová. Její rady i z těch předchozích dílů najdete na webu veseleazdravie.cz. Můžete být i našimi fanoušky na Facebooku, ať vám nic neunikne, víte všechno dopředu a navíc rady ještě další a další navrh k tomu, co řešíme ve vysílání, tedy facebook.com/veseleazdravie. Paní doktorko, děkuji, ať se daří, hezký víkend.
1: Vám taky a nekoukejte do sluníčka, má být strašně silné.
0: Ano, poslouchejte rozhlas.
2: Veselé a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Každá bouře, co se přežene, někdy bolí, to ne, že ne.
1: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými, rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas. Český rozhlas, zprávy.
2: Do České republiky dorazí o víkendu bouřky, mohou být velmi silné. Liberečtí celníci odhalili nelegální sklad kratomu. Na jižní Moravě začíná samozběr česneku. A počasí v Česku zítra slunečno, později hlavně v oblasti Čech, místy přehánky i bouřky. Maxima vysoká kolem 33 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. V části České republiky se mohou v sobotu i v neděli odpoledne a večer objevovat silné bouřky. Vyplývá to z aktuální výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu. Doprovodí je přívalový déšť, také kroupy a vítr. Upřesní meteorolog Miloš Dvořák.
3: V sobotu a v neděli se v odpoledních a večerních hodinách budou zejména v Čechách místy vytvářet silné bouřky, doprovázené přívalovými srážkami kolem 40 mm, ojediněle i více, nárazy větru kolem 75 km za hodinu a kroupami.
2: Kvůli velké vlhkosti bude v České republice zároveň hodně dusno. Meteorologové už dříve vydali výstrahu před vysokými teplotami. Ty by na většině České republiky měly přesáhnout 31 stupňů Celsia, někde i 34 stupňů. Celní správa odhalila v Libereckém kraji nelegálně uskladněný kratom, informuje o tom na síti X. Liberečtí celníci v provozovně zajistili více než 45 kg látky. Pomohl jim v tom speciálně vycvičený pes. Podle celní správy neměl subjekt k nakládání s psychotropní látkou povolení od Ministerstva zdravotnictví. Podle seznamu ministerstva má v České republice takovou licenci 100 firem a podnikatelů.
4: Kratom pochází z tropické rostliny a používá se jako prášek. Při jeho užívání hrozí vznik závislosti a předávkování. Mezi nejčastější negativní účinky látky patří pohybový motorický neklid, zrychlené bušení srdce, zvracení a zmatenost. Policie eviduje za loňský rok v Česku 17 úmrtí v souvislosti s užíváním kratomu. Předloni byla taková úmrtí 2. Z Liberecka Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
2: Na jižní Moravě začíná sezona samozběru česneku. Už zítra se mohou zájemci vydat například na farmu ve Velkých Bílovicích na Břeclavsku a příští víkend se přidá také další farma v Kuřimské Nové Vsi na Brněnsku. Podle pěstitele Daniela Langa letošní úroda vystačí maximálně na 2 týdny samozběru.
5: Úroda bude určitě slabší o něco, protože bylo strašné sucho na jaře u nás. Během 2-3 měsíců, tak tady u nás spadlo jenom nějakých 24 mm dohromady. I když jsme potom začali zalívat, tak to prostě bylo pozdě a mělo to na to docela velký vliv, ale jakože kvalita bude dobrá. Sport.
2: České volejbalistky na turnaji Ligy národů na Filipínách prohrály také ve svém třetím zápase. Po porážkách s Itálií a Spojenými státy podlehly 0-3 na sety také Japonsku. Turnaj v Manile uzavřou české volejbalistky v neděli proti výběru Dominikánské republiky. Počasí. V noci bude jasno až polojasno, ranní minima většinou mezi 21 a 16 stupni a zítra přes den slunečno a velmi teplo. Má být jasno až polojasno, během dne přechodně až zataženo, postupně místy, hlavně v oblasti Čech, přehánky nebo bouřky i silné. Maxima mezi 31 a 36 stupni. Vítr převážně slabý, na Moravě až mírný od jihu, v bouřkách ale může přechodně zesilovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D35 opatrně nedaleko Olomouce ve směru do Ostravy za odbočkou na Nemilany na kilometru 274 stojí porouchané osobní vozidlo a blokuje odstavný pruh. Projíždějte opatrně, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Začíná country dostavník Mirka Černého. Příjemný poslech.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Sugestivní melodie, kterou v roce 1968 přivedla na desky a zejména do slavného filmu Easy Rider, bluesrocková parta Fraternity of Men pod názvem Don't Bogart Me. Do češtiny ji suverénně transformoval Vladimír Poštulka a Pavel Bobek podle něj poslušně zpíval Pojď stoupat jak dým. Premiérově na svém prvním novinkovém albu, které se po 47 letech vrátilo mezi letošní novinky. O rok později se v texaském Houstonu narodila Sunny Michaela Sweeneyová a s letošní reprízou Pavlova alba nabídla kolekci Married Alone.

Roxany Sweeneyová a z jejího v pořadí pátého solového alba Made Alone, úvodní svaž mě Tie Me Up a pak s písničkou věnovanou tulákům let mé zastavení v první kolekci plzeňské party Čáry Máry. Docela nedávno se mezi letošními novinkami objevilo její druhé album. Jmenuje se O kus dál a s Janou Hlaváčkovou tady najdete i poetickou Sněžím.

Oksany Svínejová a detailní meditace na téma, jak by to bylo snadné, kdyby loučení bylo stejně lehké jako uvítání. Easy as hello, stu písniček, které vložila do sestavy svého v pořadí pátého alba Married Alone.

Dnes už dobře zakódovaný PF Band Petra Fremera a z jeho nejnovějšího v pořadí už třetího alba Dobrý lidi u sebe mám, které vyšlo před pár týdny, Zítra zamává nám den. A ještě jednou do zbrusu nové kolekce O kus dál, kterou čerstvě nabízí Filip Čenda Kratochvíl, houslista Jindřich Zbyšek Obst, basketaristka Kristýna Vrbová, Jana Hlaváčková a Jan Hans Sochor, tedy současné plzeňské čáry máry a nahrávka v cíli.

Wasting One on You, další zastavení 12-dílné sestavě čerstvého alba zanedlouho 46-leté absolventky fakulty Public Relations Západotexaské univerzity Sunny Michaely Sweeneyové, která sice diplom získala, ale zatím jej na své životní cestě nikdy nevyužila. Její čerstvé album Married Alone je zatím jejím nejsilnějším pokusem proniknout mezi současnou elitu.

0: Petr Dostavník, Mirka Černého.
1: Zbyli jsme tam jen ona, on a já. A já si řekl, v páru se končí. Konec konců, zkusit se to dát.

Pavel Bobek a z letošní reprízy jeho 12-dílného alba Ve tmě dál cestová, které vyšlo v roce 1975 výhradně na vinylu, Muž na konci světa a pak Lamentace je víc všedních dnů než svátků, jako doplňky do celkového počtu 21 snímků čerstvé edice. A ještě jednou do Houstonu za Sunny Sweeneyovou a písničkou Odchod je mé druhé jméno, Leaving is my middle name.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Čekám na svůj nákladák, co mě vezme dál. Jedu dál, i když už nemám s kým. Na cestách, kde v dešti sní, tolikrát jsem stál. Každý kámen zblízka prohlížím.

snad ze mě zůstal kus. Vzpomínám si na každý z těch dní. Vzpomínám na chvíle, kdy jsem byl

Klasika Krise Kristoffersona Me and Bobby McGee, proměněná textem Vladimíra Poštulky Na chvíle, kdy se byl s ní. Tak, jak ji kdysi dávno naspíval Pavel Bobek se skupinou Shut Up Františka Ringo Čecha, s níž po odchodu country beatu Jiřího Brabce pravidelně válčil v pořadech Jirky Grossmana a Slávy Šimka na scéně divadla Semafor. Stejně jako celé album Veď mě dál cesto má, a tedy i stále prapodivně svěží Nedělní ráno. Díky všem, kteří jste i dnes byli se mnou, hezký zbytek večera a sladkou dobrou noc.

Když jsem snídal čbánek piva, ještě zdálo se, že divnou příchuť má. Když jsem spláchl chladnou vodou, z očí sny a z tváře závoj šedivý. Řekl mi pohled pouhý z okna.

0: tyhle chvíle nedělní. Kéž mi zvony hraní písní na prášek srdce rozmělní.
1: Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den, od pondělí do pátku v 9 hodin večer, a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: velkém úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas zprávy.
2: Policie pátrá po karvinském primátorovi Janu Wolfovi, hrozí mu vazba. V Praze začala stavba druhé části metra na lince D. A počasí v Česku zítra slunečno, později hlavně v Čechách místy přeháňky i bouřky mohou být silné a maxima vysoká kolem 33 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Policie vyhlásila pátrání po primátorovi Karviné Janu Wolfovi. Ten je od března mezi obviněnými v rozsáhlé fotbalové korupční kauze. Národní centrála proti organizovanému zločinu uvedla, že Wolf měl z pozice jednatele městského fotbalového klubu Karviná ovlivňovat s pomocí úplatků výsledky zápasů. Olomoucký vrchní státní zástupce Radim Dragoun Českému rozhlasu řekl, že pro Wolfa navrhli vazbu, aby nemohl mařit vyšetřování.
3: V jedné z trestních věcí souvisejících s korupcí a s podvodným sázením na sportovní zápasy státní vrchního státního zastupitelství v Olomouci na základě nově zjištěných skutečností shledává u některých již dříve trestně stíhaných osob vazební důvody podle paragrafu 67 písmeno B trestního řádu. Jedná se tedy o takzvanou koluzní vazbu.
2: Wolfův obhájce Filip Petráš postup policistů kritizuje s tím, že Wolf odjel na předem nahlášenou zahraniční dovolenou. Sám Jan Wolf to odpoledne potvrdil a na Facebooku napsal, že se do práce vrátí příští týden. V Praze dnes začala výstavba druhé části metra D. Úsek z Olbrachtovy na Nové Dvory měl původně navázat přímo na první etapu výstavby. Spory kolem veřejné zakázky ale způsobily zpoždění více než 2,5 roku. Dělníci zhruba za 6 let vybudují 3 nové stanice, vyrazí traťové tunely a instalují všechny potřebné technologie. Podle mluvčího pražského dopravního podniku Daniela Šabíka jsou celkové náklady více než 30 miliard korun.
4: Za 2 měsíce začneme už s prvními ražbami na tomto úseku. A to bude ražba přístupového tunelu, zhruba 300 metrů dlouhého přístupového tunelu.
2: Podle současných plánů by první vlaky měly mezi Pankrácí a Novými Dvory vyjet ve druhé půlce roku 2032. Ve Vysokém nad Jizerou dnes začala letní výstava betlémů. Výběr z více než 25 leté sbírky uvidí návštěvníci v chaloupce pod kopcem. Sbírka má zhruba 500 betlémů. Kromě českých jsou v ní také betlémy například z Afriky, Jižní Ameriky nebo Polska. Na nejzajímavější rodinný betlém, který vznikl za druhé světové války, vzpomíná sběratel Ivan Tišnovský.
5: Pochází z Valašska, byl vyrobený v Praze. Zajímavý je na tom to, že právě s tím betlémem jsem setkal poprvé v roce 1940. O Vánocích, kdy končila válka.
2: Vzpomínková výstava betlémů potrvá ve Vysokém nad Jizerou do 6. července. Sport. Celkem 3 české tenistky si na travnatých turnajích před Wimbledonem zahrají semifinále. V Nottinghamu do něj prošly Marie Bousková a Karolína Plíšková, které teď čeká vzájemný boj o finále. V Berlíně postoupila mezi poslední 4 hráčky Linda Nosková. Nikola Bartuňková naopak vypadla po velké třísetové bitvě se světovou jedničkou běloruskou Arinou Sabalenkovou. Počasí. V noci na sobotu čekáme v České republice jasno až polojasno. Ranní minima nezvykle vysoká mezi 21 a 16 stupni. A zítra přes den opět jasno až polojasno, během dne ale přechodně může být i zataženo. Postupně místy, zejména v Čechách, přeháňky nebo bouřky a mohou být i silné. Nejvyšší teploty zítra mezi 31 a 36 stupni. Vítr převážně slabý, na Moravě až mírný od jihu. V bouřkách ale může přechodně zesilovat.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Pozor teď na dálnici D6 ve směru z Prahy do Karlových Varů. Se za Řevničovem na 41. kilometru srazilo osobní vozidlo s nákladním. Pravý pruh je tam zavřený, levým projedete bez komplikací. Tolik informace z dopravy, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Právě začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Přejeme příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Buďte vítáni, dámy a pánové. Jsem rád, že mohu v některých našich divadlech, alespoň v některých, reagovat na vaše ohlasy, e-maily a vzkazy, mezi kterými nechybí ani přání o výběr těch slavných, než kvůli přímo legendárních historek a scének z vysílání rozhlasu anebo televize. Tak zase dnes večer pro jednou na veselou notu, jak se říká. Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Když jsem vám tu nedávno nabídl humorný monolog Jana Libíčka a taky Heleny Růžičkové, napsal mi jeden z vás posluchačů. Vidíte stand-up vystoupení nebo na stojáka jako vyšité, akorát se tomu tak dřív neříkalo. To je pravda. A společné mají ty tehdejší monology nebo čtení z povídek s těmi dnešními jedno. Totiž musí se to umět, ať už ve studiu nebo před publikem. Jak ostatně v zápětí dokáží Jaroslav Štarcl, anebo taky Oldřich Nový, ten tedy v roce 1953 s povídkou stejně noblesního humoristy Achille Gregora. Jak se jim asi psalo oběma pánům a četlo o jídle a závodní kuchyni?

Tedy to neříkám, všude tak není, ale u nás tak opravdu bylo. Takový případ se u nás udál s biologickými hodnotami v závodní kuchyni. Ale jinak jsme si stěžovat nemohli, ani jsme si nestěžovali. Jídla bylo dost a rozmanité, hodnotné živiny. Na druhé straně zase opravdu jsme si nevybírali. Všecko jsme snědli, beze zbytku skonzumovali. Jednou i připálené a pak zase přesolené. Nejsme zíčkaní, to je pravda. Detaily nerozebíráme. Někde se vyskytnou takový individualisté a to, aby závodní kuchař přišel o nervy. Nic jim pod nos neleze, v jídle se ponípají a kazí jen apetit ostatním spolustolovníkům. A připálené vůbec nejedí. Nechají to. Takovým vařit, marná sláva, nezavděčíš se. Tak třeba uvaříš nějakou krmi a prohnaný strávník má apetit na jakousi docela jinou spécí. Ale nelze vařit individuálně, i špekoun má jen dvě ruce a nemůže se kvůli individualistickým přáním přetrhnout. U nás, zaplať pán Bůh, takových individualistů není. U nás závodní kuchyně prosperuje i bez individuálních specí. Od samého vzniku ještě nikdo neudělal kravál, to je na mou duši pravda. Vařila se hlavně jídla národní a žádné individuální extraburšty. Knedlíky se zelím a kus uzeného k tomu. Nebo knedlíky se zelím a karbanátek. Nebo knedlíky se zelím a kotleta. Jindy jsme zase měli knedlíky se zelím a biftek. Skutečně strava byla rozmanitá, vydatná, ale hlavně nejednotvárná. Úplná fantazie. Ku příkladu na Štědrý den. Co bylo na Štědrý den? Les, kdo by myslel, knedlíky se zelím a vepřová. Ne, ne, to bylo den předtím. Na Štědrý den byly knedlíky se zelím a kapr. Náš závodní kuchař se překonával. Jenom ne jednostranou stravu varoval. To vede k překyselení, nadbytečným šťávám a různým obtížím žaludku. Protože byl objektivní. V tom smyslu jsme také měli schůzi. Přednášel závodní lékař. O lidské stravě referoval. Předtím jsme ani nevěděli, jak je potrava důležitá. Nic jsme neslyšeli o fyziologii trávení a výměně látek. No daleko sáhlé věci, občané. Kdo se dřív o to staral? Výživa lidu a tak dále. No, hotová věda. Zvykli jsme si, pravil doktor. Všelijak si žaludek hňácat. Nejíme, pravil, uvědoměle. Ale z toho hlediska zaostale si cpeme břicho všelijakými dežiny a jinými neřády, hodnoty biologické pomíjíme, kalorií nedbáme a metabolismus máme v nepořádku. No toho bohu dík v naší závodní kuchyni není. Něco takového by se u nás ani netrpělo. My bohu díky už nejsme tak zaostalí, abychom v kaloriích měli nepořádek. Hned druhý den při obědě byly knedlíky se zelím a játra, trousili se pracovní síly do kuchyně a dotírali na kuchaře. Pověz, špekoune, dal si dost kalorií a do polévky dal si metabolismu, ale stala se taková věc, čert, aby se v ní vyznal. Kuchař dal na tabuli vývězku, že jsme se zavázali pomocí nastatku, kde máme patronát, vykopat brambory. To je pravda. A že jsme tam brigádu neposlali. No, to je taky pravda. A že tedy brambory pro závodní kuchyni nebudou. Nebyla výroba, nebude distribuce. Budou se za příkrm podávat knedlíky se zelím a tak dále. Ale dal si plavajzník. Srotili se u vývězky, přečetli, uplivli a vydali se za kuchařem. Kam na nás lezeš s distribucí, figuro, dotírají. Neovládáme snad fyziologii trávení a výměny látek? Chceš zavést nepořádek do kalorií, porušit výživu lidu? A co metabolismus? Snad nakonec metabolismus přestaneš dávat a biologické hodnoty porušíš, to divo neudávili. Ukázali mu, že si nenechají na biologii sahat, ani od kuchaře. A hned za tepla svolali schůzi, ustanovili brigádu k vykopání brambor i s kuchařem. V sobotu brigáda odjela a v neděli večer přivezla nákladní dvoutunkou brambory. Soběstačně. Vlastníma rukama biologické hodnoty ze země vyrvali. I s kuchařem. Dnes je naše závodní kuchyně biologicky hodnotná. Poučili jsme špekouna. Žádná omezená distribuce, larvolína, ale výměna látek. Nedáme si, kdo ví, jakými dežiny žaludky hňácat. Občas také kuchař udělá bramborové knedlíky. Odváží se.
ale i v těch jsou biologické hodnoty, pravil závodní lékař. No proto.

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Dnes mě není opravdu do smíchu. Natož do řeči. Nezlobte se, odcházím. Pa. Vlastně jaký pak s Bohem, jo? Jaký pak odchod, to vím. To byste mě nechali bloudit bezútěšnou silvestrovskou nocí bez honoráře, co? Naopak vy všichni musíte pozorně vyslechnout, co mě vůbec trápí. Soužír moutí, mučí, hněte. A kde mě bota tlačí? Víc výrazů jsem ve slovníku nenašel. Ano, je strašné, že není možno žít se ženami ani bez nich. Ale sakra, to mám zas na jinou estrádu, to je ke dní žen, Ano, milí přátelé, kdo se je vítr, sklízí bouři. A proto, kdo by chtěl zůstat smuten na naší dnešní veselé dožínkové estrádě... No ne. Promiňte, to jsem zase sáhl vedle. To je zase družstevní den, já to mám. Ano. Ano, vidíte, občané, jaký jsem gigantický somlař. Smolař. No, to je prosím na začátku a hned překlep, to je. Samozřejmě, jako vždycky mě to potká na třetí stránce, ano. Tedy nejsem pověrčivý, chraň Bůh. Pověry jsou hloupost, tedy. Pokud ovšem nejede 13 namazaných ve 400-dadlovém autě. Ale pevně věřím, že má smůla je původu rodového. Pratetička ze strýčkovy strany Slula Pechová, provdaná Smolíková křtěná Kazy. Šťastná to paní. Kam šlápla, tam 7 let museli meliorovat louky. Když si měla položit základní kámen ke stavbě jeslí a poštěstilo se jí pustit ho panu starostovi na nohu. Starosta se naštěstí jmenoval Kulhánek už předtím. Od té doby ovšem nepřekvapí naši rodinu ni žád nezdar. Jsme smíření se vším. Sestřenice mlada se ohne pro 4 lístek a udělá si průh. Co jiného se dalo čekat? Bratr Albín navštívil Petřínské bludiště. Za 3 dny ho našli, jak hltavě chroustá zrcadlo. Inu, stalo se stalo. A že strýc Ctirad obdržel k svátku masožravou květinu. A tak hned večer prokousla tetě Bůček. Nad podobnou prkotinou už ani nemáváme rukou. Mě tedy osobně se tak dlouho lepila smůla na paty, až jsem si musel začít kupovat obuv o 3 čísla větší a tím pádem žít na velké noze. Rozjímám o těchto věcech z ústa i zřídka, jak kdy, a uvažuji o problémech bytí. Vím, bytím se nic nespraví, tedy vy smakarenko. Na nejvejš se prodřou kalhoty. Ale mnohé záhady v bytí člověka palčivě jitří mojí senzitivní duši. Co jsem se napřevaloval na gauči i na sofa. Co jsem se naptal hvězd, pokud nebylo zataženo. Když si šofér uhelník skladu dodá uhlí do vlastního sklepa, musí si taky převažovat putny. Je lepší řezané moravské víno, než řezaný hokejový soudce na Moravě? Až se stanou všechny zdejší děti kosmonauty, přiletí k nám někdo z Marzu učit se komíníkem nebo ševcem? Proč nemůžeme vzít trpaslíka do distribuce, když ho bereme do výroby? Tam se úpěnlivě hvězd. A chodím denodenně na observatoř. Na observatoř. Ne, protože se říká obzírati. Ale nebe. To kruté nebe mlčí jako zařezané a dále nechává moje nitro rozdrásané otazníky na kadeřnicích. Na holičkách. Nestýskám si. Vím, že nejsem sám. Všude je něco, Všude se s něčím potýkají. Každý zápasí s tím bivším. Každý má problémy. I přísný vedoucí pohostinství, když se ptá zmoženého hosta. Nejste náhodou šofér?
2: Ne. Ne, pokrejváč.
1: No tak to vám ještě můžu nalejt. U Čirůvku dvakrát vyhořel jenom proto, že si otec rodiny nosil práci domů. Dělal u asfaltéru. I přítel Kustřebka si nežije bezstarostně. V novém bytě získal intimní kuchyňku jako klícku. Chce-li paní dělat nastavovanou kaši, musí ji zkrátit, aby nevyrazila dveře na balkon. A nemalé svízele jim působí i panelozvuková izolace. Kvůli tchýni. Jednou takhle po obědě tloukla špačky a na to šup tam byl zástupce spolku pro ochranu zpěvného ptactva. Pochopitelně, mají-li své potíže jednotlivci, nevyhnou se jim ani kolektívy. Okresní stavební podnik v Trdlicovaté Usni se dostal do nepříjemného konfliktu s kolaudační komisí. Nemohla zjistit v novostavbě jednu jedinkou závadu. Jak vešla, propadlo se s ní schodiště. To zase družstvo vynadil. Výroba náhradních dílů k náhradním dílům do zemědělských strojů muselo pro nedostatek náhradních dílů k strojům na výrobu náhradních dílů převzít náhradní díly národního podniku Navnadil. Ano. Ano, chystá se meziplanetární doprava. Věda triumfuje, lidstvo jása. A opět, kdo na tom bude nejhůř? Kdo? Alkoholici. Ve vesmíru nikdy nepoznají, kdy mají dost. Stav bez tíže jim nedovolí, aby spadli pod stůl. Že trpěl pro vědu Galileo, no budiš. Ale dnes? Ještě jednou mě přijdeš ve 2 hodiny v noci domů. Laje rozuřen otec dceři a uvidíš, co se stane. Tatí, sledovali jsme 3. kosmický koráb, říká Věruška. Byl právě v Perigeu. Mlč! Já ti dám astronomický kroužky. Já to potom budu živit, ne? Nic na plat. Humor je vzácné koření. A proto ji i dikobraz odměřuje jako šafránek. Jak jsem již výše uvedl, nenaříkám si. Jiní jsou na tom mnohem a mnohem hůře. Dostavil jsem se pouze proto, že mě cosi nutkalo, abych si zde před fórem odlehčil. Ten fór zní. Patronem zlepšovatelů a novátorů je Karel Hynek Mácha. Již v minulém století zvolal prorocky. Dalekáť cesta má, marnéť voláníč. I já vykonal v tyto dny velkou zlepšovatelskou túru. Moje druhé já zavelelo. Jardo, jdi do sebe, alou. Moc se mi nechtělo, nemám na to boty. Ale vzpomněl jsem si na onoho novináře, který nadepsal článek Více odvahy a pak se utíkal poradit, jestli může ten titulek pustit. Ano, nechci stále kýdat i bláto pouze na jiné. Velmi rád říznu i do vlastního masa. Mou směle rozepnout kabát, košili, nastavit svoji obnaženou hruď a zvolat, kdo si bez viny udeř. Ale šikovně. Aby mě doktor uznal.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Asi mi dáte za pravdu, že paní Dana Medřická, ačkoliv sama o sobě prý velký smíšek a milovník dobrého humoru, sama zase tolikrát v humorných skečích a scénkách v rozhlase nebo v televizi nehrála. A možná je to škoda, jak o tom svědčí ten krásný unikát Americké dědictví, napsaný snad přímo na tělo právě Daně Medřické vedle pánů Miloše Kopeckého a Eduarda Dubského. Inu, to je tak, když se potkají herci, kteří znají a přesně respektují zvolený autorský styl a taky míru gegu nebo vtipu.
2: Ano, ano, ano, pane Hubáček, dneska se váš případ projednává. Čekáme na vás. Tak tedy, vy jste paní Kovářová Karla, rozená Vejrašková, narozená v Krčicích, okres Příbram, 12.11.
3: No, nenač tyhle ty podrobnosti, pane notáři, tady podle fotky vidíte, že je to všecko úplně jasný.
2: Ano, ano, jak už se vám psal, jedná se o pozůstalost vašeho zesnulého strýce, pana Johna Vejraškova.
4: Chudák strejček. A tomu pořád nemůžu věřit, když tady v loni v létě byl na návštěvě, tak byl takovej veselej, čipernej, no, takovej mladý mi připadal.
2: Ano, ano, 76 roků, paní, jak tady čtu.
4: No dobře, ale jako mladík, kdybyste ho viděl, jako mladík. A jak mu chutnalo. Já vyvářela 12 knedlíků, flák svíčkový, šveskový knedlíky, štrůdl, no, no, jako v oposvícení. Taky jsem si musela dvakrát vyzvednout peníze z knížky. No, čekala jsem, že mi na to taky třeba nějaký ten dolárek přidá, že jo, alebo ne, on, chudák drahej, porád jenom říkal, já ti to, Karličko, všecko jednou vynáhradím.
2: Rád věřím, že byl zdrav. Podle zprávy taky nezemřel na žádnou nemoc, ale následkem úrazu při automobilové nehodě.
4: Chudák drahej, no to tady mohl být ještě léta.
3: A on měl taky auto? A to zůstalo celý?
4: Taky nemusel v jeho letech jezdit jako blázen, že jo? Jenomže oni v té Americe snad ani neumějí chodit pěšky.
2: Je pan strýc nejle, prosím, svým vozem, ale z vlastní neopatrnosti vběhl pod kola cizího auta. Řidiči byla jasně prokázána nevina.
3: No jen jestli, pane notáři, strejček už se nemůže bránit. Ale jestli tady byla pojistka?
2: Bohužel pojistka nebyla, případ byl řádně vyšetřen a svědecky doložen.
3: On nebyl pojištěný?
4: No to je nemožný. Ten dědek se zbláznil, on není pojištěný a lítá si po ulicích jak zbláznil. To je nezodpovědnost.
2: Ale abychom se dostali k věci, paní Kovářová. Jak jistě víte, jste jedinou příbuznou zesnulého.
3: Ano, ano, ano, to ano. On strejček měl jenom mě. V roce 1912 se s rodičema vystěhoval do Ameriky. Tam se tedy nikdy nevoženil, bohužel, drahoušek. Děti taky nikdy žádný neměl, jenom mě. Jenom mě.
2: Podle právoplatné závěti...
3: Jenom mě.
2: Podle právoplatné závěti může ve státech každý jedinec odkázat svůj majetek komu chce, bez ohledu na příbuzenské vztahy.
3: To snad to neodkázal všecko nějakýmu třeba útulku pro kočky. To tam jsou v módě, prej teďko v Americe
2: ne,
3: kočky.
2: Ne, nic takového se nestalo, to bych vás sem přece vůbec nezval.
3: No jo, no, já jsem taky jenom špásovala, nebo strejček a kočky. Ten měl jenom mě, my jsme se měli rádi jako otec s dcerou.
2: Ale pokud jsem vyrozuměl z této zprávy, viděli jste se poprvé při jeho loňské návštěvě v Praze a předtím jste o sobě nevěděli.
3: No to ano, to jo, ale já jsem na něj myslela denně. Denně. A když v loni na jaře přijel, prohlásil se jako příbuzný, to já jsem ho popadla. Ne, do hotelu, vyloučeno, u mě musel bydlet. A měl se jak v bavlnce, já ho hejíčkala, já s ním na Hračana, do Vikárky, no kam si vzpomněl? Já si byla pomyslela, že tady teďko takhle budu sedět.
2: Zmínil se vám někdy váš pan strýc o jistém panu Hubáčkovi?
3: Hubáčkovi? No to jako má bejt.
2: Ze závěti vyplývá, že při pražském pobytu poznal váš pan strýc jistého pana Josefa Hubáčka a pojal k němu hlubokou náklonost. Zdá se, že spolu chodili k flekům na pivo.
3: No to jo, to flekum strejček chodila sám, protože já po hospodách nevysedávám.
2: V závěti odkázal váš pan strýc celý svůj majetek rovným dílem vám a zmíněnému panu Josefu Hubáčkovi. Ovšem s jistou podmínkou.
3: Cože? Já se mám dělit s nějakým Hubáčkem? Já? Jediná právoplatná příbuzná?
2: Tak zní ověřená závěť Johna Vejrašky. A ta podmínka je, že svolíte provrat se za pana Josefa Hubáčka a že on svolí oženit se s vámi. Když odmítnete, připadne celé jmění panu Josefu Hubáčkovi, odmítne-li on, připadne vám.
3: Jak prosím?
2: Když odmítnete, celé jmění připadne panu Hubáčkovi, odmítne-li on, připadne vám.
3: Vodu, ten dědek se zblází. Já si mám vzít nějakého Hubáčka, kterého jsem ve svém životě neviděl.
2: Ale Horácio, prosím, nemusíte, nikdo vás přece nemůže nutit.
3: Jo, a on to všecko schrábne, že jo? To zrovna. Rekurs, musí se podat rekurs, ten ožrala na něj udělal nátlak.
2: Tak to jste na omilu, paní Kovářová. Pan Hubáček byl stejně překvapen jako vy a nemá rovněž chuť vstoupit s vámi ve stav manželský.
3: Nemá?
2: Ne.
3: No tak to je vyhráno. Ať to podepíše pěkně a máme ho z krku. A on si může dál pěkně vysedávat tu fleku.
2: Mám takový dojem, paní Kovářová, že váš pan strýc velice trpěl pocitem od osamělosti. Celá ta věc se u něho vyvinula v jakýsi komplex. Pan Hubáček je starý mládenec, jako byl. On nemá nikoho na celém světě, vy jste také osamělá. Měl vás oba rád a chtěl vám oběma nějak pomoci zbavit vás osamělosti. Jeho úmysl byl jistě velice dobrý.
3: Prosím vás, co mi to tady vykládáte? Pak já se cítím osamělá. Asi uvařím, asi vyperu a nikoho nepotřebuju. Hubáčka.
5: Dobrý den. Pěkně prosím, já se hlásím.
2: Dobrý den, pane Hubáček. Jsem rád, že jste přišel. To je prosím paní Kovářová.
3: Hm.

0: se mýlíte. My jsme o vás s Honzíčkem toho napovídali. Jeď, já vím o vás vše. Jak jste ovdověla, jak jste se pěkně zařídila. Vždyť vy ani žádného mužského nepotřebujete, přece byste se nevázala na starého chlapa s podágrou, jako jsem já. Prosím vás, co byste z toho měla?
1: To se tedy hrozně mejlíte, ale já si myslím, že když jste do této doby zůstal svobodný, takže do toho teďko teda asi nepolezete.
0: A to se velice mejlíte. Já se můžu ženit třeba zítra odpoledne. Mě totiž až dosud žádná nechtěla. V tom to prosím je. Já se nedivím, já jsem divnej patron. Se mnou, aby pes vydržel.
1: A proč vy si myslíte, že já jsem se znova nevdala?
0: To se divím.
1: No, poprvé to bylo z mladický nerozvážnosti. A nebo štík toho do smrti litoval. To byl život, pane. Ten měl se mnou peklo. Galeje, hotový galeje.
0: No, tomu se ani nedá věřit.
1: Jo, jo.
0: Taková pohledná, čistá, šlachovitá, spodávka. Ženská jako vy.
1: No, to se nedejte vysmát. Já a spořádaná. Šlachovitá to jo. Já, když na někoho mrknu v krámě, v tu ránu zapomene, co měl koupit. A když se dopálím, tak to teda popadnu první, co mám po ruce, a už to lítá.
0: No, mě nepoděsíte, dámo. To já vypílim hospodu, než řeknete šec. Tepík pruďas, tak se na mě všude doptáte. Mě nechtěla žádná ani za mlada, na to štěď, ne.
2: Prosím vás, ale tenhle spor je úplně zbytečný, kdybyste mě laskavě nechali.
1: No počkejte, vy se do toho nepeďte, jo. Ale vy ho nechte, ať to dopovídá všechno, prosím vás.
0: Tak moment. K věci, prosím. Tak nám jde o celý život.
1: Tak si ho opatrujte. Mě nenuďte, abych se stala znova vdovou.
0: Snad byste si nevzala takového notorického alkoholika a neřestníka a průťase, jako jsem já.
1: Jo, vzala teda od hodiny, ale vy měla si sotva.
0: O, ne, prosím, velice rád. A hned, zapište to, pane notáři, já jsem ochoten se oženit.
1: Okamžik,
0: musím. Ne, to, prosím,
1: ne, to byl můj návrh. Já jsem s tím přišla první, jestli jste to ráčel sledovat.
0: Prosím, že jsem ochoten složit své šediny na její hruč.
1: Šediny si složte kam chcete, ale počkejte, co vám s nima udělám. Tak.
2: Jak vidím, dohoda je vzájemná, ano? Oba jste tedy rozhodnutí vzít si jeden druhého. Můžu tedy pokračovat ve čtení závěti a doufat, že mě konečně pustíte ke slovu. V době, kdy zesnulý Johnny Vejraška si písoval svou závěť, činilo jeho jmění 236 525 dolarů.
3: 200? Ne. Drahej strajíček. Nemarná sláva, to byl pilnej, poctivý, pracovitý člověk.
4: Já jsem vždycky říkal, že je to charakterní inteligent.
1: Já mám dát 118 tisíc tomuhle.
2: Moment, ještě jsem neskončil.
4: Aha, teď přijdou nemovitosti, co?
1: On měl auto.
2: Bohužel. Od sepsání závěti do jeho vstoupení v platnost uplynulo půl roku a za tu dobu nastala podstatná změna.
4: Ano, přibyly úroky, že?
3: Ano,
2: papíry, ve kterých měl Johnny Vejraška uloženy peníze, klesly, a nakonec pozbyli ceny vůbec. A dolar, jak víte, klesl také.
4: V mých očích klesá i on.
2: Ve snaze znovu nabít mění prodělal zesnulý Johnny Vejraška i zbytek svého majetku, takže se ještě zadlužil. Prostě suma, kterou dědíte rukou společnou a nerozdílnou, činí 2,55 dolarů.
1: A já jsem to chlapa tady měsíc živila zadarmo.
0: I já jsem tratil, dámo.
1: Drahý příteli, stali jsme se obětí podvodník.
2: Bohužel to je jediný majetek, který po Johnu Vejraškovi zůstal. A mám tomu rozumět tak, že snad nereflektujete na ty 2,55 dolarů?
1: No, ty si můžete klidně strčit za klobouk.
0: Vy mě mluvíte z duše.
1: Mně nikdy nešlo o peníze, ne. Nikdy.
0: Mně mluvíte z duše.

0: Myslíte, co mi dva tady vlastně ještě pohledává?
1: No vlastně ano, ale tohle to jste mohl vyřídit telefon.
0: To jste nádherně řekla, to jste krásně vyjádřila. Je vidět, že jste akurátní ženská. Co kdybychom šli teď spolu někam na kávu, že bychom si pohovořili? Já bych se vsadil, že nejste ani líná, ani nepořádná.
1: Co vás vede? Já nepořádná. U mě by se mohlo jíst z podlahy.
0: Ale nemusíš.
1: No nemusí. Podle chuti, to já jsem tedy jak... No ale vy jste to se mi zdá taky pěkně přehnal, že jo?
0: Strašně. Já a alkoholík? Jedno pivo a dost. A na ženský? Na ženský jsem nikdy nebyl. Celý život jsem čekal na tu pravou.
2: Johnovi, Raško, myslím, že můžete být se svou závětí spokojen.

nikdy víc milovat nebudu. Už nikdy víc milovat nebudu. Jenom jednou jsem to zkusil, ještě dnes mám ostudu. Už nikdy víc milovat nebudu. Už nikdy víc milovat nebudu. Kdo to zná, pochopí, proč sám chodívám. A proč píseň lásky radši vůbec už nespívám. Neumím jak mnozí jiní slíbit lásku bez studu. Už nikdy víc milovat nebudu.

smilovat nebudu, už nikdy víc milovat nebudu. Jenom jednou jsem to zkusil, ještě dnes mám ostudu, už nikdy víc milovat nebudu.

proč píseň lásky radši vůbec už nespívám. Neumím jak mnozí jiní slíbit lásku bez studu. Už nikdy víc milovat nebudu, už nikdy víc milovat nebudu.

0: na mě záleží, už nikdy víc milovat nebudu. Nebudu, nebudu, nebudu. Ani za nic.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
2: Kolikrát jsme tu už jenom připomněli celoživotní přátelství Miroslava Horníčka a Jiřího Sováka. V televizních hovorech H byla kdysi příležitost, aby Jiří Sovák vedle pana Miroslava Horníčka zavzpomínal na svého tatínka a taky na léta strávená v mládí v pojišťovně. No a pro nás je ten závěr dnešního divadla vlastně taky dobrou příležitostí vzpomínat na to, jak společná setkání obou pánů pokaždé přinesla něco chytrého humoru a dobré nálady.
3: Napřed jsem se musel účastnit takového kurzu, ano, který mě nechal úplně netknutýho a jsem nepoznal stejně potom ani tady pojistku od požáru, od hloupání. Oni byli strašně zdobený, ty pojistky, ano, a zlata. Tenkrát, že sami taková adjustace velice pečlivá, takže to požár a vloupání jsem nikdy nemohl v tom fofru najít. Ale jedna ohromná historka mi zůstala až do dneska. Hlavě tam totiž na ukončení toho kurzu měl přednášku takový ten nejvyšší, ten akvizitor ode všeho, taková carevna, cesták, carevna. Ten nás prostě morálně, tak měl morálně nadzvednout, trošku přisfanatizovat taky, jo? A říkal nám, podívejte kolegové, jdete do světa, za praxí, no já vás musím upozornit na takovou věc, že se vám stane, že vás budou lidi hrubě oslovovat, že vám budou spílat, mnohdy bude s vámi i po schodech smíkáno. Ale mějte vždy na paměti, ano, že za vámi stojí rezerva pražské městské pojišťovny, to je 50 milionů korun, a že jsme nákladem 1 milion korun nechali zasklít ve svatovickém chrámě to pravé okno.
4: Takže tohle jsi měl na mysli vždycky.
3: Tohle to jsem
4: měl. To okno,
3: pochopitelně takhle nadchnutý jsme vyrazili do terénu, já jsem navštívil tří parté, všude mě vyrazil a skončil jsem v bijáku ve 3 hodiny.
4: Ano, ano. No a... no a třeba, počkej, ty jsi pojišťoval nějakou paní, který umřel muž,
3: jo, tak to myslíš, tu, já jmenovat nebudu, páč, tady ještě příbuzný a celkem je to. No to byla tenkrát ovšem, ne pro veřejnost, ale pro pojišťováky a pojišťovna, byla konkurence veliká, Slávě, Sekuritas a pražská městská pojišťovna, tak to byla skutečně bomba. Tady byla fabrička tedy půl roku nepojištěná. Víš, co to je při té konkurenci? Všechny pojišťovny se toho vzdali. Tam totiž šlo o to. Manžel umřel a milující manželka se trošinku, ale nepatrně, nebylo to na blázinec, pomýlila.
4: Ano.
3: Tragédie ovšem spočívala v tom, že tam ten pán měl dvě obrovský dohy, jak ty... Dogy.
4: Dogy.
3: Dogy, ano. Dvě obrovský dogy, jak ty říkáš, stěhovací.
4: Ano.
3: Stěhovací dogy. A to byli jeho miláčkové a oni měli strašně rádi jeho a tak neustále byli spolu. A ta manželka po smrti toho manžela viděla jeho vůli v počínání těch dog. Těch, já to nemůžu říct, těch dog.
4: Dog, ano, ano.
3: No a právě stala se taková věc, že tam se vystřelilo spoustu jako těch akvizitorů a vždycky se vrátili nějakým způsobem obnažený, jo, až ty dogy, to je zajímavý, ta cejtí cestáka, okamžitě pozná. No tak mě tam někdo, abych nezdržoval, mě tam někdo hodil do té schránky tenhle typ na tuhle tu továrnu. Z legrace, až myslel zajíc, zelenáč, že no, dopadlo to tedy jaksi dobře, až tam nějaká duše se nadomu smilovala, ta Mařenka přišla a řekla, pane Sovku, nějaká písařka, nechoďte tam, jsou dorošťáci, chtějí vás takhle a tak dále. Je to nedalo, šel jsem za tím vedoucím, za tím přednosta Křeček to byl, ten mi dal takový chorobopis, oni měli chorobopisy, ty nepojistný,
4: ano,
3: nepojistné cvoci. No a tam bylo, no a tam jsem si vydedukoval z toho, že ona vlastně tohle, co jsem vám povedal, to jsem si vymyslel.
4: Yeah.
3: A takovou hypotézu jako detektiv a pana Vyšila. Skutečně já tam chodil asi týden krmit ty dogy, buš tam napřed na kladsku, pochopitelně. Tak jsme si na sebe až do 15 kilo buštu, pak jsem se zarazil, to už jako stačí, to myslím, že už je dost jaksi pojištěný. No tak jsem to risknul, šel jsem potom, tam byl dvůr a zahrada a to bylo to místo tabu, kdy ta bába koukala takhle ano. Vždycky tím oknem, jak kdo jde a jak ano. Se k těm psům chová. Tak ano. Samozřejmě, že někdo byl, no už potvoro a už byl konec ven, jak nebaž, ona viděla, že s těma dogama on jaksi nevychází a tím to jako skončil. Ještě já, když jsem tam nastoupil, no samozřejmě, oni se ke mně hnali, ale poznej u psa je nadšený, anebo prostě ne, rozuřený. Ne, poznám.
4: No, já to někdy nepoznám ani u herce.
3: Někdy, jo. U některých je to těžký.
4: Ano,
3: no tak, ale dopadlo to dobře, pak jsem se s ním a oni nakonec jako no, stáli mi chlupy na těle, pokud ten moment první, já měl v každý kapse bušte, aby, já jsem s ním mluvil neustále, když jsem je krmil, takže oni mi říkali, tak ne, tu, a co pak, jo, ty klasný pejsek, a tohle, a baba vyšla ven a kouká, vy máte rád zvířatka, já pom, co pak, no, já paní, já, ale jak mě milujou zvířata, já mám špačka, toho jsem našel nějak kulal, takže nemohl lítat, toho jsem naučil říkat Jiříku, ne, no, tak pochopitelně. Pochopitelně tím to bylo jako hotový, já to přeskočím, ten děj, že jo, kopec pojistek, ty pojistky dělali 7 000 čistýho, tenkrát, to je obrovská suma. Kopec pojistek, který jsem se naprosto nevyznal. Teď jsem tomu dal ty návrhy a teď jsem tam nad tím študoval a v tom přišli ty psi, jeden si se takhle nažidli a druhý takhle, a ten jeden... do huby, takhle, teď jak si mě svojí hubou do úst, ne? No, takhle dejchal a zapáchalo mu šíleně z úst, tedy z huby.
4: Ano.
3: A ten druhej, ten zase koukal, jak píšu a vždycky mi takhle packou, jo?
4: Jo.
3: A teď bába od stolu přes vejde nepozorovala, jak se zachovám, jo? Tak já takhle, takhle. Tomhle jsem jako trošku upusinknul jsem ho a ona jsem slyšel, jak vzlikla.
4: Ano.
3: Tak vzlikla u toho stolu a bylo to hotové. No prostě výsledek byl, přinesl jsem štos, pak jsem to neuměl vyplnit, ano. Nepodepsaných návrhů. To
4: Jiří, já jsem měl takovou otázku, já jsem jednou dávno od tebe slyšel takovou krásnou vzpomínku na tvýho tatínka. Já nevím, jestli už si vzpomeneš, ale bylo to něco s husím prejtem.
3: No jo, no tak na mýho tatínka... mohu vzpomínat i při této příležitosti, protože jsem ho měl velice rád a byl to člověk velice moudrý a i když neměl vždycky pravdu, tak jedna věc mě utkvěla, to už jsem se řídil celý život. On totiž říkal, víš, Jirko, koukej se něco naučit, abys to uměl dobře dělat. Pak tě budou lidi vždycky potřebovat. A já mám dneska takový pocit, že to všichni tatínkové neříkali.
4: Moment. Řekl ty si někdy něco takového svýmu synovi?
3: No, mýmu synovi jsem to řekl hodně, no ale já myslím, že bude lepší, když si pozveš zase jeho.
4: Já jsem s ním točil, to je moc sympatický kluk, já ho mám rád. No, ale já ti nechci, jak si rušit tebe, ty jsi chtěl vzpomínat na tatínka a na husí prejt.
3: No ne, já ani nechtěl na to tak vzpomínat jako ty.
4: No ty máš rád tatínka, já husí prejt.
3: On můj otec byl trošku spontánní, až trošku jako cholerický.
4: Ano, tak, jako ty, jako ty.
3: Byl ovšem přitom velice roztomilý, takže...
4: Jako ty, jako ty.
3: Ale ovšem bylo těžko s ním vyjít, protože on měl ty rozkazy, který vůči mě měl, strašně neurčitý. Třeba on spravoval kliku v kuchyni, abych ho tak nějakým způsobem demonstroval. A povídá, hele ty, Jiříku, no tak to, nech to blbnutí, pojď sem, vem to tadyhle to, jo, a já nevěděl co, tak jsem vzal, tadyhle to, vem, kleště a pojď sem, tadyhle, z téhle strany, ale ne, takhle, jdi druhu, blbče, sejdi. Právě s tím prejtem, tak to byla taková...
4: Můj tatínek málo kdy spravoval kliku, ale tohle mi řekl často.
3: A to jsem právě, když máme hovořit o tom prejtu, přišel ze školy, to jsem byl ještě mladíčky, ze školy a nabíral jsem si prejt z kastrolu, který byl na kamnech, a máti nechal, aby byl vlažný. Přišel a otec seděl v bílým plášti v čepičce u stolu černoviny. Poslední můj v něm. Pak jsem se zahloubal do toho pekáče, jednu sběračku na talíř a druhý, jak jsem nějak čuměl vedle, na botu. Na botu. Teď jsem se bál hnout, až abych neupozornil nějak, víš, velkým pohybem. Tak jsem se pomalonku otáčel, jestli to táta vidí. A on seděl takhle a měl ty noviny dolů a koukal na tu botu. To bylo takové, jako když jsou dva krápníci, víš? Ano. Je zcepeně rybova. Najednou on vylečel, vypšel a už jsme byli oba pod prejtem.
4: Tak na tvý zdraví, nebo nechceš se nabít na svý zdraví?
3: No já bych velice rád, ale snad mimo záběr, aby zase nějaký dopisy nebyly. No.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Přesně hodina před půlnocí posloucháte společné regionální vysílání a stanici Český rozhlas Pohoda. Tady je Honza Macoun v pražském studiu na technickém pracovišti Petr Kubala. Začínáme 2 hodiny pravidelného povídání na dané téma. A to téma, které je dneska, to jste si zvolili vy sami. Takže blahopři, došlo i na vás. Bude to o lidskosti. A co pak, že by vás trápila lidskost všeobecně, že by bylo málo a nebo moc? Pojďte mi sami odpovědět, co se odehrává ve vaší hlavě. O lidskosti dnes ve vysílání Českého rozhlasu.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Asi se mnou budete souhlasit, že s veškerou péčí a lidskostí jim vlastní, všechny písničky jsou vlastně na dané téma. Správně a předpokládám, že písničky, které dnes byly vybrané do noční linky, budou ještě o to víc podporovat, s jakou péčí a láskou byly nejen naspívané, ale i vybrané. Dobře do Prahy, Petře, i puštěné.

0: Pomohl vám někdy úplně cizí člověk, nebo zažili jste situaci, kdy se někdo zachoval nečekaně krásně, nebo naopak chvíli, kdy vám nikdo nepomohl? A co vy? Zastali jste se někdy někoho? Věříte ještě lidem? Ten dnešní svět je bezohlednější než dřív, nebo máte proto jiné konstatování? Co lidskost? Pamatujete si na lidskost, na kterou nejde zapomenout v žádném případě, ani i kdyby se stalo cokoliv? O lidskosti, o té vlastnosti, o které se hodně říká, že jsme ji postráceli v posledních letech, protože povětšinou se říká, no jo, ten si hrabe na svém písečku, tak jak to vnímáte vy? Samozřejmě Praha není všechno. Budu rád, když se zapojí všichni. Dneska se asi úplně nehodíme konstatování Praha nekouše, takže dnes z Moravy. Příjemný večer a je to na vás.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: O lidskosti se často mluví hlavně ve chvílích, kdy začne chybět. Když někdo projde kolem člověka v nouzi, když se lidé k sobě chovají hrubě, sobecky nebo lhostejně, jenže vedle toho pořád existují i obyčejné situace, které člověku vrátí víru v lidi. Jenom chtěl bych vás upozornit, není to tak dávno a vlastně se tím vůbec netajím. Vím, že nejsem úplně nejideálnější, nejčestnější člověk, ale na druhou stranu od jisté doby praktikuji jednu věc každý den a už několik let a vyplácí se. Jeden dobrý skutek denně. A co vy?

Iva napsala a odstartovala dnešní vysílání Noční linky společného regionálního vysílání a stanice Český rozhlas Pohoda. Velmi stručně, krásné téma. No ano, ne, že bych byl tak samolibý, ale vybrali jste ho vy sami. Kdybyste rádi připojili i svůj příběh na to dnešní téma, na které jste se opravdu těšili, a to docela dost velkém počtu, protože těch předem schválených příspěvků nebo odeslaných příspěvků od vás tady mám asi nejvíc za poslední dobu, tak vám za to předem děkuji. Pro vás, kdo voláte, tak samozřejmě bude to příjemnější, bude to ličtější, bude to online, jak se dneska říká, ale kdo se na to necítíte, i písmenka beru. Takže linka@rozhlas.cz nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. No a ještě jednou připomínám, kdo případně si otevřel třeba večer bramburky a chroupe a neví, tak prosím o lidskosti. Jste ličtí, anebo máte své srdce z kamene? A ne, to je moje. Co je moje, to je tvoje. A ten druhý to říká, co je moje, to je moje. Prosím pěkně, jak to máte vy? Jak vnímáte lidskost všeobecně v naší společnosti? Budu rád, když zavoláte, napíšete a odstartujete dnešní vysílání. Tak kdo? Inka napsala, dobrý den, pane Honzo, mně se stalo něco úžasného v červenci 2017, kdy jsem se vypravila do restaurace U Letců na koncert Hoptropu a v peněžence 300 korun. Nenosím moc hotovost, domnívala jsem se, že zaplatím vstupenku kartou, když mě samozřejmě paní začala odbavovat, když na mě přišla řada. Zjistila jsem, že vstupenka stojí víc, než mám hotově, kartou nelze platit. Po chvíli tápání, co s tím, za mnou se ozvalo, kupuji dvě vstupenky a doplatím 100 za tu paní. Když jsem se zeptala, proč to ten mladík udělal, řekli mi, protože Bambino byl můj kamarád, což byl můj syn. Mladíka jsem od toho dne nebo do toho dne neznala a byla jsem mile překvapená. Samozřejmě jsem se rozbrečela, když dorazila kamarádka, vypůjčila jsem si a tak dále, vrátím. Dotyčný mladík si ji nevzal. Vím, jak se dotyčný jmenuje, ale zda souhlasil s uveřejněním jména, to nedokážu odhadnout. Jinak já sama jsem pomáhala v první vlně koronaviru, šítím roušek a když se někdo zeptal, co za to, tak jsem řekla pouze, pokud máš doma tkaloune nebo gumu, protože toho jsem doma neměla dostatek. Látky jsem měla dost a hamba by mě fackovala roušky prodávat. Přeji vám, posluchačům, hezký víkend. Inka.

0: Posloucháte Český rozhlas, budete poslouchat i Ivetu, která už je ve vysílání, všechno přepojeno, všechno funguje, jak má. Halo, halo, slyšíme se, dobrý večer.
1: Ano, děkuji. Děkuji, pane Honzičku. Tady Ivetka, Radíkov,
0: ano,
1: Olomouc.
0: Slyším
1: Olomouc,
0: krásně.
1: Radíkov, ano. A
0: výborné,
1: já jsem zrovna dneska na to myslela normálně.
0: Na
1: jak
0: mě.
1: Jak jste říkal to téma, lidumilství, tak chci říct všem lidem světa, to je nádherná vlastnost, úžasná vlastnost, to je dar. To je prostě dar. Dar, miluj bližního svého, jako sebe samého. Mm-hmm. A já vám něco povím. Já jsem se zamilovala v Itálii, já jsem byla asi holka, mladá žena, 30 let. Já jsem dělala aerobik a kolo a takový. Tak jsem jela na aerobik do Itálie, Bivione, to bylo, Itálie. A no, a se smějete. A tam byl tak ten náš řidič, takový krásný chlap, ten se mě líbil. Já jsem ho zbalila normálně. A no, a my jsme pak opravdu jako spolu měli vztah, jsme spolu chodili a chtěli jsme se vzít. A teďka k tomu tématu lidumilství, jo, chtěli jsme se vzít a teď on mě řekl jednoho dne, jo, my jsme nějaký měsíce spolu jako žili, chodili, navštěvovali jsme se, jo, milovali jsme se a teď on jednoho dne řekl, víš, ta moje žena, on byl ještě ženatej, a ta moje žena stála na půdě, mě řekl, stála na půdě na nějakých schůdkách a měla kolem krku provaz. Ježišmarja, že se chtěla, já mám pejsky tady doma, že se chtěla oběsit. A jak mě to řekl, jo, tak já jsem se té lásky vzdala, jsem ho milovala.
0: Rozumě. Takže čau bambínu pak.
1: Lidumilství, jako, já jsem se té lásky vzdala, aby ta žena nezemřela. Tak je to lidumilství, je.
0: Jo? Asi ano, co mělo být, to se stalo.
1: Vzdala, ano, aby ta paní neumřela. Tak já
0: děkuju.
1: Jsem se té lásky vzdala.
0: Děkuju, podrbat pejsky, děkuju za první příspěvek.
1: No, čekaj, někdo tam líce venku.
0: Tak rychle zkontrolovat,
1: tak
0: si to.
1: Zdraví chvíli, já jsem se vzdala.
0: Ano.
1: Velké lásky, aby ta paní neumřela.
0: Děkuju. Dobrou noc, neplakat. Umělé ve vysílání, i když to k tomu vlastně taky patří. A už jsme i měli několikrát téma, které se vlastně tomu dost přibližoval. A dokonce vlastně teď si uvědomuji, i chlapi nepláčou, ale slzy jsou povoleny. Ať to bude jakkoliv, prosím, klid, pohoda, úsměv, posílám obětí a je úplně jedno, jestli jste někde na samotě u lesa s pejskama, anebo jestli prožíváte v současné době třeba nějakou těžkou ztrátu někoho blízkého, protože to nevyprchá ze dne na den, to je jasný. Tak jsem rád, že můžu být v té vaší rodině a trochu alespoň pomoci vaší duši.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Protože lidskost většinou nevypadá jako hrdinství z filmu, je často tichá, nenápadná a obyčejná, tak možná jste ani nezaznamenali, že se třeba projevujete nebo chováte se velmi lidsky. A je to tak dané, je to tak, teď se chce říct, přímo od Boha, nebo je to zkrátka vrozené, tím se člověk přece nenaučí. Prosím pěkně, o lidskosti je to dnes v našem vysílání, nabízí se, jestli dokážete o lidskosti, ať už o té své vlastní, anebo o lidskosti někoho jiného, poreferovat do vysílání. Tak Anička z Miroslavy, halo, halo.
1: Krásný večer, pane Jane. Já vás zdravím a zdravím taky všechny posluchače. Já si myslím, že lidskost má v sobě každý, že už je to vrozená věc a že se projeví v takových těch vážných věcech života a nemusí mít člověk nad sebou svatozář, aby neprojevoval lidskost aspoň k něčemu a myslím si, že i nějaký ten špatný člověk, když přijde nějaká ta nehoda, takže svoji lidskost nějak projeví. Já musím říct, že jsme měli sousedy, bohužel už pan odešel daleko dřív než paní a jednoho dne žila sama, jednoho dne ji stihla mozková mrtvice a zůstala nepohyblivá a měla dva syny a ti byli oba v Americe. A ten jeden se teda vrátil, protože byl svobodný a aby se o svoji matku mohl starat. A protože jsme věděli, že žijí určitou dobu jenom ze svého maminčina důchodu a že trpěli nedostatkem, tak jsme se snažili jim pomáhat, takže jsme já jsem uvařila a i jak pro nás, tak pro ně samozřejmě a víc jak půl roku, než si vyřídili takový ty dávky péče o svého blízkého a to, tak jsme nosili jim v sobotu a v neděli oběd, jo, pro oba. A takže si myslím, že přitom třeba sousedé paní říkala, my bychom taky chtěli, kdybys k nám v košíku donesl oběd, říkali manželovi. Ale dcera, já když jsem to řekla dceři, tak dcera řekla, mamko, já jsem na vás hrdá, že projevujete takový soucit s lidmi, kteří prostě to potřebují. A myslím si, že kdybychom to potřebovali my a byli v nějaké v nouzi, takže nám taky lidé pomůžou nebo sousedé. Takže člověk by neměl se nějak odvracet od těch lidí a nenaříkat, že má třeba špatné sousedy a to vždycky ti sousedé nemají taky náladu, že se s náma pobavit nebo si povykládat a to, ale když by přišla nějaká nouze, tak by určitě pomohli. A snažíme se pomoct, třeba mám kamaráda, který je tělesně postižen, já jsem teda nevidomá, ale občas, možná to bude reklama, ale já myslím, že ne, chodím na ten server Donio.cz, tam jsou takové příběhy, kde se můžete si přečíst příběh, kdo potřebuje pomoc a on tedy zháněl nějaké peníze na nějaký cvičební stroj, tak jsme mu taky přispěli, když byla pohroma, tornádo na tom Hodonínsku a Břeclavsku tam, tak jsme pomohli, prostě snažíme se a myslím si, že už svým chováním, že člověk neubližuje druhým lidem ani zvířatům, tak tu svoji lidskost projevuje a myslím si, že tak to má nastaveno mnoho lidí. A musím říct, že ještě než jste řekl to, že se snažíte už několik roků udělat každý den dobrý skutek, za což vám děkuji, tak už jsem na to myslela hned ráno, když jsem si přečetla na webu, jaké je dnešní téma. Tak jsem si hned na vás vzpomněla, jak jste říkal, kdysi nevím, kdy to bylo a že každý den se snažíte o dobrý skutek a že se vám to vyplácí.
0: Díky, no vyplácí, to. Vyplácí, protože já to tak aspoň vnímám, protože obyčejně nedělám věci, které mi nic nepřináší a tady já nějak vnímám, že to má smysl. Moc děkuju, ano. Moc děkuju za zavolání.
1: Mějte se taky moc hezký a všechny moc zdravím a přeju hezké léto, ať se vám
0: ano,
1: daří.
0: Ano, děkujeme.
1: Zvládneme všechno. Mějte se, naschle.
0: tom taková kravina, taková blbost, jeden dobrý skutek denně. A ono, když to nejde samo, a to ať už tím, že někomu pomůžete třeba se zorientovat v hromadné dopravě, nebo třeba pustíte někoho, jenom hloupá fronta, a přitom takového štěstí dokáže udělat, když někdo spěchá, to vidíte, nebo pomoct. Takových příběhů s lidskostí, které mám v hlavě, ani to vlastně nechci říkat do vysílání, ne proto, že bych se to styděl, ale že byste mě poslali rovnou do Dobřan, nebo tam, kde je nějaká psychiatrická klinika, protože to přece není normální, to nemůže člověk dělat, proč to děláš, dítě to třeba stojí peníze. A já vždycky tvrdím, že můžu investovat peníze do sebe větší či menší kraviny, ale pokud mě to přináší v nějaké míře něco, nějakou, já nechci říkat radost, ale něco, co mi stojí za to, no tak pak proč bych se toho vzdával, když je to ta v uvozovkách droga. Každopádně o lidskosti. Máte ji? Znáte i někoho, kdo třeba nemá až tak tu lidskost vyvinutou nebo postrádá ji, nemá žádnou empatii? Taky znám takové osoby, kteří nemají nebo postrádají empatii, a to vám je pak tak těžké pořízení.

0: 731 800 900 linka@rozhlas.cz a nebo taky do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Tak takové spojení se studiem v uvozovkách. Dneska je to takové studio venkovní, protože jsem si říkal, vzduch v noci lepší na Moravě než v Praze. Zkusíme to, jestli nám to půjde, kdyby náhodou to tady fouklo nebo se ozvala kočka, případně štěkající pes, tak se omlouvám, člověk, když na vzduchu má hned jinou hlavu, jiné myšlenky, tak zkusíme to proměnit ve skutečnost. Dobrý večer. Kdo pak je na druhé straně, kdo nám volá, odkud nám volá, teda jestli s námi chce hovořit. Nehovoří, tak zkusíme další telefon. Prosím pěkně, až bude další připravený do vysílání, tak hned šepnout do ucha, ať můžu přivítat, jako třeba teď. Halo, halo, Honza.
1: Dobrý den, dobrý večer.
0: Ano, dobrý
1: tady
0: večer.
1: Tady je posluchačka z Irma z Plzně. Já bych vám chtěla říct případ dnešního dne.
0: Ano.
1: Já mám těžce nemocná manžela v nemocnici a dneska, kdy bylo 35 stupňů, jsem se vracela z domu a vyjdu z pavilonu ve vojenské nemocnice a teď nesu tašku a mám hůlku, protože jsem po mozkové mrtvici. Ale najednou mi osloví paní, která vyšla z druhého pavilonu a říká, jdete daleko, já vás svezu. Tak mi naložila do auta, no a přestože byli na druhém konci Plzně, na Slovanech, kdo to zná, a já ve Škrňanech, já chtěla odvést jenom jako k tramvaji. A ona mě odvezla až domů, přes celou Plzeň.
0: Tak to je ale tak krásný kousek.
1: No, já jsem byla tak ráda, protože nevím, v ten dnešním horku, kdy bylo skoro 35 stupňů, jak bych došla domů. Taky moc děkuju. Ani nevím, jak jsem nic za to nechtěla. A prostě odjela domů.
0: Cítila, že to tak má být, proto to udělala. Tak to se cení a to se jí sečte.
1: No, určitě.
0: Moc děkuju, tak, no, děkuju. Tak. Dobrou noc a do Plzně dobrou zdravím.
1: Děkuju přidáme, pěkně, nashledanou.
0: Nashledanou, přidáme i další příspěvky. Ano, mám je tady, už se na to dívám, třeba od Milana. Ahoj všem, drahý Honzo, líbí se mi, jak občas i ty máš. Chapší přispěvatele a ty jsi lidský, jdeš tou slušnou cestou, tak díky, tak též vychováváš prostě vzor a nám se to také snažím zhodně štěstěny i lidem dobré vůle, tak to přeje přispěvovatel ze srdce Milan. Milane, děkuju, zdravím taky. František napsal, dobrý večer. Každý den potkávám lidi, kteří mě pomáhají, když jdu třeba z obchodu, tak mě otevřou dveře. Samozřejmě jim poděkuji někdy třeba, když zavravorám, tak hnedka je někdo a pomůže. Já už pomáhám tím způsobem, že těm lidem dokážu hodně věcí zařídit. Mám dojem, že si lidi mezi sebou řeknou, no obraťte se na Františka, on vám pomůže nebo poradí. Za tu službu mě hodně lidí děkuje. Mně se zdá jako samozřejmost. Dělám to rád bez nároku na nějakou odměnu.

0: Děkuji, já taky. Já jsem chtěla jenom říct jednu věc. Já v podstatě jsem člověk, který myslím, že dělá dobré zkusky, nebo lépe řečeno, snažím se chovat ke všem lidem dobře a vlídně, ale tahle ta věc má i takovou druhou stránku. Asi znáte takové to pozdě nebo poříkadlo za dobrotu na zebrotu. Takže mi se třeba už moc krát stalo, ano, že jsem třeba udělala něco v dobrém, opravdu v nejlepší úmyslu a ono se to se zlou potázalo a prostě to bylo úplně opačně, než jsem si myslela. A teďka ke příběhu, no příklad by bylo hafo, ale já vám řeknu jenom trošku jiný takový příklad, který se úplně netýká nějakého vztahu nebo jednání s lidem. Já mám třeba doma, je to hloupost, ale řeknu to, kocoura svého a v zimě tady polem začala chodit taková kočička, velmi hubená, teda jenom velmi líto. No a tak jsem si řekla, že mě nechám přece umřít a tak jsem začala dávat taky žrádlo ven. No, takže kočička se tady tak jako domů jsem si to možně nebrala, protože k tomu kotlůrovi už to nešlo a nemám možnosti si brát do bytu. A ta kočička teda každý ráno přišla nažrát a večer přišla a tak dále, takže jsem začala kupovat krmiva. A ty kočky říkají, protože za nadlouho přišel další přírůstek, kocourek, který mu asi taky kočička sdělila, že prostě tady se vydává jídlo a tak dále, takže samozřejmě s tím je vlastně i kocourka. Za chvilku přišel další, abych to zkrátila.
1: Kolik jich máte ve finále?
0: Já nejsou moje, ale tak chodí jsem 5 a 6.
1: Takhle, kočky jsou všech, tam, kde se dává jídlo, tak jsou všech.
0: No ano, já jsem to pustila, i rodina mě varovala předtím a říkala, chrantě pámbu, jestli ta kočka tady bude vysvět. No, co myslíte, že se stalo? Samozřejmě, kočka mi přišla domů a přivedla mi teď tam 3 koťata, no. A já teď jsem z toho vysloveně zoufala, protože samozřejmě nejde ani o to, o ty peníze a tak dále, ale že oni mi tady dělají netplech, mám tady záhonky, a prostě mě tady dělají svý potřeby a tak dále. Takže dobrý skutek.
1: Po zásluze, po trest, a vy to neumíte brát za tu lepší stránku, protože víte, co vy jste teďka královna jihočeských koček.
0: No, jo, určitě.
1: Ale je to dobré, říká se, že kdo nemá rád zvířata, nemá rád lidi.
0: No, já mám ráda, vám ráda lidi, ale taky víte co, taky někdy jsou i lidi, kteří dokážou dobře nenávidět a mám třeba i chuť se pomstit, jo, takže...
1: Protože tohle jo. Budeme mít v srpnu jako téma.
0: Tak dobře, takže to jsem jenom chtěla říct, že někdy opravdu chcete udělat dobře a ono se to prostě... Například prasinovec, něco mu koupíte dobrého a pak dostanu od maminky vynadáno, že on přece tohle to nesmí jít.
1: Po zásluze potrestáno, tohle to známe úplně tak všichni. Jo. Moc tak děkuju, to. Dobrou noc Dobrá. A mějte dobrou se hezky, mňau.
0: Ano, dobrou.

0: Noční linka dneska otevírá téma o lidskosti. Kdy vás, mile, někdo překvapil? Kdo vám pomohl ve chvíli, kdy jste to nejvíc potřebovali? A nebo myslíte si, že jsou dneska lidé, a pozor, tohle to člověk poslouchá za života dost často, jo, to tenkrát za našeho mládí, tak bylo to v té době vašeho mládí lepší, anebo horší než teď? Tak schválně, můžete volat 731 800 900, psát linka@rozhlas.cz, ale co budu povídat, vy budete povídat do Olomouce. Zdravím, pěkný večer.
1: Dobrý večer, Heničku, já vás zdravím a zdravím všechny posluchače. A máte výborný téma o lidskosti, protože já mohu o tom sama hodně vyprávět.
0: Zkusme to zkrátit hodně na 5 minut a bude to fajn.
1: Přesně tak. Takže já chodím s vozíkem. Někdy se mi stane, že vystupuji z tramvaje, a trošku je to vyšší, a vrhne se hodně lidí mě pomáhat s tím vozíkem. To je taková jenom maličkost. Nebo jdu na procházku a jdou tý 15-letý ze školy, oni už mě znají, tak se zastavilo do ve čtyřech třeba, a kde jste byla na vycházce, tak já jim to povím. Oni vždycky se zastaví a chtějí se mnou povídat. To je taky lidskost, já si toho považuji, já ji chválím. A dneska mám kamarádku a zase ona má ráda, když něco upeču. A já zase ráda to pro ní udělám a my jsme už stejně staří, je nám oběma 93 a mě taky. A známe se od 37 let, se známe a bydlíme naproti sobě kousek, náhodou. No a ona vždycky má ráda něco odpečila, panže já ráda vařím a peču, tak vždycky něco upeču, ona mě je tak jako vděčná, já ji nadávám, že aby mě nebyla vděčná, to je moje povinnost mi to udělat. A jdeme třeba na procházku a sedneme si, máme tady takovou výbornou restauraci a teď je tam venku zahrádka, velká, pěkná, upravená a my si tam sedneme do poslední řady a to, říkáme tomu divadlo. Ty lidi už nás znají, když tam přijde, my si nemusíme nic objednávat, oni už to donesou sami. No, ona si dá kávu a já si dám třeba malý pivo a sedíme, vyprávíme. Pořád máme co vyprávět.
0: Krafete, jinými slovy, krafete a v Praze se říká pomlouváte. Ale říkáte svůj názor.
1: Nepomlouvá, ale sami
0: no,
1: o sobě.
0: Jistě.
1: Ale dneska, co se mně stalo? Já tam sebou nosím takovou lahev a s vodou, tu já musím jít, tak vždycky si upiju té vody a je to na šroubování. A jak jsme tam seděli, tak ten šroub od té lahve mě spadl na zem a já se těžko ohýbám, protože mám zlomenou obratel, tak nemůžu. A těžko jsem se z té lavice ohýbala a přiběhl mladík až daleka, až tak prostřed té zahrádky a utíkal mě podat ten šroub od té lahve. Já jsem byla z toho úplně překvapená. Moc jsem mu děkovala, jenom proto, že ta ochota.
0: Co ochota? Viděl, že sympatický paní na kárce spadlo něco, co vypadá jako nějaký nepořádek, tak to zvednu a ono ejhle. I taková kravinka, která pomůže.
1: Velice mě to potěšilo. Když jsme odcházeli za chvíli, tak jsem se ještě zastavila, ještě jednou jsem mu poděkovala.
0: No,
1: protože člověk ani neví, kdo ho sleduje, že? Tak
0: no.
1: My si tam babky dvě vyprávíme, ale víme, že třeba jsme třeba sledovaní, ale v dobrým slova.
0: No jasně, evidentně krása je vidět až na druhou stranu hospody, nebo ulice, nebo města, když chlapec vidí, evidentně jste ho něčem zaujali.
1: A nebo jdu k Hezníkovi tady na Janskýho, tam ráda chodím, a ty prodavačky, to je dost velký obchod, oni vědí, že přicházím nebo odcházím, utíkají přes to otevřít mi dveře. já to umím otevřít.
0: Jo, tak vy máte ale... i sluhy takhle, ano, ano, ano, chápu.
1: A do utíkají mě otevřít ty dveře, já jim za to děkuji, já jsme takový kamarádi, vždycky přijdeme takový. Mě to potěší, ráda tam aj chodím. Že?
0: Evidentně se... V rámci toho našeho dnešního nočního povídání na téma lidskosti rozdávalo je, moc
1: myslím,
0: tam u vás.
1: Já si myslím, že to patří do té lidskosti. To je teda
0: jasně.
1: Dobré. A chválím. A dneska jsem se bavila s mojí vnučkou a byla až v Lučině, tak mě vždycky volá, jak je se mnou. A já jsem jí o tom vyprávěla. Já jsem jí vyprávěla, že mám velkou radost, že je lidskost mezi lidma a že říkám je ještě dobrota mezi lidmi.
0: Ano, a lidskost nevymřela. A v Olomouci to ne. Má na vymření ještě dost dlouho, takže v Olomouci, jinými slovy, by se oplatilo žít.
1: Když vidíte, že vám lidi chtějí pomáhat, takže já si taky se snažím potom někomu pomoct, kdo je na to ještě hůř než... Já na tom nesu špatně, já jsem pohyblivá tím, že musím chodit s tím vozíkem, no ale říkám, stane se, že člověk třeba s tím vozíkem někde a vidím, že ta ochota, teda já poděkuju mnohokrát, vděčná za to. A, takže jedným problém říkám, že je lidskost mezi lidma a to mě těší.
0: A v Olomouci není na ústupu, tak zcela lidsky ne. Vám děkuji, dobrou noc, přeji, posílám úsměv. A ať máte kola dobře promazaná a ať vás záda nebolí.
1: Děkuji.
0: Dobrou noc.
1: Děkuji, mějte se moc pěkně a dobrou noc všem posluchačům vám taky.
0: Honzo, kam na to chodíš, ať máte kola dobře promazaná, no to je... Ale vy jste to pochopila, jak to myslím. Samozřejmě, že určitě jo. Mám tady třeba příspěvky další, už koukám na ně, ano, ťukám. Michal napsal, stalo se mi onehdy, jdu si tak skoro lidu prázdnou Bělčickou ulicí na pražském sídlišti Spořilov a zblízka mým náhodou kolem jdoucí paní s psíkem. Střetáváme se pohledem, ač paní neznám, pozdravím, ona odpoví, v zápětí za sebou slyším, jak ke mně povídá, je, vy jste slušnej. No, na jednu stranu mě to velmi těšilo, bezesporu, na druhou stranu si pak ale kladu otázku, co je na tom tak zvláštního, když se dva lidé potkají na ulici a podívají se jeden druhému do očí, je přece normální, že se pozdraví. To je tak přirozené, přirozeně lidské, nic, co by mělo poutat pozornost, neudělat to. Cítil bych se trapně. Jiná situace, samozřejmě na přelidněné ulici v centru, nebo když se dva potkají z větší dálky a míjí se pohledem, no asi je něco špatně buď se mnou, nebo s druhými. No, Michale, těžko říct, tady soudit, takhle od počítače tady z improvizovaného studia. No, řeknu vám, těžko říct, no mohla dodat, že jste ještě navíc hezký a bylo by to komplet.

Co je to vlastně lidskost? Když například člověk dobrá koná dobro, pomáhá a žije pozitivně nebo je naplněn emocemi, je to údajně lidské tedy. Co když však lidskost představuje naprostý opak? Nenávist, války, zlo, negativní energie, rasismus, mnohdy i bezcitnost. Když někdo udělá špatnou věc, říká se, že se chová jak zvíře, ale zvířata mezi sebou mnohdy ani nevidí rozdíly. Mezi nimi neexistuje rasismus a podobné věci. Taky rodiče své potomky můžou taky zabít, protože nejsou zrovna tím nejlepším kouskem, který stvořili. No, takže když jde o skutečnou lidskost, představuje nenávist a člověk se vyvíjí tím, své já překlopí v dobro, no, to je strašně složité, takové možná pro někoho k neuchopení, tak já to zkusím ještě jinak. Lidskost je schopnost či vlastnost člověka jednat jako člověk, mít srdce, cit, porozumění pro jiné, umět rozlišit, co je správné, tedy to, co patří k jednání. A další možných v prokomunikaci s druhou osobou nebo vůbec v životě jako takovém. Dívám se do příspěvku ještě před půlnocí, předtím, než přivítáme nový den. Mám tady třeba podpis člověček z internetu. Dobrého večera všem posluchačům. Píši z útulného zákoutí internetu a pár nás tam občas poslouchá noční linku a posloucháme různé zážitky volajících, píšících. Člověk už bere dobré skutky jako samozřejmost. Ať už je to pomáhání starším lidem, udržování dobré atmosféry, pomáhání lidem v krizi, ale nejen lidem, klidně i zvířatům. Je toho mnoho, ale na dobré skutky by se rozhodně nemělo zapomínat. A dobrým skutkem může být prakticky cokoliv, co někomu třeba pomůže i zahřeje se u srdíčka. Všem krásný víkend a někomu i blížící se prázdniny. A to já souhlasím, naprosto. Těžko se vysvětluje, jestli to, co ten člověk udělá pro druhého, může v očích druhých být třeba úplně bláznivé, hloupé, posedlé, divné, anebo nenormální. Na druhou stranu, když ta osoba, která způsobila tu v uvozovkách lidskost, radost nebo dobrý skutek, tak přece to jen tak nedělá. Dělá to taky z nějakého důvodu, nebo nějakého důvodu. No, z vypočítavosti to nebude. Jeden dobrý skutek denně, toho se držím já. A vy, jak jste na tom?

Milí přátelé, koukám na hodiny, jak to vypadá, no vidím to i přesně, i tady z Holešovské regaty, kde mám i improvizované studio, tak vás zdravím z Holešova, to jsem vám vlastně asi ani neřekl. Je půlnoc, tak vítejte nový den, je jim sobota, 20. června.

0: Posloucháte společné regionální vysílání stanici Český rozhlas Pohoda. Tady je Honza Macoun a Noční linka.
1: Noční linka.
0: Dnes slaví svátek a teď mi to vypadlo z hlavy. Květuše, říkám to dobře, já myslím, že ano. Květa. Děkuju, vy to neslyšíte, já ve sluchátkách. Ano, Peťa Kubala z pražského studia za mixážním pultem. Jinak kalendář tady mám a už ho překlápím i do příjmenáře a koukám-li do správného okna, tak dneska slaví příjmeniny Prchalovi. Tak i vám jenom to nejlepší. Zdraví, štěstí, spokojenost, hodně úsměvu a hodně lidskosti.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Mám takový pocit, že vy ženy, vy manželky, velmi dobře víte, co to je, aspoň v některých rodinách, druhá míza. Já nechci říkat, že vy ženy jste nejsvátější, to zase ne, ale vy ženy máte víc pochopení pro nás, nezbedy. Když se řekne druhá míza, dá se to spojit s tím, že jdou na mužskýho léta? Ta vaše lidskost v některých případech je až k nepochopení, ale na druhou stranu, to je život.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu, moc vás všechny zdravím. Dneska je to na téma lidskost. Doufám, že jste ličtí, protože jinak bych se cítil docela nepatřičně v té naší skupině nočníčků. Tak zdravím i vás, kdo nám volá a odkud. Dobrý večer, pěknou noc.
1: A já jsem chtěla jenom vyzdvihnout, že tam u vás v Praze tak bývala modelka, no nechala se rozvíst, jo, a uchylila se tady u Chrudimi, je Rapštejnská Lhota. A přišla teda, že jo, o tu práci, měla pěknou práci a to, a věnuje se, má 4 koníky a věnuje se jim, jo, takže tu práci má jen tak, protože ona sama jim je mladá, že jo, hezká, štíhlá, to je jasný, když byla modelka, a věnuje se, má tam 4 koníky, které jsou odepsané už prostě jako, víte co.
0: Jo, takhle, to je koňský útlek.
1: Prostě nikdo o ně, prostě nikdo, tak ono těch koní je víc, co jich je na odpis, že jo, ale ona prostě tady si ještě s kamarádkou, ta jí někdy pomáhá, ale většinou je na to sama, jo, a tam, co jí lidi ve vesnici, v té Rapštejnské Lhotě, co jí pomáhají, jo, že tam říkala mi, po telefonu jsme spolu mluvili, tak mě říkala, že jsou tam lidi hodný, že jí pomáhají, a nějaký pán, že jim udělal jako ty stáje, jako provizorní, protože ona je jako chvíli dělá, ale hlavně musí být s těma koňma, ona sama jim kydá hnůj, jo,
0: no,
1: a zase chlap nějaký si to odveze, a za to jí zase dá nějaký to žrádlo pro ty koníky, jo. Takže myslím, že zaslouží velký poděkování.
0: Já mám,
1: protože
0: já
1: bez
0: si
1: ní
0: to
1: už by ty koně dávno nežili.
0: Přeložím si to do praštiny, já to vidím tak, že ona si vychodí peníze, tím pádem má peníze na to, aby mohla pomáhat, protože ono starat se o koně, to je teda velká suma peněz.
1: No, ona má teda, víte co, účet ten transparentní, jo, kdo jako co pošle. Ona teda chvilku dělá, ale minule, protože já sama teda mám starý dům, jo, opravdu hodně starý dům, jo, a takže musím to opravovat, jinak bych jí pomohla daleko víc, jo, ale lidi jí pomáhají, ale myslím si, že ne tolik penězma. No, a tak já jsem, to byla klika, ona říkala, ona mi volala, že byla v práci, to ona chvilku, jo, ale ona musí být taky s těma koňma, že ona je na to sama prakticky, jo. A také já jsem mi přišla jako to ke koním dřív z práce, ona má asi jen takovou, víte co, práci nemá za celý den.
0: Pojďme
1: to není
0: k věci.
1: Jako tamhle Vidra, že jo, který je herec a ten tam má lidi a to, jak se mu o to starají, že jo, ale ona má říkala, že musí kydat ten hnůj a všechno, a to stojí peníze, to máte pravdu. No, já jsem jenom pomohla tak, že se mi, ona chtěla jako kdyby nějaký na to žrádlo, tak já jsem jí poslala na ten účet, jsem jí poslala 5000, to se nechlubím, to ne proto, ale a ona mě pak volala, že byla ráda, že ta kobylka, já nevím, jestli má, to nejsou všechny koně, on tam asi 1 nebo 2 kobylky, nevím, a ta kobylka, to víte, dostala tu koliku.
0: Mm-hmm.
1: No, a víte co, no, a ona říkala, že byla klika, že akorát přišla dom, jako tam za nima, do ty ohrady a to, já přesně nevím, já jsem tam nebyla, tak nevím, kde to přesně má, a že právě ta kobylka, tu koliku, a ona má veterináře, představte si, až u hermaňáků, co tomuhle rozumí těm koním, jo, takže musela až od, a že jí prostě ty peníze ode mě, že jí přišly hod, protože to stálo 5000, asi 5500.
0: No zkrátka,
1: je to tak, jak
0: to bývá, to znamená, když je zvíře nemocné, tak samozřejmě veterinář musí přijít, protože jiným způsobem to nejde, a ten veterinář taky něco stojí, což je samozřejmě pravda, nikdo to nedělá zadarmo.
1: Peníze zrovna neposlala, že by to musela po brigádách a splácet mu to. No.
0: Ale myslím si, že jste řekla taky ještě jednu důležitou věc, a to, že ta lidskost není jenom o penězích, je to na to si udělat čas, chuť a hlavně mít ten chtíč. Děkuju.
1: Myslím si, že takových lidí, ano, Ano, pane Macou, no. Já si myslím, že takových lidí moc není, který, když byla, jako to já to neby, že byla modelka a takhle se toho zřekla a šla tady, viděla, zřekla, že tohle je daleko užitečnější práce.
0: Já bych to úplně tak jako nerozhazoval, nebo ne úplně neponížoval, že by užitečnější. Co je to užitečná práce? Co je to užitečná práce? Jenom proto, že každý máme něco, ale jestliže ona vydělává tím, že chodí přehlídky, no tak je to práce. Ale každopádně je jasné, že když se někdo chce věnovat něčemu, co stojí peníze, musí taky mít dvě práce, protože...
1: Já bych si, víte, co poslala víc, ale jde to. No já jsem vdova, já jsem sama a říkám,
0: kdo
1: jsem
0: co má, to dá.
1: Jinak bych si poslala víc.
0: Nejde to. Každý máme nejde své to, limity.
1: No, mě zase soused tady měl slepice vedle baráku, to zavřel, jo, jenže on tam měl tři kočky, dvě asi zlikvidoval a ta jedna se přišla mě okotit na půdu a nechala mi tam pět koťat.
0: No gratuluju.
1: Kůže na ní, pane Macou, kůže na ní vysela.
0: Ježiš.
1: No a o těch koťatech, tak jsem je zachránila, že jo, schránila jsem po celých Pardubicích, jo, útulek, který by si ty koťata, protože já mám psa, ten by je zakousil, tak prostě, tak jsem je měsíc jsem je krmila, jo, to mě, jako, chraň Bůh, to je, není jako vytahování, ale za ten měsíc jsem za ně dala 4 000, Nikdo žádný útulek neměl zájem, že byly přeplněný útulky kočkama. Až jsem sehnala nějaký manžele Zapletalovi, ty taky by zasloužili pochvalu, Zapletalovi a bydlej v Poličce.
0: Paní, mají dobré paní srdce.
1: S manželem mají 7 holek, 7 dcer.
0: Končíme, musíme končit. Povídáme moc dlouho, aby se dostalo i na ostatní. No super zpráva. Na téma útulky se budeme bavit určitě i v blízké době, tak poslouchejte.
1: Tak mějte se hezky a naschle.
0: Taky naschledanou. Lidskost není jen o penězích, je to opravdu o tom, a to nevím proč, jsem vlastně nad tím nepřemýšlel úplně do hloubky, ale říkám si, jestli náhodou ta lidskost nebude jenom i přece v tak jednoduché, obyčejné věci, jako mít čas, chuť udělat si čas. Čas bez nároku na něco. Přece taková maličkost.

0: Posloucháte Český rozhlas. No, máme dneska téma o lidskosti. O lidskosti se často mluví hlavně ve chvíli, kdy začne chybět. Tak budete s tím souhlasit, anebo ne? Zdravím, směr Pardubicko.
1: Já vás taky zdravím, dneska večer.
0: Dobrý večer. No, představte se nám, prosím, kdo jste, jenom aby jsme měli nějakou představu rámcovou.
1: No, tak jsem tady automechanik, vlastně s Ústím na Trlici a původně jsem bydlel vlastně na Žamberecku a když už máme dneska teda to téma na tu lidskost, tak jsem si vzpomněl vlastně, jak jsme tenkrát jezdili vždycky vlastně se ségrou do vedlejší vesnice pro mléko, do České Rybnej a říkali jsme, že furt vidíme, jak se tam prostě toulá jeden vlastně pes takhle zatoulánej mezi lesama. A když už to bylo asi zhruba takhle třetí den, tak jsme říkali, jo, prostě vezmeme domů sobě a de facto pak tam s náma zůstal jsem dalších 8 let. No.
0: Takže láska velká.
1: Jako
0: výletní láska, nebo byl to, zjistili jste potom třeba, či ten pes vlastně byl?
1: Ještě jednou, prosím.
0: Jestli jste zjistil, či ten pes vlastně je dodatečně?
1: Jako neměl na sobě nic, to spíš bylo vidět, že ho tam někdo jako fakt nechal, protože on tam se vracel na jedno místo u státní silnice a ještě to bylo v zimě, jako vyloženě v mrazech. A tím, že vlastně jsme tam takhle fakt párkrát se otočili a viděli jsme, že tam každý den vždycky to odpoledne seděl ve vysezelým důlku, tak jsme říkali, že už to prostě nemá cenu, že ho tam nebudeme chávat a aby se tam vyloženě trápil a naznul tam a prostě jsme ho vzali a... Jako zkoumalo se to potom, jestli fakt nemohl někoho bejt, ale nebyl to prostě od někoho zmyslný, že to si jsme si mysleli tenkrát, že to opravdu někdo jel a mu asi nějakým způsobem nevyhovoval, to byl teda starší pes.
0: No, no, o lidskosti, tak lidskost na 8 let a radost a zamilovanost, nádherná věc, kdo už jednou psa má a chová se průměrně normálně, tak prostě ví, že ten pes nikdy nesklame. Vždycky přivítá. Nikdy není naštvaný vlastně, když přijdete.
1: Ano, už to je další dobu, teďka, když na to vlastně zpětně vzpomenem, tak je to, to bylo asi 20 roků, ale...
0: No, zůstalo vám to v paměti.
1: Super. Já jsem na to prostě takhle vzpomněl a ta vzpomínka prostě přišla na povrch, no.
0: Děkuju moc a přeju příjemný poslech, další vysílání. Naschledanou.
1: Mějte se, na shledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Píše Dája Jeseníky, zdravím posluchače, zdravím Honzu. Nedávno mě moc pomohl pán, který dělal v bytech kontrolu plynu. Poprosil jsem ho, jestli by mi pročistil trysky, protože plamen se špatně zapaloval. No, přiznám se, že jsem hned odběhla od mléka, které vyvřelo s tím, že se tryska ucpala. Pán pročistil i zbývající trysky a teď plamínek krásně hoří a rychle se zapálí. Nic za pomoc nevzal. S takovou ochotou se často nesetkávám. Takových lidí si nesmírně vážím a moc jim děkuji. A zase se sluší dodat. Taková blbost, ono to vždycky udělá možná i sebe větší blbost a udělá to takovou radost. Ale je fakt, že sice si možná si částečně, jak se říká, koupíte zdraví za peníze, jo, něco lepšího, jo, nebo nějaká soukromá klinika, ale tu radost a zvláštní emoci ve svém těle, která je vlastně bez nároku možná na peníze, bez nároku na cokoliv, co by třeba pochopil ten druhý, tak to se vlastně nedá popsat slovy, co se člověku odehrává v mysli. Jak říkám, člověk udělá to, co si myslí, že udělat má, že je správné. Nemá se do toho nutit, ale zkuste popřemýšlet to, co dělám já. Jeden dobrý skutek denně. Praktikuju to už nějaký ten pátek, několik let a řeknu vám, že i když si neuvědomím, že bych toho dne nějaký dobrý, byť sebe menší, dobrý skutek udělal, tak hned po pár minutách se něco stane a vyjde to. Vždycky to vyšlo. A mám z toho radost, když to vyjde, uvědomuji si to a když to tak hezky jde jeden za druhým. To je jedno, že člověk má třeba černý den, protože tak to vypočítal počítač, nebo tak mi to někdo řekl, nebo tak to je v horoskopu. Na tom vůbec nezáleží. Člověku přináší radost i třeba něco jiného.

0: Lidskost většinou nevypadá jako hrdinství z filmu, je často tichá, nenápadná a přitom úplně obyčejná. Chtěl bych zachovat lidskost po všech stránkách, ale už přicházím i na první okamžiky nevýhody vysílání z čistého vzduchu, nočního proudu, tam, kde ten člověk se nachází. Úplně nepočítáte s tím, že kolem vás bude letat sršeň, který má asi, já trošku přeháním, ale je určitě větší než moje dlaň. Takže kdybych náhodou heknul, zakřičel nebo něco podobného, tak prosím vás, není chyba na ve vašem přijímači, jenom sršeň se rozhodl, že mě bude atakovat. Vlastně, no dobrý večer, pěknou noc.
1: No dobrý večer, Honziku. Já vás vítám dneska.
0: Děkuji.
1: No, jsem nevolala, tak... A to je téma dobrý skutek, jo?
0: No dobrý skutek, něco lidského, hřejivého, takového, něco, co zahřeje. Třeba jo. Úplně člověk nedokáže úplně identifikovat, co se to vlastně stalo. No. Potřebovala jste ty...
1: Já jsem od 12 let pomáhala lidem, kteří se třeba znabourali na motorce, jo, a takhle. Nebo divadelníci z Prahy přijeli na Jeseníky hrát a pak se v autě nabourali, tak jsme je ošetřovali ještě s jednou paní. No a pak jsme dostali za to takový vyznamenání, tak nás to hrozně potěšilo a do dneška ho mám schovanýho a už je to sakra dlouho.
0: A potěšilo vás to tak, že bylo nutné to poděkování, zveřejnění nebo to vyznamenání takové, jestli jako to ještě nebylo.
1: Ozičku, to nebylo zveřejněno, ale my jsme to dostali.
0: Mm-hmm. Takže jste si prodloužili tu lidskost a to hřejivé, co si.
1: Jo, a to jsem dělala od 11 let. Jsem zachraňovala a pořád zachraňuju někoho. Ale na mě každý kašle.
0: Jo, v obráceně to nefunguje.
1: No.
0: Páne, jo, tak teda budu držet palce, aby se to obrátilo aspoň trochu. Teda neobrátilo, aby to bylo vyrovnané, jo, aby to nebylo jednostranné.
1: No já jsem už dopadla, že jsou na vozíku teď. No, ještě o Vánoce jsem byla dobrá, že? A už hotová.
0: Stalo se, člověk nikdy neví, co se bude dít, samozřejmě.
1: No právě.
0: Já doufám, že ten úsměv, který posílá, má nějakou aspoň sílu, aspoň trochu pomůže. Sice možná nezaplatí, ale může zahřát, ne?
1: Ano, ano.
0: Dobrou noc, moc děkuji za zavolání.
1: Dobrou noc, Honziku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Kde to mám další příspěvky, třeba, no, Ivana psala, ano, to se mi líbí teda, jo. Dobrý večer, krásné téma, já říkám lidem, kteří projeví lidskost, že voní člověčinou. Já osobně nesouhlasím s tím, co se dopisuje, nebo co dopsala Iva, že bohužel je jich málo. Já si to nemyslím, je jich určitě víc a taky dost lidí o tom nemluví. Bedřich, dobrý večer, pane Honzo, já jsem šel do autobusu, ale chtěl jsem platit kartou, jenomže to nešlo, chyba na počítači. Paní mi dala 30 korun, abych mohl zaplatit ten lístek, jenomže potom to šlo zaplatit kartou, peníze jsem vrátil paní, poděkoval jsem za ochotu a tak. Bedřichu, tohle je ještě ta lepší varianta, horší je, když někoho pozvete někam na něco a ze slušnosti zaplatíte a zjistíte, že nemáte nic, čím byste platili a kartičky ani ty nebyly na světě. No a ještě tady vidím třeba... Heda napsala krásný pozdrav všem a vám. Ano, mě pomohl člověk, o kterém dodnes nevím, kdo to byl a jistě to ani nikdy nezjistím. Za dob, kdy parní lokomotiva tahala vlak, jsem večer vystupovala v domnění, že vlak už stojí. No nestál. Pořád pomalu jel. Pod nohama mi zem ujel a já spadla hlavou pod vlak. Nějaký pán mě doslova vyrval a nazlobeně křičel. Ženská, co děláte? Kdo jiný mi podával čepici. Zanechalo to ve mně nadlouho stresující cestování vlakem. Přeju dobrou noc. Zaplať pán Bůh, Hedo, že jste šla proti tomu, nebo že se to nějakým časem v uvozovkách vyléčilo? Protože já bych nesnesl, kdyby někdo neměl rád flaky, já je tak miluju.

0: Noční linka dnes otevírá téma o lidskosti, kdy vás někdo mile překvapil, kdo vám pomohl ve chvíli, kdy jste to potřebovali a myslíte si, že jsou dneska lidé k sobě lepší nebo horší než dřív. Haló, haló, Honza, kdo volá?
1: No, dobrý večer, slyšíte mě?
0: Ano, krásně vás slyším, úplně nejde.
1: No, výborně, já bych řekl něco takového obecnějšího k dobrým skutkům, jo.
0: Ano.
1: Skauti mají několik bobříků, jeden z nich je bobřík dobrých skutků, který se získá provedením 100 dobrých skutků. Podobnou možnost mají vlastně i ostatní občané a mají to dokonce snadnější. Já jsem přišel s takovou akcí, jmenuje se to 26/26 a ta akce znamená, že stačí dobrý skutků udělat jen 26 do konce roku 2026. Na dobré skutky lidé zatím nejsou příliš zvyklí, někdy jsou podezřívaví a hledají za skutkem nějaký skrytý úmysl. Je to i vlivem neblahé působnosti šmejdů, kteří nabídkou jen na oko levného zboží, například dříve, teď už na to odpadlo, podváděli seniory. Uděláme-li dobrý skutek pro druhé, je to i malá šance, že někdo někdy zase udělá dobrý skutek pro nás. Počítat však s tím je příliš optimistické. Přínosný je ale dobrý pocit, který člověk po vykonání dobrého skutku má. Albert Einstein dokonce tvrdil, že vidí smysl života v práci pro společnost. Takovou vzájemnost je možné pozorovat v přírodě, vys například mravenci, včely, že jo, kteří spolupracují a vlastně pracují jeden pro druhého. Říká se také, že dobrý skutek bývá často potrestán, nebo také existuje řešení za dobrotu na žebrotu. To by nás však nemělo odradit, neboť jde jen o občasné případy. Problémem bývá, zda dělat dobré skutky také prográzly. I toto někdo, například křesťané, dělají. Konání dobrých skutků pro slušné lidi by ale mělo mít zřejmě přednost. Hodné je také dodržování pravidel slušného chování. Věřím, že akce 26/26 pomůže alespoň částečně u nás překonat současnou stále trvající takzvanou blbou náladu. Tak to je tak všechno, co jsem chtěl obecně říct ke konání dobrých skutků.
0: No, řeknu vám, že to, co jste přečetl vlastně v své podstatě velmi, velmi trefně a ne jako ode mě, košatě a s opatrností, vlastně říká úplně všechno k tomu tématu. Lidskost, která není podmiňována nějakým zhýralým, to, co jste říkal v začátku, nebo s nějakou představou, že se za to musí něco. Ne, vůbec, žádný prospěch, nic, prostě to chce člověk dělat, protože to chce udělat a ne, protože se do toho nutí. Tak vám děkuju moc, bylo to sympatické, bylo to fakt milé poslouchání, ať se daří, děkuju.
1: No hlavně, aby lidi se zkusili těch 26 dobrých skutků taky udělat, no.
0: No doufejme, tak zase bych to úplně nezatracoval, já bych i věřil.
1: No, není to tak mnoho, no. Dá se to zvládnout.
0: Děkuju. Doufejme, že se někdo chytí na nos a třeba se mu o tom bude zdát. Ale zase na druhou stranu říkám si, dá se té lidskosti vůbec třeba naučit nebo do takového nějakého jiného smýšlení? Nebo je to věc rodová? Co myslíte?
1: Je to výchova, no. Je to výchova. My jsme jinak vychovaní než dnešní mládež, jo, která podstupuje občas takovou takzvanou volnou výchovu, neboli nevýchovu, no a tam je nikdo.

já se dneska v noci snažím zjišťovat, jaký je stav. Takže jsem rád, že vysílá noční linka po celé republice, případně i s přesahem do celého světa. Zkuste se zapojit i vy do našeho povídání. 731 800 900 linka zavináč rozhlas.cz. Ale pozor, když se dívám na čas, zase ho tolik nemáme, toho času. Tak kdo bude další?

0: nakopnuto do sluchátek. Mám tam pána, ale nepředstavil se. Tak teď to napravíme. Dobrý večer, pěknou noc, kdo nám volá?
1: Zdravím vás, volá Tríp z Žamberska.
0: Ano, zdravím, Žambersko. To je krajka, ne? Nebo jak to bylo?
1: Žamberská... To je Bamberg.
0: Přesně, to jste chtěl slyšet, že zase si na tom někdo vyháme zuby. Zdravím vás, ještě jednou, povězte, lidskost. Jak to máte s lidskostí vy?
1: Chtěl bych říct takový příběh, co se mně stalo, když jsem to svoji lidskost opravdu projevil na maximum. Jednou jsem takhle jel autem a stopař stopoval úplně nešťastný. Když jsem ho vzal, tak se mě v autě rozbrečel a tak mu říkám, tak co se děje, to nebude zase tak špatný. A on říkal, víte, já mám kamion mě rozbili v okna a kamion mě vykradli. Jsem tady teďka 500 kilometrů od domova a nevím, co mám dělat. Ukradli mě peněženku, nemám vůbec nic. Tak jsem mu nabídl, že bych ho zavez domů. On říkal, že ne, že to po mně nemůže chtít. Jestli bych ho nemohl vysadit na nádraží, že by si napsal moji adresu, telefon a abych mu dal peníze na vlak a on, že by se dostal domů. Takže si to všechno napsal. Já jsem ho vysadil na vlaku, dal jsem mu 600 korun na lístek, že to měl přes celou republiku a co myslíte, už se nikdy neozval. A byl to takový zloděj cestovatel a takže ta lidskost přišla vníveč a teďka už žádnému stopaři nikdy peníze nedám, i kdybych týnout zbyl.
0: Rozumím tomu, chápu vás. Udělal jsem něco podobného vícekrát než jednou, určitě minimálně třikrát. A nebylo to cestování jen 500 kilometrů, ale není to tak úplně jako podstatné. Důležité je, že chybami se člověk učí a jestli jsem se já něco naučil v pozdějším věku,

0: věku, tak hloupý jsem v některých ohledech jako do dneška, ale je fakt, že už člověk přemýšlí trochu jinak, takže automaticky nenabídne peníze, ale pokud to tak vycítím, tak koupím tu konkrétní věc a nepotrápilo mě to za A, a za druhé musím říct, že člověk by měl, a to nejsem nějak, nemám úplně jako víru k Bohu, ale člověk by měl odpouštět. Musí se naučit odpouštět. Slovo odpustit, super, ale ještě to taky musí myslet vážně. A to mi trvalo mnoho let, než jsem to opravdu myslel vážně. Jestli mi rozumíte, co tím říkám.
1: Určitě, určitě. A mě teda moc inspirovalo, jak byl ten pán přede mnou, který říkal to 26-26, to jsem si říkal, že je opravdu super, takže jsem si říkal, ano, že zavedu takový 1365, že každý rok udělám jeden dobrý skutek říkal jsem si, že by to bylo fajn.
0: Schvaluju, naprosto schvaluju, protože tak by to mělo být, člověk nemá jenom sobecky myslet na sebe a nestojí to vždycky jenom peníze. Tak děkuju, ať se vám to zadaří, ta vaše nový návrh nebo nová akce. Mohli byste se s pánem spojit dohromady.
1: Určitě, určitě.
0: Děkuju, děkuju za zavolání, co vám daří. Dobrou noc.
1: Mějte se hezky, naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: No, tak nějak jako mám informace a vlastně i tady vidím, voláte jako o život, tak pojďme ten život zachránit i další, kdo nám volá.
3: Dobrý den, tady je Zena z Plzně.
0: Zdravím vás.
3: A já mám takovej opravdu moc hezký příběh. Mně je přes 80 a špatně chodím. Ano. A já bydlím v Plzni na Košuce a tady je prodejna byla a vedle té byly je Jisk. A já jsem se rozhodla, že prostě je horko, takže si v tom Jisku koupím tenkou deku a pak jsem tam ještě koupila polštář a povlečení, ale ještě jsem nakoupila vedle v té byle, takže jsem měla tašku na kolečka narvanou.
0: Jak vánoční stromeček. Jak vánoční stromeček plný dárku a vlastně musím to koupit a teďka jak já to odnesu. No, nad tím člověk nepřemýšlí.
3: No, právě. A já jsem tu deku s tím poštářem měla teda v takovej velikej igelitovej tašce, takže jsem si myslela, že to hodím na tu tašku na kolečkách a odvezu to domů. Jenomže ta taška s tou dekou a s tím polštářem, to mi pořád sjíždělo na stranu, bouchalo mi to do nohy a já jsem si říkala, bože, ty jsi tak blbá, musíš to brát všechno najednou. Protože ono se marně neříká, že se, proč se línej strhnul, že jo.
0: Ale zase na druhou stranu, pamu to tak chtěl, měla jste to koupit, tak jsem to koupila. Já za to nemůžu.
3: No tak jsem prostě, a ještě bylo horko. A já jsem jela domů a říkám, špatně chodím voholit. A teď jdu po tom chodníku domů a najednou jsem si všimla, že za mnou jde chlápek, no mladý proti mně, že jo, opravdu mladý.
0: Zajíc, se vám líbil?
3: Ne, já si
0: já to musím odlehčit, přece nemůžu teďka tady, že jste se trápila.
3: No, ale tak jsem si říkala, no, tak dobrý. A najednou on k mně došel a povídá mi, paní, já nejsem zloděj, ale já vám chci pomoct. No, to mě spadla brada, protože i pomoc jsem jako potřebovala, vítala jí. A on se mi ptal, kde bydlím, tak jsem mu řekla ulici. A on říkal, no já v té ulici bydlím taky, tak pojďte, pojedeme. Tak jsme jeli. A on mi říkal, že je mu 45 let, že se jmenuje Vašek. A povídá mi, a paní, já jsem popelář. A já půjdám, no a co? Kdybyste týden neuklízeli, tak víte, jak by to tady vypadalo. Mně to nevadí, že jste popelář, ale je vidět, že jste hodnej člověk. A to si myslím, že byla ta lidskost, protože nikdo mu neříkal, aby mi pomohl. A sám od sebe odvez mi to až před barak.
0: No, a to je cit, to je lidskost, pomáhat, prostě nenuceně pomáhat, zkrátka, proč sebe. To, no jasně,
3: no, sám od sebe prostě, no byl bezvadnej, už jsem ho nepotkala teda.
0: No chodíte asi v jiný čas než on.
3: No já moc ven nechodím, já opravdu špatně chodím, takže...
0: Cože špatně chodíte, ale v tomhle vedru nikam nemáte chodit. Slibte mi to, že zítra, nebo potažmo dneska, nikam nepůjdete.
3: Ne, nikam nejdu, protože syn mě nakupuje a je to, ale to byl takovej hec, že jsem chtěla tu tenkou, opravdu tenkou věci.
0: No, když musíš, tak musíš. Ne? To platí, no, platilo a ne. Platit bude. No. Dobrou noc, já vám děkuju.
3: Jenom jsem se s váma o to chtěla podělit a mockrát děkuju za vaši linku, protože ji poslouchám opravdu každý den a jste opravdu výjimeční a výborní.
0: Děkujeme. Děkujeme za to. Doufám, že se to i kolegům donese a že to bude těšit tak jako mě. Díky. Dobrou noc.
3: Dobrou noc.

Jenže existují situace, kdy si člověk řekne, no jo, je to lidské, když tady tohle to udělám, nebo je to nelidské, nebo je to pro někoho možná hrubé. No, hledali jsme v průběhu dnešní noci noční linky dnes mimořádně z venkovního prostředí, do kterého jsem se uchýlil vzhledem k tomu, jaké byly v průběhu dne teploty, tak jsem se dohodl s Petrem Kubalou, že odvysílám zvenčí a on se bude dusit ve studiu. Tak děkuju za technickou spolupráci. Doufám, že to ode mě nebylo hrubé a nelidské, ale já věřím, že i tak to mělo svoji atmosféru. Jestli tady, prosím vás, byly slyšet nějaké zvuky typu, že letí letadlo, tak to bylo to sršení, ano. A evidentně je to nějaký... Asi tady bude někde hnízdo, což mě poměrně děsí, protože v další noční lince se uslyšíme i v té dnešní hodinu před půlnocí, ale to probereme jiné téma a o tom si řekneme za chvíli. Chtěl jsem říct jednu podstatnou věc ohledně lidskosti. Překvapujte druhé. Překvapujte je neočekávanými překvápky. Nejde o hmotné statky, o drahé věci, třeba stačí jenom nějaká lehkost, něžnost, a nebo jenom třeba zase, než bych to měl ve škatulce, taková hloupost, ale chytněte někdy někoho za ruku, podívejte se do očí, řekněte něco, aby ten druhý člověk taky měl pocit, že třeba jeho samota, o které třeba ani nemáte tušení, vlastně je nabourána někým, něčím, co se nedá popsat, ale co vám udělalo dobře, a věřte, že i když to třeba na té druhé straně tak nevypadá, tak tu osobu, která vám tu pomocnou ruku podala a tu vaší zahřála, tak z toho má možná ještě větší radost. Často je tichá, nenápadná a obyčejná. O obyčejných věcech je náš neobyčejný život a neobyčejný svět, tak si ho prosím lidsky užívejte.

Je krásné vysílat pořad, který máte rádi. Je krásné poslouchat vaše příběhy. Pravda, vím, k nelibosti někdy do toho skočím, ale to jsem já. Tak se za to omlouvám, jestli jsem i dneska skočil, nerad, ale stalo se. Snad si dám pozor v další noční lince, kterou pro vás budu mít ze stejného místa, tedy i na vzdálenou plochu počítače, takže do Prahy budu zdravit i pro zítřejší noc. Ze soboty na neděle my probereme ne lidskost, i když lidsky můžete podat téma, které jsem vybravil pro uši dvou posluchačů, kteří mi o něj napsali. Půda plná příběhů. Prosím pěkně, slibte mi, že dneska, v průběhu dne, nebo klidně teďka ještě, se půjdete podívat do tu vaší půdu, nebo klidně do sklepa, to už je jedno, a co tam objevíte, nebo co jste objevili, něco zásadního. Půda plná příběhů, nebo sklep plný příběhů. Zkuste se pochlubit s tím, co jste našli, ať už teď, nebo někdy dřív, a zůstalo vám to v paměti. Zkuste se podělit s ostatními posluchači noční linky, kterou i pro vás budu mít dnes hodinu před půlnocí. Z Holešova se loučí Honza Macron. Přeju pěkné sny, ať se vám daří, buďte ličtí. On nám to ten nahoře stejně jednou pořádně sečte a řekne, kam to bude s cílovou jízdenkou. Dobrou noc přeje Honza Macron.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Tak je to tu zase. Úkol splašit další várku scének, anekdot, ukázek a všechno to má mít na starosti legrace. Řeknu vám, někdy to dá pěknou fušku, práci, taky starosti a občas nastanou i problémy. K tomu se přiznává Patrik Rozehnal. Já si prostě někdy připadám, že jsem se s tou legrací oženil. A ona mi teď řídí čas, práci, nedá pokoj. V podstatě pořád nutí týden co týden přicházet s něčím novým.
2: Moment!
1: Jakoby nás někdo kdysi oddal.
2: Moment! Máte k tomu ještě něco podstatného?
1: Podívejte se, pane soudče. Já už prostě nemůžu. Shledávám na našem manželství mezi mnou a legrací, že už si nemáme co říct. Že by nás měl někdo rozvést.
2: Tak dost! Řekne mi někdo konečně důvod?
1: No, všichni se smějou legraci a mě nikdo nedocení. Já se přitom pachtím, abych každý týden dodal slova, informace, fakta, no a smetanu, tu slízne legrace. To je ten důvod.
2: Dobře, v tom případě vám ale musím říci...
1: Ano?
2: Že na základě těchto důvodů vás nikdo nerozvede.
1: Ne.
2: V podstatě... Jste harmonické manželství.
1: Patrik Rozehnal, alegrace.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
1: A stejně nás dnes čekají rozvody. Ve scénkách, písničkách i anekdotách. Zase výsledek mého hledání.

0: bavit nás, i když to zní trochu zvláštně, budou dnes rozvody. Tak, jak je natočili komici, herci, natočili se o nich anekdoty, scénky i povídání. Tak tady jsou.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Mimochodem, nejčastějším důvodem pro rozvod tady u nás v Česku je prý jednoznačně rozdíl povah, názorů a zájmů. Pak následuje nevěra muže, kterou soud určí jako příčinu rozvodu. No a pomyslnou bronzovou příčku obsadil alkoholismus, který dělá opět o něco častěji problémy mužům než ženám. Četným důvodem byl ale i nezájem o rodinu.
2: Mně se hrozně líbí, jak ten dědek je 93 let u soudu a ten prokurátor říká, prosím vás, můžete nám říct, proč se rozvádíte, když jste nedávno slavil briliantovou svatbu? Ten dědek povídá, pro nepřekonatelný odpor. A kdy jste ho pocítil? A před 70 lety. Hned po svatbě. A proč jste teda tady s paní odpůrkyní těch 70 let byl? Pak kvůli dětem. No a teď, když děti umřeli.
0: Tolik tedy Jiří Krampol v krátké ukázce. A ještě jedna zajímavost. Podle výzkumu provedeného zas v Americe u skupiny mužů a žen ve věku mezi 15 a 44 lety mají páry, které spolu žijí dlouho před svatbou, prý větší riziko rozvodu. A lidé, kteří vstoupí do svazku manželského podruhé, se nerozvádějí tak často jako ti, kteří se žení nebo vdávají poprvé. Za to asi mohou zkušenosti, které naberou v tom předchozím manželství. K rozvodovému stání se teď dostaneme i v ukázce rozhlasové, kde si zahraje Lubomír Lipský, Jan Skopeček a Luba Skořepová.
3: Dobrý den, dobrý den. Tak vy račte být manželé Lapáčkovi, že ano, posaďte se a vy už sedíte. Těší mě. Tak co byste potřebovali? Nějakou právní poradu?
4: Jde o velice vážnou věc, pane doktore.
3: No, no, to rád slyším. Nějaké dědictví nebo,
4: ne.
3: Nebo snad sousedé něco ne, namítají?
4: Ne, jde o naše manželství, pane doktore. Tedy o manželství moje a tadyhle mého muže.
3: Aha, ano, ano, ano.
4: Naše manželství je v troskách, pane doktore. Ludvíku, přiznej před panem doktorem, že jsme v troskách.
5: No, ono, jak se to veme?
4: Jen měj odvahu se přiznat.
3: No tak počkejte, počkejte, prosím vás, snad to nebude tak zlé. Víte, ono někdy něco vypadá tak a potom ve skutečnosti to vypadá jinak, že ano? Tak v čem je konkrétně příčina o něch trosek?
4: On je nekulturní, zatímco já se v umění přímo koupám. Já prostě musím vidět každou premiéru. Na tomhle Hamletovi já byla třikrát. No, to jedno místo, jak on takhle pohodí hlavou, jo, a řekne to. No, jak on pohodí tou hlavou a řekne to. Tak to já vždycky úplně prožiju.
5: No.
4: Ludvíku, přiznej před panem doktorem, že ty takové věci vůbec neprožíváš.
5: Ale jo, já už toho prožil s tebou.
3: No, tak prosím, prosím, v čem je tedy příčina uvedeného manželského rozvratu?
4: V tom, co žádná žena nemůže snést, pane doktore.
3: No, prosím.
4: Můj život se mi proměnil v peklo. On vůbec neplní svou manželskou povinnost, pane doktore.
3: Prosím vás, mám tomu rozumět, že ano. Jak si vůbec...
4: Jak to říkám? Nejdřív jsem ho prosila, ano. Potom žádala. Nakonec, pane doktore, přiznám se, i malilinko nutila. Ale on nic. Já už to nemůžu snášet.
3: No, a poslyšte, jak dlouho už trvá tento stav, kdy jak si...
4: No, skoro 2 roky, pane doktore.
3: No, to je na pováženou. Co tomu říkáte, pane Lapáčku?
5: No, pane doktore, ono je to těžká věc.
3: No, ano, já vím, já
5: velmi
3: vím, ale...
5: Těžká.
3: Ano, ale přece jenom, jak si...
4: Já mu říkám, to už máš v tom slově, jo? Manželská povinnost. Ty máš vůči mně povinnost, rozumíš? Ale on ne a ne. Přiznej, Ludvíku, že ne a ne.
5: Já ne a ne. No.
3: Pane Lapáčku, prosím vás, plyne váš postoj snad z toho, že jaksi nemůžete a... I kdybyste chtěl?
5: No, proč bych nemohl? Já zkrátka nechci.
4: Paličák!
3: Ale a proč nechcete, pane Lapáčku? Máte proto nějaké vysvětlení?
5: Mně se to nelíbí. Já to nedělám rád.
4: A co já? Na mě nemyslíš, sobče? Pane doktore, řekněte mu, že sobec.
3: Pane sobče, pane Lapáčku, prosím vás, a cítíte se zdrav? Neměl byste jít třeba k lékaři?
5: O ne, já jsem zdravý jako...
3: Jako dub.
5: Jako dub.
3: Jako dub.
4: No, to je právě jako to, že je zdravý jako dub a přitom tohleto, jo? Lenost to je. Pane doktore, kdyby on byl nějak nemocný, já bych mu odpustila. No jo, co všecko, já už jsem se mu v životě neodpouštěla. I to, že si každý knoflík ukroutí, sotva mu ho přišiju. No vidíte, to už si to zase kroutí, necháš to. Ale tohle já mu odpustit nemůžu. Pane doktore, já už jsem se dokonce rozhodla, že si na to někoho zjednám.
3: Ne.
4: I když to bude stát třeba peníze. Ani to s ním nehne.
3: Ale, drahá paní, to snad ne.
4: No co by ne, já už bych za ty roky měla na to právo.
3: No, ne, to by opravdu nebylo pěkné. Víte, my musíme najít jiné řešení.
4: Rozvod. Já žádám rozvod. Pane doktore, řekněte mu, ať se dovtípí.
5: No, prosím, rozvod. Ale z její viny. Pořád mě nutí a přitom křičí. Já už mám hlavu jako...
3: Škopek.
5: Jo, škopek.
4: Co já? Já už jsem z toho skoro nemocná. A duševně hýn. Což je pro mě zvlášť trpké, protože duševní život je můj rajzonde. Pane doktore, řekněte mu, co je to rajzonde.
3: No tak počkejte, přistupme k věci s rozvahou, že ano. Snad se to dá ještě napravit. Podívejte se, pane Lapáčku, podívejte se na svoji paní. Jaká je to ještě, abych tak řekl, půvabná dáma.
4: Slyšíš to?
3: No, a vy sám, pane Lapáčku, vy jste taky muž, tedy muž v nejlepších letech, že ano. Zdravý jako škopeček, že?
5: Jako dub jsme říkali.
3: Správně, jako dub.
5: Jako dub.
3: Energie z vás přímo sálá, čiší, vysadruje.
5: Slyšíš to? No, prosím, já jsem na ty její půvaby neřekl. Ona si udělá co? A tak je to ze vším.
3: No tak počkejte, já bych vám doporučoval, abyste ještě jednou přehodnotil svůj negativní postoj k tomu, co na vás vaše manželka vyžaduje a pokusil se jí vyhovět. Tak, pane Lapáčku, přehodnotíme si to, ano?
5: Pane, já nemůžu, mně to je protivný.
3: No. Poslyšte, tak neměl byste jít třeba k psychiatrovi.
5: Proč? Co pak jsem blázen?
4: No to je právě to, že není blázen, ten je mazanej.
3: No ale v tom případě stojí právo zcela na straně vaší paní. Vaše manželství bude rozvedeno z vaší viny, pane Lapáčku, z vaší viny.
4: Takhle na ně. Pane doktore, on mě nevěřil, až vy jste mu to musel říct.
5: No prosím, on je někdy vinej i nevinej. Já už to břímně hold na svědomí unesu.
3: Ale pozor, nejen na svědomí, pane. Musel byste taky zaplatit všechny soudní výlohy. Ano, a potom manželce výživné, a to víte, to dneska není žádný špás.
5: Co? Všechno z mých kapsy, i když jsem oběť?
3: Ovšem.
5: Tak to teda ne, to se radši čestně podvolím nátlaku.
4: Takhle na něj, pane doktore, děkuji vám strašně moc. No. Ale myslíte si, že já mu věřím? Kolikrát on už sliboval a pak zas nic? Ne, ať to tady dá písemně, co slíbil. A jak nesplní, tak ho oba poženeme před soudnou stolicí.
3: No, na to má vaše paní právo, pane Lapáčku. Já vám radím, abyste tu podmínku přijal. Ano?
5: Dělejte si se mnou, co chcete, ale platit i nic nebudu. I kdyby na to měli prasknout všechny peníze.
4: Tak pište, pane doktore.
3: Prosím.
4: Já, Ludvík Lapáček, slibuji své ženě i vám, pane doktore,
3: ano,
4: že už nikdy neodmítnu plnit svou manželskou povinnost.
3: Povinnost?
4: A vždycky, kdykoliv mě o to manželka požádá, bez odmlouvání budu soustavně klepat koberce.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

jsme dva hrníčky, čtyři talíře, vyzdobené sluníčky, přímo od malíře, cukru na pět hromádek.

řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě kdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

Dnešní téma našeho pořadu jsou rozvody. A tohle byla tak trochu píseň laděná Stezkem po lásce. U jednoho soudního přelíčení dokonce muž uvedl, že se chce rozvést, protože mu žena opakovaně vaří dušeného tuňáka se zeleninou, což je jídlo, které má rád ze všech nejméně. Podle jiné advokátky si zase muž stěžoval na to, že jeho žena bez příčiny neomluvitelně flirtuje s každým dělníkem nebo obchodníkem a nevhodně se jich dotýká a tvrdí, že si nemůže pomoct. Jiný muž zase trval na tom, aby jeho domácí mazlíček, tarantule, spala ve sklenici vedle manželské postele, i když ho manželka prosila, aby dával tarantuly spát někam jinam. A pak se divte, že se lidé rozvádí.

0: Česko patří k zemím s vyšší rozvodovostí. Zdaleka naše země není rekordmanem. Nejvyšších hodnot dosahují severské a některé západoevropské státy. Třeba v Belgii končívají rozvodem 3/5 manželství. Víc než polovina v Lotyšsku, Švédsku a Lucembursku. Jeden z průzkumů přišel dokonce na to, že pokud je žena starší o 2 a více let než muž, tak má takový manželský pár o 53% vyšší pravděpodobnost rozvodu než dvojice, kde je manžel o 3 a více let starší než žena. Nebo naopak, o rok mladší než manželka.
1: Situace je dokonce taková, že rozvody svým počtem přesahují kapacitu soudních budov. Justice je přetížena. A když to řekneme lapidárně, oč se vlastně jedná? Zrušit legitimní svazek. Tady by měl přijít na pomoc selský rozum, jo? Když ty lidi k sobě nepasujou, proč s tím dělat ciráty? Zrušit odchod, nazdar, těšilo mě.
2: No, jednoduchost, jakou navrhujete, je prostě úžasná.
1: Podívejte, já bych to vůbec neřešil u soudu. Já bych zřídil budovy jenom na rozvody. Takové rozvodny, jo? Jednoduché kanceláře, stůl, židle, automatická pračka, protože u rozvodu se taky často pere špinavé prádlo. Tam bych seděl a jenom bych trhal odací listy.
2: Počkejte, doktore, ale co majetkové spory, které přeci s rozvodem úzce souvisí? To je přeci věc soudu.
1: Tady bych uplatňoval metodu, která byla publikována v právnických dodacích pod heslem Co jsme si, to jsme si.
2: Ano. Ještě takovou otázečku. Vy jste jistě absolvoval dlouhou řádku rozvodů ve své advokátní praxi. Co je podle vašeho soudu nejčastější příčinou rozvodů?
1: Podle mého soudu?
2: Ano.
1: Ale já žádný soud nemám. Mám jen chatu na Sázavě a to snad...
2: Ne, tak víte, jak jsem to myslel. Podle vašeho názoru.
1: Aha, rozumím. No, podle mého názoru, ano, rozumím. Příčin je několik a rozdělil bych je do 3 skupin. Za A. Neschopnost jednoho z partnerů adaptovat se na jednu osobu doživotně. Za B. Schopnost jednoho z partnerů adaptovat se na více osob, čili nevěra. No a za C varianta kašpárek.
2: Co je to?
1: To je případ, kdy je manžel manželce v určité situaci už jen pro legraci.
2: Doktore, děkuji vám za rozhovor.
0: Za chvíli se vydáme do další advokátní poradny a opět budeme řešit rozvod. Ještě předtím vám ale řeknu, že podle britského průzkumu lituje toho, že se rozvedli plných 50% lidí. A kuřáci a kuřačky, pozor, pokud je jeden z partnerů kuřák a druhý nekuřák, zvyšuje se pravděpodobnost rozvodu o víc než 75%. Ale teď už je připraven Vladimír Menšík a Jiřina Bohdalová.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Je tady, prosím, pěkně advokátní poradna?
4: Ano, ano.
3: A vy jste?
4: Doktor Šustková.
3: Doktor Šustková!
4: Ano, ano, ano.
3: Na první zaklepání, právě vás potřebuju. Mohla byste se mnou laskavě sesmolit takovou žádost o rozvod, paní doktorko?
4: No tak, napřed bych se snad představila,
3: ale
4: že...
3: Ale to už jste řekla, Šustková.
4: Ale já ne, vy abyste se představila, představil.
3: Tak. Já se vám představím, já ano. Jsem Forst z Brd.
4: Ano.
3: A potřeba, prosím...
4: Josef nebo František Forst, já
3: ne,
4: si
3: Forst, píše. To je zaměstnání.
4: Jo,
3: já jsem, ano, já se jmenuji Juchelka.
4: Juchelka, ano. Tak píšu si Juchelka.
3: A paní, která potřeba nějak rychle se rozvízt, když jste byla tak laskavá se smolit, tak říkám se mnou tu žádost.
4: No to nejde, o žádost. V případě rozvodu
3: ano.
4: Jde o, bych řekla, o to vypracovat žalobu.
3: Žalobu. No velice
4: no,
3: rád.
4: No. Tak nejdřív bych prostala vaše křestní jméno, ano. Juchelka.
3: Ne,
4: prosím,
3: to je křestní jméno. Křestní jméno je Karel, prosím.
4: Karel, věk, stáří a délku, prosím.
3: Čeho délku, prosím?
4: Tedy délku trvání, no trvání samozřejmě vašeho manželství a hlavně s kým se chcete rozvést, že?
3: No s bratrem asi, že ano. Jsme sebe tak zvykli, že se nemůžeme otrhnout od sebe. No s manželkou, pochopitelně. Podívejte se, jmenuji se Karel
4: vlastně,
3: samozřejmě. Star jsem 1962.
4: 62?
3: To znamená, že už jsem v důchodu, jak víte, a délka manželství je 40 let. Téměř 40 let.
4: A důvod k rozvodu, prosím?
3: Kozel.
4: Prosím?
3: Kozel.
4: Já chápu. Vaše žena pije.
3: Ne, proč by pila? To vypiju já všecko doma.
4: Jak jsi říkal kozel?
3: Ano, kozel.
4: Jako, já chápu, velkopopovický kozel, paní.
3: Ale stále... paní doktor, ale vůbec ne.
4: Ne?
3: To bych ji neměl za zlý, to je dobrý pivínko, ochuste jednou. V obyčejnej no. Kozel, jako domácí zvíře. Smrďo, kozel, no.
4: Jo, tak.
3: Manžel od kozy,
4: ty myslíte manžela no, od kozy,
3: no.
4: Ano, ano, tak
3: podívejte to
4: ano. Ano, mám, mám. No. Ale počkejte, ty, já tomu nerozumím. A kozel je tedy důvodem k rozvodu, nebo v jakém smyslu k tomu
3: já
4: manželství?
3: Já
4: kdybyste byl tak laskav, ano, abych mohla vypracovat žalobu.
3: 60 let, jsem odešel
4: 60 lety. Ano, to je tak normální.
3: Můj nástupce s bytem v Praze jednopokojovým samozřejmě šel na kostovnu, já do jeho bytu.
4: Vy jste do jeho bytu, do
3: Prahy. V Praze mám prodanou dceru, která měla do té doby jeden místnost, spíš takový kamrdlík bez příslušenství.
4: Jo.
3: A přišel takový výborný nápad, že bych se tam přestěhoval. Já s manželkou mi dostali ten náš jednopokojový byt.
4: Ano.
3: Byl to výborný nápad, ovšem pro mě nervový odsaz, z fostovní rovnou do kamrdlíku.
4: No já, to je ten důvod k rozvodu?
3: Ne, no vůbec ne.
4: Ne.
3: No tak mi tam žili ne nějak, že jo, nějak pohodlně, ale najednou si představte, moje paní si koupila kozla nebo kýho čerta,
4: jo.
3: Přivedla ho, přivázala k posteli, protože prej, kde je kozel, tam se tomu domu nemoci vyhýbají, víte?
4: To je pravda?
3: No to je pravda, no s těma nemocí, já nevím, s tím kozlem to je pravda.
4: Já s tím kozlem je to pravda.
3: Je tam furt přivázaný a teď paní doktor,
4: ano.
3: Promiňte, že to tak řeknu,
4: ano.
3: Ale víte, jak páchne kozel.
4: No to ne.
3: Já bych řekl, že já skoro úplně smrdím.
4: Ach.
3: Mně to je protivný, já nemůžu ano. Dejchat. A paní, když jsem řekl, tak pojď sem, mrlinko. Buď kozel, nebo já neřekla nic, co znamená kozel. No jistě, že ano, prosím, měj si kozla, já jdu pryč, no, potom jich prosím ten rozvod.
4: Pane Forst, tedy
3: pan,
4: pane Juchelko, po 40 letech.
3: No.
4: Doufám, že šťastného manželství.
3: Myslím,
4: že jste překonali různé bouře,
3: no.
4: Že? No tak přece zapáchající kozel. To se překoná, že ty taková jednoduchá věc,
3: no.
4: Maličkost. Otevřete okno, vy větráte několikrát denně
3: no.
4: A máte zachráněno manželství.
3: No paní doktorko, jste se zbláznila. Já otevřu okno a ono mě ulítne mých 40 holubů, že jo?
5: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Písňový rozchod v podání Františka Nedvěda. To proto, že důvodem našeho setkání jsou dnes rozchody. Ale my to bereme s humorem a grácí.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Rozvody jsou také často námětem nejrůznějších anekdot. Znáte třeba tuhle? Jak to, že tě rozvedli na počkání a jiným to trvá přes rok? Ptá se kamarád kamaráda. To je jednoduché. Soudce byl totiž prvním manželem mé ženy. A víte, že kromě Vatikánu je rozvod nelegální pouze v jediné zemi světa, na Filipínách? A i tam už uvažují o tom, že by se to změnilo. Rozvodová stání si ve své advokátní praxi užil dozajista i Ivo Jahelka. A o tom, jak to může probíhat, vyprávěl i Halině Pavlovské v ukázce z banánových rybiček, které byly vysílány na obrazovce České televize.
2: Je to tak, že ženy, když se rozhodnou, že se rozvedou, tak chtějí hned, teď, okamžitě, hned prostě. Ať už je k tomu vede cokoliv. Nedávno jsem zažil klientku, která podala návrh na rozvod a když došlo k tomu jednání a soudce se jí ptal, co o jak, tak ona se zvedla a říká, chci být rozvedená, ale rychle, protože na takové blbosti nemám čas a musím jít vařit. Takže jako myslím, že když žena se rozhodne, tak chce, aby to prostě odsýpalo, aby to bylo co nejdříve hotové.
3: A já vím, že takovým strašně právě tím traumatizujícím momentem v rozvodech jsou děti. Stalo se vám něco kuriozního? Já vím, že vy jste sběratel kuriozit.
2: Ano, já jsem se taky vybavil, protože autentické výroky účastníků soudních řízení jsou velmi zajímavé, je v nich opravdu ten život obsažen. Tak jsem si tady zapátral ve své soukromé sbírce a otázka s těmi dětmi, tak někdy se to podává tak, jako udržet to manželství kvůli dětem.
3: Ano, strašně často, zejména milenky to slyší často.
2: Ano, a teď má to smysl, nemá to smysl, že jo? Tady třeba mám výrok jednoho manžela, který charakterizoval své manželství slovy: připadám si v manželství jako skvrna, která si časem vypařila a zůstalo jen to dítě jako usazenina. Takže při této filozofii asi není vhodné, aby se lpělo na tom, že tedy se udrží nějaký vztah, který už dávno není, jenom kvůli dětem, protože lidé bohužel nedokáží jaksi své soukromé problémy dospělých nepřenášet do života dětí.
3: S tím máte určitě taky zkušenosti s majetkem, dělením?
2: Určitě. To jsou mnohdy naprosto šílené spory. Léta trvající, nervy drásající. A zajímavé je to, že někdy ti lidé se nedokážou oprostit od nějakých úplných maličkostí. Jako mají dům, dobře, tak o tom se nějak dohodnou. Ale jsou věci prostě, ke kterým patrně mají nějaký citový vztah a nedokážou se od nich oprostit. A pak se to řeší v tom soudním sporu. No a třeba pak uvádí manželka, rozvedená tedy u jednání je protokolováno. Tyto hodiny jsem nežalovala, žalovala jsem tam ty hodiny, co nejsou těmito hodinami. Tam ty žalované hodiny měly takové caplíky. Na dota soudu, co jsou to caplíky, uvádí navrhovatelka, jsou to takové caplíky jako takové čudlíky.
3: Je fakt, že my se pohybujeme v takových našich těch lokálních majetkových poměrech, jinak existují dámy velkého světa, pro které rozvod je vysloveně taková výnosná záležitost, Trumpová, a myslím teď ta Jerry Hallová taky nedopadla špatně, jsem jí pozorovala, jak šla o to, jsem úplně zářila, že jo, konečně měla něco svého vlastního, mi tak přišlo. A ta mě hrozně natkla nějaká jihoameričanka, myslím Perezová, tak ta zažalovala ex-manžela, protože on jí přidělil rentu $50 milionů ročně, ale ona prohlásila, že by si musela snížit svůj životní standard. Přišlo to dobrý. Fakt je, že mý kamarádi se hádali o psí boudu, protože manželka tvrdila, že když jí zůstal pes, tak má nároky na boudu a manžel zase řval, že tu boudu udělal on sám a že ji dokonce omaloval a tak. A největší spor, který já jsem zažila ze svého okolí, byl, že se hádali o svázané ročníky časopisu 100+1. A pak mám ještě nějaký přátelé a ti se jako nerozvedli, ti se jenom stále rozcházejí, oni už to mají jako koníčka takovýho, ale už to dělají, jo, oni už jsou takový, že už ten majetek si dělají při těch rozchodech. A tuhle ten manžel říkal, tak já teda ale fakt jdu, tak si teda balím těch svých 5 švestek, dávám to do kufru a pryč. A ona říkala, tak jo, tak si bál těch svých 5 čvestek, ale ty kufry jsou moje.
0: Obecně se má za to, že dosáhnout rozvodu bylo na území českých zemí možné až po zavedení sňatku coby civilní instituce, tedy v roce 1868. Pravda ale je, že rozvod jako legální akt umožňoval už průlomový patent Josefa II. Z roku 1783. I když v tomhle případě rozluka manželů od stolu a lože stále představovala až poslední východisko z nouze. A rozloučené manželství mohlo být obnoveno. Důvodů, kvůli kterým mohlo být podle katolické morálky manželství rozvedeno, nebylo mnoho. Patřila mezi ně hlavně neschopnost konzumovat manželství, lidově řečeno neschopnost splodit potomka. Pro srovnání, evangeličtí manželé měli manévrovací prostor neporovnatelně větší. Vedle uvedených pádných důvodů týkajících se sexuální oblasti pro podání žádosti o rozvod jim stačila třeba i epilepsie, trudomyslnost, inkontinence, nymfomanie, náměsíčnost nebo šílenství. A není bez zajímavosti, že žádost o rozvod většinou podávaly ženy. Jejich nespokojenost s manželským svazkem nejčastěji pramenila z manželovy impotence. Vyšetřovací protokoly obsahují překvapivě otevřené výpovědi, takže se můžete potkat i s tvrzením, že manžel jest sešlej a v loži nepotřebnej.

0: neuviděl.
1: Neříkejte.
0: No jo, ale vy jste to nebyl.
1: Jo, nechcete si na chvíli tady ke mně přisednout?
0: Ale jo, já si rád, já jsem uběhanej, utáhanej jsem vám, to je strašný.
1: No jo, já vám taky necejtím nohy.
0: Jo, co říkáte?
1: Ale říkám, že necejtím nohy, víte. A
0: máte nějakou rýmu, nebo co?
1: Ale ne, jsem jako, že mě bolej nohy.
0: Je jako, že bolej, aha, takhle, jo.
1: Jo.
0: No mě taky, já mám byl dneska až tadyhle nahoře, tadyhle v tom jsem byl, v té poradní kance,
1: v poradní kance.
0: Poradní kance i na kopci, no.
1: Nahoře, no jo. A co pak, snad jste nepotřeboval advokáta.
0: No jo, to vy nevíte, já myslím, že to víte.
1: No a co bych měl vědět?
0: No jo, jsem přece to v rozvodovodu,
1: Vy jste v rozvodu.
0: V rozvodovodovým,
1: no tak to já ani nevím.
0: No jo.
1: No jo.
0: A víte s kým? S mojí manželkou.
1: No jo. Samozřejmě, tak vy se rozvádíte.
0: Rozvádím, no jo. Od stolu i od toho, od kanape.
1: Myslíte, jako od stolu a od lože?
0: Od jaký od lože?
1: Myslím, jako, že se rozvádíte od stolu a od lože, jako od postele.
0: Je to od lože, no tak
1: jo.
0: My máme doma i kanape, víte.
1: No jo, no tak samozřejmě. No a z čí vlastně viny je ten rozvod?
0: No z manželčiny, to víte z míne. No. To víte, ženská rozvod, to souvisí vždycky dohromady, že?
1: No jo, no jo, no jo.
0: To máte, jak už to čínský přísloví říká.
1: Jo.
0: Xiong hai fu, hung tse cheng, ping xiong tai.
1: No jo, no jo. A co to jako znamená?
0: Co?
1: Co jako znamená to čínský přísloví?
0: Jo, tak to, že, no to, to jo, nevím, to víte, a čínský. Já čínsky neumím, že jo?
1: Já myslel jako, jestli to není něco o rozvodu.
0: No něco takového to bude asi, že jo?
1: No,
0: co jiného by to mělo být,
1: no, jo? Tak vy se rozvádíte, to je ale novina, pane Carbo. A to máte nějaké pádné důvody k rozvodu?
0: No jo, tak to víte, že bych se pro nic za nic se nechal rozvíct,
1: no,
0: že jo?
1: Tak...
0: Ale to už se nedalo vydržet.
1: Prosím, no ale pokud vím, tak mezi lidma se spíš dává ale vina vám, pane Carbo.
0: Mně, jo.
1: Mezi váma nehraje.
0: No tak tady vidíte, co lidi nažmaní,
1: no, jo,
0: taky.
1: No jo, nevím, ale...
0: Když nebejt mý manželky, tak by to mezi náma ohromně klapalo.
1: Já nevím, ale říká se, že jste si vzal manželku hlavně proto, že dědila po tetě.
0: Já, že jsem si vzal proto, že dědila po tetě, jo. No tak tady vidíte, co lidi namluví, takovej nesmysl. No, teď já bych si byl vzal, kdyby dědila po někom jiným.
1: Aspoň tady vidíte, co se mezi lidma říká.
0: No jo, lidi, prosím vás, co lidi, nemůžete dát na lidi. Vzal byste si například ženskou, která žádlí?
1: Vaše manželka žádlí?
0: Žádlí, no představte si žádlí.
1: Děte, no. A to žádlí jako bezdůvodně.
0: Co?
1: Jestli žádlí bezdůvodně.
0: Bezdůvodně?
1: Jo.
0: No prosím vás, bezdůvodně to by tak ještě scházelo.
1: Tak podívejte se, pane Sadmo, z vaší strany to přece nejsou žádné pádné důvody k rozvodu. Jo, kdyby vaše manželka byla divná nebo nesnesitelná žena, prosím, to je možné.
0: Pane Jouda, to je tak divná ženská, nedovedete si vůbec představit. Jako, já mám chci říct takový příklad. No. Nedávno jsem manželku políbil, víte?
1: Jo.
0: Vášnivě jsem políbil.
1: No.
0: Ona se hned urazila, nemluvila na mě, zlobila se.
1: No kvůli tomu, že jste políbil vaši manželku?
0: Ale mou ne, já nevím, či to byla.
1: To... Dívejte se, tak to se nedělá, to by se urazila každá žena.
0: No jo, prosím vás, ještě si zastávejte, nebo ty stížnosti věční, kdo to má pořád vydržet, jo?
1: A na co si stěžuje?
0: Furt si na něco stěžuje.
1: Děte?
0: Pořád, no. Pořád.
1: A na co například?
0: No co já vím, že nemá co na sebe a sami takovýhle.
1: Děte?
0: Nemá co na sebe, přitom jen po mně má troje tepláky.
1: Pane Carbo, to nejsou žádné důvody k rozvodu.
0: No jeli, to taky není všechno, kdybych vám měl všechno vybrat, jak ta ženská mě dovede rozčílit někdy. Nedávno mě tak rozčílila, že jsem si musel dát na uklidění tamhle v Alkoronu 10 Hennessy.
1: Prosím vás, 10 Hennessy?
0: Na uklidění jsem si musel dát 10 Hennessy.
1: No
0: Tady vidíte, co mě ta ženská taky stojí peněz.
1: A co vás tak rozčílilo, pane Sarbo?
0: Ale chce na mě pořád jen peníze.
1: Peníze?
0: Peníze, peníze, nic než peníze.
1: Jděte.
0: Moře peněz na mě chce.

0: pořád.
1: A na co potřebuje vaše manželka tolik peněz?
0: No to já přece nevím. Já jsem jí tak ještě žádný nedal, že jo?
1: Víte se, pane Sako, z vaší strany to nejsou žádné důvody k rozvodu.
2: Taky no. Není všechno, když vám říkám, nebo chodit například celý noc jenom po hospodách, no.
1: Vaše paní, po hospodách?
2: Po celý noc z jedné hospody do druhé.
1: Jděte.
0: No jo.
1: No kdo by to říkal? A ona tolik pije, nebo co?
0: Ale ne, ona mě hledá, no.
1: Víte se, to nejsou... Já nevím, ale já veškerou vinu vidím ne u vaší manželky, ale u vás, pane Caru.
2: U mě, jo?
1: Já?
2: No to jsem si mohl myslet, že něco takového přijde. Vy jste byl proti mě vždycky zaujatej, vy. Ale... Ještě, že já vám takového, vůbec něco takového nevyprávím. Já půjdu radši domů, než se rozčilím.
1: Ale no tak,
2: vám to
1: pane
2: vůbec
1: Caru,
2: vyprávím.
1: Nerozčilujte se, to nemá význam, ale uznejte sám. Přece má od vás také dvě nezletilé děti a rozvod by si měl každý člověk rozmyslet. Ne?
2: No, tak co má já? Udělal jsem je, má je, tak co? No,
1: no dobře, no a když se rozvedete, tak jak to bude s placením?
2: No, jak to vám hned můžu říct, abyste viděli, jaké já jsem?
1: No.
2: Já za to nechci vůbec nic.
3: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Hvězdné návraty.
1: Dnes na téma rozvody. Kdo si také řekl, že správný okamžik pro rozvod je před zasnoubením? A nebo jediné, co je horší jak předčasné manželství, je opožděný rozvod. A Alfred Hitchcock kdysi prohlásil, že sňatek je jediný trest na doživotí, při kterém může být poskytnuta milost na základě špatného chování. Před námi je teď ještě jedna rozhlasová scénka, jednoduše nazvaná rozvod, nerozvod.
2: Františku, ty znáš pana Nováka, že?
3: Jo, to znám.
2: No vidíš, pan Novák zná zase tebe a mě. Františku, víš, možná, že tě to překvapí, ale já ti musím říct, že víc zná mě. No tebe zná prakticky jenom z toho, co jsem o tobě řekla, že? Tak tedy, milý Františku, pan Novák a já jsme se rozhodli, že se vezmeme. No, víš, je mi to velice líto, že ti to říkám právě dnes, kdy máš narozeniny, že? Ale pochop, láska je někdy slepá, krutá a ty si to musíš uvědomit.
4: Paní Hana zmlkla a zadívala se na svého muže. Špičkou jazyka si olízla namalované rty. Jelikož manžel mlčel, pokračovala dál.
2: Františku, já neříkám, že jsem se s tebou měla špatně, víš? Ale pan Novák je člověk, který mi vyhovuje lépe a radostněji. Víš, moje srdce vedle tebe až příliš často bloudilo v podzimních mlhách. S tebou jsem byla citově pořád v blátivých polích. No zkrátka nebyla to zrovna radostná krajina, že? No, chceš k tomu něco říct?
3: No tak to, co jsi mi tady říkala, to...
2: No?
3: To ti musím říct, to mě žádnou radost neudělalo.
2: No?
3: To ne, to ani ne, to... No. To bych lhal, kdybych říkal, jakože mám radost, to ne. Když o tom tak uvažuju, tak... Mě ti to vlastně velice bolí.
2: Tím já jsem počítala, víš?
3: Jo.
2: Ale Františku, já miluju.
3: Dobré,
2: víš, a láska je přece víc než zákon, morálka či slib. Podívej, zítra sem pan Novák přijde, pomůže mi s mými věcmi, ano? Já se totiž stěhuju k němu, víš?
3: Jo?
2: No.
3: No tak tady v tom případě, abych tady neseděl sám u kávy a když ty se jako stěhuješ k panu Novákovi,
2: ano.
3: Jo? Tak tedy já bych zde mohl mít taky ženu.
2: No. Jakou ženskou bys tady chtěl mít?
3: No jakou? No samozřejmě paní Novákovou, to je logické, ne? Když ty se stěhuješ k panu Novákovi, tak paní Nováková přece musí někde přebývat. To.
2: Milý Františku, paní Nováková už před týdnem utekla panu Novákovi s panem Šulcem.
3: Jo, takhle je.
2: Ano.
3: No, no takže vlastně přebývá paní Šulcová, ne?
2: Paní Šulcová už má 5 let milence a to ví v tomhle městě každý. Samozřejmě až na tebe, že?
3: Prosím tě, a koho?
2: Koho? Doudu?
3: Ale to není, Doudu, to ano. Není možné. Proč by tě ženatý, to... Douda?
2: Tedy, Františku, jsou chvíle, kdy se sama sobě divím, že se s tebou rozcházím, víš? Protože při tvém platu, že jo, a chápání života mě vlastně s tebou vůbec nic nescházelo, no... Proč by pan Douda nemohl mít milenku?
3: Aha, tak dobře, tak má milenku, no. To je jeho věc, že jo?
2: No.
3: No ale počkej, tak v tom případě je volná paní Doudová, ne?
2: Paní Doudová podala před 14 dny žádost o rozvod, no. Jednak proto, že zjistila, že pan Douda má milenku a jednak proto, že si vytvořila silné citové pouto s panem Jouzou.
3: No tak výborně, tak no. Nám z toho kolotoče vypadla paní Jouzová, no. A když tak o tom ti uvažuju, to... To vůbec není špatná alternativa.
2: Co jsi to říkal?
3: To není.
2: Jaká alternativa? No dovol. Snad si nemyslíš, že ta hubená koza by mohla nahradit mě.
3: No tak to v žádným případě. No. Ne, to ne. Ale je to nakonec milá žena. A měli bychom stejný osud, rozuměli bychom si.
2: Co na něm vidíš, prosím tě? A vůbec, paní Jouzová se už přes rok stýká s panem Kučerou, že jo?
3: No tak výborně, v tom případě je tu volná paní Kučerová, ne? Co? Když tedy přebývám já a paní Kučerová, tak se naskytá možnost takového určitého řešení, že bych tu kávu nakonec přece jen sám pít nemusel.
2: No, čekaj.
3: Prosím tě, jenom mi neříkej, že ta paní Kučerová zase má nějaké náhradní citové pouto.
2: Nemá.
3: No tak v tom případě vzato z morálního hlediska by eventuální nabídka k seznámení byla bez závad, ne?
2: Totiž paní Kučerová nemůže.
3: A já taky ne, prosím.
2: Ale ona nemůže z jiného důvodu,
3: tak
2: víš?
3: Proč nemůže?
2: Proč nemůže? Protože to nejde.
3: Ale no proč by to nešlo, prosím?
2: No protože já to nechci.
3: Jo tak.
2: No prostě nechci, víš? No tak, ale je vůbec tohle to možný? Já ještě nevytáhnu paty z domu a ty ze mě začneš páčit informace o všech vdaných ženských tady z našeho města.
3: Ale
2: je Hani, to možné?
3: Hani, nerozčiluj se, já jen abych nakonec nezůstal sám. Podívej se, 50 na krku, podzim života klepe na dveře, tak se
2: Klepe snad buší, ne? No, a podívej se, mě vůbec ta tvoje 50 nezajímá. A s tím podzimem života, nebo jak jsi to řekl, s tím už vůbec na mě nechoď. Jo, a co se týče ženských, tak to si se najednou stal náramně čilejš.
3: Počkej, Hani, co se ti nelíbí?
2: No, co se mi nelíbí? Tvůj cynismus. Já jsem zamilovaná, já odcházím. A ty máš zoufat.
3: No, proč bych zoufal?
2: Proč? Protože mě by to jinak nebavilo. Přece nemůžeš chtít, abych odcházela, když tobě je to úplně putna, ne?
3: Úplně.
2: No, ty se snad dokonce na to těšíš.
3: Ale no tak těším.
2: No tak to já teda nepůjdu nikam. Takovou radost ti zase neudělám.
1: K dnešním rozvodům. A prosím, nezapomeňte, že hlavní příčinou rozvodů je manželství. Jinými slovy, podle Eddieho Cantora, dvě nejběžnější příčiny rozvodů jsou muži a ženy. Mějte se hezky a ať vám vaše svazky vydrží.

Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.